se vaří předvařená rýže, v náprsní kapse nosí Ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu.

V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček.

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

neznají, pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud je jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Od mikrofonu vás v téhle chvíli zdraví Patrik Rozehnal. Ty naše oslavy 10 let pokračují dál. A tak nás čeká povídání s jedním z gratulantů, který dorazil i do Kostelce, kde proběhly velké oslavy. S Ivanem Vodochodským si budeme povídat. Dozvíte se taky, že v této době už se dá ochutnávat letošní ořechovka. Naučíme vás dělat netradiční tiramisu servírované ve vinné skleničce. A když už ji použijeme pro podávání dezertu, tak nám Ladislav Špaček taky řekne, jak by se měla správně držet, pijeme-li z ní víno. A čeká vás i soutěž o knížku Sladké Česko. Prostě je toho dost? Jak říká jedno staré přísloví, dobré jídlo a dobré pití drží tělo i duši pohromadě. Tak se nás držte a slavte s námi.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná už naplno dnešní díl a dalším setkáním s Vojtěchem Vrtiškou. Patrik Rozehnal je u něj v kuchyni, Vojta připraven se vším, se surovinami, náčením, nůž v ruce. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc rád tě vidím.
0: Tak doufám, že mě nepodřízneš. Dneska budeme dělat desert, který je nepečený, je to vlastně trošku povařené, připravené, vrstvené a nechané v lednici uležené. Dělala to Kamila Jelínková z Čáslavy v roce 2025 a posluchače to zaujalo tak, že tomu věnovali nejvíc hlasů v té soutěži a získalo to posluchačskou cenu. Jak to uděláš ty? Bude to stejné nebo to bude jiné?
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil. Takže bude pečený, budeme si péct vlastní piškoty a ty ostatní suroviny, které tam potkáme, tak budou trošku upravené do moderní podoby.
0: Jak moc moderní? V čem bude ta modernost?
1: Budeme používat pektin jako zahušťovadlo, ne škrob, až budeme připravovat vlastně náplň z jablek do toho našeho výrobku a budeme i sahat do Francie pro krém, který nám bude celý ten desert krýt. A bude ve skleničce.
0: Sahat do Francie, to zní teda, to je už přesah někam jinam. Jezdíš ty takhle do ciziny a záměrně třeba proto, že chceš ochutnat to a to, nebo je to až následek toho, kam se vypravíš, tak tam zajdu?
1: Velice často jezdím do ciziny i kvůli přesně nějakému danému desertu nebo jídle, které chci ochutnat, nicméně poslední dobou ten čas úplně není, takže jsem rád, když se občas utrhnu, ale myslím si, že Praha je v tomhletom skvělá, že tady máme pokrytí spousty různých kuchyní, které připravují lidé většinou té dané národnosti, mnohdy líp, jak v tom daném místě.
0: Ty samozřejmě, kromě toho, že se věnuješ cukrařině, tak i studuješ medicínu. Napadá tě a myslíš někdy na cukrařinu i během hodin výuky nebo při zkouškách, že prostě ti prolítne hlavou myšlenka na něco úplně jiného?
1: Velice často a taky je to vidět na mém studiu medicíny.
0: Je to inspirováno tím, co se děje v přednáškové místnosti nebo v nemocničním pokoji, nebo nevím kam, všude v rámci studia nohy zavítají?
1: No, když uvidíte moje portfolio dortů, které jsem dělal zhruba v posledních, dejme tomu, 4 letech, tak právě si asi všimnete, že tam ta inspirace je mnohdy velice silná a nejenom přednáškovou místností.
0: Co si vzpomenu, ty jsi dělal i takový ten koronavirus, vlastně tu molekulu, nebo jak to nazvat, dělal jsi někdy i rakev třeba?
1: Tak k rakvi já se úplně nedostanu, ale dostal jsem se k těm věcem, které jsou předtím, než se do té rakve dostaneme, takže máme tam lebku, máme tam srdce vytržené, máme tam naočkované Petriho misky, což je vlastně taková půda pro kultivaci bakterií, tak to jsou panakoty z kokosu a jahod a tak podobně.
0: Je to pro obměkčení zkoušejících?
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
0: Z těchto předmětů?
1: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
0: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
0: Že by získal dort. My se ale hlavně budeme věnovat přípravě desertu zvaného jablkové tiramisu a děláme to už za malou chvíli. Tak poslouchejte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v posledním roce. 4 týdny nás dělí od toho, kdy skončí rekapitulace všech 630 receptů pochoutkového roku, toho narozeninového, a pak už se bude hlasovat a vybírat recept desetiletí. Možná, že se jim stane mezi posluchači v tom posledním soutěžním roce oblíbený a nejlépe oceňovaný recept na jablkové tiramisu Kamily Jelínkové z Čáslavy. Předělá ho dnes po svém a ukáže, jak by ho dělal, kdyby ho doma servíroval Vojta Vrtiška. Už se usmívá, protože já už to vidím, změn bude dost.
2: Já jsem si hrál, tak si ten recept trošku upravíme. Uděláme si vlastní buflery, takže vlastní piškoty. Uděláme si jablečné kompoté, takže nebudeme zahušťovat pudinkem a budeme zahušťovat pektinem, ten, co dáváte do marmelád, zavařenin. A ochutíme si ty jablka sajdrem. A nahoře na tom našem tiramisu bude krém šantily, což bude ta alternativa zakysané smetany. Tady to bude smetana vyšlehaná se zakysanou smetanou, citronovou šťávou, citronovou kůrou, moučkovým cukrem. A celé nám to bude sedět ve skleničce.
1: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům, teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
2: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové dvě jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru a 4 gramy citrusového pektinu. A k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba dvě vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citrónu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme vysokou nádobu.
2: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky. Bílky si vyšleháme spolu s cukrem. Pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
1: Teď přidáme sůl.
2: Přidáme sůl, kukuřičný škrob. Přidáme mouku a citronovou kůru. A pak zbylé suroviny.
1: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
2: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do tří, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu. Je důležité s tím těstem pracovat po tom, co máte zamíchané, rychle, protože ono začne téct.
1: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
2: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka, nebo nějaké měřítko si tam dáte, abyste ty piškoty měli stejný, zvlášť když to nemáte ze začátku v ruce. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
1: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
2: Tam záleží, kdo jak má rád ty buflery upečený. Pokud chcete, aby ten bufler zůstal hezky šťavnatej, je lepší ho péct na trošku vyšší teplotu, nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčnej.
1: Ten čas tedy jak?
2: Chceme, aby zezlátli. Aby zezlátli, a to je pro nás směrodatný. Ten čas, jak dlouho se to bude péct, záleží na velikosti toho bufleru. Vždycky se řiďte primárně tím vzhledem.
1: Loupeš jablka, no to kompoté. Jaký je rozdíl mezi kompotem a kompoté?
2: Kompot máme ten klasický ve skleničce, trvanlivý, sterilovaný. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do dezertu. Má v sobě kousky ovoce, je to taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
1: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
2: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až 0,5 cm. Nechcete je moc velký, protože my je budeme jenom krátce provařovat a chceme, aby zůstaly na zkus.
1: Máme nakrájené na kostičky to jablíčko opravdu malinké v míse. Co teď?
2: Teď si to jablko zalejeme citronovou šťávu, aby nám nezhnědlo, a budeme si připravit ten zbytek. Plot na rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr. Není potřeba ho nějak míchat, naopak byste si tím uškodili, protože jak byste neustále ten cukr míchali, tak ho schlazujete a stala by se nám z toho taková hrouda. Chceme hezký zlatohnědej karamel. Tak, už nám karamel zlátne a v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider. Je důležitý, aby ta tekutina byla horká, aby nám to neudělalo hned úplně sražený kus toho cukru, který by se nám pak dlouho rozpouštěl v tom hrnci spolu s tím ciderem. A když se vám to stane, tak se nic neděje. Budete
1: jenom čekat.
2: Ano.
1: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
2: Je to tak. A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Máme hotovou ciderovou omáčku s karamelem, teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak.
1: Co bude ten správný okamžik, kdy budeme mít hotovo?
2: Správný okamžik je teď čas. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme. Ale nebojte se toho, po tom provaření ta směs bude pořád hodně řídká, zhoustne až po vychlazení.
1: A ten citron, co nám zbyl?
2: Tekura, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
1: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
2: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšláháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme.
1: Prošlehneme už jenom v ruce.
2: Jo, teď už je fajn to jenom promíchat, aby nám to zbytečně nezřídlo právě po té smetaně. A máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
1: Takové ty vinné na víno, tak ty naplníme nebo navrstvíme v jakém sledu?
2: My si je nebudeme plnit až po okraj, chceme, aby to bylo hezký a vždycky je hezký, když ta sklenička je plná zhruba tak do 1/3 maximálně.
1: Takže co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
2: Vlastně jo, dám si na dno kompoté, udělám si tam pucíka ze šlehačky.
1: To krém šantely si vytlačil z té trubičky z pytlíku tak tenounkou vrstvičkou, že se to tak jako namotávalo. A jako provázky se to skládal, vypadá to trošku jako mozeček.
2: Jo, to může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva. Mám tady sušený plátky růží, můžete vzít jakoukoliv jinou kytku nebo věc, kterou zrovna potkáte. Posypeme to tím a nakonec se tam píchneme piškotek, který jsme si upekli.
1: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Na kostičky jako jemnouká ta struktura těch jablíček i pořád na zkus tam je. Je tam ten cider a kyselost, s tou sladkostí víc do kysela a pak to jako uhladí ta šlehačka ochucená krém šantily a ten piškot k tomu, který může křupnout a který je domácí nekupovaný. No, tohle je fakt koruna nějakého menu, když by to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
2: Ale je pravda, že jabka má každý spojený s tou skořicí, jako podzimní, relativně těžký desert.
1: Tohle je takový jako do citrusova, jako trochu juzu nebo tak.
2: Jo, vůbec vlastně člověk by si pod tímto jabko na první dobrou nepředstavil, že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
1: Připravte si to v téhle odlehčené verzi. Tu původní najdete taky na webu pochoutkovýrok.cz, takže 2 recepty od Kamily Jelínkové a Vojtěcha Vrtišky. Porovnejte, vyzkoušejte a fanděte nám, protože se postupně už blížíme. Ke konci zbývají už poslední 3 recepty a pak už se bude hlasovat a hledat recept desetiletí. Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
2: Určitě, moc máváme.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Když už slavíme 10 let našeho pořadu, tohle je ten narozeninový ročník, možná bychom si mohli i připít, třeba první letošní ořechovkou. Abyste si na ní ale i teď a pak v zimě mohli pochutnávat, je potřeba sklízet nezralé vlašské ořechy na samém začátku léta. To všechno už sledovala, udělala a teď vám o tom víc řekne redaktorka Jitka Slezáková. Zná podrobnosti.
1: Domácí ořechovka patřila mezi oblíbené pití našich předků a pije se dodnes. Bylinkářka Radka Svatošová se každým rokem v době slunovratu chystá ke sběru nezralých ořechů.
2: Nejlepší jsou v každém případě ořechy zelené, které mají ještě měkký vnitřek, takže jdou krásně pokrájet. Jakmile začnou dřevnatět, je už tam takový ten náznak toho jaderka, toho ořechu, tak to už je samozřejmě pozdě.
1: A jestli máte rádi hezké příběhy, které se pojí k výrobě ořechovky? Tady je jeden z nich.
2: Prý dřív ořechovku dělávali muži svým ženám a dělávali tu ořechovku právě proto, aby podpořili štítnou žlázu u žen, protože ořechovka obsahuje jod, podobně jako ořechy. A ty ženy potom byly takové veselější, prostě těm mužům se to rozhodně vyplatilo, ta ořechovka, takže ji dělali často a rádi.
3: To budou určitě nějaký ty halucinogenní látky, které ve zeleným ořechách určitě budou.
1: Jsou, že jo? Tak jako lékař, vidíte, to můžete potvrdit a jsme u toho. Se k povídání o ořechovce doktor Igor Čižmář, zakladatel lihovaru Sudlička. Stojíme před stovkami tanků naplněných ovocem pro vypálení. Momentálně tam jsou švestky. Ořechovka už je hotová. A jak se vyrábí ve velkém?
4: Musím říct, že je to trochu jinak než taková ta výroba ořechovky po domácku. My vytváříme ořechový koncentrát, jsou to normálně zelené ořechy, které se v kombinaci s kořením dají macerovat do lihu a tam se koupou 2-3 měsíce, potom se to vlastně celé sfiltruje a dál dozrává další rok až dva.
1: Ořechovka z lihovaru Sudlička se pyšní oceněním regionální potravina Pardubického kraje. Podle doktora Čižmáře je velmi důležitá dostatečná doba zrání.
4: Protože když děláme ořechový macerát, tak první rok je zelený. To, když jsem poprvé viděl, tak jsem si říkal, to je něco špatně. A druhý rok už je hnědý a s přibývajícími lety to dozrává.
1: Pokud jste dostali chuť na ořechovku, můžete si připravit vlastní podle receptu Radky Svatošové.
2: Jenom bych doporučila jednu věc ještě před sběrem a před vyráběním té ořechovky, ať si posluchači raději uvědomí, že v tomto případě méně je více. Jakmile se tam těch ořechů dá hodně, tak ta ořechovka je hodně svíravá a ne každému to potom chutná. Takže doporučené množství ořechů je tak těch 15 až 20 a potom potřebujeme kromě těch ořechů nějaké to koření. Zase podle vlastního vkusu tam můžeme přidat kousek z kořice, vanilku, hřebíček, jalovec, třeba tak 3 kuličky jalovce, biocitron pokrájený na kousky a potom ten litr alkoholu. Nejlepší podle mého názoru je domácí pálenka, třeba vínovice nebo slivovice a pokud posluchači nemají přístup k domácí pálence, tak prostě nějaká ta vodka z obchodu, která by měla mít okolo 40% obsah alkoholu.
1: Celý recept na domácí ořechovku najdete na webových stránkách Pochoutek.
0: A za chvíli ochutnáme třeba i něco z japonské kuchyně, aspoň slovem, s Ivanem Vodochodským. Připomeneme si totiž jeho návštěvu na velkých oslavách 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde jsme se s vámi sešli na konci prázdnin.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Tak já jsem rád, že jste se tu už takhle sešli, zabrali místo, nastartovaný na schodišti už je náš kolega z Pochodkové roku, Ivan Vodochodský.
1: Dneska dopoledne.
0: Prosím tě, ty se díváš i na kuchařské show v televizi, sleduješ třeba?
2: Samozřejmě.
0: To je moje, si i to je, zahraniční nějakou, jako třeba...
2: Tak jako v mládí jsme mývali naladěný za bolševika na tajno, že jo, potom veřejně, tak v mládí to byl pornokanál a dneska místo pornokanálu mám kuchařský show, že jo. To je moje taková uspávací a...
0: Jako před spaním, jo?
2: Před spaním a na hezké odpověď, jak si pustím něco dobrýho. Samozřejmě, inspiruju se v zahraničí.
0: A co tě na tom láká, teď vařit umíš?
2: O tom to není, tak to je prostě, to je jako kdyby jsi byl malý nebo sběratel obrazu, tak se taky rád podíváš jako na další obraz, co kdo jiný, že jo. Prostě furt hledáš inspiraci a máš přitom na to strašnou chuť, jako jo. Takže vždycky, když tam je něco...
0: Máš uslintaný poštář.
2: No, a tak tam je, tak já jsem teďko, že jo, teď mám období, kdy jsem, já mám různý období, že jo, kuchařský ve svém životě, a takže teď mám období, kdy jsem cortador de jamón, to je, jsem kráječ šunky, profesionální. A španělský šunky, ne ty naší na kosti, že jo, ale španělská šunka, sušená šunka jamón, ta se krájí na velmi tenký plátky nožem. Je to umění, které se učí na školách ve Španělsku. Ve Španělsku je to velmi vážené řemeslo, cortador. A já, jakož tu šunku miluju španělskou, tak jsem se rozhodl, že se ji naučím krájet před letama. Takže učím se, vykrájel jsem jich už asi 300 těch šunek. A furt si myslím, že to ještě neumím tak dobře jako ty frajeři v tom Španělsku, ale umím to, si myslím, je nás v republice pár, který to umějí, tak patří mezi těch pár lidí. No a právě jak hledám tu šunku, tak na mě na Instagramu na další vždycky vybavnou tyhle ty věci, jak to ty kluci krájí a na to já se vydržím dívat prostě hodiny, jo? Protože tam jsou takový finesy, že jak dělat ty plátečky tenoučký, jemňoučký, jak to pak ochutnat, prostě tak inspirace věčná. A vůbec na Španělsku, miluju španělskou kuchyni.
0: Ty jsi byl ale v poslední době i v Japonsku a jestli se nepletu, tak ty se díváš i na japonskou kuchařskou show nebo nějakou asijskou, ne?
2: No, tak,
0: to bylo jako důvod, proč jel do Japonska, nebo?
2: Ne, důvod, že jsme jeli do Japonska, bylo, že jsme tam ještě nebyli a že už dlouho, protože miluju japonskou kuchyni a miluju ryby a tak, takže jsme dlouho se do Japonska chtěli vydat, tak jsme nastřádali a vydali jsme se letos v dubnu. Projeli jsme ty highlighty, Tokio, Osaka, Kyoto, Hiroshima.
0: Ale... A co šíleného si tam jedl?
2: Tak prosím tě, my jsme ochutnali všechno, co jsme chtěli, to znamená, v první řadě jsme byli na aukci tuňáků, to probíhá každý den na velmi slavném trhu Tsuyo Market v Tokiu a to probíhá ráno od 5:30, do obrovské haly navezou tuňáky, mečouny.
0: To si vstával takhle brzo?
2: To jsme stali takhle brzo, ano. Vypadalo to, že nepůjdeme spát vůbec, aby jsme to nezaspali, ale pak se nám povedlo pár hodin spánku a... No a pak jsme jeli další věci, které v těch Japonsku zajímají. Samozřejmě nejvíc nás zajímala pověstná ryba fugu.
0: Ano, riskantní ryba.
2: Což je ryba, která má smrtelně jedovatý vnitřnosti a krev. A kuchař se ji učí filetovat a zpracovávat x let. Myslím, že 5 let se to učí, než dostanou certifikát, že tu rybu můžou zpracovat. Jo? A takže my
0: a
2: jsme...
0: to jsi nechal ukázat, nebo mu věřil?
2: No, my jsme byli na trhu a tam frajer, no, má akvárium, měl tam tady ta rybárně, si znáte tu rybu fugu? Čtvrtzubec se to jmenuje. To je ryba, která je jenom placatá, když vidí nepřítele, tak se nafoukne, úplně jak pumlíč. Je kulatá celá, nafouklá a má ostny a tím odrazuje toho nepřítele a plus má teda ty smrtelně jedovatý vnitřnosti, takže když jí nějaký dravec sežere, tak chcípne, že jo. A takže my jsme přišli na trh v Osace, na rybí a tam akvárium a tam ty ryby, že jo. A tak říkáme, tak když jsme tady, tak už to zkoušíme. Takže frajer to před náma vylovil a my mu říkáme, za jak dlouho to účinkuje, když se náhodou netrefíte a bude tam kapka trk, a on říká, máte 40 minut od prvního sousta. No takže nám to nakrájel, část ryby nám nakrájel jako sashimi, to zná syrovou rybu, část nám usmažil, my jsme pustili stopky, říkáme, tak budeme tako čekat 40 minut, no tak...
0: Odešli jste všichni?
2: Ale odešli jsme všichni, nikomu, takhle někdo předstíral, jako, že mám dloby, někdo jako umíral, ale on se smál, ten prodavač. A já jsem se pak dozvěděl, že ty ryby vlastně dneska už, protože chovají je uměle v akváriích, takže dneska ani nemají ten jed v takový síle, jako kdyby to byla ryba z moře, jo. A že pak jsme se poradili s chytrou poradkyní z AI, že jo. Kolik že lidí za poslední dekádu zemřelo, tak nikdo nezemřel prostě v Japonsku na otravu rybou fugu, protože za prvé ten, jak říkám, ten jed už není tak silný a za druhý oni to umějí udělat tak, aby ti nic nebylo. Ale zážitek to byl jenom to, že jsme to splnili, jsme to všichni ochutnali, včetně manželek, ale že by to bylo něco k převalení jako na chuť, jako. Hele, to chutnalo něco mezi, jako by si jet syrovýho sumce s toho stolbikem, taková jako nezábavná
0: tak
2: ryba.
0: Tak je to
2: no.
0: Jenom ten adrenalin. Jo. Tak to byl Ivan Vorochodský, jeho rozhovor dnes s ním tady na oslavách 10 let pochoutkového roku.
2: To už jsme skončili.
0: No je to, mám Harko, to našlapaný.
2: Děkuji pěkně.
0: Děkuji moc. Děkuji. Ivan Vorochodský.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Když už jsme dnes použili tu vinnou skleničku pro servírování jablkového tiramisu s Vojtou Vrtiškou, tak bychom si o ní také mohli něco říct, o té skleničce, jak ji správně používat, pokud s ní pijeme víno. Tohle určitě dobře ví Ladislav Špaček, náš kolega z Rady z etikety. Tak Ladislave, jak ji máme vzít do ruky?
1: Když se podíváme na slavnostně prostřenou tabuli, tak vidíme, že ty číše jsou to nejušlechtilejší, co na tom stole po celou dobu spočívá. No a navíc my vezmeme za ten večer 20krát, 30krát do ruky a proto musíme úzkostlivě dbát o její čistotu. Nikdy neuchopíme číši za tělo, tedy za ten kalich. Vždycky ji držíme jenom za stopku. Držíme ji proto za stopku, protože bychom tu číši upatlali, zanechali bychom na ní matné otisky prstů, to víno by ztratilo jiskru, svoji důležitou charakteristiku. Navíc bychom oteplovali nápoj, který je uvnitř, a proto vždycky jenom za stopku. Červená vína držíme nahoře, protože jsou ty číše velmi objemné, bílá vína minimálně uprostřed a sekty nebo šampaňské držíme úplně dole, ty jsou nejchladnější. A ještě jedna maličkost, když číši vzdalujeme ústům, vždycky náš pohled musí platit okraj sklenice. Nemůžeme živé konverzace se sousedy položit sklenici na stůl a za 3 minuty si všimnout, že na okraji číše jsou zbytky brambor a kousek toho řízku, co jsme měli předtím. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: na blízku.
1: Na oslavách pochoutkového roku těch 10 let jsme vám v Kostelci nabídli i knižní kuchařku Sladké Česko. Nabízíme vám ji dál. Ukrývá totiž všechny sladké recepty, komplet všechny, které jsme kdy odvysílali v naší soutěži, pěkně pohromadě s fotografiemi, přesným postupem, seznamem surovin i dalším vyprávěním. A jsou tam i recepty naší poroty. Takže pozor, knížku si můžete objednávat, pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době volat na telefon 724 819 319. Knížku Sladké Česko vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Taky o ně soutěžíme. Mám připravené 3. A komu je dám? Tomu, kdo věděl, kolik udělal Josef Maršálek závinu s česnekovou náplní na plech. Byly původně 4. Výherci se podle počítače tedy stávají Irena Vondřichová z Bohutína, Květa Maříková z Českých Budějovic a Karin Berecká ze Sokolova. Gratuluju. A zároveň doufám, že podle ní něco upečete, připravíte a uděláte si dobře. Mám opět 3 kuchařky Sladké Česko jako výhry a dnes se ptám, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Za A polívké nebo za B kompoté? Jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu? Pokud si myslíte, že to bylo polívké, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01104. Pokud si myslíte, že svou náplň nazval kompoté, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na to stejné číslo, tedy 90 01 04. Cena SMSky jsou 4 koruny, posílat můžete do půlnoci z úterý na středu, pravidla i otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání, tedy za týden. Tak vám držím palce. A nezapomeňte, že slavit budeme v našem pořadu dál. Čeká vás do konce roku ještě mnoho a mnoho překvapení. To nejbližší už možná příští týden. Bude se týkat Josefa Maršálka a něčeho, co tu ještě nebylo. Tak nezapomeňte poslouchat, sledovat nás třeba i na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky, ať už na Instagramu nebo Facebooku, na našich stránkách Pochoutkového roku a pak být možná hodně rychlý, ať se na vás dostane. A víc už neprozradím. Snad příští týden. Mějte se krásně a dobrou chuť. Jsme

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Jinak voní seno koním, jinak zamilovaným, pravil polský básník a satirik Stanislav Jiří Lec. A jinak voní těm, kdož mají koně rádi a pečují o ně, a také těm, kdož o koních zpívají. Dnes se proto spolu vydáme do světa našich nejvzácnějších koní, starokladrubských. Díky nimž jsme od roku 2019 získali další zápis na seznamu UNESCO. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

0: kočičky.
1: Koně slaví svůj světový den 11. července. Ovšem měsícem našich starokladrubských koní je září. Konají se výkonnostní zkoušky, závody ve všestrannosti a důležité závody koňských spřežení. Dnes se za nimi vydáme do východočeského malebného Heřmanova městce, kde jsou výcvikové stáje pro starokladrubské vraníky.

jak sami slyšíte, o koních a lidech si dnes také hrajeme. A ještě uslyšíte ty nejkrásnější lidové písně v podání Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje, Českobudějovického souboru Úsvit, žen z Mrákova, Plzeňského lidového souboru, muziky Bohemiky a Vysočanu. A také excelentní zpěváky, například Jaromíra Horáka nebo Věru Příkazkou. A tady už je další krásná koňská píseň.

0: Tak, milí posluchači, my se nacházíme v jednom ze srdcí Heřmanova městce a naším hlavním průvodcem bude ředitel Národního hřebčína v Kladrubech Jiří Machek. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Proč jsme v Heřmanově městci, pane řediteli? To bychom měli asi posluchačům vysvětlit.
1: Jsme tady proto, že v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem se nechovají starokrevští koně pouze v Kladrubech nad Labem, ale chovají se i v sesterském hřebčíně ve Slatiňanech. No a pod tento hřebčín ještě patří výcvikové středisko pro starokrevské vraníky, a to právě tady v bývalých knížecích stájích v Heřmanově městci.
0: Musíme otevřít zajímavou historii jednoho z významných knížecích rodů, že ano?
1: Ano, jedná se o knížecí rod Kinských, o chocenskou větev, a historie jejich působení tady v Heřmanově městci se začala psát v roce 1828. A Kinští chovali koně především pro parforzní hony, koňské polo, chovali kočárový koně anebo dostihový koně, a ty právě chovali i ve zdejších stájích, které postavil Ferdinand Bonaventura Kinský v roce 1875. Kinští tyto stáje vlastně spravovali 70 let do roku 1945. No a právě od roku 1945 se vlastně píše historie starokrevských vraníků až do dnešních dnů, a to znamená, že ty stáje jsou staré 151 let.

0: My když jsme natáčeli u vás v Kladrubech v Národním hřebčíně, tak jsme si říkali, co vedlo Habsburky k tomu, že tam hřebčín národní speciální založili, protože k tomu vedla řada okolností, ale především tvar té krajiny. Bylo to to, co rozhodovalo i tady, nebo je to náhoda, že prostě Choceň leží relativně blízko? Tušíme, proč právě tady?
1: Je to vlastně podobné, jak jste uvedla, protože kinští měli samozřejmě více sídel, více zámků, ale tento byl jeden z nejoblíbenějších a ty stany tady právě postavili z toho důvodu, že to je vlastně Pardubický kraj, je to Polabí, je to kraj koním zastýbený, je tady rovina, i ten půdní podklad je velmi příznivý pro přípravu koní a nedaleké Pardubice, tam se především v 19. století a ještě na začátku 20. století konaly jak parforzní hony, z nich se pak rekrutovali překážkové dosti a známá Velká Pardubická. No a to je bylo všechno poblízku, takže naprosto ideální umístění jak pro stáje, tak pro zámek.

0: My tady máme ještě jednu průvodkyni, Marie Ellen Jirotková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy uspokojíte všechny milovníky historie, protože víte úplně všechno o všech majitelích tady tohoto panství i toho hřebčína.
1: Vždycky začínáme prvním majitelem Rudolfem Kinským, který toto heřmanoměstecké panství zakoupil roku 1828 za 720 tisíc zlatých. Mladý kníže si svého panství moc neužil, bohužel umírá v nedožitých 34 letech na tyfus a majetek přechází poté na jeho manželku. A to do té doby, než dospívá jeho nejstarší syn Ferdinand Bonaventura. A právě Ferdinand Bonaventura nechává roku 1855 vystavět zdejší stáje, do kterých se půjdeme podívat. Ferdinand Bonaventura umírá na jaře roku 1904 na následek pádu z koně a majetek přechází na jeho nejstaršího syna Karla Rudolfa, vítěze Velké národní. Karla Rudolfa ráda zmiňuji, protože on byl prvním cizincem, který vyhrál Velkou národní a zároveň prvním a jediným Čechem.
0: My se tady shodou okolností díváme na pamětní desku jednoho docela významného muže, který hodně ovlivňoval naše dějiny na začátku a v první polovině 20. století.
2: Ano, my stojíme před budovou Medov, což bylo takové správní nebo hospodářská budova právě pro heřmanoměstecké panství. No a v této budově se narodil Jiří Stanislav Gut Jarkovský v polovině 19. století a ten je známý jako spisovatel, jako pedagog nebo jako sportovní funkcionář, ale pro nás to, co je důležité, tak je to, že byl prezidentským ceremoniářem. No a on se zasloužil o to, že součástí prezidentského protokolu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka bylo i koňské spřežení se starokladuskými koňmi. A tímto nepřímo se Československá republika přihlásila k bývalému habsburskému plemeni a to vlastně přispělo k záchraně jak starokladuského koně, tak kladuského hřebčína.

0: Tak milí posluchači, když vstoupíte z Masarykova náměstí tady v Heřmanově městci dovnitř, tak se stane zázrak, protože se před vámi otevře naprosto nečekaný a neuvěřitelný pohled. Tak jak to je, pane řediteli, a co vlastně vidíme teď?
1: Tak my stojíme před průčelím Heřmanov městských stájí. Vidíme ten anglický vliv, protože ta stavba byla postavena teda v novorománském stylu. Jedná se o dva odstíny cihel. A ty cihly mají i atypickou velikost. Před 3 lety ta stavba prošla totální rekonstrukcí, vlastně ve své historii úplně poprvé. No a my jsme měli vlastně problém ten, že ty cihly vlastně nebyly k sehnání, takže aby jsme mohli vůbec ty stáje zrekonstruovat, tak jsme museli nechat vyrobit nějakých 8000 atypických cihel s těmi specifickými odstíny.
0: Teď jsme vstoupili dovnitř a je to atypicky členěná budova.
1: Hlavní budova se skládá ze 3 traktů a ten prostřední trakt je zasklený. A tak to bylo postaveno a tak to bylo zaskleno v tom roce 1875 za pana knížete.
0: Kolik je tady koní?
1: V současné době tady máme 24 starovrubských vraníků, o kterých se stará 7 zaměstnanců.
0: My jsme vstoupili do stáji a tady jsou ti nejkrásnější, nejušlechtilejší. Jsme tady se samými dívkami v tomto traktu, že ano, pane řediteli?
1: Ano, jsou to klisny, starovrubské vranky.
0: Vraníci a vranky jsou používáni hlavně na smuteční ceremonie, církevní ceremonie, nebo neplatí to takto jednoznačně? Jak...
1: Vraníci takhle k tomuto účelu, který jste zmínila, tak k tomu účelu byli vyšlechtěni, především pro funerální slavnosti. Chovali je samozřejmě i církevní hodnostáři a využívali, a tak tomu je i dodnes, ale starokrobští vraníci se v současné době využívají i pro moderní soutěže spřežení a využívají je velmi často i jízdní oddíly policie. No a nám se právě v loňském roce podařilo prodat 7 vraníků americké armádě. V rámci americké armády je taková kavalerie, takový speciální oddíl, který vlastně zajišťuje státní pohřby, včetně pohřbů amerických prezidentů. A teď tam mají od nás 7 starokladovských vraníků.

0: Mimochodem, jak ten výcvik probíhá?
1: Sem přijde mladý kůň, takzvaná remonta ve 3 letech z Říbárny ze Slavic a koně tady pak absolvují teda přibližně roční výcvik a v případě starogrobských koní, tak ten výcvik je jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku pak většina z nich absolvuje výkonnostní zkoušky, no a ty nejlepší jsou zařazení do chovu a ty ostatní jsou určeni na prodej. No a ten výcvik probíhá tak, že prvně se ty koně učí navíkat na úzdečku, prvně se takzvaně lonžují, pak se učí navíkat na sedlo, na váhu jezdce, no a pak se učí navíkat na postroje, pak se takzvaně otahují, no a pak se začíná zapřahat, no a prvně se zapřahají s takzvaným učitelem, se zkušenějším koněm a úplně nakonec se zapřahají vlastně 2 mladé koně do páru.
0: Předtím jsme nahlédli k dámám, teď jsme u mladých mužů. Je to neuvěřitelné, jak jsou ti koně nejenom tady krásní, ale i hodní. Mají starokladodobští koně nějaký specifický povahový rys?
1: Tak oni jsou klidní a mají optimální temperament. A to je vlastně ten důvod, proč se právě využívají k ceremoniím, protože tam je naprosto důležitá spolehlivost těch koní. A to je jedno, jestli to je v kočáře, a nebo třeba v sedle, když třeba na nich jedou trumpetisté v rámci švédské královské jízdní gardy.
2: Když se

0: Tak milí posluchači, udělali jsme opravdu kus velkého kroku zpět do historie. Takže paní Marie Ellen, kde pak se to nacházíme?
1: Vstoupili jsme do původní sedlovny Kinských a tak, jak ji vidíme, tak opravdu za Kinských bývala. My teda rádi upozorňujeme naše návštěvníky hlavně na sedla dámská, která jsou výjimečná právě těmi rohy, protože dámy za monarchie nemohly jezdit na koních obkročmo, platil pro naše země takzvaný španělský ceremoniál a podle něho se všechno řídilo, oblékání, stolování a jízda na koni. A dámy tedy musely jezdit v dámském sedle.
0: Z boku a tudíž se drželi těch dvou rohů, aby nespadly?
1: Ne, nedrželi se. Dáma sedí na koni bokem v tom dámském sedle, jednu nohu má vyvěšenou a druhou se ze spodu dotýká té skokové hlavy a nohu má v jednom třmeni.
0: Tak my tady vidíme nástroje na hraní koňského póla, vidíme tady ale i furu zajímavostí další.
2: Ano, vy jste zmínila takzvané malety, to jsou vlastně ty, když to řeknu laicky, takové pálky právě na koňské pólo a ten jezdec mýval vždycky na to utkání k dispozici 4 koně dokonce.
0: No já jsem tady objevila i krásně vyhlížející popelník, je to možná trošku morbidní, ale je to zajímavý artefakt, tak co to je?
2: Je to kopyto, ze kterého je vlastně udělaný popelník, je to taková relikvie a tehdy to byla vlastně taková vzpomínka na koně, kterého znali, možná ho měli i rádi, byť teda v současné době nám to už nepřijde moc vhodné, ale pro ně to bylo v tehdejší době prostě naprosto běžné.

0: Já jsem se tady píděla po nějakých zajímavostech a tady je jedna z největších, která je nejenom okrasná vizuálně, ale jak záhy uslyšíme, tak zvukově, takže audiovizuální zážitek nám poskytne. Tady ten předmět, co to je?
1: Je to rolničková dečka, která se používala na koně, když jeli v zimě kočárové saně.
0: A vy jste říkala, že každá ta rolnička zní jinak?
1: Každá má jiný zvuk a dohromady to potom vytváří ten hezký zvuk, který známe z pohádek třeba.
0: My jsme vstoupili do dalšího sálu.
2: My jsme v postrojovně. Na stěně vidíte hlavu laně, která se nazývala Bába. To byla taková legendární laň. Účastnice několika parforzních honů, protože ten anglický způsob parforzního honu, který byl praktikován tady na Pardubicku, tak ten se od toho francouzského způsobu lovu lišil v tom, že ta zvěř se nezabíjela, ale vlastně pouze štvala. A ta laň už vlastně tím, že absolvovala několik honů za sebou, tak už věděla, o co jde. Tak se někdy stalo, že běžela do Pardubic, do města, anebo se jim údajně někde schovala v lese a nemohli jí dokonce i několik dní najít. Tak pak z úcty k ní je nechali vlastně v oboře dožít a nikdy nebyla vlastně zabita. Je

0: Máte tady také nějaké koňské slavnosti, pane řediteli?
1: Je tradicí, že v Heřmanově městě pořádáme na podzim v září jezdecké závody a v letošním roce třetí zářijový víkend tady budeme pořádat soutěže ve všestrannosti a poslední víkend září budeme pořádat národní závody spřežení, což je memoriál Jiřího Škodného.
0: Mimochodem, úspěchy v tom závodění tady mají tradici, že ano?
1: Ano, mají, protože už je trošku zapomenut úspěch jednoho ze zdejších knížat, a to Karla Kinského, který vlastně převzal zdejší panství na začátku 20. století a zemřel po konci první světové války. No a on v roce 1883 vyhrál nejtěžší překážkový dostih světa, to velkou liverpoolskou, a vyhrál tento dostih jako první cizinec a jako první a zatím poslední Čech.
0: To byl velmi stručný exkurs do další součásti národního hřebčína v Kladrubech. Děkuji paní Marii Ellen Jirotkové.
2: Děkuji, nashledanou.
0: A také našemu hlavnímu průvodci všemi dvory, které národní hřebčín v Kladrubech spravuje, panu Jiřímu Machkovi. Díky a naslyšenou.
1: Také děkuji.

A tím se naše dnešní putování za našimi starokladrubskými vraníky v Heřmanově městci pomalu uzavírá. Připomínám, že už příští víkend, tedy 18. a 19. září, se právě v tomto krásném městečku konají závody ve všestrannosti a o týden později, tedy 26. a 27. září, memoriál Jiřího Škodného, což jsou závody koňských spřežení. Starokladrubské koně pak samozřejmě uvidíte i na slavnostní prezentaci v rámci Velké pardubické v říjnu. Ale nejkrásnější je zajet se za nimi podívat do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem nebo do jeho pobočky ve Slatiňanech. Citátem o koních jsme začali, tak jim také skončíme. Jedno gruzínské přísloví říká: jezdec, který není koněm milován, daleko nedojede. Což se dá aplikovat i do jiných oblastí našeho života. Tak na to myslete, příští sobotu se na setkání s vámi i historií a lidovou kulturou těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu o moderní medicíně. Dnes otevřeme téma, které často zůstává skryté za zavřenými dveřmi, doprovázené pocity viny a studu. Budeme mluvit o nemoci, která neútočí jen na tělo, ale především na lidskou mysl. Naší dnešní diagnózou je mentální anorexie. Nejhorší na tom je, že si to člověk v tu chvíli ani nedokáže uvědomit a ještě si připadá pyšný. To jsou slova Violy, která prošla peklem dlouhodobého hladovění, ztráty menstruace a syndromu relativní energetické nedostatečnosti. Pozvání přijala také žena, která Violu na její cestě zpátky k životu doprovázela. Markéta Gajdošová, klinická nutriční terapeutka ze specializací na poruchy příjmu potravy, která vede svou privátní praxi v pražském Karlíně. Jak restartovat tělo, které hladoví, a vrátit mu ztracenou rovnováhu? A jak těžké je si přiznat, že potřebují pomoc? O tom všem je dnešní Cesta k uzdravení.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zpátky k životu a ke zdravému vztahu k vlastnímu tělu, ale nevede cesta přímo a málo kdo ji zvládne sám. O tom, jaká léčba Viole zachránila život a jak tento proces krok za krokem postupoval, budeme mluvit v následujících minutách. A já zde vítám Markétu Gajdošovou.
2: Dobrý den.
1: A také slečnu Violu.
2: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza Violy? S čím za vámi přišla a v jakém stádiu?
2: Já bych ráda mluvila v minulém čase, protože když použijeme slovo zněla, tak původní diagnóza samozřejmě ještě dávno před naší spoluprací zněla mentální anorexie.
1: My jsme tady mentální anorexii v cestě k uzdravení už řešili z pohledu klinické psycholožky. Vy jste nutriční terapeutka se specializací na poruchy příjmu potravy, navíc ze zkušeností ze světa. Tím bych chtěla začít. Jak se ve světě, protože vy jste třeba pracovala a studovala v Miami, přistupuje k poruchám příjmu potravy a jak je to u nás? Je tam nějaký rozdíl?
2: Troufám si říct, že ten rozdíl je obrovský. Na druhou stranu to vždycky nerada generalizuju na tak veliký území, protože jsem zastáncem toho, že na konci dne je to vždycky o lidech a že i v tom nejlepším systému, ať už v rámci edukace, zdravotnictví nebo i konkrétní jednotky, instituce, čehokoliv, to není ani tak tolik o tom, co je někde ve vzduchu v metodikách, jako spíš o přístupu daného člověka, daného terapeuta, zdravotníka, poradce, kohokoliv, kdo je toho přítomný. Nicméně vnímám, že to téma u nás obecně v Evropě, možná by se dalo říct, mnohdy není tak oslovený a že vlastně kolem něj panuje spousta stereotypů, mýtů, polopravd a věcí, které tu cestu k léčbě a vůbec nějaký povědomí o tom, co to znamená, hodně komplikují. Takže co vnímám v kontrastu se zahraničím, tak je to, že možná na druhé straně světa mnohem víc zaznívá důležitost multidisciplinárního přístupu a taky multidisciplinárního řešení. Čímž narážím právě na to, že ta situace není tak jednoduchá, jako že by stačilo jedna rada nebo jeden nějaký krok, ale že dneska ve světě hledáme mnohem víc hlubší příčiny, vlastně ty spojitosti, které do toho zasahují a že to opravdu žádá intenzivnější pohled a intenzivnější postup, než jenom nějaký zkratkovitý řešení.
1: Než předáme slovo Viole, aby nám odvyprávěla svůj příběh, který je za mě velice silný a začíná od útlého dětství, kdy bylo Violce 8 nebo 9 let, ale to nám vysvětlíte vy. V čem byla její diagnóza mentální anorexie ještě jiná?
2: To je krásná otázka, mě vlastně vede k tomu, že když zpětně reflektuju celé to období, co se známe, tak si troufám říct, že v našem dialogu slovo diagnóza nikdy ani nezaznělo. Nejsem si toho vědoma. A nezaznělo na schvál, protože já zatím nejen v tomhle případě, ale vždycky vidím mnohem víc než nějakou jednu škatulku, která by vlastně tady pod pouhý dvě slova schovala tak velkou komplexnost, o který se tady momentálně bavíme. A zároveň si dovolím říct, že ta situace je složitá, specifická vždycky pro každýho, že tam najdeme tolik rozcestí, které by se vlastně dalo říct, že možná na první pohled v uvozovkách nejsou součástí toho onemocnění, ale oni vlastně jsou, protože souvisí s nějakým větším přesahem.
1: Já rozumím vašemu přístupu, ale přece jenom je potřeba vysvětlit posluchačům, s čímším se Viola potýkala a co všechno vlastně zvládla, protože dnes je v remisi.
2: Je to tak. Bavíme se o ztrátě menstruace, nejenom o tom samotném problému, ale vlastně o tom hormonálním rozvratu, který zatím stojí. Ta standardně pramení i z problematiky nedostupnosti energie, což už zase úzce souvisí s REDES. To je syndrom relativní energetické nedostupnosti. To slovo znamená, že tomu tělu zkrátka nezbývá energie na to, aby se mohlo popasovat s těmi procesy, jako je zdravý menstruační cyklus, ale nejenom ten. Vlastně to vstupuje nějakým způsobem do všech tělesných systémů, do všech sfér toho zdraví, který ve výsledku souvisí i s psychickým rozpoložením a se vším, co můžeme dál jmenovat. A pak anosognosie. To je lidsky řečeno taková absence náhledu na ten aktuální zdravotní stav nebo na nějakou závažnost. A velmi často je to právě jedna z komplikací, která vstupuje do toho procesu. Obecně poruch příjmu potravy do konkrétních fází o to víc. Když se na to podíváte možná racionálně s nadhledem, tak si řeknete, tady je nějaký problém, tady si něco zaslouží řešení. Tohle daný člověk nevnímá možná úplně jako racionálně v tu chvíli, ale když jste uprostřed toho problému, tak chybí ten náhled. A to není tím, že by to někdo nechtěl vidět, nebo že by se rozhodl, že prostě se postaví do nějakého postoje odporu nebo čehokoliv podobného. To je jenom to, že vlastně ten zdravotní stav to nedovoluje a že tak jako chrání tu nemoc, která je ve svém aktivním stádiu.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já vám velice děkuji za to vysvětlení, které nás krásně posunulo k tomu samotnému příběhu Violy. Kolik vám je dnes, Violo?
2: 17 let.
1: Já jsem říkala, že to celé možná začalo, když vám bylo zhruba 8 let a vidím tam klíčové, alespoň z toho příběhu, který jste poslala, přístup vašich rodičů, nebo možná tatínka, který vám občas řekl, podívej se na svý špičky, a vy jste je možná ani neměla, a vy jste se věnovala vrcholově volejbalu. I dnes tady přede mnou sedí velice vysportovaná, nádherná slečna. Myslíte si, že tam to celé začalo?
2: Já bych to asi popsala tak, že tam se začaly skládat první nějaké střípky nebo kousky pucle, které pak dohromady pomohly tomu, aby se poskládala celá nějaká mozaika problémů, které vedou právě k vývinu například mentální anorexie nebo nějakých jiných podobných poruch příjmu potravy. Ať už to byly poznámky od rodičů, ale i třeba od okolí, od v té době dospělých lidí, kteří pro mě byli v podstatě třeba i cizí, byli to přátelé mých rodičů, rodiče mých kamarádů, tak tohle všechno, když to posloucháte neustále dokola, i když to jsou třeba nevinné poznámky, nejsou míněny nějak zle, tak se to ve vás začne tak nějak střádat a začnete tomu věnovat větší pozornost. Co když náhodou mají pravdu, co když třeba opravdu se mi zvětšila ta stehna, ona se zvětšila, když jsem rostla, bylo mi 8 let a šla jsem taky do puberty, takže logicky rostla. Ale asi by tomu nikdo nevěnoval takovou pozornost, kdyby na to nebyl neustále upozorňovaný. Naopak i třeba poznámky na, dejme tomu nějakou tu vysportovanost nebo tu hubenost, když to tak řeknu, tak i ty mohou být škodlivé pro toho člověka, jelikož zase je to něco, na co on se začne více upínat, začne se na to více soustředit a tam asi v tomhle období začaly vznikat nějaké větší myšlenky na to moje tělo, které se pak pojily i na to, jak třeba ovlivňuje to moje tělo to, co já sním. A co když tady toho sním víc, tak se mi třeba může stát tohle. A okolo tohohle z toho věku před tou pubertou začínají vznikat první asociace toho vztahu jídla a těla a té mysli.
1: Vyznívá to jako doporučení pro rodiče, aby si skutečně dávali pozor, jak hodnotí postavu a příjem jídla svých dětí, že jo, Markéto?
3: Já bych řekla nejenom pro rodiče, ale úplně pro všechny, protože ono málo kdy jsou komentáře na hmotnost, vzhled, vůbec nějaký jako talíř, co máte před sebou, jako žádoucí a pozitivní, protože můžou zakořenit přesně to, co tady zaznělo. Já bych i rovnou doplnila, že ono to nikdy není o té jedné poznámce nebo nějakým směru od jednoho člověka. Často v tom zaznívají rodiče jako nějaký faktor, který se do toho připustil, ale to je možná jedna z milionů kapek, které jsou toho součástí. A přesně je to zase ta multifaktorialita toho všeho, kde to může být něco, co my si třeba v pozdějším věku jako neseme pořád sebou a vzpomínáme na tady tu jednu poznámku, co jsme někde slyšeli, co někdo řekl, na co rodiče upozornili, kamarádi upozornili. A ono to bylo možná jenom spíš taková ta zbraň, která někde pak prostě vystřela a nastřádala se na tisíce dalších, kteří už tam někde čekali.
1: Některých dětí se ale tyhle poznámky vůbec nedotknou. Ty to přejdou a baštěj vesele dál. Violy se dotkly. Dotkli se jí až tak, že vlastně byla hospitalizovaná s mentální anorexií. Jaké vlastnosti nás předurčují k tomu, že budeme mít poruchy příjmu potravy?
3: Je to hluboce individuální, ale najdeme určitý charakterový osobnostní rysy, črty, který obecně definují jako tu osobnost daného člověka. A ono paradoxně jsou to vlastnosti, které zároveň použijeme na popis velmi úspěšných lidí. Je to disciplinovanost, snaha kolikrát o to, že umíme věci držet nad průměru, v kontrole, slovo kontrola, tady s jistotou zazní taky hodně často. To, že si tak jako přivlastňujeme takový ty faktory, jako je zodpovědnost podobně, který vždycky do určitý úrovně popíšeme, že jsou vlastně fajn, hodnotný a společensky glorifikovaný. I proto je tady jistá souvislost třeba se světem sportu, kde se krásně dají využít, protože tady pojďme jako glorifikovat tu disciplinovanost. Ale kdy pak vlastně přejdou do toho, že tu stejnou věc přesuneme do toho jídla a tam najednou začnou plnit tu patologickou funkci nebo se otočí v úplný opak. Ale byla by to určitě ta kontrolovanost nebo kontrolovatelnost a disciplinovanost, který bych určitě jmenovala na prvních místech.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Markéta Gajdošová, nutriční specialistka a příběh Violy. Vy jste tady zmínila jídlo, Markéto. U něho chvíli zůstaneme. V první řadě mě překvapil fakt, že Viola si kontrolovala i co jí a kolik toho jí. Je to tak, Violo?
2: Ano.
1: Potřebovala jste mít přímou kontrolu i nad jídlem. Byť už jste byla ve fázi mentální anorexie.
2: Ano, rozhodně. A je to velká součást a já bych možná jenom doplnila, že ze začátku, když jsem byla mladší, dejme tomu nějaký 11. 12. rok života, tak opět začínalo to strašně nevinně. Bylo to jenom o tom, že jsem se snažila jíst tak nějak strašně jako zdravě, nebo hlídala jsem si kvalitu těch potravin, nebylo to úplně tolik o tom množství a to přišlo až později, když jsem si jednou ze zvídavosti řekla, že si spočítám ten svůj denní příjem. Tak jsem si spočítala, to jsem pak nějak vyhodnotila podle toho, co jsem si přečetla na internetu, kolik toho tak třeba jí nějaké modelky nebo moje idoly. A další den jsem si to spočítala znova a už se to tak nějak vezlo samo, až jsem si to počítala v podstatě každý den, když jsem neměla úplnou možnost přímé kontroly nad tím jídlem, nad přímým množstvím, tak jsem to odhadovala, počítala jsem si to v hlavě a neustále mi běžela kalkulačka. I když třeba přišel čas na nějakou večeři, tak já jsem se vždycky musela spočítat, tak snědla jsem toho určité množství, teď už mi zbývá jenom tolik a teď jsem si snažila za každou cenu postavit nějaké jídlo, které by mě aspoň trošku uspokojilo, aby se to ale hlavně vešlo do těch mých čísel, které já jsem si stanovila v hlavě na základě nějakých příjmů cizích osob, které jsem si načetla na tom internetu.
1: Vy jste tady mluvila o multidisciplinárním přístupu. Violo, chodila jste na terapie?
2: Já jsem měla původně pouze psychoterapie. K tomu se při dalším zhoršení mého stavu přidali návštěvy psychiatra, potom i nutričního terapeuta, který byl v rámci stejné nemocnice, kam jsem chodila na psychiatrii. A potom to vedlo až k tomu, že jsem byla hospitalizovaná. I když to bylo furt stále ta stejná nemocnice, tak jsem dostala jiného psychiatra na tu dobu té hospitalizace. Dostala jsem i jiného nutričního terapeuta, nebo oni se tak u mě střídali každý den. Do toho se tam vlastně přidali sestry, které mě měly tak nějak kontrolovat do

0: To není porucha hmotnosti, to je porucha příjmu potravy a to je strašně důležitá informace. I když se na to podíváme statisticky, tak méně než 6% lidí s diagnózou poruchy příjmu potravy je něčem, co bychom klinicky označili jako podváha nebo nebezpečně nízká váha hmotnost. Takže pak to pramení v takovou tu miskoncepci lidí, kteří vnímají jenom to, že tady máme nějaký stereotypní obrázek, že rovná se to nízká hmotnost. Tak to není. A zároveň věřím, že to by Violka tady mohla potvrdit mnohem líp sama za sebe. Ne, raritně se stává to, že ve chvíli, kdy je ta hmotnost v pořádku nebo tak vypadá navenek, takže ten stav je možná ještě náročnější pro toho daného člověka, pro toho jednotlivce. Akorát má okolní svět pocit, že vlastně už to jako není vůbec problém, že už to tam netvoří nějakou překážku, protože v úvozovkách vypadá zdravě.
1: Vy s těmi klienty pracujete evidentně jinak, než běžně tady očekáváme od nutričních specialistů.
0: Já s velkým respektem k psychologii vždycky hodně artikuluju to, že je důležitý rozlišovat ty profese a že přesně byl by to ideální svět, kdyby v tom multidisciplinárním týmu přístupu figurovali všichni tak, jak mají. A zároveň ale považuji za důležitý zmínit to, že součástí nutriční terapie psychologie opravdu je a za mě nedílnou součástí, protože pokud bychom zůstali jenom u té nutrice jako takový, tak to absolutně neplní svoji podstatu a je to o technických informacích a přesně zákazech, příkazech, které se nemají šanci propsat někam do toho individuálního příběhu. A já jsem ani tak nechtěla konkretizovat ten konkrétní postup, protože ono to vždycky vypadá jinak a vlastně to, že tady bylo něco funkční a něco tak mělo vypadat a bylo to tak správně v tomto případě, znamená, že nebude vyhovovat pro obdobnou situaci a já kladu velký respekt na to, aby ta cesta vždycky odpovídala tomu konkrétnímu člověku.
1: S čím zásadně vám vlastně Markéta pomohla?
2: Přes nějakou tu důvěru. Já jsem se začala víc do hloubky zajímat o to, jaký ten stav skutečně je a začala jsem si možná taky uvědomovat to, že ono to furt není vyřešený. Já jsem tam původně šla s tím, že si jdu vyřešit své hormonální zdraví a tam to pro mě prostě skončí. Já jsem si myslela, že už jsem v pohodě, že s ničím jinak problém nemám a nebudu mít. Ale když jsme se dostali i k nějakým jako postupným krokům, tak stále tam byly přítomné nějaké ty mentální bloky, které jsme museli pomalým postupem odstraňovat a překonávat je spolu. A díky tomu jsem se možná přestala bát jíst ráno, s čím jsem dlouho bojovala. Otázka snídaně a to, jak dlouho vydržím, než si tu snídaní dám, to bylo hodně velký téma.
0: To, co je na tom důležitý, je ta předpona ve slově spolupráce, protože by to nikdy nefungovalo jenom z jedné strany. Právě proto, a já pevně doufám, že to vyznělo od nás obou, je to mnohem víc o tom vztahu a o té důvěře, jakou si ten odborník, klient mezi sebou vytvoří, než o tom, jestli jsme měli perfektně nastavený jídelníčky a úplně úžasnou, nejlíp zvolenou metodiku, která ano, je důležitá, bez ní bych tady nemohla mluvit, jak mluvím, ale pokud bychom v to obě neměli důvěru a i já na téhle straně neměla důvěru v to, že je možný to vlastně posunout, je možný tohle změnit, je možný to vyřešit, tak si dovolím říct, že by se nic z toho nestalo, ale nestalo by se to hlavně bez té důvěry.
1: Krásný závěr. Já vám moc děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Markéto, vám samozřejmě přeji hodně spokojených a uzdravených klientů. A Violko, vám přeju radost ze života a mějte se ráda.
2: Moc děkuju.
0: Děkuji.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál.

zkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Město Hradec Králové nechá znovu změřit hluk z dálnice D11. Pacienti s plicní fibrozou budou mít k dispozici nový lék. Čeští volejbalisté porazili na mistrovství Evropy Švédsko. A počasí zataženo s deštěm, teploty do 18 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké ráno. Odpůrci stavby větrných elektráren v Úpici požadují referendum během říjnových komunálních voleb. Na městský úřad odevzdali petici s víc než tisícovkou podpisů. V ní usilují o konání referenda. Hlasovat chtějí o výstavbě větrných elektráren a taky o nastavení územního plánu. Radnice v Hradci Králové nechá ve čtvrti Svobodné dvory znovu změřit hluk z dálnice D11. Výsledky využije při jednání s ředitelstvím silnic a dálnic o možném doplnění protihlukových stěn. Dálnice je otevřená od roku 2021. Stěny silničáři postavili později.
2: Nové měření, ke kterému dala podnět místní samospráva, potrvá nepřetržitě celý týden a uskuteční se na 7 místech. Radnice ho chce stihnout do konce října. Výsledky by měla mít do konce roku. Měření bude podrobnější než to z roku 2024 a zahrne taky hygienické vyhodnocení a sčítání dopravy na dálnici. Město za něj zaplatí 310 tisíc korun. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: V zámeckém parku v Kupidlně omezili průchod kolem palmového skleníku. Historická stavba je poničená vlhkostí, hrozí pád části římsy.
3: Snahou je předejít případným úrazům do doby, než bude možné problémy odstranit. Oprava poškozené části historické stavby je v plánu. Čeká se na potřebné finance. Do té doby zůstává nejdůležitější prevencí dodržování vyznačených bezpečnostních opatření. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrózu. Léčí se s ním první pacienti. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Nemoc způsobuje postupné zjizvení plic vlivem špatné reakce imunitního systému. Sport. Čeští volejbalisté uspěli na mistrovství Evropy i po druhé. Po výhře nad Řeckem porazili Švédsko, zvítězili 3-2 na sety. Dalším soupeřem národního týmu bude zítra v italském Modeně výběra Slovenska.
1: Počasí.
0: Na východě Čech dnes čekáme zataženo, odpoledne déšť, teploty mezi 15 a 18 stupni, na horách kolem 12. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V centru Jičína není možné projet ulicemi Ruská a Poděbradová, pokračují tam opravy. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné nedělní ráno všem, kteří se s námi probouzejí do nového dne. Je přesně 5:04, začíná ranní vysílání a my vám přejeme příjemný start do nového dne. Dnes je neděle, podle kalendáře oslavují svátek Lubor a Melinda. Pokud někoho znáte, nezapomeňte popřát. Samozřejmě po 12. po 18. bude příležitost i u nás. A v dnešním vysílání vás ale mimo jiné zavedeme i do Přelouče, kde vzniklo nádherné místo pro propojování generací. Otevřeli tam totiž nový park, který je navržený tak, aby sváděl dohromady klienty domova pro seniory i ostatní obyvatele města. Čeká tam smyslová zahrada, živé dětské hřiště, klidný rybník s molem i nostalgické prvky, které seniorům s láskou připomínají jejich vlastní dětství. Podrobnosti nabídneme v Českém rozhlase Hradec Králové už za malou chvíli. Ať se hezky vstává.

0: Židle jako ze školních lavic nebo kuličkovou dráhu najdou návštěvníci nového parku v Přelouči u domova u fontány. Zařízení pečuje hlavně o seniory s demencí a retro prvky jim mají vyvolávat vzpomínky na dětství, které si často pamatují lépe než ty poslední dny. Park je upravený tak, aby se v něm klienti domova mohli bezpečně pohybovat a zároveň ale zůstává otevřený veřejnosti, protože vedení domova chce, aby se tam seniori potkávali s rodinama, s dětmi a dalšími obyvateli z okolí. Reportérka Anna Svobodová se v parku prošla.
1: Je nádherný. Támhle ten rybníček asi, to zábradličko, já nevím, co nejhezčí, překro.
2: Pochvaluje si Anna Ročková. V domově žije už 3 roky a pamatuje si, jak park vypadal před úpravami. Teď v něm chce trávit co nejvíce času.
1: Když to bylo starý, tak taky třeba 2 hodiny jsem tady byla, ale nesedala jsem si na lavičky, protože jsem měla strach nikde nikdo, abych třeba nežuchla. A teď tady to je všechno ohraničené, že pečovatelky nemusí se o ně bát, že by do rybníčka žbluňkli, tak určitě to je zabezpečený.
2: Aby se v parku nestratili klienti, kteří mají problémy s orientací, vede tam cesta ve tvaru osmičky. Ať se vydají kterýmkoliv směrem, nakonec se dostanou zase zpátky. Díky nové rampě se do parku snáz dostanou i klienti na vozíku nebo lůžku.
3: V té bezpečné části smyslový bude moct být třeba 10 klientů se jenom ze 2 zaměstnancem. Se nám zvýší ta možnost dostat ty klienty na to slunce, na ten čerstvý vzduch, že se dostanou ven z té budovy.
2: Říká ředitel domova Martin Šveřepa. Součástí parku je smyslová zahrada. Lidé si tam můžou namočit ruce do vody, projít jemnou mlhou nebo přivonět k bylinkám. Hned vedle je dětské hřiště.
3: My si myslíme, že ty naši klienti jsou občané a obyvatelé, tak jako každý jiný. A když už se tak často nedostanou jako ven, mimo ten areál, tak přitáhnout tu komunitu sem za nima. Takže se těšíme na to, že si sem budou děti chodit ze školek, ze základních škol, užívat svůj čas a přitom už jenom ten hluk z toho hřiště bude dopadat k těm našim klientům a oživí jim ty vzpomínky a rozzáří jim tu tvář.
2: Návštěvníci v parku najdou taky rybníček s molem a pietní místo určené k rozloučení s obyvateli domova. Autoři projektu dali místu název Park vzpomínek, říká Kateřina Waldhauser.
4: Snažili jsme se použít nějaké prvky, které jsou jakoby retro, protože právě tihle lidi si nejlépe pamatují věci, které jsou z jejich dětství, lépe než třeba věci, co se staly před týdnem. Takže jsou tady právě mobiliář, který připomíná židle ze školních lavic a nebo právě kuličky. A další vlastně takové retro prvky.
2: Pardubický kraj, který domov u fontány v Přelouči zřizuje, zaplatil za úpravy parku téměř 24 milionů korun. Část nákladů pokryly evropské dotace. Z Přelouče Anna Svobodová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Donna Lewis v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnešní noc, časné ráno, je trošičku teplejší, než tomu bylo včera. Aktuálně se nám teploty pohybují okolo 11 stupňů Celsia, což je na mnoha místech o 5 stupňů víc, než tomu bylo včera, ale den ten bude chladnější.
1: Počasí.
0: Teploty se nám nedostanou tak vysoko, jako tomu bylo v tom včerejším dni, protože přes nás přechází fronta a od těch poledních hodin bude pršet možná na většině území Královéhradeckého kraje. Podle meteorologů tedy převážně zataženo, v poledních hodinách se od severozápadu začne postupně na většinu území rozšiřovat ten zmiňovaný déšť, později na horách i přeháňky. Maxima teplotní 15 až 18 stupňů, maxima na horách 11 až 15. Vítr k tomu pouze slabý, proměnlivý, srážky do 6 mm. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, přes den místy dobré, aby zátěž a leta zůstává na jedničce, tedy mírná zátěž.
2: Já bych prodal koženou bundu, já bych chtěl koupit starý motocykl.
3: No, prodej nový velký mobilní grill.
4: Dvoje kamna, určitě starší zachovalá.
1: Potřebujete něco prodat nebo koupit? Radio Bazar je tu pro vás každý všední den po půl čtvrté odpoledne. Využijte naší pomoci. Od pondělí do pátku v 15 hodin a 35 minut. Radio Bazar Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: sebe.
1: Máme jen sebe. Stačí pár tónů, dvě akustické kytary a člověk má pocit, jako by tyto písně žily vlastním životem. Písně Bratří Nedvědů jsou, mám pocit, nesmrtelné a je až neuvěřitelné, jak přirozeně přecházejí z generace na generaci. Určitě jste si toho taky všimli. Zpívali se u táboráků, dnes je slyšíme i v Superstar a na profilech slavných osobností, které jen tak vezmou kytaru a vrátí nás do pohody. No v době plné digitálního šumu a rychlých trendů nám asi připomínají to nejdůležitější, obyčejnou lidskost, lásku, taky sílu okamžiku určitě. Ale teď už je v našem vysílání taky spotřebitelský servis v pravidelném čase. Dnes připomeneme jeden z vašich častých dotazů a to je kontrola obsahu balíku rovnou při přebírání od kurýra. Josef Černý vysvětlí, proč to není tak jednoduché.
2: Pan Mirek si objednal náhradní díly na auto přes internet. Zajímalo by ho, jestli až přijde pošta, se může přesvědčit, jestli je v balíku opravdu to, co si objednal. Pane posluchači, takovou možnost nemáte. Povinnost dopravce je dodat vám v pořádku nepoškozený balík a ostatní, tedy obsah balíku, je vztah mezi vámi a odesílatelem. Takže doporučuji objednávat buď to u spolehlivého prodejce, anebo v kamenném obchodě, kde vidíte, co kupujete. Někdy se to navzdory ceně vyplatí.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Železnice mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí bude dvoukolejná. Dopravu v úseku to výrazně zrychlí. Správa železnic teď hledá zhotovitele. Město Hradec Králové podpoří 500 000 korun působení speciálních pedagogů ve vybraných školách. Cílem je odhalit potíže dětí a předcházet problémům v kolektivech. Víc ve zprávách v 6. Studenti ze spolku Nezájem se snaží přilákat k volbám mladé voliče. Institut politické participace mladých odhaduje, že posledních komunálních voleb se zúčastnilo pouze 20 až 30% voličů do 30 let. V desítkách německých měst, včetně Berlína, Hamburgu a Mnichova, protestovalo přes 100 000 lidí proti krajně pravicové straně Alternativa pro Německo. Minulý týden vyhrála zemské volby v Sasku a Anhaltsku. Protesty svolala občanská iniciativa PRUF, která usiluje o zákaz této strany. Celkovým vítězem českého poháru silničních cyklistů je Matěj Zahálka. Člen týmu Kasper Cryptoformy uhájil vedení v závěrečném 6. závodu v Hradci Králové, který ovládl Šimon Vaníček v hromadném sportu. A jaké bude počasí? Zataženo, odpoledne déšť, teploty na východě Čech do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 5:32, za hodinu už bude slunce nad obzorem. Do té doby stihneme spoustu písniček, hlavně českých, a určitě i pár zajímavostí z našeho regionu. Za chvíli se ohlédneme za akcí na Kuksu. Hezké nedělní ráno.

19. ročník tradičních slavností vína a burčáku na Kuksu opět nesklamal. Byli jste se podívat, sobota plná vína v romantickém prostředí barokního areálu nabídla víno ve vinných lázních, tradiční jarmark i bohatý hudební program na nádvoří a v zahradě. Jaké bylo letošní vinobraní na Kuksu? No, slavnosti tradičně přilákaly zástupy milovníků dobrého pití a historické atmosféry a největším lákadlem pro návštěvníky byla samozřejmě ta oblíbená historická tradice, kdy ve 13 hodin poteklo víno přímo po tom kaskádovém schodišti se sochami tritonu. Lidé si tak po vzoru někdejších slavností hraběte Františka Antonína Šporka mohli nechat načepovat víno přímo do svých degustačních skleniček. Kromě ochutnávek od desítek českých a moravských vinařů a degustace ve vinných lázních si pak užili pestrý jarmark plný řemeslných výrobků a gastronomických specialit. A pohodovou atmosféru doplňovala i mnohá hudební vystoupení. Lidé zkrátka využili slunečného dne k piknikům v zahradách hospitelu a odnesli si neopakovatelné zážitky. Trutnovinky, tak ty nabízejí fotografie z průběhu akce, zachycují atmosféru jarmarku i zmíněnou degustaci dění v zahradě a krkonošský deník, ten pak nabízí i rozsáhlý reportážní článek s fotografií i videem, pokud byste se chtěli podívat videem, které zachycuje okamžik, kdy víno teče po tom kaskádovém schodišti.

0: Popová nostalgie v podání švédských Ace of Base a jejich hit Always Have, Always Will z konce 90. let, 90. typické, zatímco u nich tedy musím a ráda zmíním, že v tom klipu tehdy dokonce sněžilo, protože tato písnička byla vánoční, tak pojďme se teď podívat na to, jaké počasí nás čeká v těch nejbližších hodinách v Královéhradeckém kraji.
1: Počasí.
0: Do Vánoc nám zbývá 102 dní, takže sněžit dnes nebude ještě máme čas, ale obloha bude zatažená a bude pršet. Odpoledne musíme počítat s deštěm. Teplotní maxima na východě Čech mezi 15 a 18 stupni, na horách se budou pohybovat kolem 12. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé v průběhu dne, ale už dobré, aby jeho zátěž zůstává na jedničce.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Čas neuvěřitelně letí, takže už se pomalu, ale jistě blížíme k 6. hodině raní. Za 10 minut bude 6 hodin. Věřím, že si dnešní volné ráno, převážně volné, užíváte v klidu, možná s šálkem dobré kávy nebo čaje v ruce. K nedělnímu svátečnímu probouzení na našich vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové přitom už tradičně patří i trocha toho zamyšlení a inspirace. A právě teď je čas na naši pravidelnou nedělní glosu. Tentokrát ji pro vás připravila Dagmar Ruščáková a dala jí výstižný název Mezi řádky. Tak si ji pojďme poslechnout.
1: Dívám se na knihu polepenou barevnými papírky, plnou rukou psaných poznámek. Můj 700stránkový román Alžběta a drak se právě vrátil z roční knižní štafety, kdy putoval mezi čtenářkami, které byly ochotné během čtení zapisovat svoje myšlenky. Byl to opravdu zvláštní pocit si ty poznámky číst. V zásadě mi potvrdili, co už od čtenářů za ty 3 roky vím. Přestože všichni četli stejný text, v jejich mysli se neotiskl stejný příběh. Tím se právě liší román od dokumentu. Zatímco dokument prezentuje fakta a známé souvislosti, román vtáhne svého čtenáře do sebe. Pokud je dobrý, nechá ho příběh skutečně prožít. Není to vždy stejné. Třeba epický děj plný dobrodružných zvratů chce podstatně menší emocionální zaujetí než komorní příběh, kde se čtenář postupně ocitá v myslích a srdcích jeho hrdinu. Jistě záleží na tom, jak moc si ten čtoucí dovolí otevřít se nabízenému ději a myšlenkám. Jak moc autorovi důvěřuje. Vlastně se sám stává spoluautorem výsledného efektu, protože mezi řádky románu vkládá své vlastní touhy, zkušenosti, vzpomínky. I proto jsem přesvědčená, že objektivní čtenářský zážitek neexistuje. Opravdu vnímavé čtení podle mě nastane jen tehdy, když si čtenář, autor, téma a postavy tak nějak sednou. Mohu dostat do ruky knihu ověnčenou cenami a pokud se duchovně míjíme, nic ve mně nevzbudí. Příběhu mohu dát vědomou šanci, ale jestli z nějakého důvodu nesnáším hlavní hrdiny, knihu nedočtu. Zas a znova si uvědomuju, jak je dobře, že píše tolik různých lidí. Každý si tak může najít to své. A tak mám radost ze všech, kdo s chutí čtou moje knihy a dovolí jim vstoupit do svých srdcí. Ještě před rokem

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Město Hradec Králové finančně podpoří speciální školní pedagogy. Firmou roku v našem regionu je společnost Tios Hořic. Česko si připomíná 2 roky od ničivých povodní. A počasí zataženo s deštěm a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Radek Půlchřápek, hezké ráno. Město Hradec Králové podpoří 500 000 korun působení speciálních pedagogů ve vybraných školách. Cílem je odhalit potíže dětí a předcházet problémům v kolektivech. Dotaci získá mateřská škola Čtyřlístek a základní školy Števcova a Jiráskovo náměstí.
2: Přítomnost speciálního pedagoga přímo ve třídě znamená, že učitelé můžou okamžitě reagovat na potřeby dětí, ať už jde o prevenci, výukové potíže nebo spolupráci s rodinou. Radnice chce penězi podpořit hlavně školy, které se dlouhodobě zaměřují na specifické potřeby žáků, například na péči o děti se zrakovým postižením. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Opravy truhlářských dílen střední školy řemeslné v Jaroměři jsou hotové. Za práce zaplatilo hejtmanství zhruba 46 milionů korun, vysvětluje mluvčí kraje Dan Lechman.
3: Dílny se nachází v samostatném uzavřeném areálu v blízkosti železniční tratě. Rekonstrukce zachovala jejich dosavadní účel, výrazně ale zlepšila technický stav jednotlivých objektů i jejich energetické vlastnosti.
0: Ocenění firma roku v našem kraji získala společnost Tios Hořic. Zabývá se vývojem, výrobou a testováním pro automobilový, letecký a kosmický průmysl. Cenu pro živnostníka roku si odnesla Ellen Konečná z Hronova, která se věnuje fyzioterapii a rehabilitaci malých zvířat. Česko si dnes připomíná 2 roky od ničivých povodní. Velká voda zasáhla Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Způsobila škody za 70 miliard korun. 7 lidí přišlo o život. Tamní obyvatelé se dodnes vyrovnávají s následky. Například v ostravské Nové Vsi.
4: Mám jedny boty, co se říkalo po povodní, a to jsou jediné boty, krom takových těch cuklí všelijakých, jo.
5: Takže všechno šlo do baráku.
4: Prostě. No všechno šlo tady, jako.
6: Pan Jaromír je důchodce a většinu příjmu investoval do opravy domu. Novou ves voda zasáhla ve chvíli, kdy už si lidé mysleli, že je po všem, jak vzpomíná velitel dobrovolných hasičů v Nové Vsi Tomáš Lefner.
7: Najednou svítilo slunce, jo. Tak a už došlo ke kulminaci té řeky, takže jsme si všichni říkali, jo, dobré, zvládli jsme to, žádné škody, všechno v pohodě, a najednou ve vysílačce přišlo prostě, že se přelívá hráz. Na soutoku.
6: Voda v Ostravě zaplavila taky velkou část Přívozu nebo Svinovské nádraží. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude zataženo, odpoledne déšť, teploty mezi 15 a 18 stupni, na horách kolem 12. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, kde pokračuje stavba tunelů pro obchvat Náchoda.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Stáváte s Českým rozhlasem Hradec Králové, hezké nedělní ráno. Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den dáváme tipy, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. No a před 6:30 se budeme věnovat i historii lázeňství. Zavítáme do Luhačovic za první republiky, protože v té době tam mezi pacienty byla populární vzduchoplavba. Co je při ní čekalo, tak to se dozvíme od historičky Pavly Korytenské.
1: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: 11 minut po 6 hodině. Silnice tady v krajském městě v Hradci Králové jsou zatím úplně prázdné. Věřím, že mnozí odpočívají, no ale v odpoledních hodinách se určitě i tyto cesty zaplní. Tak si s námi pojďte osvěžit i pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září, jak jistě víte, vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme, jak bezpečně na silnicích objíždět cyklisty. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Právě probíhajícím letním období se víc než jindy setkáte na silnici s řidiči nemotorových vozidel, nejčastěji s cyklisty. Logicky nechcete jet stejně rychle jako oni, a tak se rozhodnete předjíždět. Víte ale, jaký rozestup u toho musíte dodržet? Odpověď na otázku poskytl plukovník Jan Straka.
3: Je to jeden z nejzranitelnějších účastníků a pokud si uvědomím, že když bude mít cyklista dopravní nehodu, tak ho nechrání vůbec nic. Já mám v autě plechy okolo sebe, on nemá okolo sebe nic. Pokud budu předjíždět cyklistu, musím od něj dodržet boční odstup 1,5 metru a v místech, kde je maximálně rychlost do 30 km/h, tak tam postačí 1 metr. Nicméně vždy musím mít na paměti, že nesmím ohrozit cyklistu.
2: Není to ale jen o řidiči auta. Dodržovat bezpečnostní předpisy musí pochopitelně i samotný cyklista. A jaké to jsou?
3: Věnovat se řízení, dbát na to, že jsem já ten zranitelný, a zároveň, aby byli čitelní pro ostatní řidiče. Pokud pojedu na kole a budu tam vrávorat ze strany na stranu, tak nejenom, že jsem nečitelný pro ty ostatní řidiče a právě z toho důvodu, že oni neví, co já v tu chvíli udělám, může dojít k dopravní nehodě, tak zároveň způsobuji i to, že ten řidič může právě z toho mého způsobu jízdy být poněkud agresivní.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Liminov zpíval v Dobrém ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Je 17 minut po 6. hodině a máme tady aktualizovanou předpověď počasí od Tomáše Popelky.
1: Počasí.
0: Ale příliš se nám toho nezměnilo, takže stále platí, že na východě Čech v Královéhradeckém kraji bude velká oblačnost postupně s deštěm. Převážně zataženo, postupně od severozápadu začne na většinu území se rozšiřovat občasný déšť, později na horách i přehánky. Maxima teplotní 15 až 18, to zůstává stejné, na horách do 15. Vítr ráno slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu zesílí na mírný západní. Předpokládané množství srážek se změnilo a mírně nám kleslo. Mělo by to být od 0 do 5 mm, tedy trošičku méně. Rozptylové podmínky ráno večer mírně nepříznivé, přes den většinou dobré a biozátěž zůstává na jedničce.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Kudy vedla cesta od českého tolaru k americkému dolaru? Na cestách s profesorem Petrem Vorlem z Univerzity Pardubice se vydáme světem platidel napříč kontinenty. Dovíte se, proč tolar zamířil při přerodu názvu v dolar přes Španělsko i kde mají pohledné bankovky. Do světa s penězi nebo kartami, také o tom v pondělí na cestách jako obvykle po 18. hodině.

0: Hezký život Lenky Filipové doznělo. Skladba s poctou Beatles přitom ležela v šuplíku autorů Ondřeje Soukupa a Gábiny Osvaldové dlouhé roky, než správně dozrála. No, vrací se i zpěvačka. Určitě jste mnozí zaregistrovali po vážných zdravotních komplikacích z konce loňského roku a náročné operace mozku je Lenka Filipová zpět v plné síle na pódiích. Už koncem září navíc se svým turné míří i na Slovensko, konkrétně 24. září potěší fanoušky v Trnavě a o den později pak i v Palárikově. No a u nás ve vysílání teď opět náš seriál věnovaný dějinám města Hradce Králové, který připravují historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Všechny odvysílané díly s obrázky máme samozřejmě na našem webu hradec.rozhlas.cz. V posledních týdnech se věnujeme lázním, do kterých jezdili obyvatelé Hradce Králové, o čemž vypovídají dochované pohlednice. A dnes tedy s Pavlou Korytenskou zamíříme až za hranice našeho regionu.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Dnešní díl Hradeckých minut věnujeme poslední lázeňské destinaci, která přestože leží daleko od Hradce Králové, patřila k často navštěvovaným místům také pro hradečáky. Hosté lázní Luhačovice využívali nejen dobré autobusové a železniční spojení, ale k dispozici byly za první republiky dokonce i letecké linky z letiště Baťa Zlín Otrokovice a poté autokarem do Luhačovic. Lázně účinné léčebné tradice, to jsou Luhačovice. Luhačovice, lázně s bohatou historií spojenou především s rodinou Sereniů, kteří úpravou místních minerálních pramenů položili základy lázeňství. Počátek 20. století pak znamenal pro Luhačovice příchod architekta Dušana Jurkoviče, jehož působení pozvedlo Luhačovice mezi evropská lázeňská letoviska a staly se tak vzorem dobové lázeňské architektury. V meziválečném období popularita Luhačovic vzrůstala, staly se populárními lázněmi a centrem společenského setkávání, což bylo spojeno s další výstavbou sanatorií, penzionátů, vil, hotelů a veřejných budov. Lázeňská sezóna trvala od 15. dubna do 31. září a možnosti léčby byly rozmanité. Luhačovické inhalatorium bylo v této době považováno za nejmodernější v Evropě. Širokou nabídku léčení nabízel moderní vodoléčebný ústav. Proslulé Jurkovičovy říční a sluneční lázně představovaly ve své době centrum společenské zábavy luhačovických hostů. Populární bazén napájený z říčky Šťávnice byl obklopen dřevěnými převlékacími kabinkami s bílými závěsy. A hosté mohli navštívit lázeňské divadlo, filmová představení, koncerty nebo taneční večery. K dispozici byly tenisové kurty s možností vlastního trenéra, jízdárna, rybolov nebo honitba. Koncem 30. let vyvíralo v lázních Luhačovice 15 pramenů, 14 minerálních a jeden pramen sirný. K nejznámějším patřili Vincentka, Amantka, Alojska, Otovka nebo Janovka. Populární byly také zdravotní pastilky, minerálky. A co možná nevíte, že koncem 30. let byla roční návštěva Luhačovic odhadována na více než 45 tisíc lázeňských hostů. A že v Luhačovicích byla populární takzvaná vzduchoplavba, což byl vlastně léčebný tělocvik provozovaný pod širým nebem a za každého počasí. A příště pohlednice z lázní.
1: Hradec

písničku už

0: rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou.
1: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Pražská mordparta pátrá po tělech obětí. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Šokující loupež a ještě překvapivější pachatelé. Poklad za miliony liber uloupí Králové zlodějů ve filmu podle skutečné události. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubila Jiřího Suchého příběh jeho legendárního divadla. Dokumentární cyklus Semafor a td. Nedělní večer s Českou televizí.
3: Je půl sedmé.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: V Deštném v Orlických horách finišuje stavba nových bytů nad školní jídelnou. Vznikly přestavbou bývalých učeben. Pro koho budou určeny, upřesníme ve zprávách v 7. Skalní hrad Drábské světničky v Českém ráji bude přístupný později. Státní lesy tam od loňska obnovují turistické trasy. Hotovo mělo být původně v září. Opravy se ale podle vedení lesů protáhnou do konce října. Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrózu. Léčí se s ním první pacienti. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Ve Finsku začíná Evropský arktický summit. Představitelé Unie a některých členských států se budou snažit sjednotit přístup k otázkám bezpečnosti, obrany a odolnosti Arktidy. Jelena Rybakinová z Kazachstánu je novou šampionkou tenisového US Open. Ve finále porazila Bělorusku Sabalenkovou 2-1 na sety. A jaké bude počasí? Zataženo, odpoledne občasný déšť, teploty na východě Čech do 18 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V centru Jičína není možné projet ulicemi Ruská a Poděbradová, pokračují tam opravy. Držte se objízdné trasy.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Slunce vychází a dnes ráno vychází v doprovodu husté oblačnosti. Všimli jste si, celému dni dodává možná takový ten neobyčejně tajemný nádech. Paprsky skrze mraky jen mírně opatrně prokukují, což na obloze rozehrává opravdu zajímavou vizuální hru. No a k té mystické atmosféře přidáme od nás z Českého rozhlasu Hradec Králové samozřejmě i hudbu. Václav Neckář a pak i Petr Kolář. Ať se hezky vstává. Hezkou neděli.

0: Romantická záležitost a po ní už pozvánka k dalším záletům. Každou neděli po 9. dopolední si zve moderátorka Alena Zárybnická zajímavé hosty. Minulou neděli byla Alena hostem, ale ve svém vlastním pořadu. Vždy po letních prázdninách to tak děláváme, jak jistě víte. Na Medvědíně se s ní tak sešel Zdeněk Novák.
1: Jenom mi řekni, když jsme teď nahoře na kopci a nechtěl bych ztrácet tu nadmořskou výšku, chtěl bych si užít hřebenové túry, dostal bych se třeba po hřebenu víceméně až k té Sněžce nějak, nebo to ne?
2: Tady mezi náma a Sněžkou je velké údolí, které právě vytvořilo Labe. Když se dívám na Sněžku, tak za tím prostředním kopcem, za lesněným kopcem, je údolí Bílého Labe, takže tam máme do nějakých 700 metrů se musíme zase dostat zpátky. Pokud bychom chtěli vyrazit na nějakou hřebenovku, tak bychom museli vyjet na Špindlerovu boudu a ze Špindlerovky jít přes Stříbrné návrší směrem k Labské a s nás bychom se dostali ke Sněžce.
1: Já mám pořád nutkání jako jít jinam, abychom se nám rozkryl jiný pohled. Rozkryje se nám...
2: Se nám rozkryjou bobky.
1: Bobky, pozor. Rozkryje se nám, když půjdeme k té vrchní stanici Lanovky Horní Mísečky Medvědín pohled na jinou stranu, nebo je to tam zalesněné?
2: Já si myslím, že bude vidět minimálně do části Labského dolu a na Labskou boudu. Pojďme. Je to pár metrů,
1: nebudeme líní, nasajeme čerstvý vzduch, kde jinde, než na vrcholcích Krkonoš by mohl být čerstvý vzduch.
2: Je to vidět i na kondici lesu. Vzpomeňme si, jak vypadaly Krkonoše před 20-30 lety, jak vypadají teď.
1: Tak jdeme kolem dalšího dřevěného medvěda. Špindlerova mise, Medvědí cesta, takže i něco pro děti, zákaz vjezdu cyklistů, klidové území Národního parku, zákaz pohybu mimo značené trasy a je to také napsáno ptačí oblast Krkonoše. Člověk si připadá tady nahoře tak nějak lehčí než dole.
2: No rozhodně, páně, neseš na svých bedrech menší sloupec atmosféry. Od toho taky atmosférický tlak, protože atmosférický tlak je daný tíhou toho vzduchového sloupce, která na tebe působí. No a protože tady je vzduch řidší, tak toho neseš míň?
0: No méně, ale stejně se nám Zdeněk zadýchal pěkně. Možná se budete chtít zadýchat i vy dnes na příjemných procházkách, i když to počasí těm výletům nebude přát tolik jako včera, ale určitě to mnohé z vás neodradí. Ale co nás čeká dnes po 9. hodině? Dnes dopoledne nás čekají další zálety Aleny Zárybnické, která se tentokrát sejde s moderátorkou AZ Kvízu a dětskou psycholožkou Evou Machourkovou. Po 9. hodině, nenechte si to ujít.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, je neděle 13. září. Včera, pokud jste poslouchali písničky od srdce, volal i pan Jirka, nechával zahrát všem hokejovým fanouškům, protože zrovna sledoval zápas. Přiznával, že on je věrným fanouškem pardubického Dynama, ale říkal, že tu fanouškovskou základnu přeje úplně všem, ať fandí komukoliv před tou extraligou, že si zkrátka fanoušci přicházejí na své. Dres německé hokejové reprezentace obléklo už mnoho hráčů s českými kořeny, můžeme teď vzpomenout. Můžeme připomenout například Martina Rajchla, Tomáše Martince nebo Dominika Kahuna. Jedním z nich je i Filip Varejka, který hraje za Straubing. No a právě s německým týmem se v pátek představil v Hradci Králové během přípravného utkání na tu další sezónu. V našem vysílání ho uslyšíte už za malou chvíli.
1: Počasí.
0: Teď opět pohled na teploměry. 11 stupňů Celsia ukazují na většině míst Královéhradeckého kraje. Dnešní ráno je teplejší, než tomu bylo včera, ale oproti tomu včerejšímu dni se nám ty maximální hodnoty nedostanou tak vysoko. Počítejte s tím, že v Královéhradeckém kraji bude převážně zataženo. Postupně se od severozápadu začne na většinu území rozšiřovat i občasný déšť, později na horách přehánky. Maxima se tedy dostanou k 15, maximálně 18 stupňům, na horách jen do 15. Vítr ten bude slabý, proměnlivý, zesílí odpoledne na mírný západní, ale bude foukat jen do 5 metrů za sekundu. Předpokládané množství srážek do 5 mm. Rozptylové podmínky ráno a večer máme mírně nepříznivé, ale přes den by měly být většinou dobré a biozátěž zůstává na jedničce.
1: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Prvním poprázdninovým hostem naší rozhlasové kavárny bude novinář a spisovatel Martin Moravec, autor oceňované série knižních rozhovorů s výjimečnými osobnostmi. Přestože se o něm ví, že se rád ptá, tentokrát se budeme ptát my, a to už po 10. hodině. Po 11. pak v kavárně přivítáme náchodskou kapelu 6 na chodníku, se kterou si připomeneme 20 let na scéně.
1: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Sport.
1: Hokejisté Hradce Králové odehráli poslední přípravný zápas před novou extraligovou sezónou v pátek, kdy doma porazili Straubing 3-1. V barvách německého týmu nastoupil do utkání i 25-letý Filip Varejka, potomek českých rodičů a německý reprezentant. Na utkání v Česku se prý moc těšil, ale z porážky byl samozřejmě zklamaný.
2: Jsme to chtěli vyhrát dneska, jsme to nezvládli, no, tak musíme na trénink. Příprava nebyla lehká pro nás.
3: Nechyběli emoce, nechyběly souboje, jaké to bylo?
2: Jako necítilo se to jako moc příprava, bylo to jako normálně zápas. Jsme to chtěli vyhrát, aby jsme si dobře připravili na tu sezonu. No, hodně emoce.
3: Měli jste moc hráčů vyloučených na trestné lavici. Trochu jiný metr od rozhodčích, na který nejste zvyklí?
2: No, to by mohlo být.

0: ještě ovládáte dobře?
1: No, tak oba rodiče jsou z Česka. A já jsem se narodil v Německu, ale tak já mluvím normálně česky s tátou a s mámou doma a jestli taky s babičkou.
0: Vy jste ve Štrabinku druhý rok, tak jaký byl ten první a co očekáváte od toho druhého?
1: První byl dobrý, jsem měl hodně ledu. Druhý očekávám to samý a ještě víc. Jsem se dostal do větší pozice, víc raní, víc úkoly a chci prostě dělat tak nejlíp, jak můžu, aby jsem to zase se dostal třeba na národňák, bych mohl hrát. No a dál to jde, ještě jsem mladý a mám velký cíly.
0: Říká německý hokejový útočník s českými kořeny Filip Varejka po porážce Štraubingu 1-3 v Hradci Králové. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Dramatik, který měnil divadlo. Dizident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas.

0: rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: V dnešním v Orlických horách vznikají nové byty. Tomio Okamura se sešel s velvyslancem Iránu. Opozice to kritizuje. Fotbalisté Liberce vedou po výhře nad Mladou Boleslaví neúplnou ligovou tabulku. A počasí zataženo s deštěm, teploty do 18 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké ráno. V deštném v Orlických horách finišuje stavba nových bytů nad školní jídelnou. Vznikly přestavbou bývalých učeben. Obec za práce zaplatila téměř 5 milionů korun. Nájemci vzejdou z výběrového řízení.
5: Podmínkou pro zájemce bude trvalý pobyt v deštném v Orlických horách. Obec počítá s nájemným za cenu obvyklou v místě, aby ty chce nabídnout především mladým rodinám s dětmi. Nastěhovat by se mohli do konce letošního roku. Součástí rekonstrukce byla také výměna starých akumulačních kamen za tepelné čerpadlo, které slouží i školní jídelně. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Cesta na Zlaté návrší v Krkonoších je uzavřená, pokračuje oprava silnice. Nejezdí proto ani autobusové linky. Turisté se tam dostanou pěšky z Horních Míseček nebo z Medvědína. Zaniklé koupaliště v Jilemnici nahradí biotop. Práce jsou téměř hotové. Zkušební provoz zahájí areál ještě letos. První koupající pak přivítá v létě. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD měl schůzku s íránským velvyslancem. V pátek napsal na sociální síti X, že velvyslance přijal na žádost íránské strany. Obsahem jednání byla podle něj situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Íránské ozbrojené síly přitom zařadily stanici Radio Farda, provozované z Prahy, na seznam vojenských cílů.
6: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů řekl, že o schůzce věděl. Šlo podle něj o obvyklé protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise íránského velvyslance v Česku.
7: To bylo takové protokolární rozloučení, které se běžně dělá, a pan předseda Okamura mě o tom samozřejmě předem informoval.
6: Schůzku kritizuje opozice, pokračuje předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
8: Já nevím, jestli ještě Česká republika bude brána jako spolehlivý diplomatický zahraniční partner pro ten západní civilizovaný svět, když předseda poslanecké sněmovny dělá úplně opačnou diplomaci.
6: Havel bude podle svých slov žádat, aby to Okamura vysvětlil na plénu sněmovny. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Sport.
4: Fotbalisté Liberce porazili v 8. kole Mladou Boleslav 3-0 a postoupili do čela neúplné tabulky šance ligy. Zbrojovka zdolala v brněnském derby Artis 2-1, Sparta Jablonec 2-0 a Bohemians vyhráli nad Slováckem 2-0.
0: Počasí.
4: Na východě Čech dnes bude zataženo, odpoledne občasný déšť, teploty mezi 15 a 18 stupni, na horách kolem 12. Biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Objízdná trasa vede po dálnici D11. Práce potrvají do prosince.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: 4 minuty po 7 hodině, hezké nedělní ráno vám všem, kteří jste třeba až teď vstali a přidali se k nám. Svátek mají Lubor a Melinda. A my vás už za chvíli vezmeme i na výstavu, velkou výstavu z díla letošního dvojnásobného jubilanta malíře Františka Kavána. Otevřeli tento týden v Jilemnickém zámku, tak tam společně nahlédneme. No a v Bleskovce pak dostanete opět šanci získat vstupenky na oslavu jubilea 6 na chodníku po 7:30.
0: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.
1: Ten, kdo nezná hukot vody, lapatkama vířený, jako já,

pekla se dříve do hrabem. Jo, jo, ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostaný k lodníkům jako já, jo, jako já.

kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na husonský šíp najmout dá. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom zvýší, kdy najmout dá. Kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno půl, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hucom zvýší, kdy najmout dá.

0: Muzeum v Jilemnici v těchto dnech připomíná 160 let od narození a 85 let od úmrtí jednoho z největších a také nejoblíbenějších českých krajinářů, krkonošského rodáka Františka Kavána. Reprezentativní výstavou nazvanou Šťastné návraty zároveň slaví 70. své stálé muzejní Kavánovy galerie.
1: Teď mě zastavila jedna paní venku a říká, tak jdete na toho Kavána, že jo? No a když se podívám do sálu, nemohu říct jinak, než je nabito.
2: Jsme na zámku v Jilemnici, máme tu výstavu krajinomaleb Františka Kavána, jednoho z největších krajinářů, co jsme vůbec kdy měli.
1: Jeden z největších znalců Kavánova díla Michal Zachař. No ano, Mařákova škola, všichni jsou báječní, ale proč právě ten Kaván je tak úžasný?
2: Já myslím, že na to odpovídají ty obrazy sami. Kaván byl jednak talent od Pána Boha a navíc tam je ta liká přidaná hodnota, čím on žil, a podvojný talent básníka a malíře. Miloval svou krajinu, svůj domov a to všechno se spojilo v ten úžasný diadém obrazů, které tady můžeme vidět.
1: Tady je i Kavánova paleta a na zadní straně je takový docela neúctivý nápis. On svá díla nijak nevynášel.
3: Jeho vlastní úsudky o jeho díle jsou velice tvrdé. To je mazba, leda bylo škráb a tak dál. Ale už jeho současníci vnímali, že to je něco naprosto mimořádného.
1: Jan Luštinec, někdejší ředitel Jilemnického muzea a spolutvůrce zdejší Kavánovy galerie.
3: Já myslím, Michale, že my to vnímáme podobně, protože skutečně kdykoliv já se k těm obrazům vrátím, kdykoliv je vidím, tak to není, že bych přešel kolem, to znám, ale vždycky se potřebuju podívat. To mluvím o tom, že objevujeme díla, o kterých jsme neměli tušení, anebo jsme měli, ale nevěděli jsme, kde jsou.
2: Tak setkáváme se tady s obrazy, které jsou slavné, známé, ke kterým se lidi vracejí, jsou konečně i obrazem názvu výstavy, která se jmenuje Šťastné návraty. A k tomu jsou obrazy, které se objevily nedávno po různu v soukromých majecích, v aukcích a jsou zase ozdobou, poznáním Kavána. A tady v tom chronologickém celku vyniknou souvislosti s obrazy, které tady v galerii jsou třeba 60 let. A myslím si, že právě ta spirituální nota je něco, co to Kavánovo mistrovství neslo a proto ty obrazy také nezůstaly v depozitářích jako mnoha krajinářská díla té doby, ale nacházejí dodnes ozvučnici jako terapeutická záležitost.
1: Tak pojďme otevřít tuhleto krásnou výstavu. Podařila se.
2: Erbovní sál, vernisáž, odhaduji tak 200 hostů.
1: Z Jilemnice Eliška Pilařová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Krásné dobré nedělní ráno přejeme dál z Českého rozhlasu Hradec Králové. Napadlo vás někdy, že vás vaše okolí může považovat alespoň v nějakém ohledu za tak trochu staromódní? Možná bazírujete na tom, že chlapské slovo a podání ruky platí víc než štos papíru. Možná se vás stále ještě týká stará škola a při příchodu dámy bez přemýšlení povstanete ze židle. Nebo vám doma říkají, že jste zamrzli v čase, protože si zásadně nepůjčujete peníze a kupujete jen to, na co máte. Těch možností i oblastí, kde si držíme své tradice, je celá řada. V čem jste vy zaručeně staromódní a v čem zůstanete velmi rádi staromódního, to se budete moci podělit i v noční lince po 23. hodině.
1: Počasí.
0: My už teď pohledneme opět na teploměry. Dnešní den bude chladnější, než byl ten včerejší, a i trocha vody by měla spadnout. Velká oblačnost postupně s deštěm, tak se dá heslem shrnout ten dnešní výhled, který určitě upřesníme s Tomášem Popelkou po 8. hodině. Ale teď stručně, bude převážně zataženo, postupně se od severozápadu a začne na většinu území rozšiřovat občasný déšť, později na horách i přehánky. Maxima 15 až 18 stupňů, na horách teploty do 15. Rozptylové podmínky přes den většinou dobré a biozátěž na jedničce.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám moderátorku AZ Kvízu Evu Machourkovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Je tady naše ranní soutěž. Dnešní bleskovka nás zavede do prostředí vonavých květin, elegance a tradice, která sahá až do dob Boženy Němcové. Zahrajeme si opět o propisku s logem Českého rozhlasu Hradec Králové a především také o ty dvě vstupenky na koncert Šesti na chodníku. Kapela oslaví své jubileum. Budou členové i u nás v páteční kavárně, kam vás zveme, no ale ty hlavní oslavy 20 let jubilea, ty budou na jevišti Městského divadla doktora Josefa Číška v Náchodě 24. září od 19 hodin, kde bude řada hostů, zpěvák Jan Vápeník například, nebo skladatel textař Pavel Sonda, básník Pavel Bělobrádek, nebo jazzová zpěvačka Jana Koupková a taky kapitán Milon Čepelka. Takže kdo by měl chuť, může si zkusit zahrát. Nabízím otázku. Právě tento víkend slibovala jsem tu vonavou otázku, takže právě tento víkend se v České Skalici koná nádherná tradice s kořeny už v roce 1837. Lidé tam obdivují tisíce barevných květů, soutěží o ten nejkrásnější a užívají si atmosféru jak vystřiženou z 19. století. Takže víte, které květině jsou tyto slavné zářijové slavnosti věnované?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: Tady bleskovka, kdo je s námi? Krásné nedělní ráno.
2: Dobré ráno, tady Václav.
0: Ano, pane Václave.
2: Jiřinkové slavnosti.
0: Jiřinkové, takže nezlákám vás na růže nebo tulipány.
2: Ne.
0: Trváte na Jiřinka. Dobře. Dobře děláte. No správně, jsou to jiřinkové slavnosti, jiřinky, tyto nádherné podzimní květiny v České Skalici obdivoval prý už zakladatel slavností, páter Hurdálek i samotná mladá Božena Němcová. Vy jste se tam byl podívat někdy?
2: No jedenkrát.
0: Jednou, ale utkvělo to asi v paměti, že to jo, stojí za to se tam vypravit. Ano. Tak v těchto dnech je to třídenní aktivita, kdo se nebyl podívat, tak určitě zveme. Pěstujete na zahrádce? Pane Václave?
2: Nejezdíme.
0: Nejezdíte, už nepěstujete.
2: Pozdním věku.
0: Aha, takže kochat se, ale třeba v těch představách to ničemu určitě nebrání. A každopádně gratulujeme k výhře, užijte si parádní koncert. Ať se dál daří. Naschledanou.
2: Naschledanou. Kde kdo říká?

0: 7.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Železnice mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí bude dvoukolejná. Dopravu v úseku to výrazně urychlí. Správa železnic teď hledá zhotovitele. Město Hradec Králové podpoří 500 000 korun působení speciálních pedagogů ve vybraných školách. Cílem je odhalit potíže dětí a předcházet problémům v kolektivech. Studenti ze spolku Nezájem se snaží přilákat k volbám mladé voliče. Institut politické participace mladých odhaduje, že posledních komunálních voleb se zúčastnilo pouze 20 až 30% voličů do 30 let. V desítkách německých měst, včetně Berlína, Hamburku a Mnichova, protestovalo přes 100 000 lidí proti krajně pravicové straně Alternativa pro Německo. Minulý týden vyhrála zemské volby v Sasku-Anhaltsku. Protesty svolala občanská iniciativa PRUF, která usiluje o zákaz této strany. Celkovým vítězem českého poháru silničních cyklistů je Matěj Zahálka. Člen týmu Kasper Cryptoformy uhájil vedení v závěrečném 6. závodu v Hradci Králové, který ovládl Šimon Vaníček v hromadném sportu. A jaké bude počasí? Zataženo, odpoledne postupně občasný déšť, teploty na východě Čech do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V centru Jičína není možné projet ulicemi Ruská a Poděbradová, pokračují tam opravy. Počítejte s objízdnou trasou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: V neděli tedy právě dnes nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám vůbec nejlepší recept z roku 2025 podle hlasování posluchačů. Tentokrát ho připraví cukrář Vojtěch Vrtiška. Co to bude konkrétně, řekneme za chvíli. Začíná nám 13. zářijový den a my jsme rádi, že jste na jeho prahu s námi. S Českým rozhlasem Hradec Králové. Hezké nedělní ráno.

0: 8, 9 minut, ideální čas dát si něco dobrého. Letošní rok už je 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme i ten nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si ty jejich recepty tedy týden co týden připomínáme. Ale pozor, už je tedy nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů vaří a peče porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli tedy dnes bude připravovat jablkové tiramisu od Kamily Jelínkové z Čáslavy. Nejlepší recept roku 2025 podle posluchačů, cukrář Vojtěch Vrtiška. Patrik Rozehnal, ten ho zastihl při práci a rovnou se ho zeptal, jestli ty dorty s lékařskou tématikou peče pro obměkčení zkoušejících ve škole.
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
2: Z těchto předmětů?
1: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
2: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
3: Vy už ale víte, že budeme dělat jablkové tiramisu a taky víte, že bude asi úplně jiné, než ho dělala ta soutěžící.
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil do moderní podoby.
2: Jak moc moderní?
1: Bude ve skleničce.
3: Ta jablečná náplň bude taky dost netradiční. A prý se to dokonce speciálně jmenuje kompoté. Jaký je rozdíl mezi kompotem a kompoté?
1: Kompot máme ten klasický ve skleničce. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do dezertu. Taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
3: Vojta se vyřádil i při zdobení. Tu samotnou šlehačku se zakysanou smetanou tak jako provázkoval do skleničky, že to vypadalo jak skoro mozeček.
1: Jo, to může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva.
3: A tu chuť těch jablek byste tam skoro nehledali. Mám pocit, že to bylo až do citrusova.
1: Že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
2: Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
1: Určitě, moc máváme.
0: No nejen ona je jistě zvědavá, jak to jablkové tiramisu od Vojty Vrtěšky bude vypadat. Postup přípravy vám prozradíme dnes po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept najdete už teď třeba i na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovirok.cz. Původní recept od Kamily Jelínkové z Čáslavy bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. You got it.

0: dospíval, tím příběh nekončí. Můj příběh nekončí. Známá slova i Pala Habery se stala dokonalým motem pro neuvěřitelnou jízdu, kterou v Turecku předvedl i šampion v paraplavání David Karatochvíl. Sledovali jste ho. Na mistrovství Evropy pozbíral neskutečných 5 zlatých medailí a ve finále na stovku volným způsobem navíc překonal svůj vlastní světový rekord. Svou zlatou sérii sice v tom závěrečném závodě na 100 metrů znak zakončil stříbrem, ale i tak z toho byl nový osobní rekord posunutý o více než sekundu. No, příběh tohoto mladého sportovce, který tyto světové výkony kombinuje s přípravou na maturitu na gymnáziu, je určitě obrovskou inspirací pro nás všechny, protože ukazuje, že když člověk do své práce dá srdce, odhodlání a taky víru, že neexistují žádné překážky, které by nešly překonat.
1: Počasí.
0: Deštivý den, který je před námi, určitě není na škodu a nebude překážkou pro to, co jste naplánovali. Počítejte s tím, že v Královéhradeckém kraji budeme mít dnes velkou oblačnost postupně i s deštěm. Bude převážně zataženo, postupně se od severozápadu a začne na většinu území rozšiřovat občasný déšť. Maximální hodnoty teplotní 15 až 18 stupňů, na horách teploty do 15. Rozptylové podmínky přes den budou dobré a biozátěž nám zůstává na jedničce. No a za chvíli už v našem vysílání i další rubrika, co v učebnicích nebylo. Tentokrát o tom, proč nebolí stříhání nehtů.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: O vztahu k východním Čechám, stříbrné svatbě a šarmantních osobnostech bude rozhovor s moderátorem Alešem Cibulkou. V módních trendech probereme koženou módu jako nadčasový trend. Máte-li rádi klobouky, poradíme, jaké se budou nosit na podzim. V pravidlech etikety odpovíme na dotazy týkající se výchovy dětí. A v konci Šarmu si se sportovní instruktorkou Gabrielou Baškovou představíme lekce Body and Mind.
1: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FK Teplice? Příští týden poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 20. září ve 13. hodin. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč stříhání nehtů nebolí? Protože viditelnou část nehtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nehtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nehtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nehty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nehtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje. Náramně se nám hodí při loupání ovoce, otevírání plastových obalů, plechovek nebo skládání různých stavebnic. Ale proč máme nehty i na nohou? Důvod je totožný a připomíná nám, že máme společné předky s primáty. Ti měli pro šplhání po stromech drápy. Primáti se ale začali pohybovat po tenkých větvích, kde jim drápy spíš překážely, a tak se postupně přeměnili v ploché nehty, na rukou i na nohou. Když prapředek člověka se stoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nehty nám však zůstaly dodnes. Nenadarmo se primátům říká také nehetnatci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající

0: buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Lékaři nabádají k obezřetnosti při sběru hub. Město Hradec Králové nechá znovu změřit hluk z dálnice D11. Čeští volejbalisté porazili na mistrovství Evropy Švédsko. A počasí zataženo postupně s deštěm, teploty do 18 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké ráno. V Česku začaly růst houby. Lékaři upozorňují, aby lidé sbírali jen ty, které dobře znají. Nejhorší jsou otravy muchomůrkou zelenou. Patří mezi nejvíc jedovaté houby. Zaměnit se dá za bedlu nebo šampion.
2: Adam přišel, že mu není dobře, následně padl do apatického stavu.
3: Popisuje Miroslav Kvapil. Před 7 lety si spletl muchomůrku zelenou s bedlou a spolu se svým synem je snědl. Chlapec bojoval v pražském IKEMu o život několik dnů. Nakonec ho opustil bez následků. Podle přednostky kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Evy Kyslichové by měli mít všichni houbaři v lékárničce černé uhlí.
4: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet, je na místě hydratace. Potom v nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
3: V Česku skončí v nemocnici každoročně kvůli otravě houbami podle statistik až 200 lidí. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Radnice v Hradci Králové nechá ve čtvrti Svobodné dvory znovu změřit hluk z dálnice D11. Výsledky využije při jednání s ředitelstvím silnic a dálnic o možném doplnění protihlukových stěn. Dálnice je otevřená od roku 2021. Stěny silničáři postavili později.
5: Nové měření, ke kterému dala podnět místní samospráva, potrvá nepřetržitě celý týden a uskuteční se na 7 místech. Radnice ho chce stihnout do konce října. Výsledky by měla mít do konce roku. Měření bude podrobnější než to z roku 2024 a zahrne taky hygienické vyhodnocení a sčítání dopravy na dálnici. Město za něj zaplatí 310 tisíc korun. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: V zámeckém parku v Kopidlně omezili průchod kolem palmového skleníku. Historická stavba je poničená vlhkostí, hrozí pád částí římsy. Snahou je předejít případným úrazům do doby, než bude možné problém odstranit. V Německu zadrželi v odcizeném autě 17-letého Čecha. Auto, které zmizelo z garáže v Pasově, policisté spatřili na dálnici. Řidič ale nereagoval na výzvy k zastavení. Během následného ničky se stalo několik nehod. Jeden z policistů použil služební zbraň, když na něj řidič najížděl. Nakonec naboural a skončil v nemocnici. Sport. Čeští volejbalisté uspěli na mistrovství Evropy i po druhé. Po výhře nad Řeckem porazili Švédsko. Zvítězili 3-2 na sety. Dalším soupeřem národního týmu bude zítra v italské Modeně výběr Slovenska. Počasí. Na východě Čech bude zataženo, odpoledne čekáme občasný déšť, teploty mezi 15 a 18 stupni, na horách kolem 12. Biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, pokračuje tam stavba dálnice D11, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je neděle 13. září, Český rozhlas Hradec Králové spolu s vámi začíná Rád nový den a víme, že do Vrchlabí dnes míří lidé s nejrůznějším druhem tělesného postižení na tradiční závod v orientačním běhu. Podrobnosti nabídneme ve vysílání za chvíli. A pak se určitě spojíme i s meteorologem Tomášem Popelkou a upřesníme, kde a kdy by mělo začít pršet.

0: Tomáš Linka dospíval a my vás v následujících minutách pozveme na dnešní přebor Krkonoš ve Vrchlabí, tedy tradiční a významný závod v orientačním běhu pro lidi se zdravotním postižením. Jeho součástí je zároveň i memoriál Petry Severínové, určený pro širokou veřejnost. Nejde přitom jenom o sport, ale hlavně o setkávání lidí, jak potvrzuje v rozhovoru s reportérkou Kateřinou Kohoutovou její otec a sekretář závodu Jiří Severín.
1: Jiří Severín tady právě listuje startovní listinou, kdo vše se mezi účastníky objeví.
2: Přijedou lidi o berličkách, přijedou lidi na elektrickém vozíku, pak tam jsou lidi na normálním vozíku. Jsou tady v podstatě i členové republikové reprezentace, ale jezdí nám sem i třeba mistryně světa Jana Kostiová.
1: Rozhodně to tedy není pouze o místních, přijedou handicapovaní v podstatě ze všech koutů.
2: Pravidelně k nám jezdí i skupina Poláků. Jezdí k nám parta lidí ze Slovenska, který pravidelně už se na to těší, na ten závod každoročně.
1: Pro účastníky bude připraveno několik tratí a oni sami si můžou vybrat, kudy se vydají.
2: Zdatnější většinou volejí všechny třeba tři tratě, které jsou, takže máme startovku, která se skládá i z lidí, kteří se opakují na těch startovkách. Pak tam jsou lidi, kteří jako moc to neznají, tak si třeba troufnou na to nejslabší, pak zjistí, že by dali třeba tu náročnější trasu.
1: Na těch trasách jsou připravená stanoviště.
2: Všichni účastníci dostanou zapůjčený čip, který, když odstartuje na startu, tratě sepne, automaticky kontroluje všechny tratě, které prošly nebo neprošly. No a pak se to počítačem vyhodnocuje a je to úplně všechno jednoznačný.
1: Pořadatelé očekávají, že přijde také spousta fanoušků a lidí, kteří podpoří handicapované sportovce. Je to i o tom právě propojit tyhle dva světy v uvozovkách zdravé lidi s těmi nemocnými.
2: Aby zdraví pochopili, že to zdraví je jen jedno a mají se ho chránit a ne třeba nějakým způsobem riskantním nebo něco se o to zdraví připravit, ale je to v podstatě opravdu o tom, aby se ty lidi zblížili a poznali, že ten vozejk není ostuda a není to nic špatného.
1: První závodníci se tady na start postaví už v 9 hodin. Z Vrchlabí Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Meteorolog Tomáš Popelka už je s námi ve spojení. Krásné ráno, pane Popelko.
2: Dobré ráno.
1: Tak východ slunce okolo 6:30 byl mystický, řekla bych, paprsky bojovali, aby mohli alespoň trošičku vykouknout, ale moc se to nedařilo přes tu velkou oblačnost. Jak úspěšné budou ty sluneční paprsky v průběhu dnešního dne?
2: Asi moc ne, mraky vám budou přibývat.
1: Tak pojďme na podrobnosti. Takže sluníčko se neprobojuje na to výsluní, hodně mraku, s deštěm to bude dnes?
2: No, tak v podstatě od západu k nám bude postupovat už jako více komplet celý frontální systém, ta fronta se trošku vlní a bude se pohybovat po rovnoběžce směrem k nám, takže celý den prakticky zataženo, už teď se od západu objevují slabé srážky, je to takový slabunky občasný, takže zatím spadly srážky, nejvíc asi výčinu a jsou celkem 0,3, takže zatím nic silného. A hlavně části momentálně v oblasti Krušných hor, jak tam postupovat během, takže se bude objevat občasný déšť, později odpoledne i přehánky, no a teploty by se dneska dostaly většinou někam mezi 15 až 18 stupňů tady u nás, vítr bude foukat zatím ještě poránu slabý, proměnlivý do 3 metra, aby nebude zesilovat na mírný západní od 2 do 5 metrů.
1: No ty teploty nám klesly, neděle bude v chladnějším rázu, vy jste říkala, že ta fronta je zvlněná, takže se asi hůře předpovídá, kde to bude dělat nějakou neplechu, i když ono se nedá si mluvit o tom, že neplechu, protože uvádíte, že těch srážek bude do 5 mm, tak to je úplně malinkato, že?
2: Tam jde o to, že když je takhle zvlněná, že za chvíli se chová jako studená, chvíli jako teplá. Je to takový had, který se takhle vlnový teplá směr od západu na východ.
1: No ale i když je teplá, tak moc se neohřejeme. Do 18 stupňů Celsia. To ne. Zítra nějaká změna i přes noc, co se bude odehrávat?
2: No, tam bude stále ještě převážně zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, teploty kreslou na 15 až 12 stupňů. Vítr v noci slabý, proměnlivý nebo západní do 4 metrů a místy bude i bez větří. A zítra po ránu ještě hodně oblačnosti a s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Dopoledne potom by srážky začaly slábnout a oblačnost by se začala i protrhávat a postupně by se objevovaly srážky v podobě přeháněk, jak to vypadá nejčetnější budou od Hradce směrem na východ, směrem k Orlickým horám a večer potom už by ustávaly. Teploty zítra 18 až 21 stupňů, přece jenom na chvilku se sluníčko ukáže. A vítr bude foukat od západu, z severozápadu do 5 metrů.
1: Už to bude o 3 stupně lepší. Když letem světem jenom prolétneme ten další týden, tak bude to podobné tomu pondělnímu dni, nebo se nám začne trošičku vracet charakter letní?
2: Bude to takové od všeho něco. Takže v úterý to vypadá, že bude jako je skoro jasné, polasné počasí odpoledne na horách až oblačné, a bylo by to bez srážek. Teploty by se nám dostávaly někam až do 23 stupňů. Středa to vypadá, že ještě před studenou, další studenou frontou by se k nám dostal teplý vzduch, takže to vypadá, že tam budou nejteplejší teploty během celého týdne, aspoň na chvíli by se mohli dostat někam 25 stupňů, ale později odpoledne a hlavně večer by nám přicházela další studená fronta, ta by nám opět přinesla srážky v podobě přeháněk, tam to vypadá, že lokálně by mohly být i intenzivnější a hlavně potom zase ochlazení s tím, že teploty by se po ránu pohybovaly většinou do konce týdne kolem 9 stupňů. No a odpoledne jak maximálně do 21.
1: Do 21, takže jenom ta středa bude lízat tu 25 oblíbenou.
2: Já vím.
1: musíme na to být připraveni. Pane Popelko, děkujeme za předpověď. Hezkou neděli.
2: Hezký den.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Neděle 13. září, svátek má Lubor, tady je Petr Jungmann, hezký den. Plzeňský měšťanský pivovar, který tehdy dostal o rok dříve české jméno Prazdroj, byl znárodněn před 80 lety v roce 1946. S ním byly znárodněny i plzeňské akciové pivovary Gambrinus. Vznikl z nich jeden národní podnik, Plzeňské pivovary. Před 80 lety došlo také k jedné z posledních veřejných poprav na českém území za účastí tisíců lidí. Na louce za Třeští na Vysočině byla oběšena česko-německá úřednice Herta Kašparová za podíl na masakru 33 civilistů na konci války. Popravy se zúčastnili lidé z Třešti i okolí, včetně žáků základních škol. Na exekuci byly dokonce prodávány vstupenky. První běh Terryho Foxe se konal před 45 lety v roce 1981. Na 760 místech na světě vyběhlo 300 000 běžců na počest mladého kanadského hrdiny, který během bojoval se zákeřnou rakovinou. Dnes se těchto humanitárních běhů pravidelně zúčastňují miliony. Nejúspěšnější americký rapper všech dob s více než 75 miliony prodaných nosičů, Tupac Shakur, byl zastřelen v Las Vegas přesně před 30 lety v roce 1996. Bylo mu 25. Jeho vrah byl usvědčen teprve před 14 dny. Před 2 lety se z tlakové níže bory spustily k zemi proudy vody. Česká republika zažila další mohutné záplavy. Nejvážnější situace byla v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, kde byl vyhlášen stav nebezpečí. Za týden zemřelo 6 lidí, pohřešovalo se 7 dalších. Škody dosáhly přes 70 miliard korun. 55 slaví vynikající tenista, dokonce světová dvojka, nyní trenér, rodák z chorvatského Splitu Goran Ivaniševič. 55 má i český herec a scénárista, třeba Tonda Blaní. Marek Daniel. A já přeju hezkou neděli.

0: Queen Anniversary Swing Gala 2026. Koncertní oslava Freddyho 80. v plném lesku. Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka v jedinečné show rokových pecek ve swingovém hávu. Plus smyčcový orchestr Michael Kluch a Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone. Pouze 3 exkluzivní představení unikátního projektu 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Domě hudby v Pardubicích. V rámci koncertů poprvé v České republice i výstava raritních Queen artefaktů a Freddyho kostýmů.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V deštném v Orlických horách finišuje stavba nových bytů nad školní jídelnou. Vznikly přestavbou bývalých učeben. Nájemci vzejdou z výběrového řízení. Zaniklé koupaliště v Jilemnici nahradí biotop. Práce jsou téměř hotové. Zkušební provoz zahájí areál ještě letos. První koupající přivítá pak v létě, informuje vedení města. Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrózu. Léčí se s ním první pacienti. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Ve Finsku začíná Evropský arktický summit. Představitelé Unie a některých členských států se budou snažit sjednotit přístup k otázkám bezpečnosti, obrany a odolnosti Arktidy. Jelena Rybakinová z Kazachstánu je novou šampionkou tenisového US Open. Ve finále porazila Bělorusku Sabalenkovou 2-1 na sety. A jaké bude počasí? Zataženo, odpoledne občasný déšť, teploty na východě Čech do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zprávy o 8:30 za námi. Pokud nemáte ještě program na večer, připomínám, že v Hradci Králové vrcholí festival Architony, což je věc v skutku mimořádná. Krajské město je po právu nazýváno Salonem republiky a když spojíte genialitu našich stavitelů, jako byli Gočár nebo Kotěra, s mistrovskou hudbou Jaroslava Svěceného, stane se něco absolutně magického. Tóny houslí v těch unikátních prostorech dostávají úplně jinou duši a prostě vás pohladí. Takže dnes od 18 hodin nás Tóny zvou do sboru Kněze Ambrože. V této uchvatné Gočárově stavbě s fantastickou akustikou si právě Jaroslav Svěcený zahraje s předním kytaristou Lukášem Somrem. Má to být vřelý komorní večer napříč staletími, tak kdo by si chtěl udělat radost, zastavit se a nasát příjemnou atmosféru, kterou Hradec umí vytvořit, má ještě šanci. A u nás za chvíli i šance zkvalitnit český jazyk. Zaměříme se konkrétně na slovo kolokviální. Víte, co to znamená?

0: Kolokviální, co pak asi znamená, vymysleli jste to v průběhu dvou písniček. No teď už nabízíme další vydání naší jazykové rubriky. Slovo dostane královéhradecká jazyková poradkyně Dagmar Maginsová a Zdeněk Novák, který klade otázky.
1: Hezky česky. Kolokviální neznamená koloniální. Vidíte, dobrý den.
2: Dobrý den. A asi si to ani nikdo neplete, ale narazila jsem na to při korekturách.
1: Jaký překlep?
2: V podstatě spíš přehlédnutí toho překladatele, který napsal, že jsou tam koloniální výrazy v místním jazyku v Polynésii. A takže ono to trošku vypadalo logicky, byla to kolonie, ale v originále bylo kolokviální a to je něco úplně jiného.
1: No u toho koloniální asi víme, co to znamená, tam to nemusíme moc vysvětlovat.
2: Přesně.
1: A co
2: přesně.
1: To kolokviální? Já si pamatuju na vysoké škole, že jsme občas měli kolokvium. To bylo takové jako setkání hromadné, ale už si nepamatuju, co se tam řešilo, co to kolokvium bylo. Vysvětlete nám to.
2: Tak když začneme tím kolokviem, tak může to být jistý seminář, přesně tak k nějakému tématu, zpravidla tedy na vysoké škole, nebo dřív ještě za mých časů, to byla ústní zkouška, takový druh ústní zkoušky, kde nebyly známky, ale třeba zápočet jenom. Uhum. Jakože nižší ústní zkouška. Dneska nevím, jestli se moc ještě ústní zkoušky dělají. No a bylo to, nebo to slovo kolokvium je od latinského kolokví, což je sloveso a znamená, nebo znamenalo rozmlouvat spolu. Což na tom semináři i na té zkoušce by se mělo dít.
1: A teď nám dejte nějaký příklad toho přídavného jména, když je něco kolokviální.
2: Možná bychom mohli začít tím, že je to termín z jazykovědy, což je asi jasné z toho úvodu, jak jsme to probírali. A v naší české jazykovědě se objevil až v 90. letech 20. století. Zhruba jako náhrada budoucí, řekněme, obecné nebo hovorové češtiny. A tím se dostáváme k tomu, co to znamená kolokviální výraz. Je třeba, když řeknu akorát. Není to ve spisovné češtině, rozhodně ne v tom stylu, v kterém tady spolu rozmlouváme, ale je to typický příklad běžné komunikace. Akorát bych měla říct, až spolu vyjdeme na ulici a budeme si jen tak povídat a ne tady tak vysoce, ve vysokém stylu. A zkrátka běžná komunikace, kde se stírá rozdíl mezi spisovným a nespisovným. V tom každodenním spontánním vyjadřování se jazykovědci obecně ve světě rozhodli v 19. století nazvat to tímhle latinským termínem a u nás to přišlo až v 90. letech.
0: No později to přišlo, později. Kolokvium i my jsme měli na vysoké škole, úplně se mi vybavilo. Zajímavé je, že jsem na to úplně zapomněla, ale možná to budeme mít všichni úplně stejně, jak některá slova nepoužíváme. Někdy můžeme zapomenout i význam. Stává se to hlavně u těch cizích jazyků, ale očividně je to možné i v té mateřštině. Ale i proto je tady naše jazyková rubrika. Pokud chcete ty naše slovníky obohatit také nějakým netradičním slovem, výrazem, ozvěte se ideálně nejrychleji skrze naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Teď Tina Turner.

0: Jestli v těchto dnech projíždíte sociální sítě, určitě jste si všimli jednoho velkého fenoménu. Všude to doslova přetéká fotografiemi plných košů. Přípěvky z Náchodska, Sokolí Malé Úpy nebo z Babičina údolí mluví jasně. Po dešti to v našich lesích konečně pořádně vypuklo a rostou opravdu ve velkém. Hřiby smrkové, křemenáče i bedly. Někteří houbaři mají dokonce štěstí na absolutní rarity. Nedaleko od nás u Sichrova u Turnova našel pan Filip s dcerou rovnou dva hřiby smrkové, kteří byli od hlavy až k patě kompletně bílí. Mykologové pak potvrdili, že se jednalo o vzácné hřiby albíny. Tak si to představte, že si kráčíte lesem a z kopce na vás v mechu svítí sněhově bílý hřib. No, sezóna sice začala pomaleji, ale teď si to lesy vynahrazují i u nás v Královéhradeckém kraji. Ve středu budeme mít i proto u nás ve vysílání velkou houbařskou radioporadnu. Ve studiu přivítáme Janu Čapkovou, předsedkyni houbařského spolku Lomnice nad Popelkou. Tak se budete moci také pochlubit těmi svými úlovky, poradit se o neznámých houbách, nebo se zkrátka zeptat, kam v našem regionu ideálně vyrazit na houby.
1: Počasí.
0: Po dnešku se jí možná bude dařit ještě lépe, protože pár kapek by nám mělo spadnout. Na východě Čech má být převážně zataženo, postupně se od severozápadu začne na většině území rozšiřovat občasný déšť, později na horách i přehánky. Maxima budou dnes asi nejnižší v tomto týdnu. Dostat by se měly jen k 18 stupňům, na horách pouze do 15. Vítr po ránu slabý proměnlivý, později by zesílil na mírný západ. Srážek do 5 mm, rozptylové podmínky budeme mít ale přes den většinou dobré a biozátěž na jedničce.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Všimli jste si, jak si k narozeninám nebo svátkům dokola přejeme to samé, hlavně zdraví, štěstí, radost. A víte, co je na tom nejhezčí? Že tu radost máme z velké části ve vlastních rukách. Připomněl mi to konkrétně dnes jeden jednoduchý citát, ve kterém se psalo, že život je ve skutečnosti jednoduchý. Jednoduchý a krásný. Stačí si ho víc vážit, víc milovat, víc žít. Zkrátka, tak to prosté to často může být. Život se neskládá z těch pár velkých svátků v roce, ale z tisíce malých okamžiků, které žijeme právě teď, třeba i z tohoto nedělního rána. Takže jdete do toho, nádech a zkrátka si uděláme den hezký. Inspirace určitě bude i v dalších záletech, kde si bude Alena Zárybnická povídat s moderátorkou AZ Kvízu a taky dětskou psycholožkou Evou Machourkovou. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech a prima den.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Město Hradec Králové podpoří speciální školní pedagogy. Lidé s vážným postižením žádají změny v systému péče. Začíná filmový festival v

0: V městě nad Metují nabídne 13 komedií. A počasí zataženo s deštěm, teploty do 18 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké dopoledne. Město Hradec Králové podpoří 500 000 korun působení speciálních pedagogů ve vybraných školách. Cílem je odhalit potíže dětí a předcházet problémům v kolektivech. Dotaci získá mateřská škola Čtyřlístek a základní školy Števcova a Jiráskovo náměstí.
1: Přítomnost speciálního pedagoga přímo ve třídě znamená, že učitelé můžou okamžitě reagovat na potřeby dětí, ať už jde o prevenci, výukové potíže nebo spolupráci s rodinou. Radnice chce penězi podpořit hlavně školy, které se dlouhodobě zaměřují na specifické potřeby žáků, například na péči o děti se zrakovým postižením. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Lidé s vážným postižením kritizují nedostatek osobních asistentů i pomalé změny v systému péče. Na problém upozornili o víkendu v Praze. Požadují mimo jiné zvýšení příspěvku na péči, aby si mohli zajistit víc než 6 hodin asistence denně. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO připouští, že systém není uspokojivý a chystá jeho změnu. V Novém městě nad Metují začíná 48. ročník festivalu komedie. Nabídne 13 soutěžních snímků, koncerty a noc literatury. Filmovou přehlídku v kině 70 zahájí v 16 hodin komedie Šipkaři. Pokračuje mluvčí festivalu Kateřina Toholová.
2: Bude to exkluzivní předpremiéra. Film byl dostříhán teprve v pátek a diváci tak budou opravdu první, kdo jej vůbec uvidí. Doprovodí ho trio tvůrců Jakub Machala, Dano Dangl a Tomáš Dušička. Festival trvá až do soboty 19. září. Sport.
0: Cyklistický závod Velká cena Hradce Králové s tradicí od roku 1964 se uskuteční na Masarykově náměstí. Hlavní závod začne v 17 hodin. Jak ale říká ředitel závodu a bývalý profesionální cyklista a zakladatel týmu RAV Kárna Ondřej Rybín, sportovní a doprovodný program odstartuje už dříve programem pro děti a dospělé.
3: Účastníky tady bude čekat multisportovní program zaměřený i na rodiny s dětmi. Program začínáme běžeckými závody, jak pro děti, tak pro dospělé. A potom pokračujeme závody v koloběhu a samotnými cyklistickými závody, jak pro amatéry, Velkou cenu v Hradce Králové hobby. A pak vlastně celý program vyvrcholí Velkou cenu v Hradce Králové elite, což je ten tradiční závod. Počasí.
0: Na východě Čech bude zataženo, odpoledne občasný déšť, teploty 15 až 18 stupňů, na horách kolem 12. Biozátěž je dnes na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z obce Skřivany směrem na Nový Bydžov pozor na uzavírku, pokračuje tam oprava silnice. Objízdná trasa je vyznačená.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jsou to zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Ačkoliv sama soutěživá není, její pracovní kariéra je spojena s televizními soutěžemi. Modří už vědí, to je kultovní hláška z legendárního televizního seriálu s legendární televizní soutěže Hip Hop Hop pro děti. České televize se vysílala na začátku 90. let a hned v zápětí od roku 1997 běží stejně ikonický AZ Quiz. Společný jmenovat respektive společná jmenovatelka Eva Machourková, dříve Prečnajdrová. Ovšem nejenom o televizních soutěžích a soutěžících, kteří se vrací, budeme dnes mluvit v záletech. Mám tu ještě jedno zásadní téma, totiž psychologii. Eva ji vystudovala a v posledních letech se k ní aktivně vrací. Tak jsem ráda, že nás posloucháte.
4: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Narodila se v Brně, vystudovala psychologii a pracovala v pedagogicko-psychologické poradně pro děti. Na konkurs do České televize se dostala jako moderátorka dětských pořadů. Byly to Holky a kluci z jedné lavice, Oáza s Petrem Horkým a pak Hip-Hop. Dnes ve dvojici s Alešem Zbořilem moderují AZ Quiz od roku 1997. Příští rok tomu bude 30 let. Tak to obrovská gratulace, Evo, a moc děkuju, že se spolu můžeme potkat v záletech. Dobrý den.
1: Dobrý den, já taky moc děkuju a moc mě to setkání těší.
0: Televizním pořadům se to moc nestává. Tak si říkám, v čem je kouzlo AZ Quizu, proč to lidi pořád baví?
1: No, možná bychom se jich měli zeptat, ale já si troufám usuzovat, že to je proto, že v jednoduchosti je ta síla. Není tam zapotřebí dělat kolem nějaké další ještě efekty. Jde tam čistě o vědomosti a vlastně těch otázek a odpovědí, které v tom časovém prostoru zazní, je díky tomu, že tam nejsou kolem toho žádné další jako efekty, tak jich zazní hodně. Takže koho to zajímá, kdo si chce trošku jako vyzkoušet svoji paměť a usedne, tak během těch 20 minut jako má docela velkou šanci. Také je to asi tím, že ty otázky jsou z nejrůznějších oborů a je tam široký záběr. Také si myslím, že je to tím, že ta soutěž je vlastně původní. Není to žádný model, který by byl někde koupený ze zahraničí. Tak o to větší je radost, že se jí tak daří.
0: Kdybychom teď role obrátili, vy byste stála přede mnou, já bych byla vámi, vy byste byla někým ze soutěžících. Co byste o sobě řekla?
1: Moje profese a koníčky. Tak já bych asi o sobě řekla, že jsem tady teď tady tím hlavním povoláním ten dětský psycholog a jako externě tady spolupracuji s televizí na jedné soutěži. A ještě bych o sobě asi řekla, že mě radost v životě, já se vždycky ptám, co vám, jaké máte radosti, co vám prostě přináší nějaké potěšení, tak určitě je to ta práce, ale je to taky hodně rodina. A když mám volno, tak můžu se projet na kole nebo jít někam projít nebo si jít zaplavat, tak to je úplně super.
0: Padá tam ještě taky obvyklá otázka, odkud jste k nám přijela?
1: Odkud jsem přijela? No, já bydlím teďka nedaleko, vlastně je to, sice už to není Brno město, ale je to Brno venkov a vlastně v práci jsem tak do půl hodiny.
0: Tak to jsme si na malou chvíli role obrátili. Řekněte mi, jak se vám vystudovaná psychologie hodí přitom, když přichází soutěžící do studia, když s nimi mluvíte třeba těsně před natáčením anebo při natáčení samotném?
1: Já nevím, jestli je to psychologie, spíš možná to, že vlastně kdo se třeba věnuje práci s lidmi, třeba v té psychologii, tak předpokládá se, že má určitou dávku empatie a zájmu o ty druhé a nechce je deptat, ale chce jim spíš pomoct. Tak si myslím, že asi to je spíš tady v takovém tom naladění a v tom soucítění.
0: Říkám si, že za ty roky už musíte mít chování lidí v soutěžním prostoru ve studiu docela prokouknuté, ale přesto, že můžou být momenty, které vás překvapí. Vzpomenete na nějaký?
1: No, to je s těma vzpomínkama je to takové trošku těžké, protože 30 let je strašně dlouhá doba. Těch lidí je hodně. Mně se teď stává třeba, že někdo přijde a já vím, ano, vy jste tady byl, ale pak někdo přijde a byl a já si to bohužel nevzpomínám. Ale já vždycky říkám, že kdybych věděla, že ten čas bude tak dlouhý s AZ Quizem, tak bych si vedla nějakou kroniku, deníček a tam bych si takové ty zajímavé momenty zaznamenávala a bylo by to úplně báječné, ale plánování v televizi je vždycky po půl roce, takže my jsme opravdu netušili, že strávíme takový kus života s AZ Quizem a bylo to vždycky takové jako radostné překvapení, že stále pokračuje. No a teď je to s těmi vzpomínkami takové těžké. No já, co se mi zdává v poslední době a co je báječné, že chodí čím dál tím víc také mladých lidí, takže jsou tam takové ty souboje mezigenerační, anebo fakt jako souboje mezi mladými lidmi a z toho mám velkou radost. Také se nám třeba teď stalo, že přišel jeden soutěžící a když se dostal k bankomatu, tak využil ten prostor, zeptal se, jestli může někoho pozdravit. Měl teda už opravdu jenom malinkou chvíli, bohužel nešlo to nějak natáhnout, ale stihl ještě požádat svoji partner o ruku.
0: V živém vysílání nebo ve vysílání televizní soutěže asi předpokládám, že se to nikdy nestalo, nebo nemám informaci o tom, že...
1: Já si myslím taky ne, ale že zase tím, že to bylo, že to je předtočené, ano, tak ano. Nevíme, jak to dopadlo, ale já doufám, že dobře.
0: Eva Machorková, posloucháte Zálety.

Mým hostem v Záletech je dnes Eva Machourková, moderátorka, dramaturgyně a taky psycholožka. Teď jedna vzpomínka, když dovolíte, Evo.

0: co následovalo?
1: Hip hop hop. No. Já jsem tady hip hop vlastně zdědila po Petrovi Horkém, který ji krásně prostě rozjel a mnoho let provázel, ale potom z nějakých důvodů končil. Takže já jsem tu štafetu na nějakou dobu přebrala. A to byla první zkušenost se soutěží a vlastně potom následovalo AZ Quiz.
0: Když jsem na začátku vzpomínala to, že jste vlastně přišla na konkurs do České televize jako moderátorka dětských pořadů, tak na co tenkrát byl ten konkurs? Na to hip hop nebo ještě předtím na něco jiného?
1: Ne, ten byl ještě předtím. Vlastně oni hledali do redakce Vysílání pro děti nějaké prostě spolupracující nové tváře, jak se říká v televizi. A ta první zkušenost byla v takovém dětském pořadu, do kterého jsem si měla připravit nějaký vstup, nějaký děti, nějaký téma. To už je teda hodně let a myslím si, že ty začátky musely být opravdu jako docela náročné, protože samozřejmě první zkušenost, téma hrozivá, takže člověk mnohem méně jako se naladí na téma a víc ho obejme ta hruze, co se to děje. No ale takže to byly ty první zkušenosti a potom to byl pořád Holky a kluci z jedné lavice a tam jsme byli porotkyně, myslím si, já a ještě jedna paní doktorka ze Slovenska, protože tam byly mezinárodní týmy a slovenský. Aha. Tam jsme se dokonce dostali až do Košic na natáčení tady z tohle soutěží a jako bylo to v době, kdy myslím si, že teď už by ten model nějaké poroty už by byl úplně jako mimo, ale jako tehdy to bylo fajn.

0: Hip-hop hop je ta legendární hláška Modří už vědí. V čem se vám zapsala tahle soutěž a jak dlouho jste se jí vlastně věnovala, jak dlouho jste jí moderovala po Petrově Horkém?
1: A víte, že já už ani nevím, to já bych se musela podívat, to bych se musela vrátit trošku do minulosti. Ono to bylo hrozně příjemné, protože já si myslím, že ta atmosféra, jak u natáčení téhle soutěže, tak jakýchkoliv jiných soutěží v té době byla, a myslím, že je jako doteď, ale tehdy to bylo hodně taky spjaté s těmi tvůrci, protože pan Sokolovský, který režíroval tady tyhle pořady pro děti, tak to byl takovej velmi veselý člověk a ta atmosféra byla velmi taková jako veselá, radostná, vtipná. Takže díky tomu si myslím, že se i ty děti cítili fajn a příjemně. A on vlastně taky rozjížděl i AZ Quiz ještě s kolegou s Jirkou Stejskalem, který tehdy vedl tu redakci a vlastně měl taky už za sebou mnoho tady těch soutěžních pořadů. Ty zkušenosti v Brně se soutěžemi byly bohaté.
0: Když vzpomenete na bezprostřední reakci v Hip-Hop, je tam něco, co vám automaticky naskočí, jakože jo?
1: Jako nejsilnější vždycky byl sprchovací kout, jo, protože tam šlo o to, že ten, kdo vyhrál, dostal vlastně nějakou závěrečný otázky a teprve podle toho, jestli tady těmihle prošel, tak padaly ty kuličky štěstí a dostal, já nevím, tu vkladní knížku, kde byly nějaké peníze, a nebo zmokl. A tak to ty děti nesly teda opravdu velmi statečně.
0: Jo. Usměv, no nevím, jestli bychom si to k dospělým soutěžícím mohli dovolit. No, asi těžko. Mimo jste v záletech je Eva Machourková.

0: Slyšeli jste první znělku AZ kvízu. My jsme si ji ve studiu Záletu s Evou Machurkovou pustili i obrazem. Já se přiznám, že kdyby mě někdo ukázal 30 let starou znělku počasí, tak bych si sama nedokázala vzpomenout, až kdybych ji teprve viděla. Tak co vám, Evo, běželo hlavou, když jste se dívala i na obrázky, nejenže poslouchala tu základní melodii, která vlastně pořád zůstává?
1: No tak je to spojené, jak jsem říkala, že člověk nikdy netušil, jak dlouho se ta soutěž bude vysílat. Takže ty první díly jsme se hlavně snažili, aby narazili na diváky, aby se sešli tedy s tím očekáváním těch diváků, aby se líbili. Pro Aleše to bylo trošičku jednodušší, protože on předtím moderoval takový vlastně pořad, který měl podobný herní princip a jmenoval se, to si teď nespomenu, ale... Ale vlastně šlo tam taky o to hrací pole, které soutěžící spojovali, a akorát ti soutěžící byli středoškoláci. A pro mě to byla novinka úplná, a protože jsem vlastně v té době pracovala v té redakci, tak jsem taky viděla, vnímala jako to, jak je to týmová práce, jak každý prostě s něčím přichází, každý tomu věnuje prostě své nejlepší myšlenky a svoji práci, takže jsme se snažili, aby to potom byla spokojenost na všech stranách.
0: Počet dílů AZ kvízu v každém roce. Vysílá se vlastně každý všední den, takže no zkuste si to znásobit. Dostaneme se k neuvěřitelnému počtu jak soutěžících, tak otázek. Soutěžící asi nejsou takový, že by přišli jenom jednou za těch 30 let do AZ kvízu. Vrací se, o tom jste mluvila na samotném začátku. Zažila jste někdy moment, že jste si řekla, tuhle otázku už jsem taky slyšela, že by padla stejná nebo podobná otázka?
1: Já si myslím, že se velmi pravděpodobně musí otázky opakovat, ale na jednu věc lze se zeptat mnoha způsoby. Takže to mohlo být v jiném kontextu, mohlo tam být něco jiného, takže ale myslím si, že se samozřejmě, ale zajímavé je, že opravdu mám někdy ten pocit, že si říkám, no tohle jsem nikdy v životě neslyšela, co to bude.
0: Jo. Máte možnost nahlédnout do scénáře, teď myslím i s odpověďmi, ještě před vysíláním? Prozradíte?
1: No, na začátku jsme měli scénáře dopředu, abychom si je pročítali, ale přiznám se, že teď už jako hodně let prostě přijdeme a čteme otázky a odpovědi.
0: Na poprvé. No, je možné se vrátit asi v okamžiku, kdy se něco úplně výrazně nepovede. A já tu jeden příklad mám.
2: Je to tak, AZ kvíz je odstartován a to znamená, že můžete během následující půl hodiny, já se teda omlouvám, já jsem tady trošku teda zakopla, jo. Stalo se to teda poprvé, ale stalo se.
1: Ano, je tam taková trošičku zákeřná, trošku zákeřné místo, ano, kde je zapotřebí dávat pozor.
0: Je ta podlaha se skládána z jednotlivých částí a zapadla vám pod patek?
1: Tam je prostě uprostřed odskok, takže tam je zapotřebí ho překročit. Nejlépe nějak důstojně.
0: Vzpomenete si na svého nejvyděšenějšího soutěžícího?
1: No já si vzpomínám na jednoho soutěžícího a to bylo ještě ve starém studiu tady v centru Brna v Typosu, který omdlel. Ale naštěstí to nebylo nic vážného, opravdu asi jenom tak nějaká přechodný pokles tlaku, tak...
0: Indispozice. Těžko říct, jestli by na něj bývala byla nepřišla, i kdyby byl mimo televizní studio.
1: Tak a naštěstí se to nestává.
0: Eva Machurková, posloucháte Zálety.

0: Mým hostem v Záletech je dnes moderátorka legendárního AZ kvízu, ale také dětská psycholožka Eva Machourková. Evo, při studiu, proč jste zvolila právě psychologii? Já se přiznám, že tím, jak mám zase úplně jiné uvažování, tak bych se do tohoto oboru nikdy nedokázala pustit, protože bych si nebyla jistá výsledkem, ale ono vlastně předpověď počasí taky nemá vždycky jistý výsledek. Proč jste vybrala psychologii?
1: Tak já jsem určitě jako cítila, že prostě nejsem člověk, který by pracoval někde v laboratoři nebo někde prostě daleko od lidí, že prostě potřebuju kontakt s lidma. Maličko, ale úplně maličko jsem, kratinkou chvilku jsem uvažovala o medicíně, ale pak jsem naprosto sebekriticky uznala, že nemám tu píli a to, co je zapotřebí, aby člověk zvládl studium a pak i tu práci. No a tak jako druhá v pořadí mi dopadla psychologie.
0: Jak moc se proměnili děti za tu dobu, co se jim věnujete? Co vás nejvíc děsí a co vám naopak dělá největší radost?
1: Ono všechno se proměnilo, všechno, nejenom děti, ale i rodiče, i školy, i očekávání, co máme, i podmínky, za jakých děti fungují. Co mi dělá radost? Tak já si myslím, že i když to srovnám třeba se svým dětstvím, tak mi přijde, že jsou jakoby děti víc podporované k nějakému sebevědomí, že jsou méně srážené nějakým negativním způsobem. Jsou trošičku jako hodně opečovávané, trošku někdy se jim všechna ta smítka snaží okolí umetat, což taky není dobré, protože určitá taková zdravá míra frustrační tolerance je taky dobrá, ale nesmí být moc, musí to být tak akorát. Hodně starostí přináší takový ten trend prostě těch různých sociálních sítí a času stráveného někde na mobilu. A já mám na starosti hodně spíš jakoby děti mladší, ale stane se fakt, že i ten prostě čtyřleták jako říká, že co bylo na YouTube a že bude YouTuber, a tak to je takové trošičku s takovým vykřičníkem.
0: A spíš možná na to vzít se do péče rodiče než dítě samotné.
1: On ten čtyřleták řekne, jak to je, a potom proč to tak je a jak by to být mělo nebo nemělo, tak to už je potom pro ty rodiče a pro ty dospělé.
0: Za tu dobu, co se psychologii, dětské psychologii věnujete, tak z těch čtyřleťáků, jak říkáte, dneska už budou 40-letáci, nepřeháním snad příliš, ale dobře, tak 30-letáci. Víte o někom, koho vlastně život sledujete díky tomu, že jste se s ním setkala kdysi dávno, nebo tam není ta kontinuita?
1: Tak kontinuita tam není. Já jsem vlastně taky od toho oboru na docela hodně let vlastně vystoupila k té televizi, pak jsem se vrátila, ale stalo se mi už, že mi někdo oslovil a říkal, já jsem byl u vás v poradně a já nevím, byl jsem se radit třeba o tom, jakou profesi mám zvolit, nebo měl jsem třeba nějaký problém, to se mi už stalo. A tak jsem byla ráda, že ten život jako jde dál dobrým směrem.
0: Ve studiu to zkrátka skončí okamžikem znělky a
1: člověk odejde z natáčení, hlava čistá, je to kolektivní vlastně záležitost, že takže všichni si pohlídali své, takže jak říkáte, doufáme, že to všechno bylo tak, jak mělo být. Když to takové ty vztahové věci a takové ty problémy, se kterými se setkáváme v práci, to tak ty si člověk nosí domů, ty se honí v hlavě, k těm se vrací a my se vlastně s těmi dětmi vídáme tak někdy třeba jednou za rok, někdy jednou za dva roky a vidíme, jakým způsobem ten vývoj jde dál, jestli třeba jako to, co se zdálo jako problém a co jsme třeba navrhli, aby se nějakým způsobem upravilo, jak by se ty podmínky těm dětem změnily, tak jestli to funguje nebo ne, takže nějakou zpětnou vazbu máme. A když je pozitivní, no tak mám velikou radost.
0: Když porovnáte čas, kterému jste se v životě věnovala psychologické práci, práci psycholožky a televizní práci, vyjde to ve výsledku teď bilancováno v roce 2026 třeba půl na půl? Nebo té psychologie bude víc?
1: Já si myslím, že té psychologie už teďka bude víc.
0: Tak o tom ještě dál v Záletech budeme mluvit. Mým hostem je dnes Eva Machourková.

0: Aleny Zárybnické.
1: Eva Machourková, můj dnešní host v Záletech. Vrátím se na moment tedy ještě do studia AZ Kvízu. Výsledný pořad trvá 20 minut, to stopáš asi
2: 25,
1: jasně. Jak dlouhý čas ve studiu strávíte? Předpokládám, že se točí s nějakými drobnými pauzičkami.
2: Mm-hmm. Jo, my natáčíme vždycky během jednoho dne 5 dílů a mezi těmi jednotlivými díly je taková necelá půl hodinka na odpočinek nebo převlečení nebo připravení toho dalšího dílu. A většinou točíme v blocích 4 dny, to znamená, že máme 20 dílů. My se střídáme s Alešem, 2 dny Aleš, 2 dny já. Přicházíme Aleš, ten s tím není taková práce, takže v maskérně, tak ten může přijít později. Já tak po té 8 hodině a odcházíme tak někdy kolem 4:30.
1: Hotovo tedy pět dílů. To znamená, že vy se potkáte za ten den s kolika? V každém dílu jsou 4 soutěžící.
2: Jsou 4 soutěžící, ale oni postupují.
1: Řekněte mi nějaký moment, který vás ve vysílání opravdu překvapil. Co jste nečekala, že ten člověk je schopný odpovědět v daném momentu? Vzpomenete se na nějaký konkrétní příklad?
2: Že no na tohle já...
1: Přiběhla odpověď. Nemáte pamatováka, že?
2: Já na to nemám pamatováka, ale Aleš má. To měl být ten deníček. To by bylo jednou slavné dílo. No.
1: Ano, Eva Machourková, posloucháte Zálety. Já.

0: Mým hostem v Záletech je dnes Eva Machourková. Já jsem se zastavila v brněnském studiu Českého rozhlasu, abychom mohli ten dnešní vlastně jednou odložený rozhovor natočit. Když jsme měli poprvé v plánu se sejít a já jsem měla hlasovou indispozici, takže jsem byla pro rozhlas úplně nepoužitelná, tak jsme měli v plánu setkání na Hvězdárně a Planetáriu. Je to vaše oblíbené brněnské místo?
1: Je. Teda v poslední době jsem tam byla několikrát s vnoučaty, s vnučkou a teď myslím si, že i vnuk už dorůstá toho věku, že tam je možné něco najít, nějaký program a je to nádherné místo a můj syn tam chodil na gymnázium kousíček od Kraví hory, je to místo mého srdce, tak ano.
0: Kdybyste vy mě měla podsunout jedno brněnské místo, kde bych se měla zastavit, než pojedu zase dál?
1: No, to je, já teďka tím, jak se vysouvám z toho Brna, tak vlastně když přijedu, tak jsem vždycky překvapená do centra, co je tam nového. Tak nevím, asi bych ale určitě doporučila návštěvu některého divadla brněnského. Mm-hmm. To jsou prostě místa, která určitě nesklamou. Taky bych možná zmínila brněnskou filharmonii, která v Besedním domě působí, nebo v Janáčkově divadle a teď jenom všichni doufáme a držíme palce, aby se podařilo dotáhnout nové prostory.
0: Na závěr. Poslední otázku záletových rozhovorů vždycky klade umělá inteligence. A vás se o umělá inteligence ptá takto. Kterou otázku v AZ kvízu byste nikdy nechtěla dostat?
1: Já myslím, že když už bych se přihlásila do nějaké soutěže, jako je AZ quiz, tak myslím si, že umělá inteligence unese tuto odpověď, že bych nikdy nechtěla dostat otázku, na kterou bych neznala odpověď.
0: Přesně tak. Já chci Evo moc poděkovat za empatii a vlídnost, kterou nabízíte na televizních obrazovkách a úsměv, kterým vítáte a loučíte se s každým soutěžícím, který k vám do AZ quizu kdy přišel, tak za to moc krát děkuju.
1: Já taky děkuji za pozvání a za moc příjemný čas s vámi, Aleno.
0: Strávili jsme ho tady velmi příjemně v brněnském studiu. Škoda, že jste nemohli být úplně na dosah, ale věříme, že nás posloucháte na vlnách Českého rozhlasu. Tak krásnou neděli přejeme a děkujeme.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V deštném v Orlických horách vznikají nové byty. Do krajského města se vrátil druhý ročník festivalu Architony. Hradečtí fotbalisté se v 8. ligovém kole představí ve Zlíně. A počasí zataženo s deštěm, teploty do 18 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké dopoledne. Ocenění firma roku v našem kraji získala společnost Tio z Hořic. Zabývá se vývojem, výrobou a testováním pro automobilový, letecký a kosmický průmysl. Cenu pro živnostníka roku si odnesla Ellen Konečná z Hronova, která se věnuje fyzioterapii a rehabilitaci malých zvířat. V deštném v Orlických horách finišuje stavba nových bytů nad školní jídelnou. Vznikly přestavbou bývalých učení.

0: Čeben. Obec za práce zaplatila téměř 5 milionů korun. Nájemci vzejdou z výběrového řízení.
1: Podmínkou pro zájemce bude trvalý pobyt v Deštném v Orlických horách. Obec počítá s nájemným za cenu obvyklou v místě a byty chce nabídnout především mladým rodinám s dětmi. Nastěhovat by se mohli do konce letošního roku. Součástí rekonstrukce byla také výměna starých akumulačních kamen za tepelné čerpadlo, které slouží i školní jídelně. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Do Hradce Králové se vrátil druhý ročník festivalu Architony. Jde o netradiční spojení hudby s architekturou Kutěry a Gočára. 4 festivalové dny nabízí koncerty a komentovaná setkání se vzácnými hudebními nástroji. Vše v prostorách jedinečné hradecké architektury, včetně té současné. Akce potrvá do zítřka. Program na dnešní den a pondělí upřesňuje patron festivalu, houslový virtuos Jaroslav Svěcený.
2: V neděli se sejdeme v prostorách husitské církve, to znamená Gočárovy budovy, kde od 18 hodin představím a zahraju s vynikajícím ukrajinským kytaristou Hlibem Tkačenkem a zazní hudba Nikoli Paganiniho, Johanna Sebastiana Bacha na akustickou kytaru a housle. Bude to opravdu nádherný program. No a v pondělí se rozloučíme s festivalem letošním druhým ročníkem pořadem, který se jmenuje Hradecká filmová noc. Bude to opět v prostorách centrály ČSOB a tento koncert a tento pořad bude jak s hereckými ukázkami, tak i hudbou.
0: Americká společnost OpenAI letos nezačne obchodovat na burze s akciemi. Důvodem je podle jejího ředitele Sama Altmana nejistota ohledně bezpečnosti umělé inteligence. Například v týdnu zveřejnili 2 zaměstnanci firmy Anthropic své obavy o budoucnost lidstva, pokud se vývoj umělé inteligence vymkne lidské kontrole. Sport. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí v 15 hodin k utkání 8. ligového kola ve Zlíně. Speciální zápas to bude pro ofenzivního záložníka Toma Slončíka, který se v barvách Hradce Králové představí na stadionu, kde vyrůstal.
3: Krásný souběh okolností a těším se tam moc. Je to pro mě furt nejvíc speciální utkání určitě, kor na tom stadionu, takže se tam strašně moc těším, ale věřím, že tam hlavně budeme úspěšní a nic jiného než výhra pro nás nesmí připadat v úvahu.
0: Počasí. Na východě Čech dnes bude zataženo, odpoledne čekáme občasný déšť, teploty 15 až 18 stupňů a biozátěž je dnes na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovskou pozor na nehodu na trase Černý důl Janské Lázně. V lesním úseku tam havarovalo osobní auto.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Od mikrofonu vás v téhle chvíli zdraví Patrik Rozehnal. Ty naše oslavy 10 let pokračují dál. A tak nás čeká povídání s jedním z gratulantů, který dorazil i do Kostelce, kde proběhly velké oslavy. S Ivanem Vorochodským si budeme povídat. Dozvíte se taky, že v této době už se dá ochutnávat letošní ořechovka. Naučíme vás dělat netradiční tiramisu servírované ve vinné skleničce. A když už ji použijeme pro podávání dezertu, tak nám Ladislav Špaček taky řekne, jak by se měla správně držet, pijeme-li z ní víno. A čeká vás i soutěž o knížku Sladké Česko. Prostě je toho dost? Jak říká jedno staré přísloví, dobré jídlo a dobré pití drží tělo i duši pohromadě. Tak se nás držte a slavte s námi.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná už naplno dnešní díl a dalším setkáním s Vojtěchem Vrtiškou. Patrik rozehnal je u něj v kuchyni, Vojta připraven se vším, se surovinami, náčením, nůž v ruce. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc rád tě vidím.
0: Tak doufám, že mě nepodřízneš. Dneska budeme dělat desert, který je nepečený, je to vlastně trošku povařené, připravené, vrstvené a nechané v lednici uležené. Dělala to Kamila Jelínková z Čáslavy v roce 2025 a posluchače to zaujalo tak, že tomu věnovali nejvíc hlasů v té soutěži a získalo to posluchačskou cenu. Jak to uděláš ty? Bude to stejné nebo to bude jiné?
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil. Takže bude pečený, budeme si péct vlastní piškoty a ty ostatní suroviny, které se tam potkáme, tak budou trošku upravené do moderní podoby.
0: Jak moc moderní? V čem bude ta modernost?
1: Budeme používat pektin jako zahušťovadlo, ne škrob, až budeme připravovat vlastně náplň z jablek do toho našeho výrobku a budeme i sahat do Francie pro krém, který nám bude celý ten desert krýt. A bude ve skleničce.
0: Sahat do Francie, to zní teda, to je přesah někam jinam. Jezdíš ty takhle do ciziny a záměrně třeba, protože chceš ochutnat to a to, nebo je to až následek toho, kam se vypravíš, tak tam zajdu?
1: Velice často jezdím do ciziny i kvůli přesně nějakému danému desertu nebo jídle, které chci ochutnat, nicméně poslední dobou ten čas úplně není, takže jsem rád, když se občas utrhnu, ale myslím si, že Praha je v tomhle tom skvělá, že tady máme pokrytí spousty různých kuchyní, které připravují lidé většinou té dané národnosti mnohdy líp, jak v tom daném místě.
0: Ty samozřejmě, kromě toho, že se věnuješ cukrařině, tak i studuješ medicínu. Napadá tě a myslíš někdy na cukrařinu i během hodin výuky nebo při zkouškách, že prostě ti prolítne hlavou myšlenka na něco úplně jiného?
1: Velice často a taky je to vidět na mém studiu medicíny.
0: Je to inspirováno tím, co se děje v přednáškové místnosti nebo v nemocničním pokoji, nebo nevím kam, všude v rámci studia nohy zavítají?
1: No, když uvidíte moje portfolio dortů, které jsem dělal zhruba v posledních, dejme tomu 4 letech, tak právě si asi všimnete, že tam ta inspirace je mnohdy velice silná a nejenom přednáškovou místností.
0: Co si vzpomenu, ty jsi dělal i takový ten koronavirus, vlastně tu molekulu, nebo jak to nazvat, dělal jsi někdy i rakev třeba?
1: Tak k rakvi já se úplně nedostanu, ale dostal jsem se k těm věcem, které jsou předtím, než se do té rakve dostaneme, takže máme tam lebku, máme tam srdce vytržené, máme tam naočkované Petriho misky, což je vlastně taková půda pro kultivaci bakterií, tak to jsou panakoty z kokosu a jahod a tak podobně.
0: Je to pro obměkčení zkoušejících?
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
0: Z těchto předmětů?
1: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
0: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
0: Že by získal dort. My se ale hlavně budeme věnovat přípravě desertu zvaného jablkové tiramisu a děláme to už za malou chvíli. Tak poslouchejte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v posledním roce. 4 týdny nás dělí od toho, kdy skončí rekapitulace všech 630 receptů pochoutkového roku, toho narozeninového, a pak už se bude hlasovat a vybírat recept desetiletí. Možná, že se jim stane mezi posluchači v tom posledním soutěžním roce oblíbený a nejlépe oceňovaný recept na jablkové tiramisu Kamily Jelínkové z Čáslavy. Předělá ho dnes po svém a ukáže, jak by ho dělal, kdyby ho doma servíroval Vojta Vrtiška. Už se usmívá, protože já už to vidím, změn bude dost.
2: Já jsem si hrál, tak si ten recept trošku upravíme. Uděláme si vlastní buflery, takže vlastní piškoty. Uděláme si jablečné kompoté, takže nebudeme zahušťovat pudinkem a budeme zahušťovat pektinem, ten, co dáváte do marmelád, zavařenin. A ochutíme si ty jablka sajdrem. A nahoře na tom našem tiramisu bude krém šantily, což bude ta alternativa zakysané smetany. Tady to bude smetana vyšlehaná se zakysanou smetanou, citronovou šťávou, citronovou kůrou, moučkovým cukrem. A celé nám to bude sedět ve skleničce.
1: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům, teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
2: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové dvě jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru a 4 gramy citrusového pektinu a k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba dvě vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citronu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme vysokou nádobu.
2: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky. Bílky si vyšleháme spolu s cukrem. Pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
1: Teď přidáme sůl.
2: Dáme sůl, kukuřičný škrob. Přidáme mouku a citronovou kůru. A pak zbylé suroviny.
1: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
2: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do tří, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu. Je důležité s tím těstem pracovat po tom, co máte zamíchané, rychle, protože ono začne téct.
1: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
2: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka, nebo nějaké měřítko si tam dáte, abyste ty piškoty měli stejný, zvlášť když to nemáte ze začátku v ruce. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
1: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
2: Tam záleží, kdo jak má rád ty buflery upečený. Pokud chcete, aby ten bufler zůstal hezky šťavnatý, je lepší ho péct na trošku vyšší teplotu, nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčný.
1: Ten čas tedy jak?
2: Chceme, aby zezlátli. Aby zezlátli, a to je pro nás směrodatný. Ten čas, jak dlouho se to bude péct, záleží na velikosti toho bufleru. Vždycky se řiďte primárně tím vzhledem.
1: Loupeš jablka, no to kompoté. Jaký rozdíl mezi kompotem a kompoté?
2: Kompot máme ten klasický ve skleničce, trvanlivý, sterilovaný. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do dezertu. Má v sobě kousky ovoce, je to taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
1: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
2: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až 0,5 cm. Nechcete je moc velký, protože my je budeme jenom krátce provařovat a chceme, aby zůstaly na zkus.
1: Máme nakrájené na kostičky to jablíčko opravdu malinké v míse, co teď?
2: Teď si to jablko zalejeme citronovou šťávu, aby nám nezhnědlo, a budeme si připravit ten zbytek. Plot na rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr. Není potřeba ho nijak míchat, naopak byste se tím uškodili, protože jak byste neustále ten cukr míchali, tak ho schlazujete a stala by se nám z toho taková hrouda. Chceme hezký zlatohnědej karamel. Tak, už nám karamel zlátne a v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider. Je důležitý, aby ta tekutina byla horká, aby nám to neudělalo hned úplně sražený kus toho cukru, který by se nám pak dlouho rozpouštěl v tom hrnci spolu s tím ciderem. A když se vám to stane, tak se nic neděje. Budete
1: jenom čekat.
2: Ano.
1: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
2: Je to tak. A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Máme hotovou ciderovou omáčku s karamelem, teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak.
1: Co bude ten správný okamžik, kdy budeme mít hotovo?
2: Správný okamžik je teď čas. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme. Ale nebojte se toho, po tom provaření ta směs bude pořád hodně řídká, zhoustne až po vychlazení.
1: A ten citron, co nám zbyl?
2: Tekura, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
1: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
2: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšláháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme.
1: Prošlehneme už jenom v ruce.
2: Jo, teď už je fajn to jenom promíchat, aby nám to zbytečně nezřídlo právě po té smetaně. A máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
1: Takové ty vinné na víno, tak ty naplníme nebo navrstvíme v jakém sledu?
2: My si je nebudeme plnit až po okraj, chceme, aby to bylo hezký a vždycky je hezký, když ta sklenička je plná zhruba tak do 1/3 maximálně.
1: Takže tak. Co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
2: Vlastně jo, dám si na dno kompoté, udělám si tam pucíka ze šlehačky.
1: To krém šantely si vytlačil z té trubičky z pitlíku tak tenounkou vrstvičkou, že se to tak jako namotávalo. A jako provázky se to skládal, vypadá to trošku jako mozeček.
2: Jo, to může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva. Mám tady sušený plátky růží, můžete vzít jakoukoliv jinou kytku nebo věc, kterou zrovna potkáte. Posypeme to tím a nakonec se tam píchneme piškote, který jsme si upekli.
1: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Na kostičky jako jemnouká ta struktura těch jablíček i pořád na zkus tam je. Je tam ten cider a kyselost, s tou sladkostí víc do kysela a pak to jako uhladí ta šlehačka ochucená krém šantily a ten piškot k tomu, který může křupnout a který je domácí, nekupovaný. No, tohle je fakt koruna nějakého menu, kdyby to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
2: Ale je pravda, že jabka má každý spojený s tou skořicí, jako podzimní, relativně těžký desert.
1: Tohle je takový jako do citrusova, jako trochu juzu nebo tak.
2: Jo, vůbec vlastně člověk by si pod tímto jabko na první dobrou nepředstavil, že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
1: Připravte si to v téhle odlehčené verzi. Tu původní najdete taky na webu pochoutkovýrok.cz, takže 2 recepty od Kamily Jelínkové a Vojtěcha Vrtišky. Porovnejte, vyzkoušejte a fanděte nám, protože se postupně už blížíme. Ke konci zbývají už poslední 3 recepty a pak už se bude hlasovat a hledat recept desetiletí. Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
2: Určitě, moc máváme.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Když už slavíme 10 let našeho pořadu, tohle je ten narozeninový ročník, možná bychom si mohli i připít, třeba první letošní ořechovkou. Abyste si na ní ale i teď a pak v zimě mohli pochutnávat, je potřeba sklízet nezralé vlašské ořechy na samém začátku léta. To všechno už sledovala, udělala a teď vám o tom víc řekne redaktorka Jitka Slezáková. Zná podrobnosti.
1: Domácí ořechovka patřila mezi oblíbené pití našich předků a pije se dodnes. Bylinkářka Radka Svatošová se každým rokem v době slunovratu chystá ke sběru nezralých ořechů.
2: Nejlepší jsou v každém případě ořechy zelené, které mají ještě měkký vnitřek, takže jdou krásně pokrájet. Jakmile začnou dřevnatět, je už tam takový ten náznak toho jaderka, toho ořechu, tak to už je samozřejmě pozdě.
1: A jestli máte rádi hezké příběhy, které se pojí k výrobě ořechovky? Tady je jeden z nich.
2: Prý dřív ořechovku dělávali muži svým ženám a dělávali tu ořechovku právě proto, aby podpořili štítnou žlázu u žen, protože ořechovka obsahuje jod, podobně jako ořechy. A ty ženy potom byly takové veselější, prostě těm mužům se to rozhodně vyplatilo, ta ořechovka, takže ji dělali často a rádi.
3: To budou určitě nějaký ty halucinogenní látky, které ve zeleným ořechách určitě budou.
1: Jsou, že jo? Tak jako lékař, vidíte, to můžete potvrdit a jsme u toho. Vás k povídání o ořechovce doktor Igor Čižmář, zakladatel lihovaru Sudlička. Stojíme před stovkami tanků naplněných ovocem pro vypálení. Momentálně tam jsou švestky. Ořechovka už je hotová. A jak se vyrábí ve velkém?
4: Musím říct, že je to trochu jinak než taková ta výroba ořechovky po domácku. My vytváříme ořechový koncentrát, jsou to normálně zelené ořechy, které se v kombinaci s kořením dají macerovat do lihu a tam se koupou 2-3 měsíce, potom se to vlastně celé sfiltruje a dál dozrává další rok až dva.
1: Ořechovka z lihovaru Sudlička se pyšní oceněním regionální potravina Pardubického kraje. Podle doktora Čižmáře je velmi důležitá dostatečná doba zrání.
4: Protože když děláme ořechový macerát, tak první rok je zelený. To, když jsem poprvé viděl, tak jsem si říkal, to je něco špatně. A druhý rok už je hnědý a s přibývajícími lety to dozrává.
1: Pokud jste dostali chuť na ořechovku, můžete si připravit vlastní podle receptu Radky Svatošové.
2: Jenom bych doporučila jednu věc ještě před sběrem a před vyráběním té ořechovky, ať si posluchači raději uvědomí, že v tomto případě méně je více. Jakmile se tam těch ořechů dá hodně, tak ta ořechovka je hodně svíravá a ne každému to potom chutná. Takže doporučené množství ořechů je tak těch 15 až 20 a potom potřebujeme kromě těch ořechů nějaké to koření. Zase podle vlastního vkusu tam můžeme přidat kousek z kořice, vanilku, hřebíček, jalovec, třeba tak 3 kuličky jalovce, biocitron pokrájený na kousky a potom ten litr alkoholu. Nejlepší podle mého názoru je domácí pálenka, třeba vínovice nebo slivovice a pokud posluchači nemají přístup k domácí pálence, tak prostě nějaká ta vodka z obchodu, která by měla mít okolo 40% obsah alkoholu.
1: Celý recept na domácí ořechovku najdete na webových stránkách Pochoutek.
0: A za chvíli ochutnáme třeba i něco z japonské kuchyně, aspoň slovem, s Ivanem Vodochodským. Připomeneme si totiž jeho návštěvu na velkých oslavách 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde jsme se s vámi sešli na konci prázdnin.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Já jsem rád, že jste se tu už takhle sešli, zabrali místo. Nastartovaný na schodišti už je náš kolega z Pochodkové roku, Ivan Vodochodský.
1: Dobré dopoledne.
0: Prosím tě, ty se díváš i na kuchařské show v televizi, sleduješ třeba?
2: Samozřejmě.
0: To je moje, to je zahraniční nějakou, jako třeba...
2: Tak jako v mládí jsme mývali naladěný za bolševika na tajno, že jo, potom veřejně, tak v mládí to byl pornokanál a dneska místo pornokanálu mám kuchařský show, že jo. To je moje taková uspávací a...
0: Jako před spaním, jo?
2: Před spaním a na hezké odpověď, jak si pustím něco dobrýho. Samozřejmě, já spěnuju se v zahraničí.
0: A co tě na tom láká, teď vařit umíš?
2: O tom to není, tak to je prostě, to je jako kdyby jsi byl malý nebo sběratel obrazu, tak se taky rád podíváš jako na další obraz, co kdo jiný, že jo. Prostě furt hledáš inspiraci a máš přitom na to strašnou chuť, jako jo. Takže vždycky, když tam je něco...
0: Máš uslintaný polštář.
2: No, a tak tam je, tak já jsem teďko, že teď mám období, kdy jsem, já mám různý období, že jo, kuchařský ve svém životě, a takže teď mám období, kdy jsem cortador de jamón, to je, jsem kráječ šunky, profesionální. A španělský šunky, ne ty naší na kosti, že jo, ale španělská šunka, sušená šunka jamón, ta se krájí na velmi tenký plátky nožem. Je to umění, které se učí na školách ve Španělsku. Ve Španělsku je to velmi vážené řemeslo, cortador. A já, jakož tu šunku miluju španělskou, tak jsem se rozhodl, že se ji naučím krájet před letama. Takže učím se, vykrájel jsem jich už asi 300 těch šunek. A furt si myslím, že to ještě neumím tak dobře jako ty frajeři v tom Španělsku, ale umím to, si myslím, je nás v republice pár, který to umějí, tak patří mezi těch pár lidí. No a právě jak hledám tu šunku, tak na mě na Instagramu na další vždycky vybafnou tyhle ty věci, jak to ty kluci krájí, a na to já se vydržím dívat prostě hodiny, jo? Protože tam jsou takový finesy, že jak dělat ty plátečky tenoučký, jemňoučký, jak to pak ochutnat, prostě tak inspirace věčná. A vůbec na Španělsku, miluju španělskou kuchyni.
0: Ty jsi byl ale v poslední době i v Japonsku, a jestli se nepletu, tak ty se díváš i na japonskou kuchařskou show, nebo nějakou asijskou, ne?
2: No, tak,
0: to bylo jako důvod, proč jel do Japonska, nebo?
2: Ne, důvod, že jsme jeli do Japonska, bylo, že jsme tam ještě nebyli a že už dlouho, protože miluju japonskou kuchyni a miluju ryby a tak, takže jsme dlouho se do Japonska chtěli vydat, tak jsme nastřádali a vydali jsme se letos v dubnu. Projeli jsme ty highlighty, Tokio, Osaka, Kyoto, Hiroshima.
0: A co šíleného si tam jedl?
2: Tak prosím tě, my jsme ochutnali všechno, co jsme chtěli, to znamená, v první řadě jsme byli na aukci tuňáků, to probíhá každý den na velmi slavném trhu Tsuyo Market v Tokiu, a to probíhá ráno od 5:30, do obrovské haly navezou tuňáky, mečouny.
0: To si vstával takhle brzo.
2: To jsme stali takhle brzo, ano. Vypadalo to, že nepůjdeme spát vůbec, aby jsme to nezaspali, ale pak se nám povedlo pár hodin spánku a... No a pak jsme jeli další věci, které v těch v Japonsku zajímají. Samozřejmě nejvíc nás zajímala pověstná ryba fugu.
0: Ano, riskantní ryba.
2: Což je ryba, která má smrtelně jedovatý vnitřnosti a krev. A kuchař se ji učí filetovat a zpracovávat x let. Myslím, že 5 let se to učí, než dostanou certifikát, že tu rybu můžou zpracovat, jo. A takže my jsme...
0: To jsi nechal ukázat, nebo mu věřil?
2: No, my jsme byli na trhu a tam frajer, no, má akvárium, měl tam tady ta rybárně, si znáte tu rybu fugu? Čtvrtzubec se to jmenuje. To je ryba, která je jenom placatá, když vidí nepřítel, tak se nafoukne, úplně jak pumlíč. Je kulatá celá, nafouklá a má ostny a tím odrazuje toho nepřítele a plus má teda ty smrtelně jedovatý vnitřnosti, takže když jí nějaký dravec sežere, tak chcípne, že jo. A takže my jsme přišli na trh v Osace, na rybí a tam akvárium a tam ty ryby, že jo. A tak říkáme, tak když jsme tady, tak už to zkoušíme. Takže frajer to před náma vylovil a my mu říkáme, za jak dlouho to účinkuje, když se nahoru netrefíte a bude tam kapka, tak on říká, máte 40 minut od prvního sousta. No takže nám to nakrájel, část ryby nám nakrájel jako sashimi, to zná sírovou rybu, část nám usmažil, my jsme pustili stopky, říkáme, tak budeme tako čekat 40 minut. No, tak
0: odešli jste všichni?
2: Ale odešli jsme všichni, nikomu, takhle někdo předstíral, jako, že mám dloby, někdo jako umíral, ale on se smál, ten prodavač. A já jsem se pak dozvěděl, že ty ryby vlastně dneska už, protože chovají je uměle v akváriích, takže dneska ani nemají ten jed v takový síle, jako kdyby to byla ryba z moře, jo. A že pak jsme se poradili s chytrou poradkyní z AI, že jo. Kolik že lidí za poslední dekádu zemřelo, tak nikdo nezemřel prostě v Japonsku na otravu rybou fugu, protože za prvé ten, jak říkám, ten jed už není tak silný a za druhý oni to umějí udělat tak, aby ti nic nebylo. Ale zážitek to byl jenom to, že jsme to splnili, jsme to všichni ochutnali, včetně manželek, ale že by to bylo něco k převalení jako na chuť, jako. Hele, to chutnalo něco mezi, jako by si jet syrovýho sumce s toho stolbikem, taková jako nezábavná
0: tak
2: ryba.
0: Tak je to jenom ten adrenalin.
2: Jo.
0: Tak to byl Ivan Vorochodský, jeho rozhovor dnes s ním tady na oslavách 10 let pochutkového roku.
2: To už jsme skončili.
0: No je to, mám Marko, tam našlapaný.
2: Děkuji pěkně.
0: Děkuji moc. Děkuji. Ivan Vorochodský.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Když už jsme dnes použili tu vinnou skleničku pro servírování jablkového tiramisu svojí tou vrtěžkou, tak bychom si o ní také mohli něco říct, o té skleničce, jak ji správně používat, pokud s ní pijeme víno. Tohle určitě dobře ví Ladislav Špaček, náš kolega z Rady z etikety. Tak Ladislave, jak ji máme vzít do ruky?
1: Když se podíváme na slavnostně prostřenou tabuli, tak vidíme, že ty číše jsou to nejušlechtilejší, co na tom stole po celou dobu spočívá. No a navíc my vezmeme za ten večer 20krát, 30krát do ruky a proto musíme úzkostlivě dbát o její čistotu. Nikdy neuchopíme číši za tělo, tedy za ten kalich. Vždycky ji držíme jenom za stopku. Držíme ji proto za stopku, protože bychom tu číši upatlali, zanechali bychom na ní matné otisky prstů, to víno by ztratilo jiskru, svoji důležitou charakteristiku. Navíc bychom oteplovali nápoj, který je uvnitř, a proto vždycky jenom za stopku. Červená vína držíme nahoře, protože jsou ty číše velmi objemné, bílá vína minimálně uprostřed a sekty nebo šampaňské držíme úplně dole, ty jsou nejchladnější. A ještě jedna maličkost, když číši vzdalujeme ústům, vždycky náš pohled musí platit okraj sklenice. Nemůžeme živé konverzace se sousedy položit sklenici na stůl a za 3 minuty si všimnout, že na okraji číše jsou zbytky brambor a kousek toho řízku, co jsme měli předtím. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Na oslavách pochoutkového roku těch 10 let jsme vám v Kostelci nabídli i knižní kuchařku Sladké Česko. Nabízíme vám ji dál. Ukrývá totiž všechny sladké recepty, komplet všechny, které jsme kdy odvysílali v naší soutěži, pěkně pohromadě s fotografiemi, přesným postupem, seznamem surovin i dalším vyprávěním. A jsou tam i recepty naší poroty. Takže pozor, knížku si můžete objednávat, pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době volat na telefon 724 819 319. Knížku Sladké Česko vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Taky o ní soutěžíme. Mám připravené 3. A komu je dám? Tomu, kdo věděl, kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na plech. Byly původně 4. Výherci se podle počítače tedy stávají Irena Vondřichová z Bohutína, Květa Maříková z Českých Budějovic a Karin Berecká ze Sokolova. Gratuluju a zároveň doufám, že podle ní něco upečete, připravíte a uděláte si dobře. Mám opět 3 kuchařky Sladké Česko jako výhry a dnes se ptám, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Za A. polívké nebo za B. kompoté. Jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu? Pokud si myslíte, že to bylo polívké, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svou náplň nazval kompoté, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na to stejné číslo, tedy 90 01 04. Cena SMSky jsou 4 koruny, posílat můžete do půlnoci z úterý na středu, pravidla i otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání, tedy za týden. Tak vám držím palce. A nezapomeňte, že slavit budeme v našem pořadu dál. Čeká vás do konce roku ještě mnoho a mnoho překvapení. To nejbližší už možná příští týden. Bude se týkat Josefa Maršálka a něčeho, co tu ještě nebylo. Tak nezapomeňte poslouchat, sledovat nás třeba i na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky, ať už na Instagramu nebo Facebooku, na našich stránkách pochoutkového roku a pak být možná hodně rychlý. Ať se na vás dostane. A víc už neprozradím. Snad příští týden. Mějte se krásně a dobrou chuť.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Kraj chystá úpravy okolí muzea Sýpka v Orlických horách. Česko si připomíná 2 roky od ničivých povodní. Hokejisté Pardubice vybojovali 3. výhru v lize mistrů. A počasí zataženo s deštěm, teploty do 18 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké dopoledne. Okolí muzea přírody a řemesel Sýpka v Rokytnici v Orlických horách čeká proměna. Počítá s tím Královéhradecký kraj. Vzniknout tam má prostor pro pořádání akcí. Hejtmanství si nechalo zpracovat architektonickou studii.
3: Návrh počítá s otevřeným parkem východně od muzea, kde by v budoucnu mohly stát stánky při veřejných akcích. Za budovou Sýpky má zase vzniknout poloveřejný prostor s lavičkami, ohništěm a dřevěným pódiem pro menší akce. Studie řeší také odvodnění a hospodaření s dešťovou vodou nebo problémy s vlhkostí budovy. Očekávané náklady jsou 10 milionů korun. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: V Hořicích začala v těchto dnech stavba nové cyklostezky. Propojí město s částí Chvalina. Práce vyjdou zhruba na 9 milionů korun. Část pokryje krajská dotace, informuje radnice. Česko si dnes připomíná 2 roky od ničivých povodní. Velká voda zasáhla Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Způsobila škody za 70 miliard korun.

0: 7 lidí přišlo o život. Tamní obyvatelé se dodnes vyrovnávají s následky, například v ostravské Nové Vsi.
1: Mám jedny boty, co jsem si koupil po povodní, a to jsou jediné boty, krom takových těch cuklí všelijakých, jo.
2: Že všechno šlo do baráku, prostě.
1: No všecko šlo tady, jako.
3: Pan Jaromír je důchodce a většinu příjmu investoval do opravy domu. Novou Ves voda zasáhla ve chvíli, kdy už si lidé mysleli, že je po všem, jak vzpomíná velitel dobrovolných hasičů v Nové Vsi Tomáš Lefner.
4: Najednou svítilo slunce, jo. Tak a už došlo ke kulminaci té řeky, takže jsme si všichni říkali, jo, dobré, zvládli jsme to, žádné škody, všechno v pohodě, a najednou ve vysílačce přišlo prostě, že se přelívá hráz na soutoku.
3: Voda v Ostravě zaplavila taky velkou část přívozu nebo Svinovské nádraží. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas. Sport.
0: Pardubičtí hokejisté vybojovali třetí výhru v Lize mistrů. Ve čtvrtém utkání základní části soutěže zvítězili na ledě finského týmu Kuku Kuola 6-3. Město Vrchlabí dnes hostí 29. ročník přeboru Krkonoš. Jde o závod v orientačním běhu pro lidi s postižením. Kromě nejlepších českých závodníků přijíždí sportovci ze zahraničí, říká sekretář závodu Jiří Severín.
5: Jsou tady v podstatě i členové republikové reprezentace, ale jezdí nám sem i třeba mistryně světa Jana Kostilová. Pravidelně k nám jezdí i skupina Poláků, jezdí k nám parta lidí ze Slovenska.
0: Počasí. Na východě Čech bude zataženo, odpoledne čekáme občasný déšť, teploty mezi 15 a 18 stupni, na horách kolem 12. Biozátěž je dnes na jedničce.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Objízdná trasa vede po dálnici D11, práce potrvají do prosince. Tolik informace ze silnic, šťastnou cestu.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Potýdnu vás opět v pravidelném čase, zdraví Lada Klokočníková, pěkný den. Přesně za měsíc nás čeká nejslavnější český dostih Velká Pardubická, prestižní společenská a kulturní událost, na které nesmí chybět ani klobouky. A tak v dnešním Šarmu vám s modistkou Miroslavou Sochorovou poradíme, jaké jsou letošní trendy. S blížícím se podzimem už taky saháme po koženém oblečení. O něm jako nadčasovém trendu bude rozhovor s návrhářkou Jitkou Šedovou. V pravidlech etikety odpovíme na některé dotazy, které se týkají především dětí. Se sportovní instruktorkou Gabrielou Baškovou představíme cvičení Body and Mind a v konci Šarmu si připomeneme nedožité 101. narozeniny šarmantní operní pěvkyně Soni Červené. Prvním hostem Šarmu ale bude už za malou chvíli sympatický, pohotový a vtipný moderátor Aleš Cibulka. Tak jdeme na to.

0: Utíká to velice rychle, skončily nám prázdniny, začal nový školní rok a mnohým z nás s ním přibyly nejen rodinné, ale často i nové pracovní povinnosti. O to raději se asi ještě pak vracíme do letního dvouměsíčního času, který umožnil i setkání, na které během roku nebyl čas. Pro mě to bylo například prázdninové natáčení našeho rádia Na cestách. Na jednom z nich, konkrétně v Hronově, jsem se koncem srpna měla možnost po čase se setkat s moderátorem Alešem Cibulkou. Slovo dalo slovo a tady je rozhovor pro náš magazín. Je radost zastihnout moderátora Aleše Cibulku ve východních Čechách. Aleši, dobrý den, vítej, my už si tykáme.
1: Vy. Ano, my už jsme si potykali asi třikrát, vždycky se potom nějaký čas nevidíme, znovu se začneme vykat, ale je to radost to potykávání si, takže dneska se budeme loučit a zase si začínáme vykat, jo?
0: Dobře, docela by mě zajímalo, když východní Čechy, tak jaký vztah ty máš k východním Čechám?
1: Je pravda, že díky mému povolání toho člověk hodně sjezdí. Ale ať je to Hradec, ať jsou to Pardubice, anebo vůbec tyhle ty dálnější končiny, dneska jsme v Hronově, ať je to Broumov, jsou to místa, kam se člověk díky práci dostává, ale bohužel nikdy nemá čas pořádně si je projít. Já si vzpomínám, že vždycky, když na táboře, což byly takové ty velké socialistické tábory, tak se volili nejlepší táborníci a ti jeli někam asi na 3 nebo 4denní výlet. A já si vzpomínám, že my jako děti ze Sokolovska jsme vyjeli a byl tam Náchod, Broumov, tyhle ty končiny, které pro nás byly prostě přes celou republiku, takže k těmhletěm místům Babičino údolí, Dvůr Králové nad Labem, vzpomínám si, jak jsem jako dítě měl pocit, že jsem opravdu, to bylo v době, kdy jsem ještě nebyl u moře a měl jsem pocit, že jsem byl tak daleko, jo, takže do dneška ty východní Čechy s tímhletím mám spojené.
0: Ano, když tedy si teď zmiňoval ta místa a to dětství, tak nakonec, jaké jsou ty tvoje prázdniny?
1: My jsme pravidelně každý rok, když jsme ještě byli mladí, jezdívali s mým Michalem na Ibizu na 3 týdny, kterou jsme milovali a to je přesně ten extrém, to je to nejživější místo na světě, diskotéky, ne, že bychom tam chodili, ale věděli jsme, že tam jsou. No a když jsme si potom v roce 2010 pořídili chaloupku, úžasnou, v loni slavila narozeniny, bylo jí 222 let, roubenku v Máchově kraji, nedaleko Máchova jezera, tak ten první rok jsme ještě jeli k moři a ta dovolená se sestávala z toho, že jsme leželi na pláži a vyprávěli jsme se o tom, jak to teď musí být krásný na té chalupě, jaký tam musí být klid a jak vlastně to, co jsme začali pěstovat, teď plodí a tak podobně. Další rok už jsme nejeli a od té doby už jsme u toho moře nebyli. Takže my se vždycky, když to jde, zhruba v polovině června nebo koncem června odsouváme na chaloupku a protahujeme si co nejvíc to léto, že jsme tam třeba až do poloviny září, ale samozřejmě sem tam v diáři něco je, třeba jako ten sympatický dnešek, který jsem rád kývnul, protože jsem rád jedu, za tebou rád jedu a člověk si ještě oskouší, že vůbec ještě umí promluvit do mikrofonu. Dneska jsem zjistil, že jo, a můžu si dát ještě měsíc.
0: Já si myslím, že ty tuhle tu zkoušku rozhodně nepotřebuješ, ale jestli se nepletu, tak vy jste s Michalem teď oslavili nějaké takové výročí.
1: No, my jsme slavili, to je neskutečný, my jsme v prosinci slavili stříbrnou svatbu, takže jako jedeme 26. sezónu, to je něco neskutečného, je to jako včera, když jsme se seznámili, no a příští rok tady máme 50, takže vidíš to, ta šarmantní osobnost k těm 50 v tom příštím ročníku, teď ještě skončit v tom rádiu, no ale když to tak dávám na misku vah, já nevím, tak já si možná počkám, než bych odcházel, až mě jednou z toho rádia vyhodí, tak pak si na tu šarmantní osobnost počkám. A když jsme dneska dávali dohromady ten průměrný věk, kdy se to dostává, tak mám ještě takových, no, 20 let čas.
0: No, jak jste slyšeli, Aleše Cibulku ještě má 20 let čas, ale já si myslím, že šarmu má na rozdávání a tak se na něho těšíme, že se s ním také 23. října na našem gala večeru Šarmantní osobnost roku uvidíme.

0: A už jsou to naše tradiční módní trendy a návrhářka Jitka Šedová. Dobrý den, ahoj Jitko.
1: Dobrý den.
0: No, my jsme minulý týden radili dámám, co vzít na letní šaty, teď už v tom období, kdy se blíží podzim. Myslím si, že letní šaty v nejbližší době odložíme, nebo už jsme odložili a teď se budeme dívat na ty podzimní módní trendy. A pojďme si říct, jestli tam patří i semiš a kožené oblečení, protože to je asi také taková stálice.
1: Přesně tak, jak říkáš, je to stálice, Lado, k tomu podzimnímu šatníku, ta kůže, ať už hladká nebo vroušená semiš, tak to k tomu patří a zkrátka nás to láká. Je to prostě něco, co si přes léto vezmeme okrajově, ale ten podzim, to je hodně o kůži a to patří do toho trendu.
0: Tak se můžeme těšit na kožené sukně, kožené kalhoty, kožené bundy.
1: Je tam vlastně opravdu jakoby všechno z té kůže, dlouhé kožené kabáty, bundy, samozřejmě výborně vypadají sukně, takové ty elegantnější, ať už rovné, nebo vlastně přes boky úzké a potom rozšířené jakoby do toho mírného áčka a samozřejmě kalhoty. A myslím si, že kalhoty třeba v té volnější siluetě, široká nohavice, když je ta kůže měkonka, tak to vypadá velice zajímavě a prostě neotřele.
0: Je to hlavně ta černá, anebo i tady jsou různé barvy a přece jenom už se trochu mění to, že když kůže, tak černá?
1: Ne, je to hlavně o barvách. Protože opravdu ta kůže teďka jde v barevnosti. Samozřejmě jsou tam ty podzimní tóny, je tam tmavě zelená, je tam hnědá, rezavá, vypadá skvěle bordo, tmavá, červená, klidně i jakoby žlutá, taková ta slunečnicová, anebo třeba i ty zelené limetkové tóny. Vypadá to fantasticky.
0: Kdyby si nám poradila, jak tedy kombinovat to kožené oblečení s ostatním?
1: Té kůže je tam poměrně dost a tím pádem vypadá to dobře, když to zkombinujeme monochromaticky. Takže pokud k tomu vezmeme nějakou košili, svetr, úplet, aby to mělo tón v tomu, anebo úplně jakoby vyloženě ve stejné barvě, včetně doplňků, včetně punčoch. Vypadá to zajímavě a ta kůže se tím pozvedne.
0: Teď už jsi se dotkla doplňků. Kožené kabelky, to je klasika, tak jak kombinovat to kožené oblečení s koženou kabelkou, případně koženýma botama?
1: Tam platí pravidlo, že spíš tu kabelku třeba zvolit opravdu ve stejné barvě, ve stejném odstínu, aby takzvaně trošičku zanikla na tom oděvu, anebo boty do stejné barvy s oděvem, nevolit ty dvě součástky jakoby k sobě.
0: My za malou chvíli půjdeme do společnosti a budeme mluvit o tom, jaké budou klobouky na podzim a tak by mě docela zajímalo, co ty kožené klobouky.
1: Kožené klobouky spíš se teďka začínají nosit takové ty, já tomu trošku říkám, rybářské kloboučky z té kůže, kšiltovky, bekovky, takže klidně i z té kůže tyhle si doplňky na hlavu bez problému a je to v kombinaci stejně jak ta kabelka nebo boty. Většinou do tónu, po případě zvolit jednu barvičku ještě jako a zkombinovat to takhle. Ta kůže by měla vyznít krásně v té barvě, v jaké je navržená nebo vyrobená, dobarvená a tohle to všechno nechat vyznít jako ten materiál.
0: Tak my jsme si teď krásně povídali o koženém oblečení, o kožených doplňcích, ale za malou chvíli to o té módě bude také. Teď ti děkuji návrhářce Jitce Šedové a přeji pěkný víkend. Naschledanou.
1: Krásný den. Naschledanou. Už jak

0: Charmem do společnosti.
1: Je to neuvěřitelné, ale 136. Velká Pardubická, nejtěžší dostih světa, klepe na dveře. Už 11. října se do Pardubic jedou ti nejlepší, kteří se do závodu probojovali v jednotlivých kvalifikacích. Ta poslední byla minulý týden a protože Velká Pardubická je nejen sportovní, ale také společenská událost, nemohly na ní chybět ani klobouky. A tak pokud chcete vědět, jaké jsou trendy, tady jsou rady jedné z nejlepších českých modistek. S Charmem jsme se dnes vypravili na poslední kvalifikaci na Velkou Pardubickou. A kdo tady nemůže chybět, to je modistka Mirka Sochorová. Dobrý den.
2: Dobrý den, mám velkou radost, že se vidíme.
1: Paní Mirko, krásný klobouk na vaší hlavě, aby ne. No a potom ta kolekce, kterou tady vidíme kolem nás, nádhera. Pojďme ji představit našim posluchačům.
2: Tak já mám velkou radost, že se tady můžeme potkávat, že tady můžete vidět zase nové klobouky, které jsem připravila. Je to podzimní kolekce, kterou můžou využít i na Velkou Pardubickou, anebo se můžou vybrat i kloboušek na běžné nošení. Ty materiály jsou z králičí pasti, takže je to klobouk, který zajisté vidí přes celý rok.
1: Vidím tady krásné takové podzimní barvy. Můžeme říct, jaké jsou tady ty trendy této kolekce a vlastně letošního podzimu a zimy?
2: Tak samozřejmě, co se týká barek, tak je to krásná hnědá, čokoládová barva v dnešních podstínech, vínová, tmavě modrá. Co se týká typu, tak oblíbené jsou kloboučky s plochou střechou typu boutr. Můžeme zde vidět i zajímavé klobouky typu ploše, folš 20. let, ale takové moderní úpravě. A pro letošní rok jsem připravila plně novou, takovou minimalistickou, moderní kolekci, která se jmenuje Proměny.
1: Dá se říct, že každé ženě klobouk sluší, protože když budu mluvit za sebe, tak někdy mám pocit, že je velmi těžké si vybrat, aby mi klobouk slušel vzhledem k tvaru obličeje.
2: Víte co, potřebujete vždycky zajít osobě, která doopravdy se klobouku už nějakou dobu věnuje. Protože myslím si, že určitě se dá pro každou osobnost najít klobouk. Je to samozřejmě o tom, jestli ta dáma, klientka chce tu cestu ke klobouku hledat, protože samozřejmě pokud klientka tvrdí, že jí nic nesluší a uzavře se a nechce vlastně ten klobloukový svět otevírat, tak to nemá význam. Ale myslím si, že pro každou osobu, která chce najít klobouk, tak se opravdu dá najít klobouk právě s přihlédnutím k tomu, jaký ten tvar obličeje má. A není to jenom o obličeji, je to o to, jaká je to osobnost, co vyzařuje. A vždycky je to na společné práci a hledání společně toho klobouku, které té klientce sluší a který odpovídá. Prostě to jejdu já.
1: Hledejme všechny dámy, nenechme se odradit tvarem obličeje nebo věkem. Přesto se zeptám, jestli tady teď to nejsou spíš takové ty menší bonbonky než ty velké široké klobouky, které jsou v módě.
2: Samozřejmě jsou oblíbené právě tady tyhle ty typy bonbonků, kapek, že jo, když jsem odívala, to je samozřejmě velká inspirace v Anglii. V Anglii mají na to krásný název, který se jmenuje Percher. My pro tenhle ten typ klobouku tady nemáme český vlastně jiraz. Samozřejmě jsou bez krempy, ale jsou větší než je takový ten malinkatý, jako mají zase nám to.
1: Ještě něco, co byste, že nám vzkázala před tou Velkou Pardubickou?
2: No, na Velkou Pardubickou určitě, aby se nebáli i experimentu, aby se nebáli i právě nějakého výrazného zdobení. Myslím si, že třeba práce s peřím je věc zajímavá, ale ne v tom klasickém podání do nějakého prka, ale to prostě se dá krásně upravovat, stříhat, takhle znáte ty květin, které jsou velice krásné a zase, když máte si kravo, tak ten peří prostě vydrží.
1: My děkujeme za všechny rady, za to, že jste nás zasvětila do tajů krásných klobouků a těšíme se s Mirkou Sochorovou zase brzy někdy v našem vysílání. Naschledanou.
2: Děkuji moc krát za pozvání.

0: i dnes budeme s expertem na etiketu Danielem Šmídem odpovídat na vaše dotazy, milí posluchači. Dobrý den, vítám tady Daniela Šmída.
1: Dobrý den i vám, děkuji za pozvání.
0: Tak začneme otázkami, které se týkají stolování a týkají se dětí. Co je důležité tedy zachovávat u stolu, proč je důležité stolovat společně a je tady otázka, co mám dělat, když dítě nechce sedět u stolu, protože nemá hlad. Takže to je ta konkrétní otázka, na kterou budeme odpovídat.
1: U malých dětí je ponoukejme, aby co nejdéle vydrželi po tom jídle sedět u stolu, minimálně tak dlouho, než všichni ostatní dojí. Pokud máte ale v plánu sedět u stolu další 2 hodiny u láhve vína, no tak je pochopitelné, že to děti nebude bavit. Neznamená to, že jsme tam přikovaní, pokud někdo musí na toaletu nebo potřebuje vyřešit cokoliv jiného důležitého tělesného, no tak musí jednoduše odejít. Stačí říct, omlouvám se, nemusí žádat o žádné povolení svých rodičů, jednoduše se omluví a zase přijde.
0: A co věta? Nepůjdeš od stolu, dokud to nesníš.
1: To je velmi silná manipulace a můžete tím natropit mnohem více škody než užitku. Je to možná dobře myšleno, že neplýtváme jídlem nebo že chcete, aby děti vás poslouchali, ale je to velmi, velmi věta, která je manipulativní a pokud to dítě nechce jíst, tak většina dětí ví nejlépe, co mají jíst a kolik toho mají jíst.
0: Mám tady také otázku, kdy začít trvat na tom, aby děti seděly spřímeně u stolu.
1: Co nejdříve ukazovat těm dětem na vlastním příkladě, sedíme všichni spřímeně, neopíráme se o opěradla.
0: Taková ta pravidla, co by měli, ano.
1: Ano, a když jim to ukazujeme, tak vlastně jim to nemusíme říkat. Většina dětí obkoukává to, co dělají rodiče a potom to přirozeně bez nějakého sekírování dělají. A pokud ne, tak na to můžeme upozornit, prosím, kolena dolů, děti mají tendenci si opírat i kolena o stůl a tak dále.
0: Takže i tady učit už děti, jistě, jak se sedí jistě u stolu, začínat co nejdříve.
1: Co nejdřív.
0: Dost časté dotazy, které přišly ještě před začátkem prázdnin, byly, že děti nosí ze školy občas takové ty starostlivé otázky, nebo spíš svěření se rodičům, že ve škole už se používají sprostá slova. Jak naložit se sprostými slovy, jak to dětem vysvětlit, když se vás zeptají, maminko, Pepíček mluví ve škole sprostě.
1: V prvé řadě tomu předcházet ještě předtím, než se vaše děti narodí, a to je zakázat si mluvit sprostě v rodině. Vždy v rodině nehovořit s prostými hrubými slovy, potom se vám bude lépe vysvětlovat, že takhle nemluvíme, že tohle neříkáme. Pokud klejete u zpráv, řvete sprostá slova na stadionu nebo na nějakého politika, který navštíví vaši obec, tak se potom nedivte, že to používají děti také. Pokud se to stane a děti přinesou toto slovo nebo ho použijí, jednoduše řekněte, takhle nemluvíme, tohle slovo nepoužíváme, tohle slovo není součástí naší rodiny.
0: Tolik tedy o dětech dnes, Daniel Šmíd, expert na etiketu, a my se těšíme za týden opět, na shledanou.
1: Já se těším, na shledanou.

0: Magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Jak už jsem slíbila, se začátkem nového školního roku vám postupně se sportovní instruktorkou Gabrielou Baškovou, kterou vítám v Šarmu, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dáváme rady, jak cvičit, jak dát do kondice naše tělo, abychom se cítili dobře. A co jsme slíbili dnes, Gabi? Na co se zaměříme?
2: Tak na dnešek jsme si slíbili promluvit o lekcích typu body and mind. Je to anglický výraz pro tělo a mysl, když to řeknu velmi zjednodušeně. To znamená, že se zabýváme tím, jak se cítíme ve vlastním těle, že ho vnímáme, a pokud se ozve nějaká bolest, je to většinou signál našeho těla, že je potřeba se mu více pověnovat a věnovat sami sobě péči a pozornost, protože často ta bolest v těle může být vyvolaná i změnami v organismu spojenými s hormonálními výkyvy, s nějakou náročnou životní situací, kde řešíme třeba zaměstnání nebo nějaký problém v rodině, a to všechno ovlivní nejenom naši psychiku, ale promítne se právě i do našeho těla.
1: My už jsme tady říkali, že po té 40, přesně tak, už to tělo někdy neposlouchá, a třeba to, co bychom zvládli v 20 letech, v těch 40 už nikoli. Ono se to týká například i těch bolestí kyčelních kloubů nebo vůbec celého těla. A vy jste říkala, ztrácíme také rovnováhu.
2: Ano, to je častý problém, že najednou už třeba klopítnutí tak nevybalancujeme, nebo se třeba přihodí i pád a přiměje nás to k zamyšlení, co se to najednou děje s mým tělem. Často se říká, že rovnováha je spojená třeba například v jogovém cvičení i se stabilitou psychiky. Takže když jsme rozrušení ve stresu, řešíme nějaké problémy, jsme zahlcení, tak často i ta naše rovnováha nebo koordinace může být horší a pocítíme to na sobě, jo? Že si řekneme, já jsem najednou v nepohodě, já se motám. Právě ta rovnováha se odvíjí třeba už od samotného chodidla. Takže já třeba pracuji s klienty formou cviku, které nám posílí chodidlo, procvičí, ale zároveň i jeho pružnost, stabilitu kotníku za pomocí různých míčků, válečků, balančních i plošinek, které jsou úžasné, že na nich můžeme potrénovat a promasírovat i akupresurní body na chodidle. Můžeme na té podložce sedět třeba i v zaměstnání, můžeme si podkládat balanční čočkou bedra, mezilopatkovou oblast. Takže i v běžném životě můžeme trošku cvičit po chvilkách, i třeba právě v tom zaměstnání nebo doma v průběhu vaření, úklidu, najít si takovou chviličku právě i pro tyto balanční polohy, které nás posílí směrem nahoru po celém těle.
1: Ano, ano, ale vy jste se zmínila také o tom dechovém cvičení, o té mysli, takže to jde úzce právě s tímto cvičením, o kterém jste se teď zmínila.
2: Ano, když právě mluvíme o té vyrovnané psychice nebo i hormonální disbalanci, tak všude v těchto případech pomáhá právě i cvičení dechu. Zní to tak jako jednoduše, nebo možná pro někoho, co si pod tím představit, tak je to úplně obyčejný plynulý nádech a výdech. To si posluchači mohou schválně vyzkoušet, když se posadíte pohodlně na židli s rovnou páteří a zavřete si oči, tak vlastně i vědomý nádech nosem a výdech přes ústa, jako byste si představili, že sfouknete svíčku, tak už i tento plynulý nádech a hluboký výdech nám může po minutce sklidnit naši mysl a i sklidnit náš krevní tlak. I jednoduchá technika hlubokého nádechu a výdechu, při kterém si napočítáme například do 5, nádech 2, 3, 4, 5, krátkou zádrž dechu, výdech 2, 3, 4, 5 a přiložíte si třeba dlaně jednu na hrudník a jednu na oblast břicha, zavřete oči, navnímáte svoje tělo, tak už i toto je jednoduché cvičení, jak se napojit sami na sebe a jak zůstat déle fit.
1: Kdybychom chtěli, aby nám to někdo takhle hezky ukázal a řekl na kurzu, je to ta hormonální yoga, nebo jaké druhy cvičení se na to zaměřují?
2: Může to přesně tak být. I hormonální yoga, nebo pak lekce typu jemná yoga, yin yoga, i relaxační yoga, restorativní yoga, to všechno jsou právě ty techniky ovlivňující naši psychiku a uvolnění napjatého těla.
1: Říká sportovní instruktorka Gabriela Bašková, které děkuji za návštěvu v Šarmu, no a těšíme se za týden. Co to bude za týden?
2: Tak za týden si dáme takové praktické rady, jak se udržet v tom cvičení v efektivitě. Co je takovým typem, jak vydržet u cvičení, aby nám přinášelo efekt a radost.
1: Těšíme se. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Ve středu 9. září jsme si připomněli nedožité 101. narozeniny operní pěvkyně Soni Červené. Tahle šarmantní dáma první velikosti byla hned několikrát nominována v naší anketě Šarmantní osobnost roku a v roce 2012 na našem gala večeru Šarmantní osobnost roku obdržela mimořádnou cenu šarmu za spolupráci s rozhlasem. No a takhle se Českému rozhlasu vyznala z lásky k rodnému Hradci Králové, kde cenu přebírala.
1: Tady jsou moje kořeny, tady můj pradědeček stvořil tu světoznámou firmu Václav Červený a synové, nástrojařskou dílnu a potom továrnu. Tady on vymýšlel ty svoje modely těch trumpet a tady vlastně to všechno začalo, tady se potom narodil také jeho vnuk, můj otec Jiří Červený, který se ale potom se svým kabaretem Červená sedma, to byl literární kabaret, se přestěhoval do Prahy a tam já jsem se narodil. Ale přesto máte pravdu, že jsem cítím Hradečačkou.
0: Kdybychom se zastavili u rodu Červených, byl to tedy hlavně tatínek a ta Červená sedma, co způsobilo, že jste už od dětství toužila stát se herečkou a zpěvačkou a operní zpěvačkou a že se vám to podařilo?
1: Určitě, protože když zanikla Červená sedma, já jsem se teprve o tom později narodila, tak k nám chodili ti sedmičkáři a u nás se zpívalo, recitovalo, debatovalo. A já jako děcko jsem to všechno zažila, samozřejmě, když jsem musela jít spát, tak jsem nešla spát, někde jsem se ukryla v koutě a všechny ty písničky a ty debaty a ty scénky, divadelní scénky, které se tam taky, ty básničky, to jsem si prožívala a to jsem si zapamatovala. Tehdy už jsem si jako dítě, ačkoliv jsem netušila, jestli mám hlas nebo talent nebo vůbec zjev nebo cokoliv, jsem řekla tak a já budu herečkou. Tak to jsem si tehdy usmyslela a později jsem to změnila, že ne, nebudu herečkou, ale budu zpěvačkou.
0: Znamená to, že vy v životě vždycky, když jste si něco usmyslela, takže jste si za tím svým snem šla,
1: to
0: za tím
1: je pravda,
0: svým přáním.
1: Ano, ano.
0: A řekněte mi, musí člověk asi hodně, ale nějakým způsobem chtít, aby se mu to podařilo, protože mnozí si přejeme a potom to vzdáme a jsme smutní z toho, že se něco nezdařilo. Vy jste asi tady ten člověk, já nevím, v jakém jste znamení, paní Soňo?
1: Jsem hrozně pořádná pana, nesnesitelně pořádná.
0: Vážně?
1: Pana, ale to, co říkáte vy, že si člověk jde za svým cílem, já myslím, že to je za prvé věc silné vůle a za druhé věc disciplíny.
0: Tak to bylo krátké vyznání Soni Červené, kterou jsme si připomněli u příležitosti jejich nedožitých 103. narozenin. Celý rozhovor s touto šarmantní dámou najdete na našich webových stránkách.

A i dnes připomínám, že do konce září můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti, jejich seznam najdete na našich internetových stránkách. Vy hlasy posíláte, my za to mnohokrát děkujeme, velice si toho vážíme. A i dnes je tu cena pro jednoho z vás. Knížku a vstupenky na náš gala večer 23. října dnes posíláme panu Jiřímu Koldovi, který poslal e-mail a v něm píše: hlasuji v anketě Šarmantní osobnost roku pro Sasky Burešovou. Děkuji za možnost hlasovat. Tak pane Koldo, my děkujeme, že hlasujete, posíláme ceny. No a snad vás potěším i tím, že příští týden vám nabídneme v Šarmu rozhovor se Sasky Burešovou. Tak to je malá pozvánka k příštímu týdnu. Ten dnešní Šarm končí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Obec Pohoří na Rychnovsku připraví pozemky pro výstavbu rodinných domů. Skoro polovina lidí v Česku neví o možnosti dobročinných darů ze závěti. Hradec Králové dnes hostí cyklistickou velkou cenu a odpoledne čekáme déšť a teploty do 18 stupňů. Dobrý den, u zpráv a vám přeje Tomáš Mysliveček. Zastupitelé Pohoří na Rychnovsku vybrali firmu, která připraví projektovou dokumentaci pro novou obytnou lokalitu Z6. V ní má vzniknout zázemí pro zhruba 30 rodinných domů. Projektová dokumentace bude stát téměř 2 miliony korun.
3: V lokalitě má obec vybudovat nové komunikace, chodník, parkovací stání nebo retenční nádrž a zajistit také kompletní zasíťování pozemků. Výstavba infrastruktury bude podle vedení obce rozdělená do několika etap a začít by mohla už příští rok. Teprve potom chce bez připravené stavební parcely nabídnout zájemcům. Z Pohoří na Rychnovsku Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Pracovníci technických služeb v Hradci Králové začali vypínat a zazimovávat 21 městských mlhovišť a mlžidel. Lidem pomáhala v ulicích města lépe zvládat rekordně teplé léto. Největší zájem byl o mobilní konstrukce, které cestovaly po kulturních i společenských akcích, například u divadla Drak nebo na Velkém náměstí. Klasické městské fontány ale ještě nekončí. V provozu zůstanou přibližně další měsíc. Skoro polovina lidí v Česku neví, že v závěti může odkázat prostředky na dobročinnost. Vyplývá to z červnového průzkumu Koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo víc než 1000 dospělých. Pro někoho je ale darování samozřejmostí.
4: Vyjadřuju tím svoji vděčnost. Pořád jako jsme něco dostali a můžeme jenom za to velmi nedostatečně zaplatit.
5: Říká Robert Pleskot. Desetinu majetku odkáže organizaci Cesta domů. Na dobročinnost pamatují v závěti hlavně pravidelní dárci, kteří jsou i jinak společensky aktivní, a to až z 80%, říká Kateřina Ptáčková z nadace Olgy Havlové.
6: U lidí, kteří se žádným způsobem takhle neangažují, je ta podpora darování ze závěti zhruba na úrovni 40%.
5: V závěti je důležité jasně formulovat.

0: formulovat své přání, říká právník Ondřej Vokál.
1: Je super si vybrat konkrétní organizaci, které ten majetek nějakým způsobem předám, ať už ji povolám za dědice nebo ji něco odkážu.
0: Sepsání závěti u notáře stojí zhruba 3000 korun. Sepsat se ale dá i bez něj. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: Sport. Cyklistický závod Velká cena Hradce Králové s tradicí od roku 1964 se uskuteční dnes na Masarykově náměstí. Hlavní závod tam začne v 17 hodin. Celý sportovní a doprovodný program popisuje bývalý profesionální cyklista, ředitel závodu a zakladatel týmu Ravkárna Ondřej Rybín.
3: Účastníky tady bude čekat multisportovní program zaměřený i na rodiny s dětmi. Program začínáme běžeckými závody, jak pro děti, tak pro dospělé. A potom pokračujeme závody v koloběhu a samotnými cyklistickými závody jak pro amatéry Velkou cenu Hradce Králové hobby a pak vlastně celý program vyvrcholí Velkou cenu Hradce Králové elite, což je ten tradiční závod.
2: Počasí. Odpoledne bude převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm, na horách později s přeháňkami. Teploměry ukazují 15 až 18 stupňů, na horách maximálně 15, vítr fouká mírný západní a biozátěž je na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Do konce roku pokračují práce na inženýrských sítích v Poděbradově ulici Výčíně. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je krátce po 12. hodině, 12 hodin a 4 minuty, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Je neděle 13. září a svátek mají Luborové a právě teď začínají písničky od srdce, ve kterých můžete někoho potěšit, udělat radost, ale i sami sobě, zaspívat si s námi, udělat si hezkou nedělní náladu a můžete přát nejenom Luborům nebo těm, kdo právě dnes slaví narozeniny, ale i těm, co slavili v tomto týdnu nebo co slavit budou a víte, že dnes poslouchají neděle. Je taky docela ideální den pro nějakou rodinnou oslavu, tak pokud nás posloucháte právě na ní, tak si zavolejte nebo napište o písničku. Naše telefonní číslo je 726 46 46 46, e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 900 1104. Tam dodám ještě pár technických náležitostí, že pokud budete psát SMSku, tak napište hned na úvod heslo Hradec s velkými písmeny, potom mezeru, text vašeho vzkazu bez háčků, bez čárek, bez kroužků, zkrátka bez diakritiky, ještě jednou číslo pro SMSky 900 1104, no a nebo pokud se pohybujete po našich webových stránkách hradec.rozhlas.cz, tak tam najdete formulář, který stačí jenom vyplnit, takže vybírejte, telefonujte, pište a my začneme Richardem Millerem. Jana Kudivejsová přeje krásné nedělní odpoledne.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na dvorek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: prachy. Si.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 13. září, svátek má Lubor, tady je Petr Jungmann, hezký den. Plzeňský měšťanský pivovar, který tehdy dostal o rok dříve české jméno Prazdroj, byl znárodněn před 80 lety v roce 1946. S ním byly znárodněny i plzeňské akciové pivovary Gambrinus. Vznikl z nich jeden národní podnik, Plzeňské pivovary. Před 80 lety došlo také k jedné z posledních veřejných poprav na českém území za účastí tisíců lidí. Na louce za Třeští na Vysočině byla oběšena česko-německá úřednice Herta Kašparová za podíl na masakru 33 civilistů na konci války. Popravy se zúčastnili lidé z Třešti i okolí, včetně žáků základních škol. Na exekuci byly dokonce prodávány vstupy. První běh Terryho Foxe se konal před 45 lety v roce 1981. Na 760 místech na světě vyběhlo 300 tisíc běžců na počest mladého kanadského hrdiny, který během bojoval se zákeřnou rakovinou. Dnes se těchto humanitárních běhů pravidelně zúčastňují miliony. Nejúspěšnější americký rapper všech dob s více než 75 miliony prodaných nosičů, Tupac Shakur, byl zastřelen v Las Vegas přesně před 30 lety v roce 1996. Bylo mu 25. Jeho vrah byl usvědčen teprve před 14 dny. Před 2 lety se z tlakové níže bory spustily k zemi proudy vody. Česká republika zažila další mohutné záplavy. Nejvážnější situace byla v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, kde byl vyhlášen stav nebezpečí. Za týden zemřelo 6 lidí, pohřešovalo se 7 dalších. Škody dosáhly přes 70 miliard korun. 55 slaví vynikající tenista, dokonce světová dvojka, nyní trenér, rodák z chorvatského Splitu Goran Ivaniševič. 55 má i český herec a scénárista, třeba Tonda Blaní.
4: Tonda Blaní, Tonda for president!
3: Marek Daniel. A já přeju hezkou neděli.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: A teď už vítám v našem vysílání paní Evu a jsem zvědavá, pro koho budeme hrát. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Eva Pardubice a já bych chtěla, prosím vás, dát zahrát písničku, kterou jsme vybrali Irence Beňový z Jaroměře a přeju jí hodně zdraví a štěstí, ať se jí daří. Děkuju vám moc.
1: Dobře a vám, paní Evo, přejeme krásné nedělní odpoledne, mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Děkuji pěkně, naslyšenou.
1: No a paní Irena prý má ráda Karla Gotta, tak tady je jedna písnička od něj.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Kudy vedla cesta od českého tolaru k americkému dolaru? Na cestách s profesorem Petrem Vorlem z Univerzity Pardubice se vydáme světem platidel napříč kontinenty. Dovíte se, proč tolar zamířil při přerodu názvu v dolar přes Španělsko i kde mají pohledné bankovky. Do světa s penězi nebo kartami, také o tom v pondělí na cestách jako obvykle po 18. hodině.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové pokračují dál ve 12 hodin 25 minut. Píšete v SMS-ce, prosím, zahrajte moji milé sestře Lídě k svátku. Moc zdraví přeje Vlasta.

so schön. Merci, chérie. So schön, so schön.

Další vzkaz dorazil e-mailem. Dobrý den do rozhlasu. Z Německa posílám krásný pozdrav do Nového Města nad Metují pro moje nejdražší a perfektní rodiče Milušku i Ervína Šeslerovi. Přeji vám krásnou neděli, dávejte na sebe pozor a posílám sladkou pusu, vaše Jitka.

0: Posloucháte písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Kontroluju SMSky, kontroluju e-maily, můžete nám i telefonovat. Teď se nám do e-mailu vloudil taky jeden dotaz, ale řekla bych, že dost důležitý. Dobrý den, ráda bych se zeptala na páteční program a hosta ve vaší kavárně, píše paní Drahomíra. A je to tak, už vlastně v nadcházejícím týdnu 18. září otevřeme opět po prázdninách naši rozhlasovou kavárnu, kde se na vás v pátek bude celé dopoledne těšit Lada Klokočník se svými hosty. A kdo to tedy bude? Po 10. hodině to bude Martin Moravec, novinář, publicista, autor úspěšných knih o známých osobnostech. Dvě z nich jsou například o lékaři záchranné služby Marku Dvořákovi a jeho práci. Pak je tam třeba Adam Dolník, světový elitní vyjednavač. Taky knihy představují policistu Josefa Mareše, lékaře Vladimíra Beneše plus další osobnosti z různých oborů a bývá to vždycky formou rozhovoru. Ty knihy mívají veliký úspěch, takže o tom všem bude po 10. hodině povídat sám Martin Moravec. No a po 11. hodině to bude šanzonová skupina 6 na chodníku z Náchoda, která letos slaví už svoje 20. výročí. Mimochodem taky po celý nadcházející týden a už to začalo teď o víkendu v Bleskovkách. Budeme hrát o lístky na jejich koncert, kde oslaví tyhle ty svoje narozeniny. Bude to v Náchodě a hrajeme tedy v Bleskovce vždycky po 7. hodině. Tak tolik odpověď paní Drahomíře plus vám ostatním, které samozřejmě zveme už v pátek 18. září do naší rozhlasové kavárny. No a teď další vzkaz a další písnička, kterou posíláte. Zahrajte pro Marušku Krátkou ke včerejšímu svátku. Moc pozdravu do Jaroměře a hodně zdravíčka přeje kamarádka Věra.
1: Byla jsi mi loučí světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: A ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové jako další teď vítám paní Danuši. Krásné odpoledne, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak paní Danuši, pro koho? Ano.
1: Všechny kamarády a kamarádky v Novém Městě nad Mrtví a do Jaroměře Alenku, bývalou zdravotní sestřičku. A chtěla jsem nechat zahrát mému synovi, jenže on teď ušel pryč, po mě byl nakoupit ze ránu a...
0: Mm-hmm. Takže pomohl, no tak mu to povíte a on si to potom může poslechnout třeba ze záznamu na našem webu, nic není problém. Paní Danuše, máme tady Michala Davida, největší z nálezů a ztrát, taky moc pěkná písnička, takže i pro vás a pro všechny do Nového Města začíná vám tam filmový festival, takže už jsme o něm taky mluvili v našem vysílání. Ano, a ještě budeme mluvit taky v dobrém odpoledni hned po 14. Tak se mějte moc hezky, přejeme hezkou neděli a naslyšenou.
1: Jo, děkuji, nashledanou.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: 12 hodin 50 minut, ale stále ještě pokračují polední písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové s datem 13. září. Ty další nabídneme pak zase po 17. hodině, ale teď v našem vysílání vítám ještě taky paní Zdenu z Libníkovic. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Prosím vás pěkně, mohli byste zahrát tu vybranou písničku pro všechny, kteří se podíleli na organizaci historické stezky obce Libníkovice, která proběhla včera odpoledne. Opravdu pečlivě připravené, stálo to za to. A tak bych chtěla pozvat i někteří další, kteří mají kolo, kteří chtějí přijít pěšky, je to asi celkem 6 kilometrů a dozví se mnoho zajímavého o obci Libníkovice. Bylo to opravdu moc pěkné a prosím vás, jmenovitě paní Chudá z Borovice. U Libníkovic.
0: Dobře, tak rádi zahrajeme a rozumím tomu dobře, že ta stezka je přístupná i normálně po celý rok, jenom včera tam byla nějaká speciální akce, ale já jsem tam totiž jednou byla prozkoumat jako rozhlasová stopařka vaší rozhlednu v Libníkovicích.
1: No, tak,
0: jsem si všimla, že tam jsou takové panely, takže vlastně po nich vede ta stezka a dá se projet.
1: No, je to ještě i dál a prostě oni připravili tabule další. Prostě ta paní Chudá prostudovala pravděpodobně strašně moc materiálu. A takže se to dotýká, já jsem koukala snad dokonce z 15. století a dozvíte se teda strašně zajímavých věcí. Takže je to prodloužený ještě dnes a ještě příští týden, kdyby někdo chtěl přijít, takže začíná to u místního klubu.
0: Ano.
1: To je uprostřed vesnice vedle obecního úřadu a může si ji projít sám, ale pak je tady taky telefonní číslo, jenomže já ho teďka zrovna nemám.
0: Tak to asi bude k dohledání. To bude určitě k dohledání na internetu, jako dneska všechno.
1: Určitě.
0: Takže moc děkujeme za tenhle ten krásný takový pozdně letní tip, možná už začátečně podzimní a posíláme určitě písničku do Libníkovic. Mějte se moc krásně.
1: Naschledanou,
0: naslyšenou. No a ještě dodám k tomu jeden e-mail. Píše nám paní Iva, dobrý den, prosím, zahrajte písničku hudebnímu skladateli panu Luboši Slukovi, který má dnes neuvěřitelné 98. narozeniny. Myslí na všichni opočeňáci, takže taky rádi posíláme písničku. A určitě této osobnosti pana skladatele se budeme věnovat taky ještě v našem odpoledním vysílání.

Za 5 minut bude 13 hodin, po 13. už se vydáme na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové na výlety s Pavlem Kudrnou. No a ve zprávách ve 13 připomeneme mimo jiné začínající festival filmové komedie v Novém Městě nad Metují, který už jsme taky zmiňovali. Tak hned ve zprávách uslyšíte podrobnosti. Hezké odpoledne.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
4: Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobní asistence. Začíná filmový festival v Novém Městě nad Metují. Hradečtí fotbalisté se v 8. ligovém kole představí ve Zlíně a odpoledne čekáme déšť. U zpráv vás vítá Tomáš Mysliveček. Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobní asistence a pomalé změny v systému péče. Na problém upozornili při druhém letošním projezdu za přežití. V Praze se ho zúčastnili desítky lidí.
5: Si představte, že byste jakoby jenom 6 hodin za den mohli jíst, pít, dojít se na záchod.
6: Říká student Tonda, který přišel podpořit spolužačku s handicapem. Těch 6 hodin pomoci asistentů denně pokryje maximální příspěvek na péči, který je 27 000 korun měsíčně. Zbytek často zajišťují rodiny, pokračuje Michal Prager ze spolku Žít po svém.
7: My jsme momentálně požadovali, aby aspoň příspěvek na péči ve 4. stupni byl zdvojnásoben.
6: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO uznává, že současný systém není uspokojivý. Připravuje změnu, která má lépe zohlednit skutečný rozsah potřebné péče a zlepšit dostupnost sociálních služeb. Konkrétní termín změn ale neslibuje. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
4: Turistická Rígrova stezka v Semilech bude do konce září zavřená. Město tam opravuje galerii, vysutou lávku s kovovou konstrukcí podél řeky Jizery. Informovalo o tom na sociálních sítích. Práce mají stát téměř 1,25 milionu korun.
8: Lávka na skále nad řekou Jizerou je podle odborného posudku ve špatném technickém stavu. Nutné je vyměnit všechna pochozí dřevěná prkna. Pracovníci budou dělat i další úpravy, včetně nového nátěru. Rígrovu stezku navštěvují tisíce lidí ročně, a to už od roku 1909. Návštěvníci se tam budou moct znovu vrátit v říjnu. Ze Semil Johana Tománková, Český rozhlas.
4: V Novém Městě nad Metují na Náchodsku začíná 48. ročník festivalu komedie. Nabízí 13 soutěžních snímků, koncerty i noc literatury. Filmovou přehlídku v kině 70 zahájí v 16 hodin komedie Šipkaři, říká mluvčí festivalu Kateřina Toholová.
9: Bude to exkluzivní předpremiéra. Film byl dostříhán teprve v pátek a diváci tak budou opravdu první, kdo jej vůbec uvidí. Doprovodí ho trio tvůrců Jakub Machala, Dano Dangl a Tomáš Dušička. Festival trvá až do soboty 19. září.
3: Sport.
4: Fotbalisté Hradce Králové nastoupí v 15 hodin k utkání 8. ligového kola ve Zlíně. Na zápas se velmi těší hradecký záložník Tom Slončík, který bude hrát proti svému mateřskému klubu. Rád by si zopakoval loňský duel, kdy Východočechům pomohl k vítězství gólem.

0: to jeden z nejhezčích vzpomínek, co jsem ve fotbale určitě zažil. Těch ohlas těch lidí prostě po tom gólu, na soupeřovém gólu, tak to bylo krásné a povedlo se nám to dotáhnout tam i do úspěšného konce, takže věřím, že teď na to navážeme. Samozřejmě bych taky samozřejmě zase rád střelil gól a hlavně, aby jsme to týmově zvládli a pokud se tady ten moment zopakuje, tak budu velice rád.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm, na horách později přehánky. Teploměry ukazují 15 až 18 stupňů, na horách 11 až 15, vítr fouká mírný západní a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Se zdržením počítejte mezi Českou Skalicí a Náchodem. Do poloviny října tam opravují vozovku a dopravu řídí semafory. Z dopravy vše, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
3: Nový školní rok se už naplno rozběhl a děti tak musí přes týden opět sedět v lavicích. Ale o víkendu je klidně můžete vzít na výlet a trochu jim tak pomyslně prodloužit prázdniny. A pokud byste potřebovali nějakou inspiraci, tak jsme tady. Tady je naše nabídka. Dobrý den. Vezmeme vás na novou vyhlídku ve Frenštátu pod Radhoštěm na severní Moravě. Vznikla u pomníku malíře Břetislava Bartoše v lokalitě Horečky. Má krásný moderní design a samozřejmě skvělé výhledy. Potom zamíříme do pražských Malešic, kde navštívíme botanickou zahradu. Je sice především pracovištěm střední odborné školy, ale zároveň je přístupná i pro veřejnost, a to zcela zdarma. Čeká nás také procházka po Pojmanově stezce v Polné na Vysočině, která nás zavede ke starému mlýnu i k hrobu spojenému s jednou neuvěřitelnou novinářskou kachnou. A nakonec vám představíme jeden úžasný unikát. Muzeum nazvané Křišťálový dotek v Litoměřicích na severu Čech, kde uvidíme na 40 otisků dlaní známých osobností vyvedené ve skle. Tak co, berete naši nabídku? Pokud ano, jste srdečně vítáni.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.
4: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Naše první dnešní zastavení bude ve Frenštátě pod Radhoštěm na severní Moravě a podíváme se na něj pěkně z nadhledu. Z nově vybudované originální vyhlídky v lokalitě zvané Horečky. Nejenom, že má krásný dřevěný altánek a stylový mobiliář, ale také půvabné poetické jméno Milá domovina. Nachází se v lesíku u zrestaurovaného pomníku malíře Břetislava Bartoše a je součástí naučné stezky Beskydské nebe. A my se na ní teď vydáme s naší ostravskou redaktorkou Petrou Štrimplovou.
1: Po takovém vlastně zpevněném dlaždicovém chodníčku my jdeme s Patricí Pustějovskou z turistického informačního centra Frenštátského. Z kopečka,
2: ano. Teďka je to naštěstí jako po loňské rekonstrukci zpevněné, takže je možnost tady i s kočárkem přístup. A v minulosti tady byly takové přírodní stupně, takže to nebylo úplně sízné pro kočárek přístupné. A po rekonstrukci tady toho památníku Břetislava Bartoše vznikl i vyhlídkový altán tady a vyhlídka Milá domovina. Je to nádherný výhled na město a na okolní hory. Moc pěkná vyhlídka.
1: My než tam sestoupíme, protože na vyhlídce je teďka plno, tak já jenom popíšu vlastně tady to prostředí kolem nás. My jsme tak jakoby v takovém průseku ukrytí pod korunami vysokých vzrostlých stromů. Ta Bartošova vyhlídka, to je vlastně kamenný monument.
2: Je to vlastně památník Břetislava Bartoše, což byl frenštátský rodák a malíř, legionář. Umřel velmi mlad. A v letošním roce, v červnu, jsme si připomínali vlastně 100 let od jeho úmrtí.
1: Tak, my se teda pár metrů ještě po chodníčku dostaneme na samotnou vyhlídku. Já se jí zeptám, tady příchozí. Dobrý den, došli jste na vyhlídku, na jaké pouti jste?
3: Jsme učitelky, takže dobíjíme baterky, máme to tu rády.
1: Takže výlet jakoby cílí přímo na Frenštátsko, nějak si to tady obšlápnete.
3: Určitě, a je nám celkem jedno, kudy jdeme. Cesta je cíl.
1: Já poprosím křestní jména jenom.
3: Markéta.
1: Monika. Monika, odkud jste přijeli sem?
3: Příbor a Libošť.
1: Já vás nechám kochat. My si povíme, co tady vlastně jde, paní Pustějovská, všechno vidět z vyhlídky.
2: Tak my vidíme před náma vlastně Ondřejník a Skalku, jako z těch hor. Dneska je to trošku v oparu, myslím si, že by bez problému byla vidět i jako Vysíláč, Lysé hory. A hlavně město jako na dlaní, takže Dolní kostel svatého Martina, Horní kostel svatého Jana Křtitele a jde vidět i věž radniční přímo na náměstí. Jinak potom tady vidíme trať, která vede z Ostravy na Valašské Meziříčí.
1: Je ten průsek tak krásně prostě vymodelovaný, že opravdu ten hřbet horský, to je takový jako fotopoint, přesně ano. To tam tak jako zapadá ano, nad tím tak. Městečkem.
2: Když se díváme třeba z radniční věže, tak jsem si všimla, že je to opravdu nádherně vidět tady ten altán, který opravdu jakoby symbolizuje rám obrazu malíře Břetislava Bartoše, že si připadáte přímo jakoby na plátně. No.
1: Povězme, kdy teda ten altán vyrostl?
2: Altán teda je tady z minulého roku. Proběhla ta rekonstrukce celého toho okolí, byl restaurován celý ten památník Břetislava Bartoše a vznikl tady nový altán s lavičkami, s mobiliářem. I design jakoby toho zábradlí je v designu vlastně města. Tady ty nové jakoby prvky, které máme v novém vizuálu, takže se to všechno k tomu přizpůsobilo.
1: Design těch hlaviček vyzkoušíme. No hezky se tu sedí, když Pádně. Se ta páteř nakroutí na to dřevo.
2: Přesně tak, je to tu úplně nádherný výhled a dneska nám přeje i počasí, není úplně vedro. Tady to je fakt nádhera, jako já si myslím, že se to podařilo.
0: Konstatuje spokojeně Patricie Pustějovská z Frenštátského turistického informačního centra, která na vyhlídku jménem Milá domovina zavedla naši ostravskou kolegyni redaktorku Petru Štrimplovou. Na Horečkách se přitom můžete zatoulat i na další zajímavá místa, třeba k Mařenčině, Studánce anebo k Atlasu Valašských mraků. A pokud si Horečkami šlápnete ještě víc, můžete prozkoumat atraktivní naučnou stezku Stupně ke Zlaté přímo ve skokanském areálu. Provede vás po schodech kopcem vzhůru a na několika zastaveních přiblíží historii skokanského sportu, frenštátských můstků a také odkaz olympionika Jiřího Rašky.

Společnost vám dělají nedělní výlety. My jsme minulý víkend zadali vlastně novou soutěžní otázku, protože o prázdninách výlety, ty klasické výlety v té klasické podobě měly přestávku. To jsme vám nabídli Zámecké léto, včetně všednodenní soutěže. Takže opět jsme oprášili, jak se říká, tu klasiku, vymysleli jsme soutěžní otázku a vy jste odpovídali. Inspirací nám byla reportáž z Karlových Varů, kdy jsme vám nabídli nebo představili jeden unikát podzemní lanovku, která vede z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial. To je taková ta impozantní stavba nahoře na obzoru. Je to dominanta mimo jiné, nebo mimo jiných také dominanta Varů. Ale v tomto lázeňském městě najdete ještě jednu lanovku. Její spodní stanice je v uličce Mariánská a my jsme se ptali, zdali byste věděli, kam vás tato kolejová lanovka vyveze. Dvě možnosti byly za A na výšinu přátelství k rozhledně Diana, anebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. No já myslím, že tam nebyla špatná odpověď, když jsem se díval, byla tam samá Ačka. Ano, je to opravdu na výšinu přátelství k rozhledně Diana. Ale jenom zajímavost k tomu Bčku, tedy ten hotel Thermal a venkovní bazény nad ním. Tak když půjdete z hotelu Thermal, nevím z kterého podlaží, tuším z jedničky, tak tam nastoupíte do výtahu a teď si říkáte, jak to, když ty bazény jsou o hodně dál, tak ten výtah, to je takový další unikát, jede šikmo. Takže on vás šikmo zavede až skutečně k těm bazénům. No a vy se pak můžete vykoupat v pravé minerální vodě mimo jiné. Ale Ačko bylo správně, kdo napsal Ačko do textové zprávy, měl šanci vyhrát rychle schnoucí ručník, ideální na cesty. Vozím ho také v autě a skutečně hodí se při různých příležitostech. Kdo ho dostane? Paní Miroslava Žižková z Jeseníku, paní Ludmila Hlebová z Mostu, pan Jan Štefan z Deštné, paní Markéta Tobiášová nebo Tobiasová z Borovnice a paní Lidia Vítková z Domažlic. Všem upřímně gratulujeme. Pokud chcete vyhrát novou cenu, tentokrát budeme nebo hrajeme o powerbanku, tak pošlete textovou zprávu. Soutěžní otázka je jednoduchá. Inspirovali nás v zahradě Čech, respektive na zahradě Čech s jejich výročím. Ano, my jsme se vydali do Litoměřic a pokud vy se tam vypravíte, tak rozhodně patříte-li mezi zahrádkáře Kutily, tak si tam přijdete na své. Ale soutěžní otázka bude teprve následovat.

0: pražských Malešicích se rozkládá tak trochu jiná botanická zahrada. Náleží ke střední odborné škole, která kromě mnoha jiných oborů nabízí i ty zahradnické. Zahrada tak slouží nejenom k procházkám pro veřejnost, ale především jako unikátní pracoviště pro studenty. Do Malešické botanické zahrady nás vezme kolegyně Jolana Nováková.
1: Přes 100 let historie, 11 hektarů a 5 tisíc druhů a kultivarů rostlin. To je botanická zahrada v Malešicích, která je otevřená návštěvníkům. Je to přírodně krajinářský park, ale především je to unikátní pracoviště střední odborné školy Jarov a já jsem si pozvala k mikrofonu nebo poprosila jsem o to, aby mě zahradou provedl. Poprosila jsem zástupce ředitele pro odborný výcvik Eduarda Chvostu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A vy už jste mi tady ukázal spoustu věcí. Viděli jsme několik stoletých velikánů, myslím tím stromů, které jsou tady tak dlouho jako zahrada. Taky tady stojí vila, taková krásná bílá Jiráskova vila. Kdo to byl, pan Jirásek?
2: Pan Jirásek byl obchodník s uhlím a taky radní města Prahy, takže velice bohatý, zámožný člověk a vlivný si tady tu novorenesanční vilu nechal přizpůsobit pro svoje bydlení v Praze.
1: Teď tam sídlí vedení vaší školy, myslím si, na takovém krásném místě. Máte tady ale několik dalších staveb. My jsme před chviličkou procházeli okolo bývalých lázní a budoucí cukrárny, kde vždycky stávaly a určitě stát zase budou takové ty krásné vaše palmy. Máte tady kromě mnoha rostlin vodní plochy, mostky a lavičky, altánek a velký most s balustrádou a květinami, ke kterému návštěvníky dovede nová cesta.
2: Ano, ano. Ten park je protknutý mnoha drobnými zahradními stavbami. No a tato doba první republiky byla zajímavá tím, že šel do módy nový materiál, a to byl železobeton. No a tady právě ty stavby, jako ten altánek, jak jste říkala, i ten most, jsou udělané z tohoto materiálu, jsou zrekonstruovaný. Poprvé po 100 letech můžete se podívat na tento most přes novou cestu.
1: Máte tady taky palmu na kolečkách.
2: Máme tady jednu z nejstarších palem, palmu Washingtonia robusta. Ona byla už tak veliká po těch svých 100 letech, že už se nám nevešla stěhovat naspátek do skleníku. Nasadili jsme ji teda do zahrady, ale tím pádem jsme ji museli na zimu nějakým způsobem ochránit. To znamená, že na zimu na ní najíždíme po kolejích na kolečkách se skleníkem. Český unikát.
1: My jsme se teď zastavili v takovém klidném bambusovém koutku, ale vedle bambusového koutku je taky skleník a tam bychom si mohli ukázat nějaké pravěké rostliny, které tam rostou. Mě třeba překvapil tady ten cykas a já myslela, že to jsou šišky, to obrovské, takové zahnuté. Jste říkal, že to je samčí květenství.
2: Mm-hmm.
1: No a co tyhle kapradiny? Která z nich je nejzajímavější?
2: Možná zmíním za všechny rostlinu, která bývá málo často pěstovaná, že patří mezi největší na planetě. Její listy dosahují velikosti 6-7 metrů na délku, jmenuje se Angiopteris. A to je opravdu rostlina, kterou možná znáte z muzeí, kde jsou vidět fosílie skamenělé a to je jejich nejbližší příbuzná. Takže je to opravdu taková pravěká vobluda, veliký kusan. Přijďte se na ní podívat.
0: Zve do botanické zahrady v pražských Malešicích Eduard Chvosta ze střední odborné školy na Jarově. Otevřeno mají od dubna do října, denně od 9. do 18. hodiny. Od listopadu do března pak pouze ve dnech školního vyučování od 9. do 16. hodiny. A procházet se zahradou můžete zcela zdarma. V říjnu se tu navíc bude konat malešický podzim, výstava zeleniny, dýní a také čili papriček.

0: Už více než 120 let chodí turisté po Pojmanově stezce v Polné na Vysočině. Je dlouhá něco přes 6 kilometrů a začíná i končí na Husově náměstí. Prochází nejen ulicemi města, ale také po loukách kolem vody a přes mokřady a má několik krásných vyhlídek. Kolegyně Irena Šarůnová část stezky pojmenované po starostovi Václavu Pojmanovi prošla s polenským badatelem Janem Prchalem.
1: Kdo to byl Pojman?
2: Majitel škrobárny, a protože byl rodák z Polní, tak se prostě snažil tomu městu nějakým způsobem pomoct a financoval různé akce. V roce 1909 se rozhodl, že prostě zafinancuje zřízení Pojmanovy stezky kolem rybníků Bor a Kukle. V roce 1912 byla slavnostně otevřena, zpřístupněna.
1: Takže ta stezka, na kterou my se vypravíme, je stará přes 100 let.
2: Je to pravda, ano.
1: Jdeme po žluté turistické značce. Míjeli jsme i známý polenský židovský hřbitov a já se musím zeptat, opravdu to byla novinářská kachna, že tam údajně měla být pohřbená Hitlerova babička, jak je to?
2: Je tam pohřbená Rosalie Millerová Geborg, rozená Hitlerová. Totiž v židovském městě Pole žili tři rodiny Hitlerů, ti se shodou okolností v polovině 19. století vystěhovali do Horního Rakouska, takže jeden novinář, jmenoval se Reisman, v roce 1934 vydal novinový článek o tom, že má Hitler židovské předky spolné, což je nespisal. Teď dojdeme pomalu k Borskému rybníku.
1: To jsou ty dva rybníky za sebou, jak jste říkal, Bor a Kukle.
2: Ano, dojdeme k takzvanému Štohanzlovu blídu.
1: Vy sám jste tu stezku chodil často?
2: Chodili jsme i jako členové klubu za historickou Polnou často s křovinořezem, když tráva hodně vzrostla. Ovšem největší zásluhu na obnovení Pojmanovy stezky má rodina Bednářova. Ty již před rokem 2000 si dali za cíl, že prostě obnoví ty altány.
1: Po celé trase je několik altánů, my všechny neobejdeme, nepůjdeme celých těch více než 6 kilometrů.
2: Dva takový altány byly mezi rybníky takzvaná Ježibaba a pak byl takzvaný Doubravník už za rybníkem Kukle. Ta Ježibaba, ta zanikla.
1: Už se blížíme takzvanému Borskému mlýnu, ale vy jste říkal, že to je mlýn Jana Štohanzla.
2: Ano.
1: Zbyly už jen rozvaleny. Tady dole, předpokládám, to je náhon.
2: Ten mlýn fungoval v podstatě od začátku 17. století a jezdili sem sedláci nejen z Polné, ale z Věžnic a případně i z dalších okolních obcí se mlít svoje obilí.
1: Já nahlédnu do toho náhonu. Cáká tam pěkně ta voda. Tamhle v té zdi naproti je takový otvor a tam v podstatě mohlo být ukotvené to mlýnské kolo. Dokdy ten mlýn sloužil?
2: Do 20. let minulého století.
1: Pojmanova stezka dál pokračuje nahoru do kopce a to bychom zřejmě došli k tomu altánu Doubravník.
2: Když dojdeme k altánu Doubravník, tak stezka pokračuje dál, ovšem potom tam jsou mokřady, ale místní firma se přičinila o to, že zbudovali pěkný dřevěný přechod přes ty mokřady.
1: Narazili jsme tady na dva mladíky, kteří čistí Pojmanovu stezku. Vy jste z té firmy, která nad tím převzala patronát?
3: Od města jsme. Poslali nás senka to tady vyčistit a prostekat.
2: To je velmi dobře. Děkuju.
0: Říká místní badatel Jan Prchal, který Pojmanovou stezkou v Polné na Vysočině provedl naši kolegyni Irenu Šarůnovou. Stezka je turisticky žlutě značená a mezi rybníky se kříží se zelenou trasou, která vede po druhé straně rybníka Kukle. A vyplatí se zajít i tam, narazíte na pozůstatky historické valchy. A ještě nás Irena upozornila na vyhlídkové místo v mokřadu, které má podobu ptačího hnízda a prý i svejci. Výlety. Tak jsem udělal trochu tajemno kolem nové soutěžní otázky. Říkal jsem, že nás inspiroval veletrh Zahradaček v Litoměřicích, který probíhá. No, vyplatí se tam zajet. Ty výpěstky jsou nádherné, také ty ceny jsou mnohem mírnější než třeba, řekněme, v těch velkoobchodech. Tak se tam třeba vydejte, je tam i bohatý kulturní program. Ostatně já myslím, že jsme včera nabídli docela slušný důkaz v přímém přenosu. My jsme se ptali, nebo ptáme se stále ještě, kolikáté výročí slaví Zahradaček, tedy tento veletrh. Je to kulaté výročí za A 50, za B 60. Co si vyberete, co je správně? Příště budeme losovat ze správných odpovědí 5 výherců, kteří dostanou powerbanku. Tak si poznamenejte, pokud si snad ještě nepamatujete textovou zprávu, jak se píše, jak se odpovídá. Výlety, krátce vylety, pak následuje mezera, pak napíšete Ačko nebo Bčko, podle toho, jakou odpověď vyberete a napíšete, nenapíšete, uděláte druhou mezeru. Pak teprve napíšete vaše křestní jméno, příjmení a adresu. Nezapomínejte na poštovní směrovací číslo, je to jasné, řada obcí má stejný název, tak aby nám ta výhra nebloudila. Tuhle zprávu odešlete do dnešní půlnoci do 23. hodiny a 59. minuty, ale ano, jednou jsem tam tuším našel odpověď, která byla přijata těsně před touhletou hranicí. Tak nečekejte, posílejte raději hned. Takže ještě jednou výlety mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení, adresa, telefon 90 011 04. 4 koruny. Kterým Powerbanku pošleme a na začátku října pak budeme znát výherce hlavní ceny. Hlavní cenou je v září výletnický batoh, tedy batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak je to velmi oblíbená, praktická cena, hodí se na ty vaše výlety a můžete vyhrát samozřejmě při troše toho pověstného štěstí. Držíme palce.

0: Litoměřice na severu Čech nabízejí kromě řady památek a výletů jeden opravdu světový unikát. Muzeum nazvané Křišťálový dotek. Nikde jinde se totiž nemůžete dotknout ruky 40 významných českých i světových osobností z různých oborů. A právě tam nás teď vezme naše ústecká redaktorka Slávka Brádlová. Expozicí plnou skleněných dlaní nás provede Alexandr Huňát, otec tvůrce křišťálových otisků Jana Huňáta. A tak se nechme vést.
1: U nás je to de facto obrovská síň slávy, kde si návštěvníci můžou připomenout, co tyhle ty vynikající osobnosti pro nás v životě dělali, jak budili naše pozitivní emoce tím, že si nafotí ruku svého favorita, pohladí si a má důkaz, že si podá ruku třeba s Karlem Gottem, což se vám nikde jinde ve světě nepodaří.
2: Zdaleka se tady muzeum Křišťálový dotek neomezuje jenom na ty české osobnosti, je tady spousta naprosto významných světových jmen. A všechno to tvoří váš syn Jan. Já tedy o technologii skla mnoho nevím, ale tolik vím, že sahat na rozstavené sklo se opravdu nevyplatí.
1: Návštěvníci uvidí i technologii, máme tady video, jakým způsobem tenhle křišťálový dotek vzniká, čili nejdříve se musí získat otisk této slavné osobnosti, tam se do toho po vychlazení naléje speciální tekutina, která po stuhnutí vytvoří de facto umělou ruku dané osobnosti se všemi detaily. A s touhle umělou rukou se dělá otisk do sádry, sádra vydrží teplotu rozžaveného skla. Pak se naléje rozžavené sklo, zarovná se to a výsledek je takový, že máte světový unikát, je to vlastně daktyloskopická stopa dané osobnosti, tak na to si získá mezinárodní ochranu známku.
2: Některé ty exponáty jsou ještě umělecky dotvořené.
1: To jsou umělecká díla, která syn vytváří, jako by vzdal hold těm osobnostem, třeba Madeleine Albright chtěla něco českého, něco amerického, tak je tam český lev a americká orlice. Pan Maso pustil míč, takže je tam skleněný míč a před ním je jeho ruka. Třeba Karel Gott je tam s vybroušeným slavíkem.
2: U které z těch rukou vy se nejraději zastavíte nebo pro vás osobně hodně znamená?
1: Nezodpověditelná otázka pro mě, protože každá z těch osobností zanechala v historii tak významnou stopu a hlubokou, že si nedovolím říct, která je pro mě význačnější. Samozřejmě v oblasti, já nevím, lidství je to Nicholas Winton. Z oblasti sportu je to Lukáš Krpálek s Jardou, hokejistou. To je těžký říct, protože každá ta osobnost nechala tak hlubokou stopu v mé mysli a v mých pocitech, protože oni vlastně ovlivňovali naše životy, oni budili ty pozitivní emoce a každý svým dílem v oblasti svého Ennio Morricone, prostě když slyším jeho hudbu, tak se mi doslova zježí srdce chlupy na kůži, takže každá z těch osobností ve mně nechala hlubokou stopu a z toho důvodu nedokážu říct, která je hlubší.
2: Zkrátka nezbývá, než poradit návštěvníkům, aby se do muzea Křišťálový dotek v Litoměřicích přijeli podívat a sami si vybrali ten otisk ruky osobnosti, která je nejvíc zaujme.
0: Dodává naše ústecká kolegyně Slávka Brádlová, která nás spolu s průvodcem Alexandrem Huňátem provedla úžasnou galerii plnou slavných osobností. Našli byste v ní otisk ruky prezidenta Václava Havla, režiséra Jiřího Mencla, herce Bolka Polívky, tenisty Ivana Lendla a spousty dalších. A sama Slávka přiznala, že jí oslovila dlaň jednoho z členů skupiny Beatles Ringo Starra a taky místo pro otisk ruky Járy Cimrmana. A pokud je chcete vidět také vy a to hned teď, tak se podívejte do fotogalerie na našem webu výlety.rozhlas.cz.

I po prázdninách tradice velí připomenout závěrem soutěžní otázku, ale ještě než ji řeknu, tak také připomenu adresu našeho webu výlety.rozhlas.cz, kde to znění otázky najdete. Najdete tam všechny reportáže, které jsme odvysílali, můžete si je poslechnout. K ním jsme přiřadili fotografie, takže se můžete také podívat na místa, o kterých je řeč, a pak se tam třeba osobně vydat. Tak ta soutěžní otázka inspiroval nás podzimní veletrh Zahrada Čech v Litoměřicích. Patří mezi největší výstavy svého druhu nejenom na severu Čech a vstoupil do svého jubilejního ročníku. My se ptáme, kolikáté výročí slaví, za A 50. nebo za B 60. Hrajeme o powerbanky, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září, o výletnický batoh s reflexními prvky. V něm bude flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestě. Výherce tedy budeme znát až na začátku dalšího měsíce. Máte dost času, abyste odpověděli alespoň jednou v průběhu září správně. Pak jste ve slosování. No, kdybych na něco zapomněl, opět odkážu na náš web výlety.rozhlas.cz, kde se dovíte všechno potřebné, anebo mi napište pavel.kudrna@rozhlas.cz a já vám, co budu vědět, řeknu. Tedy kromě správné odpovědi, pochopitelně. Mějte se moc pěkně, tým výletu vám přeje hezký zbytek neděle, užívejte si stále ještě, řekněme, přiměřeného počasí, než začnou ty podzimní plískanice. To přeci jenom s těmi výlety bude poněkud horší, ale je řada míst, kde se i při těch výletech můžeme schovat do tepla a pěkně pod střechu. Ale to už hodně předbíhám. Pavel Kudrna přeje dobrý den.

0: 12 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Královéhradecký kraj chce podpořit vzdělávání sester. Mladé lidi ke komunálním volbám láká nová studentská kampaň. Do krajského města se vrátil druhý ročník festivalu Architony a začátek týdne bude zatažený až oblačný. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Pěkné odpoledne. Univerzita v Hradci Králové získá od Královéhradeckého kraje na nový bakalářský studijní program všeobecné ošetřovatelství 24 milionů korun. Na vzdělávání všeobecných sester, kterých je v kraji nedostatek, uvolní hejtmanství do roku 2028 každoročně 8 milionů. Poskytnutí dotace budou zítra definitivně schvalovat krajští zastupitelé, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
2: Požadovaná výše dotace činí necelý 40% celkových nákladů na projekt. Zbývající část univerzita uhradí z jiných veřejných zdrojů a postupným systémového příspěvku. Program bude možné studovat na Přírodovědecké fakultě. Jedná se o tříleté studium, které od prvního ročníku propojuje teoretické znalosti s praktickými dovednostmi nezbytnými pro práci všeobecné sestry.
1: Cyklisté v Albrechticích nad Orlicí na Rychnovsku můžou využít novou nabíjecí stanici na fotbalovém hřišti. Kromě nabíjení elektrokol nabízí také kompresor, základní sadu nářadí a nabíječku na telefon. Obec za její pořízení zaplatila zhruba 80 tisíc korun. Stanice má podle vedení Albrechtic nad Orlicí usnadnit cyklistům zastávku v obci a zároveň podpořit cykloturistiku. Studenti spustili kampaň, aby přilákali ke komunálním volbám své vrstevníky. Nazvali ji Nezájem a na stejnojmenném webu vysvětlují způsob voleb a především propagují kandidáty mladší 30 let. Ti mají na stránkách medailonky, lze je vyhledávat podle kraje, města, politické příslušnosti nebo témat, kterým se chtějí věnovat. Ve spolku Nezájem působí i student právnické fakulty Univerzity Karlovy Patrik Michálek, podle kterého kandidující subjekty na mladé voliče zapomínají.
3: Neříkáme tím, že ti mladí kandidáti jsou automaticky lepší nebo že jiní by neměli být volitelní a tak dále, ale i typicky, když se člověk podívá na ty volební programy těch třeba starších kandidátů, tak tam jde často vidět, že se na ty mladé, že se o ně moc nezajímá. Že to je ten důvod, proč jsme tam dali tu pevnou hranici 30 let.
1: Do Hradce Králové se vrátil druhý ročník festivalu Architony. Jde o netradiční spojení hudby s architekturou Kotěry a Gočára. Čtyři festivalové dny nabízí koncerty a komentovaná setkání se vzácnými hudebními nástroji. Vše v prostorách jedinečné hradecké architektury, včetně té současné. Akce potrvá do zítřka. Program na dnešní den a pondělí upřesňuje patron festivalu, houslový virtuos Jaroslav Svěcený.
4: Neděli se sejdeme v prostorách husitské církve, to znamená Gočárovy budovy, kde od 18 hodin představím a zahraju s vynikajícím ukrajinským kytaristou Hlibem Tkačenkem a zazní hudba Nikoli Paganiniho, Johann Sebastiana Bacha na akustickou kytaru a housle. Bude to opravdu nádherný program. No a v pondělí se rozloučíme s festivalem letošním druhým ročníkem pořadem, který se jmenuje Hradecká filmová noc. Bude to opět v prostorách centrály ČSOB a tento koncert a tento pořad bude jak s hereckými ukázkami, tak i hudbou.
0: Počasí.
1: V noci a ráno nás na většině území kraje čeká

0: Déšť nebo přeháňky. Teploty v noci klesnou k 12 a na horách k 9 stupňům. Ráno bude zataženo až oblačno, dopoledne začne ubývat oblačnost a srážky slábnout a k večeru postupně ustávat. Nejvyšší zítřejší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na komplikace se připravte na 39. kilometru dálnice D11 ve směru na Prahu. Srazila se tam dvě osobní auta a na místě je policie.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Čtyři minuty po 14. hodině posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Už za chvíli se společně ohlédneme za festivalem Jičín město pohádky. Taky vás vezmeme na Jilemnický zámek, kde otevřeli velkou výstavu z díla letošního dvojnásobného jubilanta malíře Františka Kavána. A v řidičské abecedě zopakujeme, jak bezpečně objíždět cyklisty. Přejeme i dál krásnou neděli.
1: Dobré odpoledne a Jana Kudyvejsová.

Tento týden jsme o tom mluvili ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové hned několikrát, že jsou docela houbařské žně. Články i fotky můžete najít na našem webu hradec.rozhlas.cz. A i dnes dopoledne byly například jen novohradecké lesy od Koliby do Hradce obsypané auty. Skoro každý vjezd do lesa byl obsazený. A jedna paní tam mě zaujala, protože si fotila úlovek hned u silnice, a to byla bedla. Dobře tak 25 cm vysoká určitě, protože byla krásně vidět, když se projížděla kolem s úplně výstavním obřím kloboukem. Tak jsme se trefili do bohatého období i s naší radioporadnou v nadcházejícím týdnu. Ve středu totiž přijede Jana Čapková, což je předsedkyně houbařského spolku v Lomnici nad Popelkou. Je to mykoložka a ochránkyně přírody a dlouhodobě se zaměřuje na osvětu v oblasti udržitelného houbaření a ochranu vzácných druhů hub v regionu Českého ráje. Tak si popovídáme o houbaření možná zase trochu jinak už ve středu po 11. hodině. Teď je 14 hodin 11 minut neděle odpoledne a za chvíli už v našem vysílání míříme do Jičína.

0: Dnes je neděle 13. září a pohádkový festival v Jičíně dnes večer končí. Ale pohádky jsou samozřejmě nesmrtelné. A tak se už teď začíná chystat 37. ročník Jičína města pohádky. My se ale teď s Vlaďkou Vildovou ještě ohlédneme za tím letošním a podíváme se do některých festivalových programů.
1: Dílna Pojďte s námi do háje
2: Michaela Polanecká. Regionální muzeum a galerie v Jičíně. My tady máme dílny dokonce dvě. Jedna je vyrábění z papíru, vzkazovník, anebo třeba tuškovník.
1: Já se jdu podívat ještě na toho panáčka.
2: Takového lesního skřítka, který je vyroben ze šišky, má oči ze šípku, hůlku, ruce a nohy z drátku, nožky ze žaludu.
3: Vyberte si tady z krabičky, různá tiskáka Stop.
1: Velkým pohádkovým partnerem letošního 36. ročníku Jičína města pohádky jsou Lesy České republiky.
3: Vítáme u nás v háji. Máme tady spoustu přípravných aktivit, jak pro děti jsou tady dětská tiskátka, jste tady viděli různé pucle, skládanky, máme tady poznávačku se zvířátky, lesní dřeviny vám tady můžeme také ukázat, předvést. I ty odbornější veřejnosti můžeme tady představit celou řadu modernějších pomůcek, které používáme v lesnictví, ať už na výsadbu těch stromů nebo na jejich potom měření.
1: Vám to musí dělat dobře, když vidíte, že ten festival skutečně se obrací hodně k přírodě.
3: Máme z toho určitě obrovskou radost, protože spousta těch dětí jsou nadšený, rozumějí té přírodě, zajímají se hlavně o tu přírodu a to vlastně je to nejkrásnější, co nás může potkat, aby měli i nadále zájem a líbilo se jim stejně tak jako nám v tom lese. To by byl ten největší odkaz od nás, to bychom mohli předat i další generaci.
1: Martin Dymák z Lesů České republiky.
3: Lesní správa Hořice.
1: A hned vedle stánku Lesů České republiky je krásný háj. Ten jsem na náměstí dodala Montessori škola z Jičína, kde jsem se ocitla.
4: Oáze klidu. My to tady tak říkáme.
1: Bosonohá stezka nebo jak?
5: Ano, bosonohá stezka.
1: A už to někdo vyzkoušel skutečně?
4: Jo. Je to příjemný.
5: Jo.
4: Máme tady sedu takový rýžky.
1: Tady šustí čočka se senem dohromady a s malými fazolkami.
4: Vy chcete ještě... poslouchám radio.
6: Já taky.
7: Jo, já jsem to dneska ráno poslouchal.
4: Poslouchám, věřte, nevěřte. A vy nám věřte, poslouchám i hlubina.
8: Tak tamhle taky máme mikroskop a funguje různé věci.
1: Tady máme dospělý doprovod.
5: Jmenuji se Petra Kožuško-Zechovská, jsem tady průvodce. Kdo tady projde, tak děti ho chytí, odvedou do oázy klidu, předvedou jim tady kobereček náš a tady pomůcky.
1: Ta výzdoba se vám povedla, chválili vás vedle i Lesy České republiky zástupci.
5: I velká zásluha našich rodičů, kteří patří do spolku Montessori.
1: Co tady mohu dělat?
4: Můžete si vyzkoušet jako takhle obkreslit, jaký zvířátko protážovat.
1: A tím mikroskopem se můžu dívat třeba na žilkování listů?
4: My jsme zjistili, že to jde i na tu šišku.
9: Ta šiška se potom rozebírá.
10: Z toho vypadnou ty semírka a může z toho vyrůst další strom.
0: Za pohádkovými festivalovými dílnami v Jičíně na téma Háj a já jsme se ohlédli s Vlaďkou Vildovou. Jičín město pohádky dnes končí programem ve Valštejnské loďi a taky na Valštejnově náměstí v Jičíně. Právě tam se od 8:30 večer uskuteční skřídčí hostina s výtvarnicí Radkou Mizerovou.
11: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Přejeme krásné nedělní odpoledne z Českého rozhlasu Hradec Králové. Muzeum v Jilemnici v těchto dnech připomíná 160 let od narození a 85 let od úmrtí jednoho z největších a nejoblíbenějších českých krajinářů, krkonošského rodáka Františka Kavána. Reprezentativní výstavou nazvanou Šťastné návraty zároveň slaví 70. své stálé muzejní Kavánovy galerie. Výstavu si šla prohlédnout naše redaktorka Eliška Pilařová.
1: Teď mě zastavila jedna paní venku a říká, tak jdete na toho Kavána, že jo? No a když se podívám do sálu, nemohu říct jinak, než je nabito.
2: Jsme na zámku v Jilemnici, máme tu výstavu krajinomaleb Františka Kavána, jednoho z největších krajinářů, co jsme vůbec kdy měli.
1: Jeden z největších znalců Kavánova díla Michal Zachař. No ano, Mařákova škola, všichni jsou báječní, ale proč právě ten Kaván je tak úžasný?
2: Já myslím, že na to odpovídají ty obrazy sami. Kaván byl jednak talent od Pána Boha a navíc tam je ta liká přidaná hodnota, čím on žil, a podvojný talent básníka a malíře. Miloval svou krajinu, svůj domov a to všechno se spojilo v ten úžasný diadém obrazů, které tady můžeme vidět.
1: Tady je i Kavánova paleta a na zadní straně je takový docela neúctivý nápis. On svá díla nijak nevynášel.
3: Jeho vlastní úsudky o jeho díle jsou velice tvrdé. To je mazba, leda bylo škráb a tak dál. Ale už jeho současníci vnímali, že to je něco naprosto mimořádného.
1: Jan Luštinec, někdejší ředitel Jilemnického muzea a spolutvůrce zdejší Kavánovy galerie.
3: Já myslím, Michale, že my to vnímáme podobně, protože skutečně kdykoliv já se k těm obrazům vrátím, kdykoliv je vidím, tak to není, že bych přešel kolem, to znám, ale vždycky se potřebuju podívat. To nemluvím o tom, že objevujeme díla, o kterých jsme neměli tušení, anebo jsme měli, ale nevěděli jsme, kde jsou.
2: Tak setkáváme se tady s obrazy, které jsou slavné, známé, ke kterým se lidi vracejí, jsou konečně i obrazem názvu výstavy, která se jmenuje Šťastné návraty. A k tomu jsou obrazy, které se objevily nedávno po různu v soukromých majetcích, v aukcích a jsou zase ozdobou, poznáním Kavána. A tady v tom chronologickém celku vyniknou souvislosti s obrazy, které tady v galerii jsou třeba 60 let. A myslím si, že právě ta spirituální nota je něco, co to Kavánovo mistrovství neslo a proto ty obrazy také nezůstaly v depozitářích jako mnohá krajinářská díla té doby, ale nacházejí dodnes ozvučnici jako terapeutická záležitost.
1: Tak pojďme otevřít tuhleto krásnou výstavu. Podařila se.
2: Erbovní sál, vernisáž, odhaduji tak 200 hostů.
1: Z Jilemnice Eliška Pilařová, Český rozhlas.

Schwarzu.

0: Teď je opět čas ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové si osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak bezpečně objíždět cyklisty. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Právě probíhajícím letním období se víc než jindy setkáte na silnici s řidiči nemotorových vozidel, nejčastěji s cyklisty. Logicky nechcete jet stejně rychle jako oni a tak se rozhodnete předjíždět. Víte ale, jaký rozestup u toho musíte dodržet? Odpověď na otázku poskytl plukovník Jan Straka.
3: Je to jeden z nejzranitelnějších účastníků a pokud si uvědomím, že když bude mít cyklista dopravní nehodu, tak ho nechrání vůbec nic. Já mám v autě plechy okolo sebe, on nemá okolo sebe nic. Pokud budu předjíždět cyklistu, musím od něj dodržet boční odstup 1,5 metru a v místech, kde je maximálně rychlost do 30 km/h, tak tam postačí 1 metr. Nicméně vždy musím mít na paměti, že nesmím ohrozit cyklistu.
2: Není to ale jen o řidiči auta. Dodržovat bezpečnostní předpisy musí pochopitelně i samotný cyklista. A jaké to jsou?
3: Věnovat se řízení, dbát na to, že jsem já ten zranitelný a zároveň, aby byli čitelní pro ostatní řidiče. Pokud pojedu na kole a budu tam vrávorat ze strany na stranu, tak nejenom, že jsem nečitelný pro ty ostatní řidiče a právě z toho důvodu, že oni neví, co já v tu chvíli udělám, může dojít k dopravní nehodě, tak zároveň způsobuji i to, že ten řidič může právě z toho mého způsobu jízdy být poněkud agresivní.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové v neděli 13. září. Kanadská zpěvačka Celine Dion se po několika letech vrátila na pódium. Včera večer zahájila sérii koncertů v Paříži. A jsou to první velké akce poté, co se zpěvačka před 4 lety stáhla do ústraní kvůli zdravotním problémům. Mezitím se ještě před 2 lety objevila na letních olympijských hrách v Paříži, a to se šanzonem od Edith Piaf, kterým úplně oslnila. Celine Dion přerušila zpívání poté, co jí byl diagnostikován takzvaný syndrom stuhlého člověka, což je vzácné autoimunitní onemocnění, které způsobuje svalové křeče a stuhlost. Na koncertech je se zpěvačkou i tým lékařů, kdyby náhodou došlo k nějakému problému, tak je připravený okamžitě zasáhnout. O její aktuální vystoupení byl takový zájem, že se téměř 1 000 000 lístků prodal za několik hodin. Prvních 16 koncertů bylo vyprodáno skoro okamžitě, takže organizátoři museli přidávat další. Včerejší koncert 58-leté Kanaďanky ve vyprodané aréně sledovalo zhruba 30 tisíc fanoušků. Celine Dion byla při úvodní písni dojatá a řekla divákům, že chce zpívat pro ně i pro sebe a oslavovat život. Celkem v Paříži zpěvačka od září do května bude mít 26 koncertů pro asi 800 tisíc diváků. My teď pro vás máme připravenou skupinu Činasky. Mimochodem Michal Malátný, jejich zpěvák a frontman, bude jedním z hostů, kteří přijedou zaspívat na gala večer, kde vyhlásíme vítěze jubilejního 30. ročníku ankety Šarmantní osobnost roku. Bude to 23. října v Aldisu. A ještě teď do konce září můžete hlasovat pro někoho z 10 nominovaných, tak mrkněte na náš web hradec.rozhlas.cz/Šarmantní osobnost. Tam všechno důležité najdete. Každý

0: Králové zlodějů ve filmu podle skutečné události. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubila Jiřího Suchého příběh jeho legendárního divadla. Dokumentární cyklus Semafor atd. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Queen Anniversary Swing Gala 2026. Koncertní oslava Freddyho 80. v plném lesku. Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka v jedinečné show rokových pecek ve swingovém hávu. Plus smyčcový orchestr Michal Kluch a Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone. Pouze 3 exkluzivní představení unikátního projektu 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Domě hudby v Pardubicích. V rámci koncertů poprvé v České republice i výstava raritních Queen artefaktů a Freddyho kostýmů.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vláda hlídá zdražování paliv spolu s dalšími zeměmi V4. U dolní stanice Lanovky na Sněžku vznikne výstavní expozice. Pardubice vyhlásily soutěž o nejlepší chaloupku z perníku a začátek týdne bude zatažený až oblačný. Dobré odpoledne, u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Vláda chce zastropovat ceny elektřiny v případě, že dál porostou. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. Neupřesnil ale, jak vysoko by cena musela vyšplhat. Podle Havlíčka by se regulace týkala výrobců i dodavatelů. Kabinet zároveň sleduje i ceny paliv. Případná opatření skoordinuje se státy Visegrádské skupiny, tedy Maďarskem, Polskem a Slovenskem, říká Havlíček.
4: To musíme dělat soustažně k okolním zemím, aby tady nastala ta naftová turistika. Na úrovni V4 si budeme vzájemně vyměňovat informace, jestli to dále bude zvyšovat, a pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, poté v tu samou chvíli to uděláme. Mimo jiné, taky proto jsme udělali ten zákon, za který nás opozice kritizovala, kdy to můžeme spustit rychleji.
2: Pracovníci technických služeb v Hradci Králové pomáhají s údržbou veřejného prostoru dobrovolníci z řad seniorů. Na Benešově třídě tento týden obrousili a natřeli několik laviček. Akci zorganizoval spolek Seniori Hradec Králové ve spolupráci s Komisí místní samosprávy. Technické služby v krajském městě pečují o víc než 3000 laviček. Zhruba šestina z nich vyžaduje opravu každý rok. Město Pec pod Sněžkou neobnoví stánek s občerstvením s obsluhou u dolní stanice Lanovky na Sněžku. V původních prostorách vznikne během října nová výstavní expozice o historii Krkonoš a Lanové dráhy. Jak a kde si turisté můžou doplnit zásoby jídla a pití, dodává náčelník Lanovky Jiří Špetla.
5: Občerstvení tady v Peci pod Sněžkou zajišťuje samoobslužné automaty a jinak samozřejmě bistro nahoře na Sněžce, to je stále v provozu.
2: Pardubice letos poprvé pořádají soutěž Pardubická perníkiáda. Určená je profesionálním pekařům a cukrářům i dospělým amatérům, kteří můžou přihlásit vlastnoručně vyrobenou perníkovou chaloupku. O vítězích rozhodne odborná porota podle technického zpracování, originality, výzdoby a celkového dojmu. Hlasovat budou také návštěvníci následné výstavy.
6: Zájemci se můžou přihlásit elektronicky prostřednictvím formuláře na webu města do 13. listopadu, případně do naplnění výstavní kapacity. Hotové chaloupky budou od 27. listopadu do 20. prosince vystavené v Maashausu na Perštýnském náměstí. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
7: Sport.
2: Američan Ben Shelton a Němec Alexander Zverev budou hrát na US Open o titul. Finále mužského singlu začne v New Yorku po 20. hodině českého času.
7: Počasí.
2: V noci a ráno nás na většině území kraje čeká déšť nebo přehánky. Teploty v noci klesnou k 12 a na horách k 9 stupňům. Ráno bude zataženo až oblačno, dopoledne začne ubývat oblačnost a srážky slábnout a k večeru postupně ustávat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16 a biozátěž bude zítra na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Pozor na 7. kilometru dálnice D11 ve směru na Prahu u Nehvist. Dopravu tam komplikuje nehoda 2 osobních aut.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: I po 15. hodině přejeme krásné nedělní odpoledne, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. V Novém městě nad Metují začíná festival české filmové komedie. Na místě už je i náš reportér Václav Plecháček, řekne nám více za chvíli. Ve Dvorském safari parku

0: se na jaře narodila mláďata hyenky hřívnaté. Jak se jim daří a co pro ně zoo nového chystá, to taky ještě v dalších minutách zjistíme. Tak ještě jednou krásné odpoledne a příjemný poslech.
1: Dobré odpoledne a Jana Kudivejsová.

písničkách od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové jste dnes posílali blahopřání Luboši Slukovi. Dokonce nám přišel e-mail od ředitele hudebního Dvořákova festivalu Jakuba Hrubého, také připomínal to výročí, takže tuto osobnost v našem vysílání samozřejmě také rádi připomínáme. Hudební skladatel Luboš Sluka se narodil 13. září 1928 v Opočně a právě dnes slaví 98. narozeniny. Je dokonce nejstarším žijícím českým hudebním skladatelem. Luboš Sluka je autorem víc než 300 orchestrálních, komorních, klavírních, varhaních, vokálních a dalších skladeb. Jeho hudbu znají i miliony filmových diváků. Vytvořil hudbu k desítkám filmů a televizních pořadů. Mimo jiné to bylo třeba ke snímkům Pod jezevčí skálou, Na pytlácké stezce, Za trnkovým keřem nebo Kočičí princ. Za svou celoživotní skladatelskou a redakční činnost obdržel v roce 2018 státní cenu Ministerstva kultury. No a my k tomuto krásnému výročí 98. narozeninám samozřejmě taky gratulujeme.

0: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.
1: V Novém Městě nad Metují dnes začíná 48. ročník festivalu České filmové komedie. V dalších dnech se bude ucházet o přízeň odborné poroty i samotných diváků 13 soutěžních snímků. V programu jsou i nesoutěžní snímky, hlavně pro děti. Navštěvníky ale čeká i bohatý doprovodný program plný koncertů a představení. Přímo z místa se nám teď hlásí náš reportér Václav Plecháček. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Jsem vlastně na terase Kina 70, kde zpívá Jakub Smolík. Teď právě dospíval jednu ze svých písníček. Poslouchá ho tady několik stovek lidí. Já sám za sebe nepamatuju takové množství diváků. Překvapení jsou i organizátoři. Lidé tady sedí na schodech, chodí si dovnitř do kina půjčovat židle. Opravdu o Jakuba Smolíka je veliký zájem. Navzdory tomu, že je tady pod mrakem a chvíle mi tady v Novém Městě přes den pršelo.
1: A prvním filmem bude od 16 hodin před premiéra komedie Šipkaři. V čem je tento snímek mimořádný?
2: No hlavně tím, v jakém rekordním tempu se dostává k divákům. Autoři film dokončili a finálně dostříhali teprve na poslední chvíli tento pátek. Jestli to mělo vliv na kvalitu filmu, se dozvíme za pár desítek minut. Film doprovodí trio tvůrců, režisér Jakub Machala, s tím jsem mluvil, ptal jsem se ho, jak to vlastně s dokončováním filmu bude, stojí tady kousíček vedle mě. Dále tady budou scénáristé Daniel Dangl a Tomáš Dušička.
1: Tak Jakub Smolík zpívá, my to slyšíme, teď písnička Až se ti jednou bude zdát velmi oblíbená taky v našem vysílání. Jak vypadá další dnešní program?
2: No potom zahajovacím filmu Šipkaři naváže v 8 večer druhý nedělní soutěžní snímek, kterým je komedie Milion s Jiřím Lábusem nebo Tomášem Klusem. Je o tom, co milion eur dokáže udělat s jednou rodinkou. No a tady na terase Kina 70 vystřídá od 19 hodin Jakuba Smolíka skupina o 106 ukulele.
1: Festival v Novém Městě nad Metují potrvá do příští soboty, na které další filmy se diváci ještě můžou těšit.
2: No zítra například film 6 gramů s Ondřejem Vetchým a Jiřím Mádlem, nebo Někdo to rád v Plzni, kde hrají třeba Miroslav Donutil nebo Štěpán Kozub. V dalších dnech pak tituly jako Dream Team, Dokonalý den nebo Bardotky. Kromě toho samozřejmě řada nesoutěžních filmů, především pro děti, to jsou ta dopolední nebo brzy odpolední vysílání. No a z doprovodného programu na náměstí a u kina můžu zmínit třeba koncerty Pavla Celty, Pokáče nebo skupiny Sebastian. Vstupenky na filmové projekce jsou samozřejmě stále ještě k dispozici, a to na webu festivalu, anebo přímo tady na pokladně Kina 70.
1: To byl tedy z festivalu České filmové komedie v Novém Městě nad Metují Václav Plecháček. Děkujeme a naslyšenou.
2: Napodobně naslyšenou.
0: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Kudy vedla cesta od českého tolaru k americkému dolaru? Na cestách s profesorem Petrem Vorlem z Univerzity Pardubice se vydáme světem platidel napříč kontinenty. Dovíte se, proč tolar zamířil při přerodu názvu v dolar přes Španělsko i kde mají pohledné bankovky. Do světa s penězi nebo kartami? Také o tom v pondělí na cestách jako obvykle po 18. hodině.

0: Za 3 minuty bude 15:30, dál posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové, to nedělní, takže opět zaměříme do safari parku. Jen 5 měsíců jsou vzácné a opečovávané. Řeč je o 4 hyenky hřívnaté ze safari parku Dvůr Králové. 2 samečci a 2 samičky přišly na svět 1. dubna a společně s mláďaty ze zoo Zlín Lešná tvoří pojistnou populaci tohoto na chov náročného a zajímavého druhu v evropském prostoru. O tom, že se pro hyenky hřívnaté chystá ve Dvorské zoologické zahradě nový velký výběh, mluvila se zooložkou Gabrielou Linhartovou naše kolegyně Dana Voňková.
1: S paní Gabrielou jsme u výběhu hyenky hřívnaté. Jak ten příkop vodní je hluboký, nebude jim to vadit?
2: Jsou tam schody, takže to není tak, že kdyby ta hyenka přepadla, že hnedka spadne do hloubky, je tam v první stupeni, asi tamhle to je vidět, 10-12 centimetrů hloubka.
1: Mají tady hodně zeleně, mají se tady kde schovat, vyvýšený terén, hyenky rostou rychle. Jsou to puberťáci nebo jsou na prahu dospělosti?
2: Ta 5měsíční mláďata jsou někde kolem 7 kil, jsou samozřejmě menší rozměrem a zhruba kolem 9. měsíce vstoupí do věku dospělosti.
1: Můžeme se vrátit do historie, je to 3. vrch, jsou to mláďata stejného páru?
2: Ano, máme štěstí, že pár nám funguje dobře a je to jejich 3. odchov.
1: Budete rozšiřovat chov, jaké máte plány?
2: Je to velmi raritně chované zvíře, není úplně jednoduché párovat nepříbuzné jedince, což se nám snad ale v letošním roce podaří, protože jsme domluveni se zoologickou zahradou v Hamertonu, že bychom importovali z Velké Británie 2 nepříbuzné jedince.
1: A jestli pak taky vzpomínáte na hyenku, kterou jste odchovávala doma?
2: To jsou takový ojedinělý zážitky, protože ji chodím vlastně téměř každodenně jakoby navštěvovat do jejího výběhu, protože je stále tady. Samice, která měla obtížnější start do života, řekněme, ta radost tam je, protože se pak zase zpětně podařilo ji vrátit mezi sourozence, takže je z ní plnohodnotná hyenka, která má jak úplně přirozené reakce, tak má ale velice kladný vztah k lidem, což nám dost usnadňuje práci s ní nebo manipulace.
1: Hyenka hřívnatá je raritní zvíře. Jaké postavení Dvorský safari park má v odchovu právě tohoto druhu?
2: Myslím si, že v tuto chvíli se můžeme považovat za asi nejúspěšnějšího chovatele v rámci Evropy. Podařilo se odchovat i v zoologické zahradě Lešná ve Zlíně a na Britských ostrovech, ale s těmi opakovanými odchovy v tom máme prvenství.
1: Tak ať se vám dál daří.
2: Děkujeme. Přijďte se podívat na mladé hyenky.
0: Zatím jsou hyenky k vidění v původním výběhu, ale už brzo se přestěhují do nového většího prostoru, kde bude víc zeleně, místy zvlněný terén a dokonce vodní příkop. Chovatelé potřebují dokončit úklid vodní hladiny a posekat trávu, tak zbývá už jen přát, aby mláďatům ještě dlouho vycházelo i příjemné počasí. A čím budeme pokračovat dál v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Už za chvíli se budeme věnovat historii lázeňství a zavítáme do Luhačovic za první republiky. V té době tam mezi pacienty byla populární vzduchoplavba. Co je při ní čekalo, to se dozvíme od historičky Pavly Korytenské.

0: Teď už pokračuje náš víkendový seriál k dějinám nejen města Hradce Králové a dnes širšího okolí hned vysvětlíme. Tento seriál připravují historičky Jana Vojtišková a Pavla Korytenská a všechny už odvysílané díly i s obrázky a fotografiemi najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Neděle pravidelně patří Pavle Korytenské z Hradeckého muzea východních Čech. V posledních týdnech se věnujeme lázním, do kterých jezdili obyvatelé Hradce Králové, o čemž vypovídají i dochované pohlednice. Dnes zamíříme až dál za hranice našeho regionu.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Dnešní díl Hradeckých minut věnujeme poslední lázeňské destinaci, která přestože leží daleko od Hradce Králové, patřila k často navštěvovaným místům také pro Hradečáky. Hosté lázní Luhačovice využívali nejen dobré autobusové a železniční spojení, ale k dispozici byly za první republiky dokonce i letecké linky z letiště Baťa Zlín Otrokovice a poté autokarem do Luhačovic. Lázně účinné léčebné tradice, to jsou Luhačovice. Luhačovice, lázně s bohatou historií spojenou především s rodinou Sereniu, kteří úpravou místních minerálních pramenů položili základy lázeňství. Počátek 20. století pak znamenal pro Luhačovice příchod architekta Dušana Jurkoviče, jehož působení pozvedlo Luhačovice mezi evropská lázeňská letoviska a staly se tak vzorem dobové lázeňské architektury. V meziválečném období popularita Luhačovic vzrůstala, staly se populárními lázněmi a centrem společenského setkávání, což bylo spojeno s další výstavbou sanatorií, penzionátů, vil, hotelů a veřejných budov. Lázeňská sezóna trvala od 15. dubna do 31. září a možnosti léčby byly rozmanité. Luhačovické inhalatorium bylo v této době považováno za nejmodernější v Evropě. Širokou nabídku léčení nabízel moderní vodoléčebný ústav. Proslulé Jurkovičovy říční a sluneční lázně představovaly ve své době centrum společenské zábavy luhačovických hostů. Populární bazén napájený z říčky Šťávnice byl obklopen dřevěnými převlékacími kabinkami s bílými závěsy. A hosté mohli navštívit lázeňské divadlo, filmová představení, koncerty nebo taneční večery. K dispozici byly tenisové kurty s možností vlastního trenéra, jízdárna, rybolov nebo honitba. Koncem 30. let vyvíralo v lázních Luhačovice 15 pramenů, 14 minerálních a jeden pramen sirný. K nejznámějším patřili Vincentka, Amantka, Alojska, Otovka nebo Janovka. Populární byly také zdravotní pastilky, minerálky. A co možná nevíte, že koncem 30. let byla roční návštěva Luhačovic odhadována na více než 45 tisíc lázeňských hostů. A že v Luhačovicích byla populární takzvaná vzduchoplavba, což byl vlastně léčebný tělocvik provozovaný pod širým nebem a za každého počasí. A příště pohlednice z lázní.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?

0: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FK Teplice? Příští týden poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 20. září ve 13 hodin. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.
1: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Prvním poprázdninovým hostem naší rozhlasové kavárny bude novinář a spisovatel Martin Moravec, autor oceňované série knižních rozhovorů s výjimečnými osobnostmi. Přestože se o něm ví, že se rád ptá, tentokrát se budeme ptát my, a to už po 10. hodině. Po 11. pak v kavárně přivítáme náchodskou kapelu 6 na chodníku, se kterou si připomeneme 20 let na scéně.
1: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Thank you.

Zítra už je pondělí 14. září a čeká nás zase jeden zajímavý úkaz na obloze a bude to na denní obloze. Zhruba na hodinu se ocitnou v zákrytu Venuše a Měsíc a podle astronomů bude dobrý čas k pozorování zhruba půl hodiny před polednem a ještě lepší 3/4 hodiny popolední. Co k tomu dodává Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd? Venuše se z našeho pohledu přiblíží k Měsíci asi půl hodiny před polednem. Několik minut po 11:30 najednou zmizí, protože ji překryje neosvětlená strana Měsíce. Potom víc než hodinu na obloze nebude nic zajímavého a až asi 3/4 hodiny popolední se Venuše zase objeví vedle měsíčního srpku. Odborníci doporučují postavit se při pozorování do stínu, abychom se omylem nepodívali dalekohledem do slunce, protože to by mohlo být nebezpečné. A pokud budete pozorovat dalekohledem, tak se zaměřte na to, že by mělo být vidět, že kotouček Venuše tvarem připomíná srpek Měsíce. Tak to bude zítra před polednem a ještě i popolední. A co nás čeká teď po 16. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové? Budou to Hvězdné návraty, dnes o herci a komikovi Luďku Kopřivovi. Hezké odpoledne.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Řidiči od zítřka musí počítat s komplikacemi kolem Turnova a Ohrazenic. Průchod kolem palmového skleníku v Kopidlně je omezený. Stát loni řešil přes 1600 stovek případů od úmrtí a zítra bude pršet a teploty vystoupají na 21 stupňů. Zprávy má Tomáš Myslivěček. Pěkné odpoledne. Téměř dvouměsíční omezení čeká od zítřka řidiče v úseku mezi Turnovem a Ohrazenicemi. Ředitelství silnic a dálnic tam spustí opravu dálnice D10 a rychlostní silnice 1/35. Vozovky dostanou nový povrch a místo ocelových lan ve středovém pruhu budou betonová svodidla. Oprava za víc než 40 milionů korun je rozdělená do 4 etap. V prvních třech se ve směru z Turnova na Prahu bude jezdit jedním pruhem. Opačný směr bude bez omezení.
3: Zároveň s tím se zavřou vybrané sjezdy a nájezdy. Nejdřív bude zavřený nájezd na rychlostní silnici z kruhového objezdu u ulic Nádražní a Bezručova v Turnově a také sjezd na Železný Brod. Od 19. září pak řidiči neprojedou kolem čerpací stanice Kontakt a jako poslední bude v říjnu zavřený sjezd na Liberec. Objízdná trasa povede přes Svejany bez nutnosti mít dálniční známku. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: V zámeckém parku v Kopidlně na Jičínsku je omezený průchod kolem palmového skleníku. Historická stavba je poničená vlhkostí, hrozí pád části římsy a balustrády. Prostor, kde hrozí nebezpečí, je vymezený výstražnou páskou.
4: Snahou je předejít případným úrazům do doby, než bude možné problémy odstranit. Oprava poškozené části historické stavby je v plánu. Čeká se na potřebné finance. Do té doby zůstává nejdůležitější prevencí dodržování vyznačených bezpečnostních opatření. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Stát loni získal po lidech bez příbuzných a závěti dědictví za víc než 560 milionů korun. Jde o takzvané od úmrtí. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jich podle výroční zprávy loni řešil přes 1600. Je to druhý nejvyšší počet od roku 2015. Lidé mají taky možnost v závěti odkázat svůj majetek neziskovým organizacím. Upozorňuje na to měsíc dobročinné závěti, který začíná právě dnes. Mluvčí kampaně Jan Staněk připomíná, že člověk může kromě peněz darovat i majetek.
5: V rámci dobročinné závěti je možné pamatovat na organizaci, kterou jsem třeba podporoval už za života, a je to vlastně způsob, jak to téma, které mě za života zajímalo, mohu podporovat i nadále.
2: Skoro polovina lidí v Česku ale neví, že taková možnost existuje. Ukazuje to průzkum agentury Ipsos a koalice za snadné dárcovství, sdružující přibližně 50 neziskových organizací. V červnu se ho zúčastnilo přes 1000 dospělých.
6: Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové hrají v rámci 8. kola fotbalové šance ligy ve Zlíně. Po prvním poločasu je stav 1-1.
6: Počasí.
2: V noci a ráno nás na většině území kraje čeká déšť nebo přehánky. Teploty v noci klesnou k 12 a na horách k 9 stupňům. Ráno bude zataženo až oblačno, dopoledne začne ubývat oblačnost a srážky slábnout a k večeru postupně ustávat. Teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: S možnými komplikacemi počítejte v Jiráskově ulici v Červeném Kostelci. Osobní auto s vlekem tam naboudalo do elektrického rozvaděče a na místě vyšetřuje policie.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
7: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. K čemu by byl ale takový vtip třeba Švýcarům? Jim se i tak vede dobře. Němci jsou zase v Evropě známí tím, že nemají smysl pro humor, ale tahle pověst se drží jen díky houževnatému úsilí německých redaktorů, profesorů a učitelů, kteří ji střeží jako oko v hlavě. V Evropě prý mají největší smysl pro humor Španělé a Italové. My Češi říkáme, že máme stejný humor jako Britové, ale paradoxně, oni se našim vtipům vůbec nesmějí. Tak tedy zahajuji hodinu českého humoru jen a jen pro nás, pro Čechy. Zábavu nad klasickými

0: Filmy, skeči a televizními estrádami vám přeje Patrik Rozehnal. Tentokrát se o pozvednuté koutky úst postará muž, který se narodil 19. června roku 1924 v Praze. A čím se stal?
1: Už je to tady.
0: Ano, měl bych prozradit, že jste se stal hercem, komikem.
1: Já jsem bás. Bás.
0: A jak tak koukám, tak docela plodný, co?
1: No, mám jednu dceru.
0: To jsem ani nevěděl.
1: A ty máš nějaké děti?
0: Já, bohužel ne. Naší rodinu potkala nehoda a zahynuly při ní všechny ženy.
1: Je to opravdu rána osudu, příteli, že v jednom okamžiku ztratit manželku, tchýni a švagrovou.
0: No, a k tomu ještě tohle počasí. No, raději se věnujme životu Luďka Kopřivy. On nás bude bavit celou hodinu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Návraty.
1: Luděk Kopřiva byl mistrem zejména menších rolí, ale všichni se ho pamatujeme v těch opravdu výrazných. Vynikal v komických a satirických postavách, které doplňoval svým charakteristickým hlasem a vzhledem. Angažoval se ve filmu, televizi i rozhlase, i v dabingu. A na úvod, jak už bývá naším zvykem, začneme z vesela. Prostě to takzvaně rovnou rozbalíme. I s Otou Šimánkem ve scénce nazvané U zubaře.
2: Doktor Jukajda?
3: Polední přestávka, trháme až od 2.
2: Je to vaše peněženka?
4: No ne, no drahý příteli, kde jste ji našel?
2: Je tady dole před domem, teda před střediskem, že?
4: Je
2: to všecko?
4: Všecko.
3: Poctivému nálezci přináleží poctivá odměna.
2: Ne, to vyloučeno, to byste mě urazil.
3: Tak tedy aspoň stopečku gruzináč.
2: Ne, opravdu děkuju, já nesmím.
3: Co pak játra?
2: Trabant.
3: Auta ta nás připraví o spoustu rozkoší, jako ledviny a játra. Čím bych se vám ovšem odměnil, příteli?
2: Ne, o tom vůbec nepřemýšlejte. Jsem rád, že jsem vás poznal a že jsem vám mohl udělat radost. To je všecko. Tak nashledanou.
3: Je moment, usmějte se ještě jedno.
4: Zuby!
3: Vážený pane, ještě jsem nepoznal člověka, který by nepotřeboval prohlédnout chrup. Podívejte se, dneska to budete mít bez objednávky, bez čekání. Prosím, račte se, posaďte.
2: Ale pane doktore, já na to nejsem duševně připraven.
3: Jen se posaďte hezky.
2: Pane doktore, ale já...
3: Jistě, že ano.
2: Ale pane doktore...
3: Tak, řekněte a... Ta dolní stolička tam musí ven.
2: Co,
3: ta...
2: pane doktore, já přišel na tu peněženku.
3: Sečte, nebo bych byl nucen vás přikurtovat, tak to je totiž ve vašem zájmu. Chápejte, kdybyste mi klepnul do kleštiček, tak byste si mohl případně urazit nosánek. Tak.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já jsem vám taky za to nesmírně zavázán, rozumíte? A proto se vám musím revanžovat, tak a hezky, možná, že to bude chviličku bolet. Tak, ale ne tak nahlas, příteli, vždyť ještě netrhá. To jsem zvědav, co budete dělat, až budu trhat doopravdy.
2: Co to děláte?
3: Některý pacient totiž strašně řve.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já vím, vždyť je to taky v pořádku. Držte se pěkně, hezky, tak já se jenom chviličku zapsu, tak...
2: Wahu!
3: Ano, počasí je dneska opravdu hezké.
2: Zabijáku!
3: Jo, trošku to lechtá, že ano? Ano, já neslyším, to mi řeknete až potom.
4: No, vidíte a už je venku.
1: Luděk Kopřiva vlastním jménem Ludvík Kopřiva se narodil 19. června roku 1924 v Praze. Vyrůstal tedy v období první republiky, v době, která byla tedy kulturně mimořádně živá a která silně formovala celou jeho generaci. O jeho rodině se bohužel nedochovalo mnoho podrobností, ale víme, že vyrůstal v poměrně obyčejném měšťanském prostředí, kde se cenila pracovitost, disciplína a vzdělání. Už od mládí měl blízko k umění, humoru a herectví. Scénky a role zvládal vždycky na výbornou. Ale anekdoty většinou, jak se říká, zvojtil. Třeba i při jednom rozhlasovém natáčení mu to prostě nešlo. A to u toho bylo i publikum, které ho povzbuzovalo. Jen si to poslechněte.
3: Takže se na schůzce abituji, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně, 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
0: Ještě jednou asi, že?
5: Ještě.
0: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně, 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Takhle má vypadá Silvestr.
1: Tak ještě jednou. Jo. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Nebyl ovšem jediným, komu to při natáčení nešlo. Teď Jitka Molavcová.
3: Tatínku, zeptal se jeden malý chlapeček, proč jsi se ženil? A on říká, no přece, aby si se narodil Jaroušku. A...
4: Počkej, to začíná
5: aby
4: slibně.
5: Aby si se narodil, Jaroušku.
4: To není moje příhoda. Ona jenom zařadila to jméno tam tak.
3: Aby si se narodil, Jaroušku. A Jaroušek se zeptá, a proč jsi vzal naší maminku? A tatínek se podíval na svoji manželku a řekl, vidíš, ani to dítě to nechápe.

0: Svůj debut před kamerami si Ludvík, tedy Luděk Kopřiva, odbyl už v roce 1949 menší postavičkou natěrače Pepíka v osvětovém Tomanově filmu I andělé ztrácejí trpělivost. Z důvodu tehdejších mimopražských angažmá se k soustavné filmové práci dostal až o 15 let později rolí kolegy v krátkém příběhu školy Famu kouzelná noc. To se psal rok 1964 a po další čtyřleté přestávce to byla postava žoviálního pana Pepíka v krátkometrážní Švankmajerově Groteskce zahrada. Od té doby se stal vyhledávaným představitelem různých menších a často komediálně laděných postav. Hrál kanovníka Jindřicha v Královském omylu, učitele v pohádkové komedii Dívka na koštěti, Sajdla v dramatu Případ pro začínajícího kata, a nebo i jeho amerického velvyslance ve sci-fi komedii Miloše Macourka a Václava Vorlíčka, což takhle dát si špena.
1: A doufám, excelence, že budete mým svědkem.
2: Bude mi ctí, Doňo Izabel. Ale abych řekl pravdu, moc tomu nerozumím. Přijeli jste přece do Prahy kvůli tomu přístroji.
1: Ano, a při té příležitosti se tady chceme vzít.
2: Tady, na půdě velvyslanectví?
1: Ano.
3: To je složitá historie, excelence. Doňa Izabela zdědila po svém manželovi veliký majetek a nebo štíkův bratr pan Carlos López.
1: Šílený zuřivec.
3: Nemá Doňu příliš v lásce, chápejte. Nebýt jí, byl by dnes majetek jeho.
2: Chápu. Prostě jste přijeli do Prahy kvůli tomu přístroji a při té příležitosti...
1: Správně, excelence.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Od slavné písničky ke slavnému herci malých rolí, Kluďku Kopřivovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kopřiva nebyl přímo typem bouřiváka, který by na sebe za každou cenu strhával pozornost. Naopak, působil spíš nenápadně, ale měl obrovský pozorovací talent. Dokázal přesně odkoukat gesta, mluvu i drobné lidské slabosti, což se mu později nesmírně hodilo při vytváření komických figur. Dětství prožil ještě ve stínu hospodářské krize a dospívání pak poznamenala druhá světová válka. Právě válečná léta v mnoha umělcích probudila potřebu humoru jako obrany proti těžké době. Kopřiva si tehdy definitivně uvědomil, že chce stát na jevišti. Po válce proto vystudoval státní konzervatoř v Praze a následně pokračoval na DAMU, kterou dokončil v roce 1948. Už během studií bylo jasné, že nejde o klasického představitele romantických hrdinů, neměl vzhled filmového milovníka, ale disponoval mimořádně výrazným komickým talentem a nezaměnitelným hlasovým projevem, což později využil třeba i v pohádkových rolích. Dokázal to třeba postavou Rampelníka ve Zlaté přadleně v pohádce Věry Jordánové z roku 1975.
2: Mý jméno neuhodne, i kdyby hádala od rána do večera až do smrti.

0: Jirko, koukám, že jsem tě naučil přepěkně příst.
1: Po absolutoriu získal první angažmá v Ostravě. Právě tam se herecky vyprofiloval. Později přešel Luděk Kopřiva do Plzně a nakonec se zakotvil v pražském divadle EF Buriana, kde strávil velkou část svého profesního života. Film ho začal obsazovat především do drobných, ale výrazných rolí. Režiséři totiž rychle pochopili, že i když dostane jen pár minut prostoru, divák si ho zapamatuje. Stejně tak dokázal svůj herecký talent využít i v rozhlase a ve scénkách. Tady je ta s názvem Putovní láhev. Kromě něj uslyšíte třeba Evu Klepáčovou a taky Dalimila Klapku.
2: Copak, pane Málca? Máte něco na srdci?
3: Takový problém. Spíš problémeček.
2: Nějaká nemoc v rodině?
3: Kdepak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
2: Pane Márca.
3: No s rodinou, samozřejmě.
2: Já vím.
3: Nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
2: Tím se nikde nechlubte, já o ničem nevím, pane Márca.
3: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
2: Pane Márce, víte dobře, že to nejde.
3: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
2: A co to děláte, někdo sem vtrhne?
3: A je to v suchu, ten jeden den přece nehraje roli.
2: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo, měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
3: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starej, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamíně.
2: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
4: Vy tu máte nějaký kadrel, soudružka Drábková.
2: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
4: Podejte mi tašku.
2: Co to?
4: Kladivo. No
2: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
4: No, já jsem na tom teď... Letě s časem. Šroubovák.
2: Už mi to slibujete rok.
4: No, není materiál, víte?
2: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
4: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovejhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
2: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
4: To se rozumí, že brigádně mě do toho nelet.
2: A co takhle? Tenhle pátek, no.
4: No jo, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
2: Nedalo se to odločit na pondělí.
4: Ergo, to je materiál tohle.
2: Malá pozornost za vaši ochotu.
4: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani mouk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
2: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
4: Jo.
2: Ještě jednou vám moc děkuju.
4: Ergo, to je materiál tady.
5: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlístek.
6: A mě pošlou soudruho vedoucí tam makam jako kač.
5: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrát.
4: No, já jsem to měl připravený na pátek.
7: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
4: No, já vím, že je to důležitý.
7: No,
4: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
5: No, vosáhlo, to je slovo chlapa. No. Ovšem, přes časy za to nebudou.
4: Proto já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
7: Kde pak ne?
5: S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět
4: a... No, tak jsem šel fasovat materiál do skrátky. Jde o pár hodin.
5: Ne.
4: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne.
7: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
4: No tak ne, no.
5: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
4: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
5: Jo, běžte. Běžte.
7: Hele, pětihvězdičkovej. Páni, ti opraváři si ale žijí.
8: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
5: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a... Jak si ale všechno bude ještě dnes, ještě dnes.
8: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
5: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
8: Jestli z toho budu mít nějaký malér, tak si mě nepřejte.
5: Ale chraň, soudru řediteli, jsme nad plánem, to prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
8: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
5: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá, jaksi pozornost, to od kolektivu, pochopitelně.
8: Pochopitelně. Ano. Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
5: A my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
8: Ano, až na ty výkazy, že jo? No, právě. Tak víte co? Hezky se vyspěte. No a přijeste ty výkazy v pondělí.
5: Ano.
8: A jestli je tam někde máce, tak mě ho zavolejte.
5: Zajiste, soudru, že jdete, zajiste.
9: Někam vyrazíme, soudru, řediteli.
8: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až pondělí.
3: A do Prčic.
8: Ne, do Plzně.
3: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
8: Ale to já taky, máce. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo.
10: Tadyhle máte flašku.
11: To je snad sen.

0: Tak pozor, ke startu se připrav... Je, pardon, já jsem vám zapomněl říci, že na start vás teď přivede Helena Vondráčková. Z ničehož nic.
1: Český

0: I malé figurky mohou někdy zapůsobit natolik, že si je pamatujeme celý život. A pak se k takovým hercům rádi vracíme. Důkazem je život Luďka Kopřivy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Patřil k hercům, které znal skoro každý, ale málo kdo si pamatoval jméno. Hrál stovky epizodních rolí. Úředníky, dětky, opilce, hospodské, někdy i podivíny. I když byl velmi obsazovaný, údajně ho hodně trápilo, že nikdy nedostal opravdu velkou hlavní filmovou roli. Měl pocit, že ho režiséři berou jen jako figurkáře. V hereckém prostředí 60. a 80. let 20. století byl alkohol téměř všudy přítomný a Kopřiva se tomu prostředí nevyhnul. Nešlo o vyložené skandály jako u některých jiných herců, ale kolegové zmiňovali, že uměl po představení posedět velmi dlouho. Přesto nikdy nepatřil mezi bouřlivé hospodské rváče, spíš mezi ty melancholické, tiché pijáky. Měl pověst zvláštního samotářského člověka. Byl velmi spořivý, někdy až úzkostlivě. Někteří kolegové vzpomínali, že nosil staré oblečení mnoho let a nerad utrácel peníze, i když byl známým hercem. Zároveň byl prý posedlý pořádkem v textech a rekvizitách. Dopřejme si opět další scénku, a tedy herecký kousek vedle Jiřího Líra. Ocitáme se v Seznamce.
2: To nám...
3: Pardon.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, pane šéf, prosím vás.
2: Prosím.
3: Já bych byl moc rád, kdyby vaše seznamka byla velmi diskrétní stran mýho rozhodnutí stran sňatku. Doufám, že byste tam měl nějakou nevěstu pro mě.
2: No samozřejmě, jistě, naše seznamka je vždycky, pane, diskrétní, vždycky seriózní.
3: Děkuji.
2: Ano, odebírejte nevěsty jen u odborníků, prosím, ano. Náš ženich, náš host,
3: ano.
2: Tedy u nás, jistě, že... Ovšem, nevěsty nám bohužel došly, optejte se, prosím, příští týden, ano. Naschledanou.
3: Hele, šéfe, tady je menší obálčička. Možná, že potom, až se do ní mrknete, by se tam nějaká ta nevěstinka našla, ne?
2: Ano, dovolíte, to mám 7, 8, 9, 10.
3: No.
2: Ano, to by stačilo, samozřejmě. Podívám se, samozřejmě, že se podívám.
3: No.
2: Já jinak sice úplatky neberu, ale tohle to je spíš jaksi... Od pána pozornost.
3: Ano.
2: Tak. Dovolil byste, já bych si vás trošičku poměřil, ano. Kvůli kybernetu. Ano,
3: aha.
2: Tak. Prosím, ano, to máme. Hlavička je v pořádku.
3: Ano.
2: Kdybyste si trošičku stoupnul.
3: Ano, prosím.
2: Ano, výška. To by taky souhlasilo, kdyby se pán potom trošičku přikrčil. Ano, hned bych se tedy podíval. Ano, měl bych tady pro vás...
3: No.
2: Tady, prosím, bohatá,
3: no.
2: Hezká,
3: no.
2: Moudrá,
3: jo.
2: Jen trošičku starší.
3: A je. To není nic pro mě. Starší, na to já kašlu.
2: Kašlete na nic.
3: Jo.
2: Samozřejmě to vám chválím, ano. Tak tedy tady. Mladička,
3: no.
2: Skoro zajíček,
3: no.
2: A už bohatá.
3: Jo.
2: Ano, hezonka,
3: jo.
2: Trochu docela nepatrně hloupá.
3: A jej, to není nic pro mě. Na to já kašlu.
2: Jistě, proč taky ne? Co s takovou hloupou tou, že ano? Tak tady, prosím. Chytrá, mladá,
3: no.
2: Hezká, chudá, kašlete.
3: Jistě, na chudou kašlu.
2: Ano, tak tady. Bohatá, no. Mladá, inteligentní, trošku šeretka. Já vím, kašlete,
3: no.
2: Na ní, kašlete. A normálně nemáme na pultu vůbec nic, a jak si to lidi chválej. No, ale že s váma cejtím, pane, tak tuhle si schovávám pro nejhorší časy pro sebe, víte. Ale ať se nežením, ať nemají děti maminku, náš ženich, náš host, prosím, tak. Mladá, krásná, bohatá, moudrá,
3: no.
2: Cizí státní příslušnost.
3: No, prosím, to je to, co já hledám.
2: No, vidíte, má bohužel takovou docela maličkou chybičku.
3: Jakou?
2: Kašle na vás.

0: Kopřiva patřil k těm hercům, kteří nikdy nebyli typickými prvními milovníky. Přesto si je publikum pamatovalo možná víc než ty hlavní protagonisty. Obrovský úspěch zaznamenal třeba ve filmu Pane, vy jste vdova režiséra Václava Vorlíčka, kde stvárnil afektovaného režiséra Branda.
1: Slunce skrylo svou tvář za horu Ive. Přišla hodina vaší smrti.
2: Pro Krista, Bugenheime, co tam lezete?
3: Dovolte, já jsem myslel...
2: Jo tak, vy jste myslel. Vy přece nikdy nemyslíte. Tak to laskavě dodržujte.
0: Tady naši ukázku zastavíme, protože bych chtěl prozradit jednu zajímavost. Na filmu spolupracoval legendární filmový a televizní pyrotechnik Jiří Berger. Kromě jiných scén měl rozstřelit Ivě Janžurové, tedy Evelíně Kelétiové, na hlavě diadém. Režisér Václav Vorlíček mu tedy volal 2 dny předem a říkal, že si má vzít něco na střílení, protože Iva nechce mít na hlavě pyrotechniku. A tak si od kamaráda půjčil malorážku. Když ji Iva viděla, tak zvolala, Ježiši Maria, to ne. Ale nakonec si ozdobu na hlavu nasadila a Jiří z 15 metrů střelil.
2: Prosím, pokračujeme.
0: Chcete slyšet, jak to dopadlo?
2: Vemte to od zbohem, přátelé. Kdo tam dal ty vosty? Rekvizitář sem! Chlape, já vás dám zavřít. Víte, co se mohlo stát? Jak je vám? Milostivá paní.
4: Evelino.
2: Jak je vám?
4: Mohl mě zabít.
2: To je šok.
0: Zásah se skutečně povedl. A režisér Václav Vorlíček řekl, Ivo, děkuji ti, bylo to krásné. A Iva Janžurová prohlásila, ne, pojedeme to ještě jednou. Zahrála jsem to blbě, měla jsem strach. Taková to byla herečka.
2: Myslím, že jsme pro dnešek skončili.
0: Ale zpátky k Luďku Kopřivovi. Výrazně zaujal i ve snímku, jak svět přichází o básníky jako přecitlivělý choreograf Hugo. Diváci si ho oblíbili i v televizních seriálech jako Létající Čestmír, Křeček v noční košili nebo i Rozpaky kuchaře Svatopluka, kde se objevil v jednom z posledních dílů jako kontrolor, který provádí inventarizaci. Přichází s balíkem společně se Zdenou Hadrbolcovou.
5: Soudruhu vedoucí.
6: Ano.
5: Jste ochoten jít s námi a identifikovat ten předmět jaksi na místě?
6: No jistě. Jsem ochoten jít s vámi a províc to, jak vy jste řekl.
5: Identifikovat.
6: Ano.
5: Tak jdeme. Prosím.
6: Prosím, jde, pozor.
5: Dovolení. Pojď.
7: Prosím. Gábel neboli vidlice péče 6653/4. Ano, 6653/4. Prosím.
5: Děkuji. Patří vám to, ne?
6: Ne.
5: No, tak to musíme rozbalit.
6: Prosím.
5: Prosím.
0: No, balík samozřejmě pod režijním dohledem Františka Filipa rozbalili.
6: Opatrně, nepoškodilo.
0: A během toho zjistili, že nejde o žádnou vidličku, ale spíš velkou vidlici. Jenže tu zemědělskou, kterou se třeba kydá hnůj anebo přendává sláma.
5: Račte. Račte. Co je tady k vyhnání? Jak jste mohla připustit, prosím. Jak jste mohla připustit takovouhle blamáž?
7: Ale soudruhu vedoucí, já jsem to přeložila správně, jenomže to mělo ve slovníku 2 významy.
5: Co to je 2 významy? Neexistuje 2 významy, prosím vás, pro naši práci musíme přece znát vždycky jenom 1 význam. To si pamatujte, 2 významy.
8: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A nakonec jsme si nechali asi tu nejznámější roli Luďka Kopřivy, tu filmovou, faráře Otíka. Přinesla mu nesmrtelný status, a to v trilogii Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno, erotika, režiséra Zdeňka Trošky. Otík byl dobrosrdečný vesnický kněz, který neustále bojoval s drbnami, klepy a mravním úpadkem celé vesnice.
2: A proto poučme se a posilněme se opět z utrpení svatých, milé sestry. Nepochybně to bude pro nás všechny nezapomenutelný.
1: Kopřiva tuhle postavu pojal geniálně. Jako člověka přehnaně zbožného, ale zároveň lidského a komicky bezmocného. Jeho výrazy Sodoma Gomora nebo Paneko Mária Podsrpenská zlidověly natolik, že je lidé používají dodnes. A Zdeněk Troška často vyprávěl i historky z natáčení spojené s Luďkem Kopřivou.
3: Luděk Kopřiva měl chvilinku pauzu v natáčení a on si šel v tom kostýmu toho faráře, v té sutaně a s tím kolárkem, si šel pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi před kostelem pod lipami. A jde a v tom momentě tam přijíždí 5 nebo 4 auta takhle a z nich vystupují svátečně odění lidé a maminka mladá s dítětem v povijánu, jeli ke křtu. A ta babička jedna, která se takhle jako lámala z toho auta ven, tak se podívala proti světu takhle, od koho kostela přichází pan farář, říká, pochválen pán Ježíš Kristus, velebný pane, tak už jsme tady, pokřtíte nám Vojtíška, víte? A ten Kopřiva říká, což o to, já vám ho rád pokřtím, ale bude vám to hovno platné. A ty lidi z tohle, ty vůbec nevěřili svýmu sluchu. Jakéže to slovo splynulo z úst toho muže svatého, on se začal smát, říká, ne, já to moc omlouvám, prosím vás, já nejsem kněz, já jsem herec, my tady natáčíme Slunce, seno, pan farář už na vás čeká v zákristi. No tak se tomu zasmáli a udělali skupinové foto, kde pan farář Otík drží Vojtíška v povijánu. Luděk byl bezvadný, protože on mi říkal, Zdenečku, tolik figur jsem zahrál ve filmu a na divadle, ale žádná mě nepřinesla tak velikou slávu jako farář Otík ve Slunci. Já kamkoliv přijdu, lidi se na mě smějou, říkají, holky, pojďte sem, je tady farář Otík. Já přijdu na finanční úřad a o mě zavaří kafe a nesou mě tam rakvičku nebo věneček, nebo něco takového, rozumíte? A on říká, a všechny tyhle ty průšvihy, které já kde udělám, tuhle jsem v Plzni to zrovna bylo, vyjel někam do zákazu vjezdu. Pozvala se píšela, tam policajt ukazuje, řidič zastavil u chodníku, tak jsem zastavil, on ke mně takhle jde, já jsem vysrčil hlavu z okna, on se na mě podívá a říká, Sodoma Gomora velebnosti, jeďte.
1: Uvedení filmu Slunce, seno už Luďkovi Kopřivovi nikdo neřekl jinak než velebnosti. Role se na něj přilepila natolik silně, že zastínila mnoho jeho jiných výkonů.
2: Podívej, já vám chci nabídnout pomoc. To je moje křesťanská povinnost, rozumíte?
4: No, je a proč?
2: Ve vaší prekární situaci, co se stalo, nemůže se odestat. Naštěstí je tu svátost manželská a svatba může být prakticky hned a v našem kostelku. Už jsem učinil příslušné kroky a všecko bude jinak.
1: Jedna z historik dokonce říká, že nesnášel, když někdo kazil záběry kvůli smíchu. Zatímco u troškových komedií bývala na place často uvolněná nálada, Kopřiva bral natáčení téměř divadelně vážně. Když někdo opakovaně zkazil scénu, uměl se prý naštvat a procedit něco ve stylu tak buď to hrajeme, nebo jedeme rovnou do hospody.
5: Opravdický Anděl.
6: No, kam co míš, dětku, jeden bláznivej? Se podívej, jak to mám modřený. Co na to můžu vybodnout? Když se na tom neumíš, tak na to nelez!
1: V soukromí byl Luděk Kopřiva údajně úplně jiný než farář Otík. Nebyl asketický ani přehnaně spořádaný. Měl taky pověst bohéma a milovníka žen. Podle vzpomínek nebyl zrovna vzorem manželské věrnosti. Za mlada byl překvapivě charismatický a ženám se líbil mnohem víc, než by se z jeho pozdějších filmových rolí zdálo. Současně byl ale velmi žárlivý a citově komplikovaný. Jeho první žena Olga zemřela na rakovinu, což ho silně poznamenalo. Dlouho se s její smrtí nedokázal vyrovnat, až ve vyšším věku našel novou partnerku Evu, se kterou prožil poslední roky svého života. Děti ale nikdy neměli. V téhle chvíli už je, myslím, čas na další scénku, třeba s Josefem Dvořákem. Básníka je nutno hasit.
4: Dobrý den, pane redaktore.
7: Dobrý.
4: Já jsem přišel jsem...
7: No to mi nemusíte opakovat pořád. Já vidím, že vás nepřinesli. No. Přišel jste dveřmi.
4: Vlastně ano.
7: Víte.
4: A ještě proč jsem přišel?
7: No na to se mě neptejte.
4: No ne, to chci říct já vám to řeknu rovnou. Já jsem totiž seděl s vaším ředitelem a...
7: Ano?
4: Mám vás od něho pozdravovat. Co nejsrdečněji.
7: Počkejte, to jako to... Ředitel jako řekl, že vy mě máte pozdravovat?
4: Ano.
7: Můj ředitel, teda náš ředitel, já nemám svýho ředitele, že? Náš ředitel nechává mě pozdravovat, no tak to děkuju, to...
4: Co nejsrdečněji,
7: to je bezvalí. Tak se posaďte.
4: Děkuju, já už sedím, pane redaktor. Tak tedy, já jsem vám tady něco dones, kdybyste se na to mohl podívat.
7: Jo, no koukám, to je překvapení, to je balíček takovej, že... Je to trošku upatlaný, no.
4: No dovolte.
7: Počkejte, já čichnu, v tom je maso, že? To je maso, a to je pořádný balík. No to je nejmíň půlka kance. No. Taková milá pozornost našich lesů. A to vy sám, bum bum.
4: Kde pak, já ne bum bum. Já abstinent. To od tvůrčího zápasu, totiž abyste rozuměl... Já jsem básník. Básník. Sice mladej.
7: No jo, to jste si tím jistý? Mladej, no tak dobře. No tak mladej, ale plodnej, jak koukám.
4: No, mám jednu dceru. Sice nevlastní, vyženil jsem.
7: Ale no tak to neplačte, nenaříkejte. Já jsem myslel plodné jako vaše dílo, takhle, víte? A ono to vypadá jako román. Ukažte to. Teofil, prášek, hoř, svíčko mýho milování.
4: Hoř, svíčko mého milování, to je titulek.
7: No, to je moc hezký titulek. Když to takhle bude pokračovat, tak se... Ví to už i mech, zahořel jsem láskou k Emilii Práškové bytem v Nezmoklech.
4: To je vyjádření lásky k manželce. To je obraz, co?
7: No, vy musíte mít hodně rád, víte? Hořím láskou k Emilii Karafiátové bytem tamtéž.
4: Ano, to je tchýně. Kromě začátku je celá báseň takhle ve volným verši.
7: No, je to moc pěkný, teda ten verš je volnej až příliš. A tchýně, je to nějaká nevěra tam?
4: Ne, to je básnický rozlet. Jsem volný jako pták a hořím láskou.
7: No, kdyby se tak chtěl ulítnout. Hořím láskou k bětce Práškové bytem tamtéž.
4: To je švagrova.
7: Člověče, vy takhle masakrujete celou rodinu. A co bratr?
4: Jo, bratr. Ten je teďka na vojenském cvičení, tak jsem mu chtěl udělat radost.
7: No tak ten se zblázní radostí teda. Človíčku, to je sexuální volnost v rodině. Vy to jak někde ve Švédsku. Vy tadyhle chvilku manželka, chvilku tchýně, chvilku švagrová. Tam si vyměňují manželky.
4: A já si vždycky myslel, že tvořím zrodný hroudy a ono je to světový.
7: Ale vy pokračujete hořím láskou k Juditě Hrachové bytem tamtéž.
4: Ano, ředitelka školky. Já hořím láskou k Emě Kaprové bytem tamtéž.
7: To je rybářka určitě, že?
4: Ne, to je trafikantka. To kvůli Spartám. Já pak hořím láskou.
7: Čeče, já vy hoříte láskou, já se z vás blázním. Já hořím láskou, já vás furt slyším, já hořím láskou, já hořím láskou.
4: Já si, vidíte?
7: Ale já si snad kvůli vás mému tadyhle asbestový rukavice, nebo co já se...
4: Já to věděl, že vás to chytne. No vidíte, moje poezie zvítězila. No, a teď už vám můžu prozradit, že vašeho šéfa vůbec neznám a že už, protekci nepotřebuji.
1: Na sklonku života začal Luděk Kopřiva bojovat s Parkinsonovou chorobou. Nemoc mu postupně brala sílu, pohyb i energii. Herec, který celý život sršel komikou a pohybovou přesností, najednou těžce nesl třes rukou a fyzické omezení. Poslední roky prožil v ústraní v obci Čtyřkoly na Benešovsku se svou druhou ženou Evou. Už téměř nevystupoval na veřejnosti a stáhl se z hereckého života. Parkinsonova nemoc postupovala velmi rychle a psychicky ho vyčerpávala. Luděk Kopřiva zemřel 2. října roku 2004 ve věku 80 let. Jeho odchod zasáhl nejenom kolegy, ale i několik generací diváků, pro které byl symbolem laskavého českého humoru. A právě takový máme v našem pořadu rádi. Tak zas příště. Mějte se krásně.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznamení.

0: dopoledne vám přeje Tomáš Mysliveček. Zavedení možnosti očkovat dospělé i v lékárnách zítra projedná vláda. Lékárníci by předtím museli absolvovat povinný kurz. Podle ministerstva zdravotnictví by se tak mohla zvýšit hlavně pro očkovanost proti chřipce, která je v Česku jedna z nejnižších v Evropě. Vláda má na programu i zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Mohl by být dražší a hůř dostupný. Od příštího roku by měli mít možnost koupit si Holiday až od 21 let a nebylo by možné ho prodávat přes internet. Vláda chce taky na kratom zavést spotřební daň a zvýšit DPH. Univerzita v Hradci Králové získá od Královéhradeckého kraje na nový bakalářský studijní program všeobecné ošetřovatelství 24 milionů korun. Na vzdělávání všeobecných sester, kterých je v kraji nedostatek, uvolní hejtmanství do roku 2028 každoročně 8 milionů. Poskytnutí dotace budou zítra definitivně schvalovat krajští zastupitelé, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
1: Požadovaná výše dotace činí necelých 40% celkových nákladů na projekt. Zbývající část univerzita uhradí z jiných veřejných zdrojů a postupně navyšováním systémového příspěvku. Program bude možné studovat na přírodovědecké fakultě. Jedná se o tříleté studium, které od prvního ročníku propojuje teoretické znalosti s praktickými dovednostmi nezbytnými pro práci všeobecné sestry.
0: V Deštném v Orlických horách dokončují nové byty nad školní jídelnou. Vznikly přestavbou bývalých učeben. K dispozici jsou jedno i více pokojové. Obec za vybudování bytů zaplatila necelých 5 milionů korun. Nájemce vybere ve výběrovém řízení.
2: Podmínkou pro zájemce bude trvalý pobyt v Deštném v Orlických horách. Obec počítá s nájemným za cenu obvyklou v místě a byty chce nabídnout především mladým rodinám s dětmi. Nastěhovat by se mohli do konce letošního roku. Součástí rekonstrukce byla také výměna starých akumulačních kamen za tepel. Čerpadlo, které slouží i školní jídelně. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Malý zájem mladých lidí o komunální volby chtějí změnit studenti ze spolku Nezájem. Vycházejí přitom z odhadů Institutu politické participace mladých. Věk voličů totiž nelze přesně zjistit. Studenti spustili stejnojmenou kampaň na sociálních sítích, kterými cílí na mladé lidi a na prvovoliče. Na webu vysvětlují způsob voleb a především propagují kandidáty do 30 let, bez ohledu na jejich politickou příslušnost. Podle tvůrkyně webu a studentky právnické fakulty Univerzity Karlovy Marie Salvetové informování o volbách lidi úplně míjí.
3: Mladí lidi nečtou tolik noviny, neposlouchají rozhlasy, nekoukají na televize a ty komunálky nejsou medializovaný dobrým způsobem pro mladí lidi. Není to pro ně nikde dostatečně dobře shrnutý, jak se třeba vůbec volí a ani kdo kandiduje a kde zjistím něco o těch kandidátech.
4: Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové v 8. kole šance ligy porazili Zlín 2-1 a Tereza Kneblová získala na závěr finále světového poháru ve vodním slalomu stříbrnou medaili v kajak krosu. Ve španělském Seu nestačila jen na Britku Vůcovou.
4: Počasí.
0: V noci a ráno čekáme na většině území kraje déšť nebo přehánky. Ráno bude zataženo až oblačno, dopoledne začne ubývat oblačnost a srážky slábnout a k večeru postupně ustávat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů a na horách maximálně 16.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dvě auta se srazila na 42. kilometru dálnice D11 u Libice nad Cidlinou. Jeďte tam opatrně a počítejte s komplikacemi. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po 17. hodině jsou tu pro vás opět ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové písničky od srdce. Je 13. září, svátek mají Luborové, pokud nějakého znáte a ještě jste mu nestihli poblahopřát, tak teď je třeba ta správná chvíle, nebo vůbec někomu popřát, kdo tento víkend něco slavil, nebo tento týden něco slavil, nebo jenom tak někoho pozdravit, koho jste dlouho neviděli. Můžete si nechat zahrát i sami pro sebe, stačí jenom zavolat si o písničku na číslo 726 46 46 46 a nebo můžete psát buď e-mailem na studio.hradec@rozhlas.cz a nebo SMS-kou na číslo 900 1104. Jenom nezapomeňte, že v SMS-ce musí být na začátku heslo Hradec napsané velkými písmeny, pak mezera a potom text vašeho vzkazu a nebo můžete využít i formulář na našich webových stránkách hradec.rozhlas.cz.

Je 17 hodin 11 minut. My teď budeme hrát pro jednoho z Luborů, kteří právě dnes slaví svátek. Zahrajte pro Lubora z Dolní Kalné. K svátku zdraví, štěstí a hodně radosti přeje manželka Klára.

0: Co dál zazní v písničkách od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové? Budou to zvonky štěstí, které teď někomu pošleme? Dobré odpoledne přeju, dobrý den.
1: Dobrý den vám přeji všem. Je to pro paní Ludmilu do Vrchlabí Jižní Moravy k nadcházejícímu svátku ve středu.
0: Tak. Panda. Trošičku nám zlobí signál, takže zopakuju, bude to pro paní Ludmilu do Vrchlabí a písničku posílá Standa?
1: Ano, ale je to tak.
0: Dobře, takže jí moc zdravíme i vás, přejeme hezkou neděli, hezký nedělní podvečer a mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Moc vám děkuji, nasledanou.

Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FK Teplice? Příští týden poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 20. září ve 13 hodin. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

O půl šesté v písničkách od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové další vzkazy. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od skupiny Elán pro sebe a pro všechny posluchače. Děkuji moc Dana Krkonoše. A ještě písnička bude pro Marušku z Rosic. Ke včerejšímu svátku hodně radostí a lásky přeje mamka.

Jako další písničku jste si přáli skladbu od Celine Dion, kterou znáte třeba i v podání Jennifer Rush, ale teď to bude tady Celine Dion. Už jsme o ní mluvili dnes odpoledne, že zahájila sérii koncertů v Paříži po té čtyřleté zdravotní odmlce a 30 tisíc diváků včera bylo doslova nadšených. Mělo by to být celkem 26 koncertů, které teď od září až do května odehraje Celine právě v Paříži. Komu ji ale posíláte právě v tuto chvíli? Prosíme o písničku k nadcházejícímu svátku. Vše nejlepší a hodně zdraví paní doktorce Ludmile Jánské z Náchoda přejí pacienti a Hanča.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Další písnička bude pro Mařenku Mílovou, která s babičkou a s dědou teď o víkendu slavila svůj svátek. Všechno nejlepší a hodně zdravíčka přejí babička a děda z Úpice.

17 hodin 46 minut pokračují odpolední, chcete-li podvečerní písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové s datem 13. září. Po 18. hodině už se můžete těšit na pořad, který věnujeme režisérovi Otakaru Vávrovi, což byl rodák z Hradce Králové. Připomeneme tuto významnou osobnost. No ale teď pro koho dalšího budeme hrát? Prosím, písničku pro moji Jessie a všem dalším lidem pro radost. Děkuje Stanko.

A vypadá to na poslední dva vzkazy v dnešních písničkách od srdce, tak zase zítra v poledne nám můžete zavolat nebo napsat, píšete prosím o písničku pro nás všechny houbaře, krásné další úlovky všem přeji, píše Jirka. No a pak bude to písnička, tato prý její oblíbená pro Radku Šimerovou ze Lhoty u Lipčan, protože zítra bude mít svátek, tak už teď všechno nejlepší a hodně zdravíčka a hodně štěstí přeje manžel s rodinou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Vláda zvažuje cenové stropy u elektřiny i paliv. Obec Pohoří na Rychnovsku připraví pozemky pro výstavbu rodinných domů. Hořice pokračují v rozvoji cyklodopravy a přes noc bude pršet. U zpráv vás vítá a pěkný nedělní podvečer přeje Tomáš Myslivý.

0: že na pokrytí ztrát nejsou peníze. Předseda starostů Vít Rakušan chápe, že kabinet s opatřeními vyčkává.
1: Čekat určitě na moment, kdy přijde s nějakým razantním zásadním opatřením. No to já jako člen vlády, která jednala takhle racionálně taky, kritizovat nebudu.
0: Šéf Pirátů Zdeněk Hřib říká, že by Česku pomohlo zvýšení podílu obnovitelných zdrojů. To odmítl předseda motoristů Petr Macinka. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Zastupitelé Pohoří na Rychnovsku vybrali firmu, která připraví projektovou dokumentaci pro novou obytnou lokalitu Z6. V ní má vzniknout zázemí pro zhruba 30 rodinných domů. Projektová dokumentace bude stát necelé 2 miliony korun.
3: V lokalitě má obec vybudovat nové komunikace, chodník, parkovací stání nebo retenční nádrž a zajistit také kompletní zasíťování pozemků. Výstavba infrastruktury bude podle vedení obce rozdělená do několika etap a začít by mohla už příští rok. Teprve potom chce obec připravené stavební parcely nabídnout zájemcům. Z Pohoří na Rychnovsku Jiří Hofmán, Český rozhlas.
2: Dělníci v Hořicích na Jičínsku začali s výstavbou cyklostezky. Propojí město s místní částí Chvalina. Radnice za ní zaplatí zhruba 9 milionů korun. Část pokryje dotace z Královéhradeckého kraje.
4: Nová cyklostezka mezi Hořicemi a Chvalinou bude měřit 646 metrů. Má zvýšit bezpečnost cyklistů, kteří dnes využívají silniční spojení, a zároveň také nabídnout pohodlnější trasu pro každodenní dojíždění i volnočasové aktivity. Stezka má sloužit nejen obyvatelům těchto obcí, ale také návštěvníkům a turistům, kteří do oblasti přijíždějí. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Pracovníci technických služeb v Hradci Králové začali vypínat a zazimovávat 21 městských mlhovišť a mlžidel. Lidem pomáhala v ulicích města lépe zvládat rekordně teplé léto. Největší zájem byl o mobilní konstrukce, které cestovaly po kulturních i společenských akcích, například u divadla Drak nebo na Velkém náměstí. Klasické městské fontány ale ještě nekončí. V provozu zůstanou přibližně další měsíc.
5: Sport.
2: Velkou cenu Španělska Formule 1 na novém okruhu v Madridu ovládl Kimi Antonelli z Mercedesu. S náskokem 4 sekund zvítězil nad Maxem Verstappenem z Red Bullu. Třetí dojel obhájce titulu Lando Norris z McLarenu.
5: Počasí.
2: V noci a ráno nás na většině území kraje čeká déšť nebo přehánky. Teploty v noci klesnou k 12 a na horách k 9 stupňům. Ráno bude zataženo až oblačno, dopoledne začne ubývat oblačnost a srážky slábnout a k večeru postupně ustávat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16 a biozátěž bude na jedničce.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Se zdržením počítejte na Trutnovsku, na trase mezi obcemi Kocbeře a Výšinka. Pokračuje tam stavba dálnice D11 a provoz v úseku řídí semafory.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: I po 18. hodině je s vámi Český rozhlas Hradec Králové. Teď řeknu pár názvů a pak to dáme všechno dohromady. Romance pro křídlovku, kladivo na čarodějnice, krakatit, zlatá reneta nebo husická trilogie. To je jen krátký výčet z více jak 50 filmů režiséra Otakara Vávry. Tohoto královéhradeckého rodáka si připomeneme v našem vysílání už za okamžik. Jana Kudyvejsová přeje hezký podvečer.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a následující chvíle budou patřit vzpomínce na známého filmového scénaristu, režiséra a taky dlouholetého pedagoga Otakara Vávru. Příští týden v úterý to bude už 15 let od chvíle, kdy tento královéhradecký rodák ve svých 100 letech zemřel. Jeho dlouhý a bohatý život by sám o sobě vydal na silný filmový příběh, který by se jistě mohl měřit s více jak 50 snímků, které sám natočil. Byl by to příběh o životě umělce v průběhu 20. století. Pojďme si ho tedy připomenout reprízou pořadu, který s ním v roce 1997 pro Český rozhlas Hradec Králové natočila Marta Růžičková.

0: Tak jsem se vás, pane profesore, chtěla zeptat, jestli ještě učíte, vy jste mě předešel. Je to dřina nebo radost?
1: Ještě řádně učím. Já to mám velice rád, protože mě to jaksi udržuje v kontaktu s mladýma lidma. Tím, že si to musím připravovat a tak dál, tak se vlastně učím, že jo? Já přednáším teorii a estetiku a to nemá nikdy konec. K tomu, aby se znala světová literatura třeba, tak znamená to ty romány, které jsou úhelnými kameny, tak je přečíst. Že jo? A to čet málo kdo.
0: No vy jste živým dokladem toho, že to jde, protože vlastně všechny vaše filmy mají literární předlohu, téměř tady.
1: No já jsem měl výborný učitele sám, protože střední školu jsem absolvoval v Brně a tam jsem si chodil vypučovat knížky do knihovny. A vždycky jsem si udělal seznam a dal jsem ho knihovníkovi, který byl spisovatel Mahen. A pak mě řekl, já ti půjčím něco lepšího. A teď mě vlastně udělal celý systém vzdělání z literární četby. A to bylo ohromný. Právě proto já v těch prvních přednáškách jsem je učil od základu, co to je vůbec umění. To je taková otázka, ta se nemá ani snad klást. Ale já jsem chtěl, aby řekli svůj názor o tom, protože když jdou studovat umělecký film, no tak by o tom něco měli vědět. Třeba jsme analyzovali Médeu a takovéhle věci, aby pochopili, co to je dialog, jakou to má vůbec stavbu. Když to pak chtějí porušit, tak musí napřed znát kresbu, třeba takový Picasso všecko porušil, ale znal ten základ. To já, z tohohle já jsem vycházel, aby znali klasickou literaturu a kromě teda dějin filmu, že jo, ale ty filmy zase, já je znám, protože jsem na ně chodil už jako kluk, takže já třeba si pamatuju premiéru Křižníku Potěmkina, premiéru, že jo. To, jak nás to uchvátilo, já si pamatuju Abela Gance, Napoleona, premiéru, na tři plátna byla a tak dále. Ten vývoj toho filmu jsem sám viděl a sám jsem ho zažil. A tohleto se snažím jim dát ve škole taky. Někoho to otravuje, proč má se koukat na starý film, nebo co, ale právě to je důležité, aby viděli, jak se ta režie vlastně vyvíjela, co se to dělo tam. To je třeba sdělit nějakým způsobem. Sdělit znamená vlastně vysvětlit.
0: Když přednášíte ve škole, díváte se na své studenty, jak se odhalí talent, který mají. Nakonec může se stát něco podobného jako vám, že po vystudování FAMU půjdou někam na techniku. Vy jste z techniky přešel do oblasti kumštu. Co způsobilo ten zlom, že jste sklouznul k filmu?
1: Já jsem šel z techniky, ale z architektury. A to je kumšt. Tam začínáte egyptskou architekturu a tak dál, takže já jsem moc neuhnul, jenomže jako filmový fanda, protože jsem chodil 7x týdně do kina, v neděli 2x, tak jsem viděl všechny ty premiéry a právě tím, že to hodně vidíte, tak můžete srovnávat. A srovnáním se tříbí vkus, že jo? Vkus jenom srovnáním. Všichni navazují na to, co bylo. Bez Moliéru a bez těch by divadlo patrně bylo jiný. Ty to posunovali ku předu. A proto já těm mladým ukazuju filmy, který, jenom ty filmy, který posunovali filmový umění ku předu. To se vyvíjelo. Přirozeně geniální lidi byli hned, že jo. Ale někteří jsou čistě racionální a pak jsou někteří, kteří mají víc intuice, třeba citu taky. A to jsou pak různý režiséři z toho, že jo. Někdo nemusí mít tolik vzdělání, ale víc talentu. Ale jedna věc je zásadní. To už říkal Goethe a já nevím, kdo všecko. To umění je 90% pečlivosti, pracovitosti, urputnosti a těch 10% je teprve ten talent.
0: Jak se rodí urputnost?
1: Ty talent je urputnost, že prostě se nedá odradit, že má nějakou představu a tu představu chce dovést až do konce. Já vám něco řeknu, já jsem úmyslně nedodělal architekturu, protože jsem už začal filmovat. Začal jsem psát scénáře a věděl jsem, že energii, kterou potřebuju na to, abych se prosadil tenkrát, mám jenom jednou.
0: Ale kolem mladého člověka je zase spousta dalších lákadel, které patří k mladému životu a k mladému světu. Jak jste je dovedl odsunout, nebo patřili ke studiím, patřili k životu?
1: Já jsem měl to štěstí jednak, že jsem vzdělání absolvoval předtím. Víte, předtím.
0: Měl jste načteno zkrátka.
1: A měl jsem dost, ne moc zase. Člověk má v těch letech takovou energii, že já třeba, když jsem psal scénáře, já jsem pracoval 16 hodin denně, to mám spočítám. A když jsem třeba točil pak, točil od rána, že jo, od 8 do 6, do 7, v 8 jsem byl v kavárně a hráli jsme piliár. Že jo, ještě. A nebo jsem obešel ty všechny kavárny, protože v kavárnách byla celá ta inteligence zase. Když jste prošla Mánes, Sláví, Metro, tak jste se potkala se všema, který něco znamenali.
0: Měla jste čas chodit za holkama? V tom případě ale museli být vzdělané, ne?
1: No. Blbý to já jsem nevyhledával, ale příliš vzdělaný zase měli jiný negativní vlastnosti. Neměli ten šarm, víte, zase tomu vzdělání se moc věnovali zase a tak dál. Takže ono to musí mít míru.
0: A jaké ženy mají pro vás půvat?
1: Jistě musí být chytrá, nějak vtipná, žensky půvabná. To je něco, co se nedá naučit, že jo? To musí být vrozený. A na těch, co se o to snažili, to bylo vidět. Byli taky krásný a byli naprosto studený, že jo? Prázdný totiž. A jinak jsem měl rande večír vždycky. Po práci, samozřejmě.
2: Dejte si radit, to nemůže nikdy vadit, když se někdo umí všemu smát. Ten, kdo se směje, ať se děje, co se děje, o tom víte, že má život rád.

0: Hrozně vám závidím, že jste byl blízko těch, které už já jsem nemohla vidět vedle Štěpánka. Ten mě fascinoval ohromně.
1: No, mě fascinoval už, když mě bylo asi 13. To jsem ho viděl poprvé jako mladý kluk hrát Cyrana z Bergeracu. A tenkrát už se říkalo, že je to nástupce Vojanův. Takže vidíte tu kontinuitu, jak, protože lidi, kteří si to pamatují ještě, tak ti to vedou dál a i ti herci, ale sám Štěpánek třeba Vojana nikdy neviděl. Protože on byl mladý, že v 16 šel do války rovnou a pak jel na koni celou anabázi až do Vladivostoku. Zabírali proti bolševikům tu magistrálu v Rusku a když se vrátil, tak už Vojan nežil.
0: Jdou vám někdy před očima generace herců, které jste zažil, které jste poznal?
1: Jo, ano, ano. To je povědomí, který si člověk nese vlastně sebou, protože ať chcete nebo nechcete, tak je srovnáváte. Srovnáváte s těma, který pak máte k dispozici a byla potíž najít milovníka. Milovník byl boháč, to nebylo moc slavný.
0: Ano.
1: A pak naštěstí přišel Karel Heger.
0: Teď jsem to chtěla říct.
1: A ten to ovládl celou tu dobu až do své smrti vlastně, že jo. A po něm zase nic není. Mluvím o té úrovni. Jsou takové vlny, víte, že někdy je jich plno, někdy je celá generace nebo dvě generace vedle sebe a pak je ten důl talentů, který prostě takový nejsou. To je taky hrozná věc, když nemáte námět pro slavného herce, o kterým víte, že tady je. Třeba pro Františka Smolíka nebo Zdeňka Štěpánka jsem pak najednou neměl náměty. To mě doteď mrzí, ale tak to je, protože já jsem vždycky si náměty, já jsem nedělal hotový scénáře, já jsem si vybíral náměty, napsal jsem ty scénáře a tak dále. A někdy ten námět se těžko nejde. Dobré jako. Třeba já vím, že zrovna ty dva, který se jmenoval pan Štěpánek a pan Smolík, byli vůbec nejdisciplinovanější. Proti tomu ten mladý, nebudu ho jmenovat, ten prostě nechal na sebe čekat a nebyl tam a já nevím co, nebyl
0: vidíte,
1: ještě
0: na ten Zdeněk Štěpánek připadá, že byl i v osobním životě nezbedný bakalář, zkrátka.
1: To se zdá. Když pracoval, tak byl úžasný. Tak byl naprosto dokonalý. Někdy zmizel a tak, ale to všecko nebylo takový, aby to narušilo práci. U mě prostě ta zodpovědnost, víte, herce. Ta zodpovědnost herce, který nechá anebo nenechá na sebe čekat těch 60 lidí. Štáb byl 60 lidí filmový. A řekl bych s osvětlovači tenkrát 120. Takže 60 jenom štáb. A teď ten ateliér celý, tak už ten pocit zodpovědnosti je vede k tomu, že on tam je, že se nestratí a tak dále, že je připraven, že předtím se neopije, nebo že nemá jiný nějaký zástoje. Oni taky jsou herci, kteří utíkali do televize nebo do rozhlasu a večer do divadla a tak dále.
0: Takže dneska na dabing.
1: Dneska na dabing a to jsou sami ty obchůdky. Prostě lepějí to, protože nemají ty honoráře takový. V cizích kinematografii, když podepsali tu smlouvu, tak to znamenalo, že všecko ostatní pustí a jsou jenom k dispozici filmu po tu dobu. Ovšem u nás ty peníze nedostali takový a proto se to takhle flikovalo.
0: Já si myslím, že nejenom tady v Čechách, ale venku. Ve světě máte spoustu přátel, spoustu kontaktů. Říká se o vás, že jste světoobčan. Jak se cítíte vy, Čech nebo světoobčan?
1: Já jenom Čech. Vždycky jenom Čech. Já, když jsem udělal Cech panem Kutnohorských, tak mě nabízel ředitel Metro-Goldwyn angažmá a já jsem to odmít, protože jsem řekl, já napřed musím být tady první a když půjdu ven, tak budu mezi těma lepšíma, ne posledníma. Jak to bývá, že někoho angažují a pak ho nechají 5 let u ledu, že jo? To bylo před válkou. Všecko se zpřetrhalo a už to bylo jinak.

zpívat, tančit, smát se i milovat. Radost, štěstí, srdce každému dá, svět mám tak rád. A všechno jak hezčí, já nevím sám, jak říct, co mám. Chci, co mě žije, a vše, co mě život přeje. Sebe, všechno.

do srdce všechno vám dá, svět mám tak rád. A všechno jak hezčí, já nevím sám.

0: Když jste tak přesvědčivě říkal, jsem jedině Čech, to má svoje vazby na určitá místa, na určité lidi, která místa z Čech máte nejraději, kde jste fixovaní, kde jste šťastní?
1: No teď v Praze, protože Brno jsem opustil. Já jsem se narodil v Hradci Králové a tam teď jsem odjel, když mě byly 2 roky, tak...
0: Ale máte tam kořínek?
1: To, no jistě, ale jenom snad povahou. Protože to je polabská krajina, to je zvláštní, víte, strašně bohatá a tak dále, takže v tom je takový ten nějaký klid, taková vyrovnanost, bych řekl. Ale v Brně jsem vyrost, ovšem to bylo tak malé město, že bych tam film neexistoval. A já jsem chtěl dělat film, tak jsem prostě šel pryč, ale jináč tam byla třeba architektura lepší než Praze. Tam byly vynikající kumštíři.
0: Ale já si myslím, že ty vazby jsou nejenom na kumštíře, ale i na ty lidi, kteří nemají s filmem nic společného, kteří zkrátka jenom mají nějaký esprit, který vám cosi dává a říká.
1: No to jistě, no tak člověk si najde přátele všude, že jo. Napřed to byli ti z Mánesa, z klubu umělců, tam chodil třeba Vladislav Vančura. To byla uzavřená společnost. Pak se to přeneslo do klubu spisovatelů. To bylo na Národní třídě. A ten klub spisovatelů se přestěhoval sem a tady je ten stůl dál. A jsou to většinou výtvarníci. Tady už žádný spisovatel vlastně není. Proto se tomu stolu říká urnový háj.
0: Kdo to vymyslel?
1: To vymyslela moje manželka Jitka Němcová, teď je manželka, teda dlouholetá přítelkyně.
0: Uh-huh. Jak to berete vy, jak to berou spolusedící, spolustolovníci?
1: No, velice se jim to líbí, protože mám dohromady možná 1000 let. Ne, není to tak, ale ten průměr těch 70 to je, že jo, 80.
0: Tak 2 dojenem.
1: Doajenem je architekt Hilský, ten je ještě o 2 roky starší než já, to znamená 88.
0: A co vám, pane profesore, dává takovou jiskru, protože když odečtu tady ty 2 roky, 86, tak mě to pořád fascinuje, jak je to možné, někdy musíte nabírat sílu a radost ze života, to se odráží na tváři.
1: No možná, že to je taky manželka. Která je o 40 let mladší. Ale já myslím, že to je ustavičná činnost. Protože já pořád čtu, vybírám si věci, které už to nejsou moc romány, ale jsou to spíš, je to spíš odborná literatura. Pořád něco připravu, mám teď připravený. Jeden scénář mám napsaný, jedno téma bych chtěl udělat, ale teď už jsou ty, to jo, nebudu říkat, to se nesmí.
0: Proč ne?
1: No to se nesmí říkat.
0: Abyste to nezakřiknul?
1: Ne, no to víte, to nejde. Až na to budu mít peníze, tak to řeknu. Protože oni nejsou firmy. V první republice byly filmové produkční firmy, kam jsem mohl přijít, bylo jich tak 10, takže jsem mohl přijít k jednomu, k druhému a dohodnout se. To dneska tak není.
0: Ale vy víte, jak na lidi, tak byste toho měli využít i u sponzorů.
1: Ale sponzoři to dají dneska na fotbal a ne na film. Protože film to nemůže vrátit. Ty náklady skočily takovým způsobem, že jsou nevratný dneska. Leda, když se to prodá do zahraničí, že jo. A to nemůžete nikdy vědět, jestli to prodáte ven nebo ne. Tak to je, tím je to dneska mnohem obtížnější, než to bylo před válkou.
0: Jaké vůbec máte rád lidi? Zase nahlédnu do dlouhého seznamu v duchu vašich filmů, vašich scénářů a to jsou samé výjimečné osobnosti vlastně.
1: No, na lidech mám rád, když jsou přímí, inteligentní a když mají smysl pro humor taky. Musí něco zaujmout, samozřejmě. Když jsem dělal Dačickýho z Heslova, no tak to byla figura sice bláznivá trošku, ale fantastická, že jo. Něco, co zaujme prostě. Se nedá tak jenom říct, ale zvláštní, ozvláštněná. Jiný můj film, Zlatá Reneta a tam je postava právě toho obyčejného člověka a na to nikdo nešel. A dostal jsem za to 4 mezinárodní ceny. Ale nikdo na to nešel u nás, protože lidi tolik zas nechtějí vidět úplně svý zrcadlo.
0: Pravdu o sobě.
1: Ne, oni nesnesou, když vidějí svůj nepodařený život.
0: Jak se vám na ten svět dívalo přes Hrubína, přes ten Hrubínův filtr?
1: No, my jsme byli vlastně stejného názoru, proto jsme se spřátelili, proto jsme spolu dělali každý jinak, ovšem jiným způsobem, že jo? On byl básník přece jenom a já jsem byl víc realista, ale měl jsem rád tuto míru stylizace.
0: Máte nejradši tyhle ty Hrubínovky, jak jim říkám?
1: Ty mám nejradši, jo. Mně se nejvíc podařily, jsou, myslím, nejcitlivější. Jsou to filozofické filmy vlastně. I ta Romance pro křídlovku má v sobě filozofii. To je zajímavé, že když jsem s ní byl v Moskvě, tak tenkrát nejslavnější režiséři v té porotě usoudili, že to je hříčka, která nic neříká.
0: A sentiment odmítáte jako takový?
1: Sentiment je něco jiného než sentimentalita.
0: Jste sentimentální nebo ne?
1: No tak třeba někdy mě otravuje, že vím, že už nemůžu být díl na světě a mě baví žít. Takže musím umřít tak do 12 let. To mě otravuje.
0: Koho by to neotrávilo? Tedy, co si na tom životě vychutnáváte? V tom případě?
1: Všecko. Mně se to strašně líbí.
0: I okamžiky, kdy je vám do breku, kdy máte vztek, kdy jste naštvaný, i to?
1: Samozřejmě.
0: To si člověk vychutná?
1: Nádherný.
0: To znamená, že se na to můžu těšit, že si vychutnám i tyhle ty chvilky?
1: Samozřejmě.
0: Kdy k tomu člověk dojde, k tomu poznání, že i to má svůj půvab a že to patří k životu?
1: Já bych řekl tak po 60. Nezapomeňte, že já jsem žil vlastně skoro celý století, který je nejhroznější v dějinách lidstva. Já už jsem zažil první světovou válku, leco si z toho pamatuju. No jednu hrůzu za druhou prostě. V každé situaci se můžete smát, i v kriminále.

0: Teď mi řekněte, přes tu dlouhou cestu těmi různými údobími, jak se člověk vychutná tuhle tu dobu a co mu na ní hrozně vadí?
1: Já si myslím, že je škoda samozřejmě, že se nedá nic vracet, ale že je škoda, že jsme nevybudovali demokracii, jaká byla za Masaryka. Tohle to je taková trošku socialistická demokracie a je to škoda, protože těch 20 let, který jsme mohli zažít tenkrát, bylo sice ostrých, tvrdých, ale nádherných.
0: Já se chytím toho takřka jednoho století. To znamená, že vlastně vy jste prošel všechny režimy, pracoval jste tam. Potřeboval jste k tomu jistou dávku přizpůsobivosti nebo čeho, aby člověk mohl i v dobách docela nedávných pracovat?
1: No, naučil jsem se uhejbat. Když neuhnete, tak to byla autocenzura. Každá věta, za nacismu oni prohlíželi věty, že jo? No a to jsem se naučil, jak tu větu formulovat, aby prošla. Nemyslete si, že dneska nepotřebujete autocenzuru. Tady v Urnovým háji dovolí všecko, ale ne na veřejnosti.
0: Jste nasáklý filmem, kumštem, tím, co jste prožil, nebo máte taky zájmy obyčejného smrtelníka, že rád vaříte, že se realizujete na zahrádce, já nevím.
1: Ne, nic takového nedělám, to dělá manželka. Hrál jsem golf, ne moc dobře, ale hrál jsem, to je důležitý a budu se snažit to zase dál hrát, protože to můžete hrát, dokud...
0: Dokud dýcháte vlastně.
1: Chodíte, aspoň trošku, a je to zdravý. A jinak na chalupě je to příjemný, no. Opravdu vězím pořád v knihách, anebo v psaní, tak jak jsem to dělal vždycky, anebo se dívám na filmy pro pamětníky většinou, protože ty byly opravdu nádherný a škoda, že se... No, naštěstí teď jsou takový cykly těch vynikajících režisérů, tak to je vidět, jaká je to vzdálenost od dnešní filmové tvorby. Je to problém, že určitá generace má ty obrovské talenty a potom zase je důl a je pauza. No tak o tohle to nejde. Zkrátka, já se udržuji v ústavičné činnosti, ale ne manuální, bych řekl. Mám pejska, máme pejska taky, že jo, malýho, strašně senzitivního, jezevčíka, trpasličího, ostrosrstýho, že jo, který nám trošku přerost sice, ale s tím je velká zábava a ohromný citový kontakt. To je zajímavý, jak takovej pejsek dovede všecko vyjádřit, jak všecko cítí, jen mluvit.
0: Myslel pro vtip jako vy. Ostatně ten úsměv a vtip, to je hrozně báječný prostředek při komunikaci, při jakémkoliv setkání. Jak vám tehle ten moment úsměvu pomohl v životě?
1: No, pomáhá to jistě v tom, že já jsem hlavně uměl, musím, když si tak vzpomínám, tak jsem uměl mluvit. Jednak jsem uměl artikulovat. Já jsem na střední škole vždycky o těch výročních takových přednášel, recitoval francouzsky Viktora Iga, německy a česky. To mě velice pomohlo při režii, protože jsem často musel herce učit mluvit pro film. Pro film se mluví jinak než pro divadlo. A jednak jsem musel o svém námětu vždycky přesvědčit producenta, toho, kdo to financoval. Takže já jsem si s ním sedl a povídal jsem mu to. My jsme si třeba se Zdeňkem Štěpánkem, s Milošem Havlem, kde mu patřil Lucerna film, se dalo mluvit jenom v baru, že jo, v Lucerna baru. Tak jsme si s ním sedli na koňák a prostě jsme mu vyprávěli, co chcem dělat. No a tenkrát to bylo tak, že on řekl, tak prosím, tak to udělejte. Tak jsme to udělali. Nebyly to papírování takové, které pak bylo za socialismu, to bylo všecko takové úřednické. Tam už jsem nemusel tolik toho vyprávět, ale taky jsem vlastně musel vykládat, jak je to ideologicky zajímavý a závažný a tak dále, když to tam jsme to museli říct takovým způsobem, že to bylo zajímavý. No.
0: Já jsem se na ten úsměv ptala zcela záměrně, protože když jsem vás sledovala v televizi nebo jsem vás viděla na obrázku, na fotografii, působíte velice přísným dojmem. Přísným. Je velice příjemné zjištění, že se dovedete smát i očima a že to je trochu jinak.
1: No, já jsem si nejvíc rozuměl a myslím, že mě hodně naučil Hugo Haas. Já jsem s ním jednu dobu psal scénáře a to bylo opravdu požitek. Já už jsem to ale psal v těch svých pamětech. To byl požitek s ním vypracovávat dialog třeba. Děj, příběh toho filmu. My jsme se bavili a přitom říkali vtipy a on kolikrát vykládal, co řekl Vojta, to měl strašně rád. Vymýšlel to on, to Vojta nikdy neřekl. A on to za něj vymýšlel ty strašné takové blbosti. A tím jsme se bavili. A jak jsme se bavili, tak pomalu brousil dialog. Víte? A brousil ho tak dlouho, až v tom nebylo nic zbytečného, až se nedalo ani slovo vypustit, ani přidat, ani přehodit. A pak to byl ten dialog.
0: Divadelní restaurace se pomalu začíná plnit a už začíná být trochu hlučno, tak se vás ještě zeptám na jedno. O filmařích, o režisérech se říká, že vlastně celý život točí jeden film, jedno téma. To vaše téma, můžu se zeptat, ten celoživotní film?
1: Já bych řekl, že je to poetizování skutečnosti. Víte, protože i v tom realismu jsem vždycky hledal ten poetický přístup, ten úhel, zorný úhel pohledu na tu realitu. Ne do abstrakce, ale v tom konkrétním, v tom reálném pohledu tu poezii života. Později i ten filozofický obsah, že stojí za to žít, ať je to jakkoliv.
0: A co je poezí v života, smím se zeptat, v 86?
1: No, já myslím, že v 86 člověk často vnímá všecko intenzivněji. Že hezky vnímám intenzivněji, než když jsem byl mladý, kde mě to bylo jedno.

Na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové jste slyšeli reprízu pořadu z roku 1997. S režisérem Otakarem Vávrou se v pražské divadelní restauraci tehdy setkala redaktorka Marta Růžičková. Na pořadu dále spolupracovali mistr zvuku Josef Zikmund a režisér Pavel Krejčí.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hradec Králové uvolní 500 000 na speciální školní pedagogy. V Semilech bude do konce září uzavřená rýgdova stezka. Vodní slalomářka Kneblová zakončila světový pohár stříbrem v kajak krosu a zítra bude maximálně 21 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. Hradec Králové podpoří 500 000 korun působení speciálních pedagogů ve vybraných školách. Dotaci dostanou mateřská škola Čtyřlístek a základní školy Števcova a Jiráskovo náměstí. Město tím chce posílit odbornou péči o děti i pedagogy, včas odhalovat případné obtíže a předcházet problémům v třídních kolektivech.
3: Přítomnost speciálního pedagoga přímo ve třídě znamená, že učitelé můžou okamžitě reagovat na potřeby dětí, ať už jde o prevenci, výukové potíže nebo spolupráci s rodinou. Radnice chce peníze.

0: vrátit v říjnu. Ze Semily Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Lidé s vážným zdravotním postižením požadují víc peněz na osobní asistenty. Někteří z nich potřebují pomoc 24 hodin denně, ale maximální příspěvek od státu vystačí zhruba na čtvrtinu. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO uznává, že současný systém není uspokojivý a připravuje změnu. Pracovníkům technických služeb v Hradci Králové pomáhají s údržbou veřejného prostoru dobrovolníci z řad seniorů. Na Benešově třídě tento týden obrousili a natřeli několik laviček. Akci zorganizoval spolek Seniori Hradec Králové ve spolupráci s Komisí místní samosprávy. Technické služby v krajském městě pečují o víc než 3000 laviček. Zhruba šestina z nich vyžaduje opravu každý rok. Sport. Vodní slalomářka Tereza Kneblová skončila na finále světového poháru druhá v kajak krosu. Ze španělského Seu si tak odveze celkem 3 medaile, protože má i stříbro z časovky a bronz ze závodu kanoistek.
2: Je to fakt neskutečný, myslím si, že tohle bude hodně těžký někdy zopakovat a jsem za to strašně ráda. To bylo fakt náročný, když jsem měla strašně moc, takže jsem hrozně ráda, že jsem mohla zvládat takticky a i že jsem si pohlídala pasáže, který jsem potřebovala a pak to mě to hrozně bavilo.
1: Z českých mužů se nejdál dostal Matyáš Novák, který vypadl ve čtvrtfinále. Zvítězili Španěl Ochoa a Britka Woodsová. Počasí. V noci a ráno nás na většině území kraje čeká déšť nebo přehánky. Ráno bude zataženo až oblačno, dopoledne začne ubývat oblačnost a srážky slábnout a k večeru postupně ustávat. Nejvyšší teploty zítra 18 až 21 stupňů a na horách maximálně 16.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Rychnovsku až do konce března je kvůli opravě mostu uzavřena silnice mezi obcemi Číčová a Korunka. Objízdná trasa vede přes Červnou nad Orlicí. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu o moderní medicíně. Dnes otevřeme téma, které často zůstává skryté za zavřenými dveřmi, doprovázené pocity viny a studu. Budeme mluvit o nemoci, která neútočí jen na tělo, ale především na lidskou mysl. Naší dnešní diagnózou je mentální anorexie. Nejhorší na tom je, že si to člověk v tu chvíli ani nedokáže uvědomit a ještě si připadá pyšný. To jsou slova Violy, která prošla peklem dlouhodobého hladovění, ztráty menstruace a syndromu relativní energetické nedostatečnosti. Pozvání přijala také žena, která Violu na její cestě zpátky k životu doprovázela. Markéta Gajdošová, klinická nutriční terapeutka ze specializací na poruchy příjmu potravy, která vede svou privátní praxi v pražském Karlíně. Jak restartovat tělo, které hladoví, a vrátit mu ztracenou rovnováhu? A jak těžké je si přiznat, že potřebují pomoc? O tom všem je dnešní Cesta k uzdravení.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zpátky k životu a ke zdravému vztahu k vlastnímu tělu, ale nevede cesta přímo a málo kdo ji zvládne sám. O tom, jaká léčba Viole zachránila život a jak tento proces krok za krokem postupoval, budeme mluvit v následujících minutách. A já zde vítám Markétu Gajdošovou.
2: Dobrý den.
1: A také slečnu Violu.
2: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza Violy? S čím za vámi přišla a v jakém stádiu?
2: Já bych ráda mluvila v minulém čase, protože když použijeme slovo zněla, tak původní diagnóza samozřejmě ještě dávno před naší spoluprací zněla mentální anorexie.
1: My jsme tady mentální anorexii v cestě k uzdravení už řešili z pohledu klinické psycholožky. Vy jste nutriční terapeutka se specializací na poruchy příjmu potravy, navíc ze zkušeností ze světa. Tím bych chtěla začít. Jak se ve světě, protože vy jste třeba pracovala a studovala v Miami, přistupuje k poruchám příjmu potravy a jak je to u nás? Je tam nějaký rozdíl?
2: Troufám si říct, že ten rozdíl je obrovský. Na druhou stranu to vždycky nerada generalizuju na tak veliký území, protože jsem zastáncem toho, že na konci dne je to vždycky o lidech a že i v tom nejlepším systému, ať už v rámci edukace, zdravotnictví nebo i konkrétní jednotky instituce, čehokoliv, to není ani tak tolik o tom, co je někde ve vzduchu v metodikách, jako spíš o přístupu daného člověka, daného terapeuta, zdravotníka, poradce, kohokoliv, kdo je toho přítomný. Nicméně vnímám, že to téma u nás obecně v Evropě, možná by se dalo říct, mnohdy není tak oslovený a že vlastně kolem něj panuje spousta stereotypů, mýtů, polopravd a věcí, které tu cestu k léčbě a vůbec nějaký povědomí o tom, co to znamená, hodně komplikují. Takže co vnímám v kontrastu se zahraničím, tak je to, že možná na druhé straně světa mnohem víc zaznívá důležitost multidisciplinárního přístupu a taky multidisciplinárního řešení. Čímž narážím právě na to, že ta situace není tak jednoduchá, jako že by stačilo jedna rada nebo jeden nějaký krok, ale že dneska ve světě hledáme mnohem víc hlubší příčiny, vlastně ty spojitosti, které do toho zasahují a že to opravdu žádá intenzivnější pohled a intenzivnější postup, než jenom nějaký zkratkovitý řešení.
1: Než předáme slovo Viole, aby nám odvyprávěla svůj příběh, který je za mě velice silný a začíná od útlého dětství, kdy bylo Violce 8 nebo 9 let, ale to nám vysvětlíte vy. V čem byla její diagnóza mentální anorexie ještě jiná?
2: To je krásná otázka. Mě vlastně vede k tomu, že když zpětně reflektuju celé to období, co se známe, tak si troufám říct, že v našem dialogu slovo diagnóza nikdy ani nezaznělo. Nejsem si toho vědoma. A nezaznělo na schvál, protože já zatím nejen v tomhle případě, ale vždycky vidím mnohem víc než nějakou jednu škatulku, která by vlastně tady pod pouhý dvě slova schovala tak velkou komplexnost, o který se tady momentálně bavíme. A zároveň si dovolím říct, že ta situace je složitá, specifická vždycky pro každýho, že tam najdeme tolik rozcestí, které by se vlastně dalo říct, že možná na první pohled v uvozovkách nejsou součástí toho onemocnění, ale oni vlastně jsou, protože souvisí s nějakým větším přesahem.
1: Já rozumím vašemu přístupu, ale přece jenom je potřeba vysvětlit posluchačům, s čímším se Viola potýkala a co všechno vlastně zvládla, protože dnes je v remisi.
2: Je to tak. Bavíme se o ztrátě menstruace, nejenom o tom samotném problému, ale vlastně o tom hormonálním rozvratu, který zatím stojí. Ta standardně pramení i z problematiky nedostupnosti energie, což už zase úzce souvisí s REDES. To je syndrom relativní energetické nedostupnosti. To slovo znamená, že tomu tělu zkrátka nezbývá energie na to, aby se mohlo popasovat s těmi procesy, jako je zdravý menstruační cyklus, ale nejenom ten. Vlastně to vstupuje nějakým způsobem do všech tělesných systémů, do všech sfér toho zdraví, který ve výsledku souvisí i s psychickým rozpoložením a se vším, co můžeme dál jmenovat. A pak anosognosie. To je lidsky řečeno taková absence náhledu na ten aktuální zdravotní stav nebo na nějakou závažnost. A velmi často je to právě i jedna z komplikací, která vstupuje do toho procesu. Obecně poruch příjmu potravy do konkrétních fází o to víc. Když se na to podíváte možná racionálně s nadhledem, tak si řeknete, tady je nějaký problém, tady si něco zaslouží řešení. Tohle daný člověk nevnímá možná úplně jako racionálně v tu chvíli, ale když jste uprostřed toho problému, tak chybí ten náhled. A to není tím, že by to někdo nechtěl vidět nebo že by se rozhodl, že prostě se postaví do nějakého postoje odporu nebo čehokoliv podobného. To je jenom to, že vlastně ten zdravotní stav to nedovoluje a že tak jako chrání tu nemoc, která je ve svém aktivním stádiu. Work

0: Cesta k uzdravení.
1: Já vám velice děkuji za to vysvětlení, které nás krásně posunulo k tomu samotnému příběhu Violy. Kolik vám je dnes, Violo?
2: 17 let.
1: Já jsem říkala, že to celé možná začalo, když vám bylo zhruba 8 let a vidím tam klíčové, alespoň z toho příběhu, který jste poslala, přístup vašich rodičů, nebo možná tatínka, který vám občas řekl, podívej se na svý špičky, a vy jste je možná ani neměla, a vy jste se věnovala vrcholově volejbalu. I dnes tady přede mnou sedí velice vysportovaná, nádherná slečna. Myslíte si, že tam to celé začalo?
2: Já bych to asi popsala tak, že tam se začaly skládat první nějaké střípky nebo kousky pucle, které pak dohromady pomohly tomu, aby se poskládala celá nějaká mozaika problémů, které vedou právě k vývinu například mentální anorexie nebo nějakých jiných podobných poruch příjmu potravy. Ať už to byly poznámky od rodičů, ale i třeba od okolí, od v té době dospělých lidí, kteří pro mě byli v podstatě třeba i cizí, byli to přátelé mých rodičů, rodiče mých kamarádů, tak tohle všechno, když to posloucháte neustále dokola, i když to jsou třeba nevinné poznámky, nejsou míněny nějak zle, tak se to ve vás začne tak nějak střádat a začnete tomu věnovat větší pozornost. Co když náhodou mají pravdu, co když třeba opravdu se mi zvětšila ta stehna, ona se zvětšila, když jsem rostla, bylo mi 8 let a šla jsem taky do puberty, takže logicky rostla. Ale asi by tomu nikdo nevěnoval takovou pozornost, kdyby na to nebyl neustále upozorňovaný. Naopak i třeba poznámky na, dejme tomu nějakou tu vysportovanost nebo tu hubenost, když to tak řeknu, tak i ty mohou být škodlivé pro toho člověka, jelikož zase je to něco, na co on se začne více upínat, začne se na to více soustředit a tam asi v tomhle období začaly vznikat nějaké větší myšlenky na to moje tělo, které se pak pojily i na to, jak třeba ovlivňuje to moje tělo to, co já sním. A co když tady toho sním víc, tak se mi třeba může stát tohle. A okolo tohohle z toho věku před tou pubertou začínají vznikat první asociace toho vztahu jídla a těla a té mysli.
1: Vyznívá to jako doporučení pro rodiče, aby si skutečně dávali pozor, jak hodnotí postavu a příjem jídla svých dětí, že jo, Markéto?
3: Já bych řekla nejenom pro rodiče, ale úplně pro všechny, protože ono málo kdy jsou komentáře na hmotnost, let, vůbec nějaký jako talíř, co máte před sebou, jako žádoucí a pozitivní, protože můžou zakořenit přesně to, co tady zaznělo. Já bych i rovnou doplnila, že ono to nikdy není o té jedné poznámce nebo nějakým směru od jednoho člověka. Často v tom zaznívají rodiče jako nějaký faktor, který se do toho připustil, ale to je možná jedna z milionů kapek, které jsou toho součástí. A přesně je to zase ta multifaktorialita toho všeho, kde to může být něco, co my si třeba v pozdějším věku jako neseme pořád sebou a vzpomínáme na tady tu jednu poznámku, co jsme někde slyšeli, co někdo řekl, na co rodiče upozornili, kamarádi upozornili. A ono to bylo možná jenom spíš taková ta zbraň, která někde pak prostě vystřela a nastřádala se na tisíce dalších, kteří už tam někde čekali.
1: Některých dětí se ale tyhle poznámky vůbec nedotknou. Ty to přejdou a baštěj vesele dál. Violy se dotkly. Dotkli se jí až tak, že vlastně byla hospitalizovaná s mentální anorexií. Jaké vlastnosti nás předurčují k tomu, že budeme mít poruchy příjmu potravy?
3: Je to hluboce individuální, ale najdeme určitý charakterový osobnostní rysy, črty, který obecně definují jako tu osobnost daného člověka. Ano, paradoxně jsou to vlastnosti, které zároveň použijeme na popis velmi úspěšných lidí. Je to disciplinovanost, snaha kolikrát o to, že umíme věci držet v nadprůměru, v kontrole, slovo kontrola, tady si to zazní taky hodně často. To, že si tak jako přivlastňujeme takový ty faktory, jako je zodpovědnost podobně, který vždycky do určitý úrovně popíšeme, že jsou vlastně fajn, hodnotný a společensky glorifikovaný. I proto je tady jistá souvislost třeba se světem sportu, kde se krásně dají využít, protože tady pojďme jako glorifikovat tu disciplinovanost. Ale kdy pak vlastně přejdou do toho, že tu stejnou věc přesuneme do toho jídla a tam najednou začnou plnit tu patologickou funkci nebo se otočí v úplný opak. Ale byla by to určitě ta kontrolovanost nebo kontrolovatelnost a disciplinovanost, který bych určitě jmenovala na prvních místech.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Markéta Gajdošová, nutriční specialistka a příběh Violy. Vy jste tady zmínila jídlo, Markéto. U něho chvíli zůstaneme. V první řadě mě překvapil fakt, že Viola si kontrolovala i co jí a kolik toho jí. Je to tak, Violo?
2: Ano.
1: Potřebovala jste mít přímou kontrolu i nad jídlem. Byť už jste byla ve fázi mentální anorexie.
2: Ano, rozhodně. A je to velká součást a já bych možná jenom doplnila, že ze začátku, když jsem byla mladší, dejme tomu nějaký 11. 12. rok života, tak opět začínalo to strašně nevinně. Bylo to jenom o tom, že jsem se snažila jíst tak nějak strašně jako zdravě, nebo hlídala jsem si kvalitu těch potravin, nebylo to úplně tolik o tom množství a to přišlo až později, když jsem si jednou ze zvídavosti řekla, že si spočítám ten svůj denní příjem. Tak jsem si spočítala, to jsem pak nějak vyhodnotila podle toho, co jsem si přečetla na internetu, kolik toho tak třeba jí nějaké modelky nebo moje idoly. A další den jsem si to spočítala znova a už se to tak nějak vezlo samo, až jsem si to počítala v podstatě každý den, když jsem neměla úplnou možnost přímé kontroly nad tím jídlem, nad přímým množstvím, tak jsem to odhadovala, počítala jsem si to v hlavě a neustále mi běžela kalkulačka. I když třeba přišel čas na nějakou večeři, tak já jsem se vždycky musela spočítat, tak snědla jsem toho určité množství, teď už mi zbývá jenom tolik a teď jsem si snažila za každou cenu postavit nějaké jídlo, které by mě aspoň trošku uspokojilo, aby se to ale hlavně vešlo do těch mých čísel, které já jsem si stanovila v hlavě na základě nějakých příjmů cizích osob, které jsem si načetla na tom internetu.
1: Vy jste tady mluvila o multidisciplinárním přístupu. Violo, chodila jste na terapie?
2: Já jsem měla původně pouze psychoterapie. K tomu se při dalším zhoršení mého stavu přidali návštěvy psychiatra, potom i nutričního terapeuta, který byl v rámci stejné nemocnice, kam jsem chodila na psychiatrii. A potom to vedlo až k tomu, že jsem byla hospitalizovaná. I když to bylo furt stále ta stejná nemocnice, tak jsem dostala jiného psychiatra na tu dobu té hospitalizace. Dostala jsem i jiného nutričního terapeuta, nebo oni se tak u mě střídali každý den. Do toho se tam vlastně přidali sestry, které mě měly tak nějak kontrolovat, donášely mi to jídlo.
1: Ztrácela jste stabilitu? Tím, že vám měnili
2: určitě
1: lékaře a odborný přístup.
2: Já jsem
1: přístup.
2: Vlastně nikdy nevěděla, kdo tam přijde. S nikým jsem neměla možnost si úplně vybudovat vztah a důvěru. A zároveň to, že jste si tam třeba s někým nesedli, na to vůbec nebyl bran ohled.
3: Ta hmotnost sama o sobě není to, co určuje urgenci toho onemocnění.
1: A co to je?
3: Já bych se nebála postavit na piedestál na první místo vůbec to celkový pojetí, vnímání toho jídla, vnímání sebe samotného v tu danou chvíli a vlastně ten příjem potravy jako takový, protože si můžeme jako všimnout, že v tom celém názvu to není porucha hmotnosti, to je porucha příjmu potravy a to je strašně důležitá informace. I když se na to podíváme statisticky, tak méně než 6% lidí s diagnózou poruchy příjmu potravy je něčem, co bychom klinicky označili jako podváha nebo nebezpečně nízká váha, hmotnost. Takže pak to pramení v takovou tu miskoncepci lidí, kteří vnímají jenom to, že tady máme nějaký stereotypní obrázek, že rovná se to nízká hmotnost. Tak to není. A zároveň věřím, že to by Violka tady mohla potvrdit mnohem líp sama za sebe. Ne, raritně se stává to, že ve chvíli, kdy je ta hmotnost v pořádku nebo tak vypadá navenek, takže ten stav je možná ještě náročnější pro toho daného člověka, pro toho jednotlivce. Akorát má okolní svět pocit, že vlastně už to jako není vůbec problém, že už to tam netvoří nějakou překážku, protože v uvozovkách vypadá zdravě.
1: Vy s těmi klienty pracujete evidentně jinak, než běžně tady očekáváme od nutričních specialistů.
3: Já s velkým respektem k psychologii vždycky hodně artikuluju to, že je důležitý rozlišovat ty profese a že přesně byl by to ideální svět, kdyby v tom multidisciplinárním týmu přístupu figurovali všichni tak, jak mají. A zároveň ale považuji za důležitý zmínit to, že součástí nutriční terapie psychologie opravdu je a za mě nedílnou součástí, protože pokud bychom zůstali jenom u té nutrice jako takový, tak to absolutně neplní svoji podstatu a je to o technických informacích a přesně zákazech, příkazech, které se nemají šanci propsat někam do toho individuálního příběhu. A já jsem ani tak nechtěla konkretizovat ten konkrétní postup, protože ono to vždycky vypadá jinak a vlastně to, že tady bylo něco funkční a něco tak mělo vypadat a bylo to tak správně v tomto případě, znamená, že nebude vyhovující věcí pro obdobnou situaci a já kladu velký respekt na to, aby ta cesta vždycky odpovídala tomu konkrétnímu člověku.
1: S čím zásadně vám vlastně Markéta pomohla?
2: Přes nějakou tu důvěru. Já jsem se začala víc do hloubky zajímat o to, jaký ten stav skutečně je. A začala jsem si možná taky uvědomovat to, že ono to furt není vyřešený. Já jsem tam původně šla s tím, že si jdu vyřešit své hormonální zdraví a tam to pro mě prostě skončí. Já jsem si myslela, že už jsem v pohodě, že s ničím jinak problém nemám a nebudu mít. Ale když jsme se dostali i k nějakým jako postupným krokům, tak stále tam byly přítomné nějaké ty mentální bloky, které jsme museli pomalým postupem odstraňovat a překonávat je spolu. A díky tomu jsem se možná přestala bát jíst ráno, s čím jsem dlouho bojovala. Otázka snídaně a to, jak dlouho vydržím, než si tu snídaní dám, to bylo hodně velký téma.
3: To, co je na tom důležitý, je ta předpona ve slově spolupráce. Protože by to nikdy nefungovalo jenom z jedné strany. Právě proto, a já pevně doufám, že to by znělo od nás obou, je to mnohem víc o tom vztahu a o té důvěře, jakou si ten odborník, klient mezi sebou vytvoří, než o tom, jestli jsme měli perfektně nastavený jídelníčky a úplně úžasnou, nejlíp zvolenou metodiku, která ano, je důležitá, bez ní bych tady nemohla mluvit, jak mluvím, ale pokud bychom v to obě neměli důvěru a i já na téhle straně neměla důvěru v to, že je možný to vlastně posunout, je možný tohle změnit, je možný to vyřešit, tak si dovolím říct, že by se nic z toho nestalo, ale nestalo by se to hlavně bez té důvěry.
1: Krásný závěr. Já vám moc děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Markéto, vám samozřejmě přeji hodně spokojených a uzdravených klientů. A Violko, vám přeju radost ze života a mějte se ráda.
2: Moc děkuju.
3: Děkuji.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

vzkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali

tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví?

0: mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Svátkem Rosh Hashana začalo období 10 dnů pokání. Terezín připomíná cestu Arnoštalu Styga a Brno dodnes provází odkaz rodiny Plačkovi. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Doslova před několika minutami skončil druhý den Rosh Hashana, tedy druhý den nového židovského roku 5787. Zvuk šofaru během svátku zahájil období 10 dnů pokání, kterým se hebrejsky říká Yamim Noraim. Ty vyvrcholí dnem smíření, svátkem Jom Kippur. A my už jsme ve spojení s rabínem brněnské židovské obce Štěpánem Menashe Klimentem. Dobrý večer. Nový rok zahájil období 10 dnů pokání, také se jim říká dny bázně, dny hněvu. Co se během nich děje mezi nebem a zemí?
2: My se připravujeme na svátek Jom Kippur, který následuje po Rosh Hashana. Rosh Hashana je počátek roku a Jom Kippur je dnem smíření. A vlastně my Židé věříme, že je možné začít znovu a lépe. A k tomu, aby bylo možno napravit to, co se nám třeba nepodařilo, tak je potřeba dojít usmíření. A Hospodin nám říká, že se můžeme usmířit mezi lidmi a mezi Pánem Bohem. Těch 10 dnů pokání je vlastně hledání, co jsme mohli udělat lépe a pokus o opravu, omluvení se, komu jsme ublížili a bychom do toho dnu smíření mohli vstoupit s tím, že jsme udělali maximum pro smíření mezi námi lidmi.
1: Těch 10 dnů pokání provází také řada rituálů a tradic. Které z nich vám jsou nejbližší a proč?
2: Já skutečně považuji za velmi silné poselství těch 10 dnů to, že člověk má přemýšlet nad tím, co se mu nepovedlo, a k tomu slouží vlastně modlitby, slichot, doslova omluvy, kdy my připomínáme si navzájem to, že Bůh odpouští, tak jak odpustil synům Izraele, když zhřešili v poušti cestou z Egypta při hříchu zlatého telete, vlastně to nejhorší provinění nevěrnosti, kterou mohli provést synové Izraeli vůči Pánu Bohu, a Hospodin ukázal svému proroku Mojžíšovi, jakým způsobem má žádat o to odpuštění. A my si to říkáme v těch speciálních modlitbách před ranní modlitbou a myslím si, že to je takový velmi silný návod na to, že jinak máme najít sílu požádat o to, aby nám bylo odpuštěno, omluvit se a zároveň taky odpouštět vlastně, když na námi někdo přijde a chce se usmířit, tak nebýt příliš zatvrzený.
1: Závěrečný Jom Kippur potom provází ten nejpřísnější půst. Jak ho prožíváte vy osobně?
2: Já musím říct, že to je taková smíšená věc, kdy samozřejmě na jednu stranu 25 hodin nejíst a nepít a věnovat se jenom modlitbám je fyzicky náročné, zvláště po, řekněme, 2/3 toho půstu přichází prostě fyzická únava, ale zvláště pak v závěru toho půstu člověk opravdu najednou nabíde takovou zvláštní duchovní sílu a je to velmi silný duchovní zážitek, kdy člověk opravdu propadne do takového meditativního stavu a ta modlitba během toho půstu je pak velmi silná a je to silný zážitek.
1: Říká brněnský rabín Štěpán Menashe Kliment. Děkuju moc, hezký večer a Šana Tova a Gmar Chatima Tova, tedy dobrý rok a nechť jste dobře zapsán v knize života.
2: Děkuji Šana Tova i vám a celému světu.
1: Bohoslužba na Jom Kippur začíná modlitbou Kol Nidrej, všechny sliby. Na archivní nahrávce zpívá dlouholetý kantor Pražské jeruzalemské synagogy Moshe Blum.

0: Spisovatel, novinář, scénarista a svědek holokaustu Arnošt Tlustek by se letos v prosinci dožil 100 let. Toto významné jubileum do svého kalendáře zařadilo i UNESCO a připomíná ho po celý rok nadační fond Arnošta Lustiga. Nejnovější počin představuje výstava Arnoštova cesta, která se 10. září otevřela v památníku Terezín. Natáčela o tom Daniela Brůhová.
1: Výstava Arnoštova cesta představuje klíčové body života tohoto spisovatele. Scénáře k ní se ujala spisovatelka Markéta Pilátová. Z čeho vycházela? Ptám se zakladatelky nadačního fondu Arnošta Lustiga Evy Lustigové.
2: Podle mého vyprávění, které ztělesnila v grafickém románu Arnoštova cesta, fotokoláže k této knížce připravila Eliška Podzimková. Výstava je česky a anglicky v památníku Terezín a zůstane až do konce prosince. Je absolutně unikátní, hlavně kvůli tomu, jak umělecky zpracovala ty materiály grafička paní Kratochvil.
1: Výstava v památníku Terezín nese výmluvný název Arnoštova cesta. Jaké křižovatky se na ní objevily?
2: To začalo i jeho narozením, protože ho jeho maminka pojmenovala Arnošt. Po jeho tatínkovi se stal Lustigem, což znamená Ernst Lustig v němčině, pan vážně veselý.
1: Začínáte tedy rovnou od peřinky.
2: Další křižovatka bylo jeho vzdělávání na základní škole Palmovka v Libni, kde mu nadávali židů a on se pral, protože se bránil. Tomu říkal jeho tatínek, že se musí bránit proti antisemitům. Třetí křižovatka byla vypuknutí druhé světové války. Čtvrtá křižovatka byl transport z Praha Bubny do Terezína v listopadu roku 42. Následující křižovatka byl transport do Osvětimi v září roku 1944. Další křižovatka byl transport do Buchenwaldu v říjnu roku 1944. Následující křižovatka byl útěk z transportu smrti v dubnu roku 1945 a vítězství nad nacismem a spoluúčast na pražském povstání.
1: To je doba válečná. A co dále?
2: Další křižovatka byla svatba s mojí maminkou v Izraeli roku 1949, potom pražské jaro a potom exil v srpnu roku 1968 a další křižovatka návrat po sametové revoluci. Poslední křižovatka byl konec jeho života a další křižovatka je to, co děláme teď s nadačním fondem, protože se to týká jeho tvorby a jeho humanismu.
1: Je jasné, že Arnošt Lustig měl dobrodružný život a tak se divím, kde bral čas na svou tvorbu.
2: Arnošt miloval život. Říkal, že jeho největší úspěch byl, že přežil, protože to z rozhodnutí nacistů neměl. Takže on si život dvakrát tak vychutnával, ale pozor, tvorba a psaní byl jeho život.
0: V další modlitbě dnes smíření se opakují slova a odpust. Zpívá opět kantor Moshe Blum, významná osobnost pražského židovského života poslední třetiny minulého století.

0: Do náboženského, vědeckého i společenského života střední Evropy i celého světa významně zasáhla jedna brněnská židovská rodina, totiž Plačkovi. Byli mezi nimi rabíni, vědci i průmyslníci. Jeden z nich, rabín Baruch Plaček, nechal pro svou dceru Irmu postavit dům, který dodnes stojí v dnešní Ráskově ulici. Osud obyvatel, kteří v něm kdysi žili a dnes žijí, je do sebe nečekaně propletený a přináší nadějné rozuzlení. Celý příběh v Brně 15. září představí autorka knihy Plaček, rabíni, vědci a svědci dějin Barbora Dočkalová. Zajímala se o něj i Martina Pouchlá.
1: Stojíme před domem, který koupila moje babička a můj prastrýc od části původních majitelů, kteří přežili holokaust. A byla to Helena Seidlerová a její švagr Erich Seidler.
2: Milena Schubertová stojí u pětice kamenů zmizelých. Jsou mezi nimi také kameny se zmíněnými jmény.
1: A moji příbuzní kupní smlouvu na tento dům podepsali 28. února 1948. Takže 26 let jsme v tomhle domě nesměli bydlet. Ten dům byl pronajatý cizím lidem, Národním výborem, a nám se teprve v roce 1974 podařilo výměnou, která připomínala film Kulový blesk, získat byt v našem vlastním domě.
2: Když rodina vyklízela sklepy a půdu, tak objevila truhlici, ve které byly staré dokumenty, fotografie a kresby.
1: Rodiče usoudili, že je to po původních majitelech, protože ten dům nechával postavit Baruch Plaček pro svoji dceru Irmu, že je to po té pravděpodobně původní židovské rodině, která zde po generace bydlela, a zpěty ty materiály všechny uchovaly.
2: To se ukázalo jako prozíravý krok.
1: Přišel rok 1989 a v létě roku 1990 tady z ničeho nic zazvonili cizí lidé. Ukázalo se, že jde o Helenu Seidlerovou, která ten dům po válce prodávala mým příbuzným, a přijela i spolu se svým synem Eduardem, který strávil zde prvních 7 let svého života. Moji rodiče byli tou návštěvou překvapeni, provedli je zahradou, pozvali je do bytu, bylo to velmi emotivní.
2: To byl ale jediný kontakt, který s Helenou a Eduardem měli. Poté nastalo ticho.
1: Pro nás bylo celé dětství takové trošku mysteriózní. Představovali jsme si, jak vypadali ti lidé, kteří tady žili před námi. Bylo toto vědomí, že trháme třešně ze stromu, který jsme my nezasadili.
2: A před 2 lety se ta situace téměř zopakovala.
1: V tom domě nyní žije moje sestra a z ničeho nic jí překvapil zvonek. Za dveřmi stála cizí dáma přibližně našeho věku, doprovázel jí tlumočník a ukázalo se, že jde o vnučku Heleny Seidlerové, která o své rodině píše příběh a měla přání podívat se dovnitř do domu, a sestra ji pozvala nejenom do zahrady, ale i do svého bytu. Také jí předala všechny ty archivní materiály, které jsme tady po dlouhá desetiletí, jako kdyby čekali na tenhle okamžik.
2: S obou rodin se stali přátelé a letos během Štetlfestu mohla Marianne Seidler-Golding opět spát v domě svých předků a být přítomná také položení kamenů zmizelých, které je na stejném místě připomínají. Kontakt s někdejším domovem jejího otce je pro ní důležitý.
3: Tohle je jeho dům, tady se narodil. To je místo, odkud uprchl v roce 1939, protože moje babička si byla situace velmi dobře vědoma. Vnučka lidí, kteří jej později koupili, je tady s námi. Jano pozvala nás, abychom během festivalu přespali ve stejném domě. Takže moc děkuji, Jano. Děkuji.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Evropská komise vydala 2 příručky na podporu židovské kultury a života v Evropě. První nabízí veřejným institucím doporučení k bezpečného prostředí pro židovské komunity, druhá mapuje židovské památky ve 30 zemích. Při příležitosti židovského nového roku izraelský ústřední statistický úřad oznámil, že Izrael má 10 milionů 305 tisíc obyvatel, meziročně o 1,2% více. Téměř 80% tvoří Židé a občané označení jako ostatní, o něco více než pětinu Arabové. V Izraeli též pobývá více než 300 tisíc zahraničních rezidentů. Shalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
4: Český rozhlas zprávy.
5: Stát loni po lidech bez dědiců a závětí získal přes 560 milionů korun. V areálu bývalých závodů v Dobříši vznikne 300 bytů. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami, které během dne ustanou, a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Stát loni získal po lidech bez příbuzných a závěti dědictví za víc než 560 milionů korun. Jde o takzvané odúmrti. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jich podle výroční zprávy loni řešil přes 1600. Je to druhý nejvyšší počet od roku 2015. Lidé mají taky možnost v závěti odkázat svůj majetek neziskovým organizacím. Upozorňuje na to Měsíc dobročinné závěti, který začíná právě dnes. Mluvčí kampaně Jan Staněk připomíná, že člověk může kromě peněz darovat i majetek.
6: V rámci dobročinné závěti je možné pamatovat na organizaci, kterou jsem třeba podporoval už za života, a je to vlastně způsob, jak to téma, které mě za života zajímalo, mohu podporovat i nadále.
5: Dobříš uzavře memorandum o spolupráci při výstavbě bytů v areálu bývalých rukavičkářských závodů. Investor chce v nové čtvrti vybudovat přes 300 bytů. Návrh schválili zastupitelé, souhlasili i se zpracováním nové územní studie. Původní verze z roku 2019 už neodpovídá požadavkům majitelů.

0: slovenské válečné kříže, polský válečný kříž a další vyznamenání. Pamětní deska je na domě v Chaberské ulici. Sport. Vodní slalomářka Tereza Kneblová skončila na finále světového poháru druhá v kajak krosu. Ze Španělska si odveze celkem 3 medaile. Má i stříbro z časovky a bronz ze závodu kanoistek.
1: Je to fakt neskutečný. Myslím si, že tohle bude hodně těžký někdy zopakovat a jsem za to strašně ráda. To bylo fakt náročný, těch míst jsem měla strašně moc, takže jsem hrozně ráda, že jsem mohla zvládat takticky a i že jsem si pohlídala pasáže, které jsem potřebovala a pak to mě to hrozně bavilo. Počasí.
0: V noci čekáme déšť nebo přehánky, které k ránu budou ustávat. Teploty klesnou k 12 stupňům, na horách k 10. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přehánkami. Na severozápadě srážky jen ojediněle. Během dne se nebe protrhá a naměříme 18 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D6 z Chebu směrem do Karlových Varů u Sokolova na 138,5 kilometru dostalo auto smyk a po nehodě stojí napříč pravým pruhem. Na místě jsou záchranáři a vybočuje se. Na silnici 16 mezi Mělníkem a Slaným se stala těžká nehoda u Velvar. U benzínky Orlen se srazila dvě auta. Na místě jsou záchranáři a provoz policisté zastavili. Osobní auta to můžou objet přes Hopšovice nebo delší cestou přes Šlapanice a Zlonice. Tak jeďte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu hit paráda Česká dvanáctka.
3: Česká dvanáctka.
4: Jako každý týden, touto dobou vám přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. Novinky v této hitparádě budou dnes mít Daša, skupina Cukr a Yellow Sisters a Andrew. Hosty zatím v tom roce 2026 byli Petr Kolář, Bohuš Matuš, Bigo, tedy zpěvačka Bigo, Jakub Kohák, zpěvačka Rozálie, Jiří Lang, bubeník skupiny Turbo, Jan Rosák, Michal Horák, Helena Machová, Milan Drobný, Jan Smigmátor, Šimon Bylina, Ondřej Soukup, ten tady byl dokonce dvakrát, Josef Melen, Luděk Minka, Igor Tymko ze skupiny No Name, zpěvák Láska, Heidi Janku, Radek Tomášek, Jan Krůta, Nikol Votrubová, zpěvák skupiny Venuše tady také s námi byl, byl tady i člen skupiny Premiér Jaroslav Mikoška, byla tady zpěvačka Elin a dnes bude hostem člen skupiny Cukr Jiří Piskač. To myslím na úvod stačí a teď písnička, která dostala Zlatou českou dvanáctku v roce 2021. To znamená, že dnes nesoutěží, ale otevře dnešní hitparádu. Jmenuje se Moje milá, zpívá Marek Ztracený.

Marek Ztracený, moje milá, to je písnička, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka přesně před 5 lety. A teď už novinky. Zpěvačka Daša představuje nový singl, který se jmenuje Vyplouvám a znamená její návrat k původní česky zpívané tvorbě, a to po delší časové odmlce. Tuhle skladbu napsala společně s hudebním producentem nahrávky, a to je David Solař. Text napsala sama a tahle ta novinka funguje trošku jako takový symbolický signál nové etapy její kariéry. To znamená, že Daša aktuálně formuje novou koncertní sestavu a postupně připravuje další autorský repertoár. Takže ještě připomenu název. Vyplouvám.

0: České dvanáctky.
1: Druhá dnešní novinka se jmenuje Do očí a představí nám ji za malou chvilku Jirka Piskač. Ahoj Jirko.
2: Ahoj Martine.
1: Jirka je zpěvák a hraje taky na kytaru, k tomu musím říct, skupiny, která se jmenuje Cukr. Je to skupina, která už dostala dvakrát ocenění Zlatá česká dvanáctka. Takže vy nejste v téhleté hitparádě žádní nováčci, ale už jste tady leta nebyli, že jo, vlastně.
2: No, nějaký pátek už to bude, no.
1: No, ale teď máte písničku, kterou napsal Vašo Patejdl. Jak jsi se seznámil s Vašo Patejdlem?
2: No, hele, Vašo, to je taková náhoda. Náš bývalý manažer, pan Řezníček, měl narozeniny a vždycky se konal takový tajný koncert a oslava na jeho zahradě. Vždycky to bylo moc hezký a tenhle ten koncert začalo hodně pršet, takže všichni se rozutekli někdo domů, někdo se schoval pod pódium. No já jsem skončil s takovým vlasatým pánem v garáži, úplně sám, tak jsme na sebe chvilku tak jako koukali, říkám, tady není nic k pití. A on otevřel ledničku a prej, hej, ozaj, borovička, ne, tu mám rád. A říkám, no, tak tyjo, to zase budu mít sevřený, tyjo, chodidla v pěst. No a seznámili jsme se tam, byl to Vašo Patejdl, borovička padla, hezky jsme si popovídali. Já jsem mu teda musel říct, že Po schodoch byla od dětství moje hrozně oblíbená skladba. A on, že něco jako vymyslíme, no, a čas dal čas a věnoval nám skladbu Do očí. Protože on měl vlastně kmotrem i naší druhý desky a tam se mu hrozně líbilo, že máme takový ty party brýle a že nám není vidět do očí a toho evokovalo v tuhle tu píseň, že nám ji věnuje. Takže tak nějak to asi vzniklo, ta spolupráce. Jinak jsme byli kamarádi. A...
1: Takže dostali jste vlastně do vínku písničku, která za chvilku zazní. Možná bychom měli připomenout složení skupiny Cukr.
2: Jo, takže to je Jiří Kondelius, to je náš kytarista, druhý zpěvák a autor všech písní. Igor a Ivan Bartokovi, což je bubeník a kytarista, to jsou bráškové dvojčata. Geniální baskytarista Miroslav Komínek a já zpěvák Jiří Piskáč.
1: Vy jdete do hry tady té hitparády právě tady s tou písničkou Do očí. Ona byla původně slovensky, protože Vašo ji napsal ve slovenštině. To přesně řečeno zpíval ve slovenštině. A jak se ti to zpívalo vlastně potom česky? Bo znal jsi tu verzi slovenskou?
2: Já jsem si pustil obojí, jako není úplně totožná, ten překlad do češtiny, vlastně z cizího jazyka, by se dneska už dalo říct. Zpívalo se mi to dobře. Ta slovenština je teda měkčí na zpívání, v té češtině to ale vyzní taky skvěle.
1: Já bych tě poděkoval a pustíme si tu písničku. Ahoj.
2: Skvěle, díky.
1: Pozdravuj.
2: Ahoj.
1: Když mluví...

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Autor hudby Vašo Patejdl, text Miro Jurika, Do očí a skupina Cukr, celkově 110. novinka letošního roku, roku 2026. A jsme u 111. Tady máme tři jedničky. 111. novinka, máme tu Víkend, Yellow Sisters a Andrew.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Známe dnešní tři novinky a můžeme odstartovat hlasování. Hlasy posíláme SMS-kami na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme pro písničky, které vyparádě jsou, ale dneska budou nějaké výjimky, které vám zatím ještě nemohu prozradit, ale 100% je, že hlasujeme pro všechny tři novinky a hlasovat můžeme pro každou z nich, ale pro každou jen jednou. První dnešní novinka Vyplouvám, zpěvačka Daša a SMS-ka je hit Mezera 12. Druhá novinka Do očí, skupina Cukr, hit Mezera 11. A třetí novinka Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 10. Začínáme odpočítávat žebříček hitparády Česká dvanáctka od 9. až po první místo a už teď vám mohu prozradit, že za chvíli udělíme zlatou Českou dvanáctku. Bude to teprve 9. zlatá Česká dvanáctka letošního roku, roku 2026 a bude pro písničku, která bude na místě 4. Je to tedy poměrně zadlouho a teď začínáme 9. 4 tenoři, Massachusetts.

0: Čtyři tenoři, Massachusetts, po dvou šestých místech dnes pokles na místo deváté. Na osmém místě máme novinku z minulého týdne a tady musím říct, že jsem jel minulý týden autem a poslouchal jsem reprízu hitparády Česká 12 a zrovna jsem se následně dozvěděl, že Richard Tesařík už není mezi námi, že je v tom hudebním nebi i se svým bratrem. Richard Tesařík zemřel minulou neděli a právě minulou neděli byla novinka Doba je divná v této hitparádě premiérově. Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima. Tento týden osmé místo.
1: Doba je divná, nik se nestydí. Vesel.

se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem, konečně dáme ten

Zbíraj se prachy.

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Ruce čisté, jaká paráda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: První singl z alba, které se chystá, které připravují Ondřej Soukup jako autor hudby a Marián Zima jako textař. Přesněji řečeno, Ondřej Soukup zhudebňuje texty Mariána Zimy, první singl Richard Tesařík a Doba je divná. Na 7. místo se vrací Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika.
2: Už se

Pojďme se společně podívat na písničky, které letos zvítězily v hitparádě Česká 12. Rovnou vám prozradím, že jich je 10. Jak dvě řeky, České srdce, jedno vítězství, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, také jedno vítězství, Děti jsou taky lidi, Holky Tong, dvě vítězství, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Mukna a Jiří Bláha, jedno vítězství, Příběh, Premiér a Bígo, jedno vítězství, Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, dvě vítězství, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, třikrát výhra, Loďky Venuše, čtyřikrát výhra, Když léta běží, Josef Wolter, šest vítězství a rekordman letošního roku se jmenuje Ruda Sakala. Ten totiž natočil hit Jetplane a ten vyhrál 12krát. Která z písní vyhraje dnes? No bude to jedna z těch, které jsem teď jmenoval. My jsme ale u místa šestého a sem vystoupala Elin s hitem Hey Lala.

Předminule páté místo, minulý týden místo čtvrté, což bylo nejlepší umístění pro písničku Duše Lucie Vondráčkové, a dnes návrat na pětku. V hitparádě je už 9 týdnů. Teprve 4 týdny je tady písnička, která se jmenuje Chci ti říct, a napsal ji sám pro sebe Petr Kusko.

0: srdečku. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. A teď pozor, už nebudeme hlasovat pro hit, který je momentálně na třetím místě, mimochodem byl tam i minulý týden a má na svém kontě také dvě vítězství a v hitparádě je celkem 15 týdnů a to je jeden ze zápisů do historie. Ten hit se jmenuje Děti jsou taky lidi, napsala ho Veronika Doudová a natočila skupina Holky Tonk. A teď proč se loučí? No protože už má zlatou českou dvanáctku a na tu platinovou už nemůže dosáhnout. Má na svém kontě 10x stupně vítězů. Já gratuluji a tu písničku si samozřejmě teď poslechneme.

Třetí místo, Děti jsou taky lidi a skupina Holky Tonk, to je písnička, pro kterou už nehlasujeme, ale má zlatou českou dvanáctku. A teď udělíme zlatou českou dvanáctku. Jsme u druhého místa a tady je stejně jako před týdnem písnička, která se jmenuje Léto pod peřinou. Napsali ji Tomáš Kolařík a Honza Nedbal a to je právě hit, který dostává ocenění zlatá česká dvanáctka a já se podívám tady na výsledky. Jedenkrát osmé místo, čtyřikrát místo šesté, dvakrát páté místo, dvakrát čtvrté, dvakrát druhé a jednou první. A to jedno vítězství stačí, protože podle pravidel dostává ocenění zlatá česká dvanáctka ta píseň, která vydrží v hitparádě celkem nepřetržitě 12 týdnů a během těch 12 týdnů alespoň jednou zvítězí. Tak tady je a hlasujeme pro ní dál.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Do dnešního žebříčku se nedostaly novinky z minulého týdne. Melodie, Vojtěch Dyk, Ignor, Pokáč a po 14 dnech jsme se rozloučili s písničkou Cesty, kterou natočili Tereza Holubová a Sound of Vitard. A teď rekapitulace, nejprve novinky. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Pravidla a podrobnosti najdete na česká12.cz a hlasujeme SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písně, pro které kterou chceme hlasovat. První novinka Vyplouvám, Daša, hit Mezera 12. Druhá novinka Do očí, skupina Cukr, tady SMSka hit Mezera 11. A třetí novinka Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo Massachusetts, 4 tenozy, hit Mezera 9. 8. novinka z minulého týdne, která prošla vaším hlasováním, Doba je divná, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima, hit Mezera 8. 7. místo Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, hit Mezera 7. Zpěvačka Elin, Hej Lala, 6. místo, hit Mezera 6. 5. místo Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 5. 4. Chci ti říct, Petr Kusko, hit Mezera 4. 3. Děti jsou taky lidi, Holky Tong, Zlatá česká dvanáctka, pro tento hit už nehlasujeme. 2. místo Léto pod peřinou, Honza Nedbal, čerstvá Zlatá česká dvanáctka, hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít stejně jako minulý týden a stejně jako každý týden SMSku hit Mezera 1. A vítězí stejný hit jako před týdnem, je to hit, který napsal Michal Schönbauer a jmenuje se Jak dvě řeky. Skupina České srdce tedy obhajuje vítězství z minulého týdne. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

Emoční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: K vývozu nebo investicím na Ukrajině můžou nově firmy žádat o státní záruky. Hladina upouštěné Slapské přehrady dnes večer klesla pod hranici 267,5 metru. Zítra bude zataženo až oblačno s deštěm či přeháňkami, které během dne ustanou, a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Firmy investující na Ukrajině můžou nově žádat o státní záruky na své úvěry. Národní rozvojová banka na to vyčlenila 3 miliardy korun z peněz Ministerstva průmyslu a Evropské komise. Jedna firma může v přepočtu čerpat až 950 milionů korun. Banka poskytne záruku z 80%. Zároveň si ale musí firma pětinu projektu zafinancovat sama. A zbytek dostane z úvěru od partnerské ukrajinské banky. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara je už teď o podporu mezi firmami zájem.
2: Určitě jsou to energetici nebo firmy, které podnikají v oblasti energetiky. Jsou to také potravináři. Tam vypadá, že pro tento sektor bude na Ukrajině skutečně velký odbyt a po jejich službách a produktech bude velká poptávka. A třetí je určitě infrastruktura, to znamená firmy podnikající v této oblasti.
0: Hladina upouštěné Slapské přehrady dnes večer klesla pod hranici 267,5 metru. Dosáhla tak hodnoty pro zimní období a dále klesá. Vyplývá to z informací na webu Povodí Vltavy. Důvodem upouštění je extrémní hydrologické sucho. Orlická přehrada začala 4. září kvůli poklesu hladiny snižovat odtok a poprvé v historii využívá Povodí Vltavy zásobu vody ze Slap, aby udrželo potřebný průtok Vltavy v Praze. Základy pro budoucí terasu na nástupišti na Masarykově nádraží v Praze začnou dělníci stavět v říjnu. Bude tím pokračovat kompletní rekonstrukce stanice. Celkově mají práce trvat do konce roku 2028. Stát budou zhruba 4 miliardy korun, říká mluvčí správy železnic

0: V noci čekáme déšť nebo přeháníky, které k ránu budou ustávat. Teploty klesnou k 12 stupňům, na horách k 10. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami. Na severozápadě srážky jen ojediněle. Během dne se nebe protrhá a naměříme do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů u Sokolova se objíždějí následky nehody. Na 130. kilometru je plynule průjezdný levý pruh. Na D1 směrem do Prahy zhruba od sjezdu na chodce Rady u 30. kilometru je stále silný provoz až k omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometru. Zdržíte se asi 15 minut. A nehoda je i na silnici 26 z Plzně do Domažlic mezi Holíšovem a Staňkovem, zasahují záchranáři u převráceného auta. Od Plzně je 2-kilometrová kolona, objízdná trasa vede přes Kvíčovice. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
2: Od mikrofonu vás v téhle chvíli zdraví Patrik Rozehnal. Ty naše oslavy 10 let pokračují dál. A tak nás čeká povídání s jedním z gratulantů, který dorazil i do Kostelce, kde proběhly velké oslavy. S Ivanem Vodochodským si budeme povídat. Dozvíte se taky, že v této době už se dá ochutnávat letošní ořechovka. Naučíme vás dělat netradiční tiramisu servírované ve vinné skleničce. A když už ji použijeme pro podávání dezertu, tak nám Ladislav Špaček taky řekne, jak by se měla správně držet, pijeme-li z ní víno. A čeká vás i soutěž o knížku Sladké Česko. Prostě je toho dost? Jak říká jedno staré přísloví, dobré jídlo a dobré pití drží tělo i duši pohromadě. Tak se nás držte a slavte s námi.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná už naplno dnešní díl a dalším setkáním s Vojtěchem Vrtiškou. Patrik Rozehnal je u něj v kuchyni, Vojta připraven se vším, se surovinami, náčením, nůž v ruce. Ahoj, Vojto.
1: Ahoj, moc rád tě vidím.
0: Tak doufám, že mě nepodřízneš. Dneska budeme dělat desert, který je nepečený. Je to vlastně trošku povařené, připravené, vrstvené a nechané v lednici uležené. Dělala to Kamila Jelínková z Čáslavy v roce 2025 a posluchače to zaujalo tak, že tomu věnovali nejvíc hlasů v té soutěži a získalo to posluchačskou cenu. Jak to uděláš ty? Bude to stejné nebo to bude jiné?
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil. Takže bude pečený, budeme si péct vlastní piškoty a ty ostatní suroviny, které tam potkáme, tak budou trošku upravené do moderní podoby.
0: Jak moc moderní? V čem bude ta modernost?
1: Budeme používat pektin jako zahušťovadlo, ne škrob, až budeme připravovat vlastně náplň z jablek do toho našeho výrobku a budeme i sahat do Francie pro krém, který nám bude celý ten desert krýt. A bude ve skleničce.
0: Sahat do Francie, to zní teda, to je přesah někam jinam. Jezdíš ty takhle do ciziny a záměrně třeba proto, že chceš ochutnat to a to, nebo je to až následek toho, kam se vypravíš, tak tam zajdu?
1: Velice často jezdím do ciziny i kvůli přesně nějakému danému desertu nebo jídle, které chci ochutnat, nicméně poslední dobou ten čas úplně není, takže jsem rád, když se občas utrhnu, ale myslím si, že Praha je v tomhletom skvělá, že tady máme pokrytí spousty různých kuchyní, které připravují lidé většinou té dané národnosti mnohdy líp, jak v tom daném místě.
0: Ty samozřejmě, kromě toho, že se věnuješ cukrařině, tak i studuješ medicínu. Napadá tě a myslíš někdy na cukrařinu i během hodin výuky nebo při zkouškách, že prostě ti prolítne hlavou myšlenka na něco úplně jiného?
1: Velice často a taky je to vidět na mém studiu medicíny.
0: Je to inspirováno tím, co se děje v přednáškové místnosti nebo v nemocničním pokoji nebo nevím kam všude v rámci studia ve nohy zavítají?
1: No, když uvidíte moje portfolio dortů, které jsem dělal zhruba v posledních, dejme tomu 4 letech, tak právě si asi všimnete, že tam ta inspirace je mnohdy velice silná a nejenom přednáškovou místností.
0: Co si vzpomenu, ty jsi dělal i takový ten koronavirus, vlastně tu molekulu, nebo jak to nazvat. Dělal jsi někdy i rakev třeba?
1: Tak k rakvi já se úplně nedostanu, ale dostal jsem se k těm věcem, které jsou předtím, než se do té rakve dostaneme, takže máme tam lebku, máme tam srdce vytržené, máme tam naočkované Petriho misky, což je vlastně taková půda pro kultivaci bakterií, tak to jsou panakoty z kokosu a jahod a tak podobně.
0: Je to pro obměkčení zkoušejících?
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
0: Z těchto předmětů?
1: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
0: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
0: Že by získal dort. My se ale hlavně budeme věnovat přípravě desertu zvaného jablkové tiramisu a děláme to už za malou chvíli. Tak poslouchejte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v posledním roce. 4 týdny nás dělí od toho, kdy skončí rekapitulace všech 630 receptů pochoutkového roku, toho narozeninového, a pak už se bude hlasovat a vybírat recept desetiletí. Možná, že se jim stane mezi posluchači v tom posledním soutěžním roce oblíbený a nejlépe oceňovaný recept na jablkové tiramisu Kamily Jelínkové z Čáslavy. Předělá ho dnes po svém a ukáže, jak by ho dělal, kdyby ho doma servíroval Vojta Vrtiška. Už se usmívá, protože já už to vidím, změn bude dost.
2: Já jsem si hrál, tak si ten recept trošku upravíme. Uděláme si vlastní buflery, takže vlastní piškoty. Uděláme si jablečné kompoté, takže nebudeme zahušťovat pudinkem a budeme zahušťovat pektinem, ten, co dáváte do marmelád, zavařenin. A ochutíme si ty jablka sajdrem. A nahoře na tom našem tiramisu bude krém šantily, což bude ta alternativa zakysané smetany. Tady to bude smetana vyšlehaná se zakysanou smetanou, citronovou šťávou, citronovou kůrou, moučkovým cukrem. A celé nám to bude sedět ve skleničce.
1: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům, teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
2: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové dvě jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru a 4 gramy citrusového pektinu. A k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba dvě vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citronu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme vysokou nádobu.
2: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky. Bílky si vyšleháme spolu s cukrem. Pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
1: Teď přidáme sůl.
2: Dáme sůl, kukuřičný škrob. Přidáme mouku a citronovou kůru. A pak zbylé suroviny.
1: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
2: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do tří, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu. Je důležité s tím těstem pracovat po tom, co máte zamíchané, rychle, protože ono začne téct.
1: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
2: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka, nebo nějaké měřítko si tam dáte, abyste ty piškoty měli stejný, zvlášť když to nemáte za začátku v ruce. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
1: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
2: Tam záleží, kdo jak má rád ty buflery upečený. Pokud chcete, aby ten bufler zůstal hezky šťavnatý, je lepší ho péct na trošku vyšší teplotu, nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčný.
1: Ten čas tedy jak dlouho?
2: Chceme, aby zezlátli. Aby zezlátli, a to je pro nás směrodatný. Ten čas, jak dlouho se to bude péct, záleží na velikosti toho bufleru. Vždycky se řiďte primárně tím vzhledem.
1: Loupeš jablka, no to kompoté. Jaký rozdíl mezi kompotem a kompoté?
2: Kompot, máme ten klasický ve skleničce, trvanlivý, sterilovaný. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do dezertu. Má v sobě kousky ovoce, je to taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
1: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
2: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až 0,5 cm. Nechcete je moc velký, protože my je budeme jenom krátce provařovat a chceme, aby zůstaly na zkus.
1: Máme nakrájené na kostičky to jablíčko opravdu malinké v míse, co teď?
2: Teď si to jablko zalejeme citronovou šťávu, aby nám nezhnědlo, a budeme si připravit ten zbytek. Plot na rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu, nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr. Není potřeba ho nijak míchat, naopak byste se tím uškodili, protože jak byste neustále ten cukr míchali, tak ho schlazujete a stala by se nám z toho taková hrouda. Chceme hezký zlatohnědej karamel. Tak, už nám karamel zlátne a v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider. Je důležitý, aby ta tekutina byla horká, aby nám to neudělalo hned úplně sražený kus toho cukru, který by se nám pak dlouho rozpouštěl v tom hrnci spolu s tím ciderem. A když se vám to stane, tak se nic neděje. Budete
1: jenom čekat.
2: Ano.
1: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
2: Je to tak. A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Máme hotovou ciderovou omáčku s karamelem, teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak.
1: Co bude ten správný okamžik, kdy budeme mít hotovo?
2: Správný okamžik je teď čas. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme. Ale nebojte se toho, po tom provaření ta směs bude pořád hodně řídká, zhoustne až po vychlazení.
1: A ten citron, co nám zbyl?
2: Tekura, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
1: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
2: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšláháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme.
1: Prošlehneme už jenom v ruce.
2: Jo, teď už je fajn to jenom promíchat, aby nám to zbytečně nezřídlo právě po té smetaně. A máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
1: Takové ty vinné na víno, tak ty naplníme nebo navrstvíme v jakém sledu?
2: My si je nebudeme plnit až po okraj, chceme, aby to bylo hezký a vždycky je hezký, když ta sklenička je plná zhruba tak do 1/3 maximálně.
1: Takže tak. Co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
2: Vlastně jo, dám si na dno kompoté, udělám si tam pucíka ze šlehačky.
1: To krém šantely si vytlačil z té trubičky z pitlíku tak tenounkou vrstvičkou, že se to tak jako namotávalo. A jako provázky se to skládal, vypadá to trošku jako mozeček.
2: Jo, může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva. Mám tady sušený plátky růží, můžete vzít jakoukoliv jinou kytku nebo věc, kterou zrovna potkáte. Posypeme to tím a nakonec se tam píchneme piškote, který jsme si upekli.
1: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Na kostičky jako jemnouká ta struktura těch jablíček i pořád na zkus tam je. Je tam ten cider a kyselost, s tou sladkostí víc do kysela a pak to jako uhladí ta šlehačka ochucená krém šantily a ten piškot k tomu, který může křupnout a který je domácí, nekupovaný. No, tohle je fakt koruna nějakého menu, když by to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
2: Ale je pravda, že jabka má každý spojený s tou skořicí, jako podzimní, relativně těžký desert.
1: Tohle je takový jako do citrusova, jako trochu juzu nebo tak.
2: Jo, vůbec vlastně člověk by si pod tímto jabko na první dobrou nepředstavil, že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
1: Připravte si to v téhle odlehčené verzi. Tu původní najdete taky na webu pochoutkovirok.cz, takže 2 recepty od Kamily Jelínkové a Vojtěcha Vrtišky. Porovnejte, vyzkoušejte a fanděte nám, protože se postupně už blížíme. Ke konci zbývají už poslední 3 recepty a pak už se bude hlasovat a hledat recept 10letí. Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
2: Určitě, moc máváme.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Když už slavíme 10 let našeho pořadu, tohle je ten narozeninový ročník, možná bychom si mohli i připít, třeba první letošní ořechovkou. Abyste si na ní ale i teď a pak v zimě mohli pochutnávat, je potřeba sklízet nezralé vlašské ořechy na samém začátku léta. To všechno už sledovala, udělala a teď vám o tom víc řekne redaktorka Jitka Slezáková. Zná podrobnosti.
1: Domácí ořechovka patřila mezi oblíbené pití našich předků a pije se dodnes. Bylinkářka Radka Svatošová se každým rokem v době slunovratu chystá ke sběru nezralých ořechů.
2: Nejlepší jsou v každém případě ořechy zelené, které mají ještě měkký vnitřek, takže jdou krásně pokrájet. Jakmile začnou dřevnatět, je už tam takový ten náznak toho jaderka, toho ořechu, tak to už je samozřejmě pozdě.
1: A jestli máte rádi hezké příběhy, které se pojí k výrobě ořechovky? Tady je jeden z nich.
2: Prý dřív ořechovku dělávali muži svým ženám a dělávali tu ořechovku právě proto, aby podpořili štítnou žlázu u žen, protože ořechovka obsahuje jod, podobně jako ořechy. A ty ženy potom byly takové veselější, prostě těm mužům se to rozhodně vyplatilo, ta ořechovka, takže ji dělali často a rádi.
3: To budou určitě nějaký ty halucinogenní látky, které ve zeleným ořechách určitě budou.
4: Jsou, že jo. Tak jako lékař, vidíte, to můžete potvrdit a jsme u toho.
1: Přidává se k povídání o ořechovce doktor Igor Čižmář, zakladatel lihovaru Sudlička. Stojíme před stovkami tanků naplněných ovocem pro vypálení. Momentálně tam jsou švestky. Ořechovka už je hotová. A jak se vyrábí ve velkém?
5: Musím říct, že je to trochu jinak než taková ta výroba ořechovky po domácku. My vytváříme ořechový koncentrát, jsou to normálně zelené ořechy, které se v kombinaci s kořením dají macerovat do lihu a tam se koupou 2-3 měsíce, potom se to vlastně celé sfiltruje a dál dozrává další rok až dva.
1: Ořechovka z lihovaru Sudlička se pyšní oceněním regionální potravina Pardubického kraje. Podle doktora Čižmáře je velmi důležitá dostatečná doba zrání.
5: Protože když děláme ořechový macerát, tak první rok je zelený. To, když jsem poprvé viděl, tak jsem si říkal, to je něco špatně. A druhý rok už je hnědý a s přibývajícími lety to dozrává.
1: Pokud jste dostali chuť na ořechovku, můžete si připravit vlastní podle receptu Radky Svatošové.
2: Jenom bych doporučila jednu věc ještě před sběrem a před vyráběním té ořechovky, ať si posluchači raději uvědomí, že v tomto případě méně je více. Jakmile se tam těch ořechů dá hodně, tak ta ořechovka je hodně svíravá a ne každému to potom chutná. Takže doporučené množství ořechů je tak těch 15 až 20 a potom potřebujeme kromě těch ořechů nějaké to koření. Zase podle vlastního vkusu tam můžeme přidat kousek z kořice, vanilku, hřebíček, jalovec, třeba tak 3 kuličky jalovce, biocitron pokrájený na kousky a potom ten litr alkoholu. Nejlepší podle mého názoru je domácí pálenka, třeba vínovice nebo slivovice, a pokud posluchači nemají přístup k domácí pálence, tak prostě nějaká ta vodka z obchodu, která by měla mít okolo 40% obsah alkoholu.
1: Celý recept na domácí ořechovku najdete na webových stránkách Pochoutek.
0: A za chvíli ochutnáme třeba i něco z japonské kuchyně, aspoň slovem, s Ivanem Vodochodským. Připomeneme si totiž jeho návštěvu na velkých oslavách 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde jsme se s vámi sešli na konci prázdnin.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: já jsem rád, že jste se tu už takhle sešli, zabrali místo, nastartovaný na schodišti už je náš kolega z Pochodkové roku, Ivan Vodochodský.
1: Dneska dopoledne.
0: Prosím tě, ty se díváš i na kuchařské show v televizi, sleduješ třeba?
2: Samozřejmě.
0: To je inspiruješ moje, se to je, zahraniční nějakou, jako třeba...
2: Tak jako v mládí jsme mývali naladěný za bolševika na tajno, že jo, potom veřejně, tak v mládí to byl pornokanál a dneska místo pornokanálu mám kuchařský show, že jo. To je moje taková uspávací a
0: jako před spaním, jo?
2: Před spaním a na hezké odpověď, jak si pustím něco dobrýho. Samozřejmě, já inspiruju se v zahraničí.
0: A co tě na tom láká, teď vařit umíš?
2: O tom to není, tak to je prostě, to je jako kdyby jsi byl malý nebo sběratel obrazů, tak se taky rád podíváš jako na další obraz, co kdo jiný, že jo. Prostě furt hledáš inspiraci a máš přitom na to strašnou chuť, jako jo. Takže vždycky, když tam je
0: něco... Máš uslintaný polštář.
2: No, a tak tam je, tak já jsem teďko, že jo, teď mám období, kdy jsem, já mám různý období, že jo, kuchařský ve svém životě, a takže teď mám období, kdy jsem cortador de jamón, to je, jsem kráječ šunky, profesionální. A španělský šunky, ne ty naší na kosti, že jo, ale španělská šunka, sušená šunka jamón, ta se krájí na velmi tenký plátky nožem. Je to umění, které se učí na školách ve Španělsku. Ve Španělsku je to velmi vážené řemeslo, cortador. A já, jakož tu šunku miluju španělskou, tak jsem se rozhodl, že se ji naučím krájet před letama. Takže učím se, vykrájel jsem jich už asi 300 těch šunek. A furt si myslím, že to ještě neumím tak dobře jako ty frajeři v tom Španělsku, ale umím to, si myslím, je nás v republice pár, který to umějí, tak patří mezi těch pár lidí. No a právě jak hledám tu šunku, tak na mě na Instagramu na další vždycky vybafnou tyhle ty věci, jak to ty kluci krájí a na to já se vydržím dívat prostě hodiny, jo? Protože tam jsou takový finesy, že jak dělat ty plátečky tenoučký, jemňoučký, jak to pak ochutnat, prostě tak inspirace věčná. A vůbec na Španělskou, miluju španělskou kuchyni.
0: Ty jsi byl ale v poslední době i v Japonsku a jestli se nepletu, tak ty se díváš i na japonskou kuchařskou show nebo nějakou asijskou, ne?
2: No, tak,
0: to bylo jako důvod, proč jel do Japonska, nebo?
2: Ne, důvod, že jsme jeli do Japonska, bylo, že jsme tam ještě nebyli a že už dlouho, protože miluju japonskou kuchyni a miluju ryby a tak, takže jsme dlouho se do Japonska chtěli vydat, tak jsme nastřádali a vydali jsme se letos v dubnu. Projeli jsme ty highlighty, Tokio, Osaka, Kyoto, Hiroshima.
0: Ale... A co šíleného si tam jedl?
2: Tak prosím tě, my jsme ochutnali všechno, co jsme chtěli, to znamená, v první řadě jsme byli na aukci tuňáků, to probíhá každý den na velmi slavném trhu Tsuyo Market v Tokiu a to probíhá ráno od 5:30 do obrovské haly, navezou tuňáky, mečouny.
0: To si vstával takhle brzo.
2: To jsme stali takhle brzo, ano. Vypadalo to, že nepůjdeme spát vůbec, aby jsme to nezaspali, ale pak se nám povedlo pár hodin spánku a... No a pak jsme jeli další věci, které v těch Japonsku zajímají. Samozřejmě nejvíc nás zajímala pověstná ryba fugu.
0: Ano, riskantní ryba.
2: Což je ryba, která má smrtelně jedovatý vnitřnosti a krev. A kuchař se ji učí filetovat a zpracovávat x let. Myslím, že 5 let se to učí, než dostanou certifikát, že tu rybu můžou zpracovat, jo. A takže my
0: a
2: jsme...
0: to jsi nechal ukázat, nebo mu věřil?
2: No, my jsme byli na trhu a tam frajer, no, má akvárium, měl tam tady ty... Ta rybárně, si znáte tu rybu fugu? Čtvrtzubec se to jmenuje. To je ryba, která je jenom placatá, když vidí nepřítel, tak se nafoukne, úplně jak pumlíč. Je kulatá, celá nafouklá a má ostny a tím odrazuje toho nepřítele a plus má teda ty smrtelně jedovatý vnitřnosti, takže když jí nějaký dravec sežere, tak chcípne, že jo. A takže my jsme přišli na trh v Osace, na ryby a tam akvárium a tam ty ryby, že jo. A tak říkáme, tak když jsme tady, tak už to zkoušíme. Takže frajer to před náma vylovil a my mu říkáme, za jak dlouho to účinkuje, když se náhodou netrefíte a bude tam kapka trk, a on říká, máte 40 minut od prvního sousta. No takže nám to nakrájel, část ryby nám nakrájel jako sashimi, to znamená syrovou rybu, část nám usmažil, my jsme pustili stopky, říkáme, tak budeme tako čekat 40 minut. No, tak
0: odešli jste všichni?
2: Ale odešli jsme všichni, nikomu, takhle někdo předstíral, jako, že mám dloby, někdo jako umíral, ale on se smál, ten prodavač. A já jsem se pak dozvěděl, že ty ryby vlastně dneska už, protože chovají je uměle v akváriích, takže dneska ani nemají ten jed v takový síle, jako kdyby to byla ryba z moře, jo. A že pak jsme se poradili s chytrou poradkyní z AI, že jo. Kolik že lidí za poslední dekádu zemřelo, tak nikdo nezemřel prostě v Japonsku na otravu rybou fugu, protože za prvé ten, jak říkám, ten jed už není tak silný a za druhý oni to umějí udělat tak, aby ti nic nebylo. Ale zážitek to byl jenom to, že jsme to splnili, jsme to všichni ochutnali, včetně manželek, ale že by to bylo něco k převalení jako na chuť, jako. Hele, to chutnalo něco mezi, jako by si jet syrovýho sumce s tolstolbikem, taková jako nezábavná
0: tak
2: ryba.
0: Tak je to jenom ten adrenalin.
2: Jo.
0: Tak to byl Ivan Vorochodský, jeho rozhovor dnes s ním tady na oslavách 10 let pochoutkového roku.
2: To už jsme skončili.
0: No je to, máme to tam našlapaný.
2: Děkuji pěkně.
0: Děkuji moc. Děkuji. Ivan Vorochodský.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Když už jsme dnes použili tu vinnou skleničku pro servírování jablkového tiramisu s Vojtou Vrtiškou, tak bychom si o ní také mohli něco říct, o té skleničce, jak ji správně používat, pokud s ní pijeme víno. Tohle určitě dobře ví Ladislav Špaček, náš kolega z Rady z etikety. Tak Ladislave, jak ji máme vzít do ruky?
1: Když se podíváme na slavnostně prostřenou tabuli, tak vidíme, že ty číše jsou to nejušlechtilejší, co na tom stole po celou dobu spočívá. No a navíc my vezmeme za ten večer 20krát, 30krát do ruky a proto musíme úzkostlivě dbát o její čistotu. Nikdy neuchopíme číši za tělo, tedy za ten kalich. Vždycky ji držíme jenom za stopku. Držíme ji proto za stopku, protože bychom tu číši upatlali, zanechali bychom na ní matné otisky prstů, to víno by ztratilo jiskru, svoji důležitou charakteristiku. Navíc bychom oteplovali nápoj, který je uvnitř, a proto vždycky jenom za stopku. Červená vína držíme nahoře, protože jsou ty číše velmi objemné, bílá vína minimálně uprostřed a sekty nebo šampaňské držíme úplně dole, ty jsou nejchladnější. A ještě jedna maličkost, když číši vzdalujeme ústům, vždycky náš pohled musí platit okraj sklenice. Nemůžeme živé konverzace se sousedy položit sklenici na stůl a za 3 minuty si všimnout, že na okraji číše jsou zbytky brambor a kousek toho řízku, co jsme měli předtím. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: blízku.
1: Na oslavách pochoutkového roku těch 10 let jsme vám v Kostelci nabídli i knižní kuchařku Sladké Česko. Nabízíme vám ji dál. Ukrývá totiž všechny sladké recepty, komplet všechny, které jsme kdy odvysílali v naší soutěži, pěkně pohromadě s fotografiemi, přesným postupem, seznamem surovin i dalším vyprávěním. A jsou tam i recepty naší poroty. Takže pozor, knížku si můžete objednávat, pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době volat na telefon 724 819 319. Knížku Sladké Česko vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Taky o ně soutěžíme. Mám připravené 3. A komu je dám? Tomu, kdo věděl, kolik udělal Josef Maršálek závinu s česnekovou náplní na plech. Byly původně 4. Výherci se podle počítače tedy stávají Irena Vondřichová z Bohutína, Květa Maříková z Českých Budějovic a Karin Berecká ze Sokolova. Gratuluju. A zároveň doufám, že podle ní něco upečete, připravíte a uděláte si dobře. Mám opět 3 kuchařky Sladké Česko jako výhry a dnes se ptám, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Za A polívké nebo za B kompoté? Jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu? Pokud si myslíte, že to bylo polívké, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svou náplň nazval kompoté, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na to stejné číslo, tedy 90 01 04. Cena SMSky jsou 4 koruny, posílat můžete do půlnoci z úterý na středu, pravidla i otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání, tedy za týden. Tak vám držím palce. A nezapomeňte, že slavit budeme v našem pořadu dál. Čeká vás do konce roku ještě mnoho a mnoho překvapení. To nejbližší už možná příští týden. Bude se týkat Josefa Maršálka a něčeho, co tu ještě nebylo. Tak nezapomeňte poslouchat, sledovat nás třeba i na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky, ať už na Instagramu nebo Facebooku, na našich stránkách Pochoutkového roku a pak být možná hodně rychlý. Ať se na vás dostane. A víc už neprozradím. Snad příští týden. Mějte se krásně a dobrou chuť.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: A 20 hodin.
2: Český rozhlas zprávy.
1: Vláda chce případné cenové stropy na paliva zavést společně s dalšími zeměmi V4. Opravy kostela svatého Jana Nepomuckého v Bukovně na Mladoboleslavsku skončí do poloviny příštího roku. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami, které během dne ustanou, a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Vláda chce zastropovat ceny elektřiny v případě, že dál porostou. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Neupřesnil ale, jak vysoko by cena musela vyšplhat. Podle Havlíčka by se regulace týkala výrobců i dodavatelů. Kabinet zároveň sleduje i ceny paliv. Případná opatření skoordinuje se státy Visegrádské skupiny, tedy Maďarskem, Polskem a Slovenskem, říká Havlíček.
3: To musíme dělat soustažně k okolním zemím, aby tady nastala ta naftová turistika. Na úrovni V4 si budeme vzájemně vyměňovat informace, jestli se to dále bude zvyšovat. A pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, poté v tu samou chvíli to uděláme. Mimo jiné, taky proto jsme udělali ten zákon, za který nás opozice kritizovala, kdy to můžeme spustit rychleji.
1: Dělníci opravují farní kostel svatého Jana Nepomuckého v Bukovně na Mladoboleslavsku. Rekonstrukci za asi 18 milionů korun by měli dokončit do poloviny příštího roku. Zatím je hotové odvodnění, izolace, elektroinstalace a fasáda. Nově začali uvnitř kostela pracovat kameníci. Bývalý starosta obce a spolupracovník radnice Rudolf Bahník říká, že na opravu čekají obyvatelé desítky let.
4: Velice jsem vděčný za to, že se opravuje. Už já jsem měl nějaký zájmy, když jsem starostoval, ale bohužel to byl problém církevní památky někde opravovat v tom minulým režimu, že jo, víte, že to podporovaný nebylo, dneska to podporovaný je.
1: Radnice Prahy 10 získala do správy hrobku na Vinohradském hřbitově. Sloužit bude k uložení uren s ostatky opuštěných zemřelých obyvatel, kterým radnice vypravila sociální pohřeb. Za obecní hrobku zaplatila skoro 1 milion korun, říká mluvčí radnice Jan Bruno Trop.
5: Dosud byly urny ukládány do úložišť provozovaných jinými subjekty. Vlastní hrobka nyní Praze 10 umožní zajistit těmto lidem stálé a důstojné místo posledního odpočinku přímo na území městské části. Sport.
1: Velkou cenu španělská Formule 1 na novém okruhu v Madridu vyhrál Kimi Antonelli z Mercedesu. Italský pilot si díky 8. vítězství v sezóně upevnil vedení v mistrovství světa. 20-letý Antonelli

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor na dálnici D11. Mezi 3. a 0. kilometrem ve směru na Prahu se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby po zpevněné krajnici. Probíhá tam čištění vozovky. A na dálnici D5 na 7. kilometru ve směru na Plzeň pozor na porouchané osobní auto. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď jsou tu hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
0: Hvězdné návraty.
2: U zábavného pořadu vás vítá Patrik Rozehnal. Dá se říct, že smích je takovou měnou, která se nedá utratit ani zdanit. Čím víc ho rozdáváte, tím víc ho máte. A na rozdíl od peněz vám ho nikdo nevezme z účtu. A možná právě proto je nejbohatší člověk ten, kdo se dokáže zasmát i v té nejtěžší chvíli. Snad vám s tím dnes pomůže i muž, známý jako milionář.
3: Málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
2: A uměl hrát dobře, byť ho poznamenala jedna slavná televizní soutěž.
3: To jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
2: Jste ten nejlepší adept na dnešní zábavu.
3: A rozmyslel jste si to opravdu dobře?
2: Rozmyslel. Počítám s vámi v příští hodině.
3: Já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel?
2: Nejlíp, jak jsem mohl. Pobaví nás Vladimír Čech.
3: A jste si tím opravdu jistý?
2: Tak se chopte mikrofonu a zaspívejte první písničku.
3: Nechcete třeba pomoct diváku?
0: Posloucháte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Vladimír Čech, který nám dnes bude zpívat, mluvit, bavit a hrát, se narodil 6. července roku 1951 v Praze do umělecké rodiny.

0: Jeho maminkou byla televizní hlasatelka Heda Čechová a tatínkem herec Vladimír Čech starší. Není proto divu, že i on se rozhodl pro hereckou dráhu. Po maturitě ale vystřídal 13 zaměstnání a až pak v letech 1973 až 77 vystudoval DAMU. Za studií hrál samozřejmě ve školní scéně disk. Už tehdy obdivoval ty, kteří uměli lidi bavit. Konferenciéry, imitátory a baviče, jak bychom dnes řekli. Jedním z jeho nejoblíbenějších byl Jiří Štuchal.
1: No, já si vzpomínám na vtip jeden, který určitě on vyprávěl, jak paní v nejhorších letech tedy sedí na lavičce v parku a kolem jde pán ve stejném věku a zeptá se, jestli si k ní může přisednout. Ona řekne samozřejmě, on si přisedne a ona po něm tak pokukuje, říká, promiňte, nezlobte se, že vás obtěžuji, ale ten váš obličej jsem musela někde vidět, jste mi povědomí, mohl byste mi říct, kde jsem vás mohla vidět. Říká, samozřejmě, proč ne, ve své době jsem býval velice slavným a známým hercem. Říká, ano, už si vzpomínám. A on se dívá na ní, říká, promiňte, madam, ale zase na oplátku, já jsem vás také někde viděl, mohla byste mi to přiblížit? Říká, no proč ne? Ve své době jsem byla velice známou a vyhlášenou prostitutkou. A on se tak zasní a povídá, vidíte, madam, taková dvě nádherná povolání a tak jsou dnes zasažena diletantismem.
0: Po absolvování DAMU chvíli pracoval ve studiu Československé televize Ostrava. Kvůli politickým důvodům byl ale propuštěn a pak prošel několik oblastních divadel. Začal v Ostravě v divadle Petra Bezruče, kde hrál jednu sezónu. Ve Slezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě byl pak v letech 78 až 79, v Ostravském státním divadle ten samý rok jako host. V Krajském a oblastním divadle v Českém Těšíně hrál další sezónu, v Olomouckém státním divadle Oldřicha Stibora pak sezon 6 a zažilo ho i Východočeské divadlo v Pardubicích, kde byl od roku 1987 do roku 1990. Na tu dobu, než se stal známým, si počkal ještě dlouho. Pak natočil dokonce i scénky. Připomeňme si teď Krkonošské pohádky, společně se Zdeňkem Izerem, který tuhle scénku napsal do svého pořadu. Stal se Trautenbergem, Vladimír Čech bude hrát ředitele Krkonošského národního parku.
2: Himmel, Herrgott, Wetter, Krumsej, Salament, Kodok nám čerti nesou.
3: Čest práci soudruhu Trautenbergu.
2: Čest soudruhu řediteli Krnapu. Tak, co zas máš?
3: Vy tady na okrese musíte mít hodně starostí, co?
2: Soudruhu, to bych ti přál jednou zažít. Takových starostí, co mám. Takových stranických a vládních úloh, který my musíme splnit.
3: No, to je...
2: Navíc mezinárodní situace taky není dvakrát růžová.
3: No, to já chápu, ale...
2: Co máš?
3: No, já, když ty naše hory jsou krásný, že jo, soudruhu?
2: Krásný.
3: No ne, tak já jsem, víš, tady jenom takových pár maličkostí
2: další
3: jsem si dovolil. Ne, to se nedá nazvat stížností přímo, ale přece jenom, jak jste nám nakázali díky tomu svýmu závazku, že musíme překročit plán těžby dřeva na 130%,
2: ano.
3: Tak to by mi v celých Krkonoších zbyl potom jediný hektar lesa.
2: Soudruhu, tohle mi ani neříkej. Naši soudruzi plánovači ví přesně, kolik potřebuje strana, vláda a lid dřeva. Chceš mi snad upřít straně, vládě a nám, krajskému výboru, to tvý zbytečný dřevo?
3: Ne, to bych si nedovolil, ale ono zase dřevo, že jo? Tam to dřevo je hodně poničený z těch kyselých dešťů, co nám tam posílají soudruzi z NDR a Polska hlavně.
2: Soudruhu, neříkej mi tady slovo kyselý deště, nebo ti to tady na našem stranickém výboře pěkně osladím, rozumíš? To mi ani neříkej takovýhle věci.
3: Jo.
2: Co tam máš dál?
3: No, dál jenom zase taková maličkost jenom, jo, jsem si dovolil. Ta ochrana zvěře totiž, jo, to je problém. Protože tam už je jenom pár takových vyděšených, frustrovaných kusů. A když tam byl tuhle soudruh Chňoupek lovit muflony, tak mi z helikoptéry tím samopalem dokonce postřelil i sojku práskačku.
2: Soudruhu, tohle to je minimální problém. Postřelená sojka práskačka. Já tady mám postřelenýho soudruha náčelníka STB.
3: Teda.
2: Soudruzi z VB a z SMB jeli střílet co soudruhem náčelníkem STB, no a postřelili ho do ramene, že jo.
3: Svatá prostata.
2: Himmel, Herrgott. Tak ho naložili do volhy, mazali s ním do jilemnice, do nemocnice, no a tam jim soudruh lékař oznámil, že ten průstřel ramene teda není smrtelný, ale proč ho vyvrhli, prej? A nebo soudruh Hajnej. Pamatuješ soudruha Hajnýho?
3: No jistě, no Hajnej to...
2: Tak u mě byl soudruh Kuba, že jo, tak ten dělá náčelníka horské služby.
3: A předsedu ZOSSM taky.
2: Taky co? Jsme na něj naložili tohle stranický břímě. Soudružka Anče mi tady dělá sekretářku, no a soudruh Hajnej je Hajnej.
3: No jo.
2: Trouba hrál si s brokovnicí, takhle to držel nějak neopatrně do klína, ještě blbec zatuploval a ustřelil si tento nonc. No. Mu soudruh tadyhle lékař přišel chobot ze sluněte.
3: Ze sluněte?
2: No tak samo sebou ne, z krkonožského sluněte. U nás přece sluněte žádný nežijou. Máme od soudruhu z Afriky máme sluně.
3: Aha, no ale... To, když si to tak představím, tak to má teď soudruh Hajnej dobrý, ne?
2: Soudruh Hajnej to má dobrý, ale nemůže prostě močit na pasece.
3: A proč by nemohl?
2: Jak to jindá z kalhot, tak mu začne rvát trávu a cpe mu ji do zadnice. Herrgott, Donnewetter, tohle jsou stranický prostě problém.
3: Jasně.
2: No, tady ty tvoje stížnostičky. No.
3: Ale ještě přece jenom tady mám jednu takovou a poslední už.
2: Ale co zas?
3: No, ono, jak jste nám dali příkaz, že musíme vybudovat v tom Černém dole tu velkokapacitní papírnu a celulózku, jo, tak ono přece jenom je to přímo v centru Národního parku. To nemáte strach z Krakonoše?
2: Krakonoše, soudruho Krakonoše mi ani nepřipomínej. Jednak jsem ho už dlouho neviděl, tak nevím, co s ním je. Ale hlavně, soudruho, ty nám tady furt kritizuješ. My jsme samozřejmě kritice otevřený, prostě, ale kritika konstruktivní, ne jako zastarata destruktivní, ta buržoazní, soudruho.
3: Jasně, no.
2: Ty se furt tady pereš za stromy, za zvěř, ale soudruhu, na co ty hory jsou tvoje? Na co jsou? Kdo tam může jet? Dělnická třída? Lid? Dělnická třída musí makat, aby splnili prostě závěry 5. sjezdu a pětiletku.
3: Jasně, to, ale přece jenom ty, jak tam jsou ty, a co tam máme asi tak teda...
2: Je to pod... Co? Akorát ty vaše hory jsou, soudruhu, dobrý pro ty podvratný živly.
3: A jaký podvratný živly máš na mysli, soudruhu?
2: No, třeba ty tvoje zvířátka vypiplaný tam, víš? Medvěd se tam promenáduje v drahém kožichu, jako by nic. Veverka takovýhle, držky narvaný. Samozřejmě, ať si žere plnou hubou, ale ať nemlaská, soudruhu. Nebo ten 16. co soudruh Chňoupek netrefil z té helikoptéry. No, jak se mu říká? Král Krko... Jaký král Krkonoš? Jsme v socialismu.
3: No, dobře, ale jaký teda podle tebe, že můžu být tak smělý, tam máme zvířata pěstovat?
2: Socialistický zvířat. Soudruhu, socialistický.
3: A to jako jaký teda?
2: To já nevím, třeba... tak třeba pavián je hezky socialistický.
3: To jako, že tak řve?
2: No ne, tak když jich člověk vidí stádo, tak všichni mají holý prdele, že jo? A... Nikdo si nezávidí.
3: No ale přece jenom soudru teda, jo, je to dobrý nápad, ale přece jenom pavijány v Krkonoších.
2: Samozřejmě, že je to dobrý nápad. A kdo to vymyslel? Já jsem to vymyslel. Je to dobrý nápad? Je to dobrý nápad.
3: Jo.
2: No, ale... Mě už ty tvý divoký zvířátka tam nějak nebaví, soudru. To už je mi milejší, taková kráva pěkná, víš, nebo takový prasátko vypasený. To je milý zvířátko. Soudru Husák jel zrovna na plenárku minulý týden. Cestou porazili svini. A byl z toho takový špatný soudruh Husák, tak poslal toho řidiče, ať to jako vyžehlí. A on se vrátil, demižon slivovice, ověšenej klobásama. Soudruh Husák říká, co jsem tam řekl? Ale tak, že jsem vez Husáka, že jsem tu svině přejel. No. To jsou soudruzi u nás. Ne, tyhle ty v těch horách.
3: Ale tak soudruhu přece jenom, kdyby ono...
2: Co?
3: Nebudeš rodit, ne?
2: Ne. Nějak se to ve mně naštosovalo.
3: Jasně. No jo, a co s tím dál? Ono ty Krkonoše přece jenom tam stojí, že jo?
2: Podívej se, soudruhu, já nevím, jestli... Musíš začít socialisticky myslet hlavně.
3: To já
2: No ne, protože v momentě, kdy začneš socialisticky myslet, začneš socialisticky žít a socialisticky pracovat. No, slyšel jsi můj poslední projev na plenární schůzi UVKSČ?
3: No,
2: neslyšel, to jsem si mohl myslet, do nevetr, krumcajs element. Tam to překládali i soudruhům hluchoněmým, aby si to trošku užili. No, a ten projev zněl krásně, to bylo soudružky, soudruzi, přátelé. Jestli v páté pětiletce nebudete makat, tak s váma Husák zatočí jako se Smrkovským a Dubčekem. Ano, ano. Ale dobrý, dobrý. No jo, no jo. Tak, zas tak dobrý ten projev nebyl. Soudruhu, já ti řeknu, co my uděláme s těma tvýma horama. My už máme tak nějak socialisticky jasno.
3: Jasně.
2: My ti ty tvý krkonoše srovnáme ze zemi. Páč, napadne nám tam sníh, tam to rozteče, steče nám to dolů do těch socialistických vesniček. Co pak my s tím?
3: Ale...
2: Zima je tam i v letě. Kdo se tam bude handrkovat nahoru do těch hor?
3: No, ale přece...
2: Navíc nevidíme přes ty hory nikam, co se děje u soudruhů vedle. Tak když to srovnáme, šutráky navezeme někam jinam, do Macoky, tam se toho vejde. Jistě, čím hezčí kraj, tím víc to zmršíme. Vznikne nám planina, tam uděláme krásný chladicí věže, elektrárnu, vedle chemičku. Budou nám to tam hlídat sovětští prostě vojáci v posádka. Uvidíme k soudruhům do Polska. Aha. A ty tvý krkonoše prostě, jak se zbavíme na krásně jednou pravždy.
4: Tak ty takhle, Trautenbergu!
2: Sousede! Ne, soudruhu, Gottwald, zachraň mě!
4: Ještě jednou, Trautenbergu!
2: Gottwald, ne.
4: Ještě jednou, vymyslíš takovou kravinu?
2: Ne.
4: A vyženeme jednou provždy vás.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova? Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky, dvěma slovy: drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Než jsme my všichni Vladimíra Čecha poznali jako milionáře, tedy moderátora slavné soutěže, byl to herec zejména v oblastních divadlech. Tak si to připomeňme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Od roku 1990 střídavě hostoval a hrál v Praze, třeba v Činoherním klubu, v divadle Kalich, v divadelní společnosti Háta, v divadle Nablízko, v Karlíně, v Celetné a občas zajel třeba i do Slezského divadla, do Olomouce nebo do Pardubic. V roce 1993 se stal členem Činoherního studia Ústí nad Labem a ve stejném roce už přijal nabídku do městských divadel pražských. Účastnil se i letních shakespearovských slavností a jako Karel IV. Královských průvodů z Pražského hradu na Karlštejn. V českém filmu nikdy Čech nedostal příležitost k uplatnění svých hereckých schopností. Před filmovou kamerou debutoval v dobách svých studií na DAMU v postavě studenta v psychologickém dramatu Juraje Herce Den pro mou lásku. Na druhou a taky vlastně řekněme poslední významnou hereckou příležitost ve filmu musel čekat dalších 24 let. Epizodní postavu sehrál v dramatu Oběti a vrazy v roce 2000 Andrej Sedláčkové. Roku 1989 navíc spoluzakládal v Pardubicích občanské fórum a s maminkou se následně stal poslancem České národní rady. Jak na tuhle éru vzpomínal?
2: Ty doby, my jsme to mysleli opravdu, si myslím, spousta z nás nebo většina dobře. A to, k čemu se to vyvinulo dneska, to je naprosto něco jiného, než co si člověk představoval. A myslím si, že ta cesta, ten vývoj té politiky není dobrý. Prostě politici ztratili absolutně důvěru lidí a je mi z toho smutno trošičku, jak se to tedy vyvinulo. No a chtěl jsem říci, že v podstatě nemine jediný rok, kdy jsou nějaké volby, abych od někoho nedostal nějakou nabídku někam kandidovat. A věřím, že kdybych na to kývl v určitých dobách, tak jsem mohl třeba to minulé volební období sedět v Europarlamentu těch 6 let, nebo jsem mohl být senátorem, poslancem, krajským zastupitelem, něco takového. No a vždycky, když mi tu nabídku někdo dá, a já třeba o tom začnu tak jakože uvažovat, protože člověk samozřejmě při nejmenším se nad tím zamyslí, tak si vždycky položím takovou zásadní otázku. Chtěl bych s těmi lidmi, kteří tam dneska jsou, tam být. A vždycky si musím odpovědět poctivě, že s těmi lidmi bych tam tedy rozhodně být nechtěl.
0: V roce 1992 Vladimír Čech absolvoval i 10-týdenní politickou stáž ve Spojených státech amerických. Věnoval se ale taky sportu, třeba minigolfu, ve kterém byl mistrem republiky a vicemistrem Evropy v družstvech. Zpátky k té politice. Na tuhle notu si zahrál opět se Zdeňkem Izerem v jednom z jeho pořadů. Ocitli se spolu pomyslně v Poslanecké sněmovně.
3: Čest práci, kolego!
4: Komu čest, tomu čest.
3: Tak jaký byl víkend?
4: Co to je víkend?
3: Víkend? No to je přece to, jak tady nejsme.
4: No tak řeknu rovnou od čtvrtka do úterý. A u vás víkend dobrý?
3: Ojo, docela to šlo, no.
5: Jo. Nedáme si pivo.
3: Hele, víš přece dobře, že pivo, já piju zásadně až po třetím panáku. A myslím to upřímně. Hele, teďko ne, prostě teď nemám chuť, rozumíš?
4: Ne, já taky ne.
3: Ještě je to předčas.
4: Moment. Ano? Teď nemůžu.
3: Já to viděl. No.
4: Tak co budeme dělat?
3: No nevím, tak. Hele, teď mě napadlo, co takhle hádanky třeba.
4: Ježíš, už zase hádanky.
3: No tak děti by to furt tají ze školy, jo, tak co s tím, tak to řeknu, ne, když to vím.
4: No, tak jo, no.
3: Jo.
4: Tak nějakou šoupni hádanku.
3: Hádanku, no tak hele, třeba, podívej, tato je dobrá, jo.
4: Jo.
3: Co to je? Je to žlutý a je to na stromě.
4: To je dobrý, no.
3: Dobrý to je, ale co to je, hlavně jsem se ptal.
4: Jak to mám vědět, co to je?
3: A já to vím, tak to řeknu, ne?
4: No tak jo.
3: No tak je to ledabile pohozená hromada písku. A já ještě lepší, jo. Hele, co to je zase? Jo? Je to zase žlutý, jo? A je to z mrtvýho brouka?
4: No, taky nevím.
3: Joko ono!
4: Co to je Joko ono?
3: Já nevím, ale je to dobrý, ne? Nebo hele...
4: Čili to bude nějaký ono, který je ještě Joko.
3: Je to jenom jako ono, hele, je to jako... Já znám ještě o tom Mravencovi takový, to je... To
4: jaký... O jakém Mravencovi?
3: A to máš jedno v celku, no to je takhle. Aby si byl klinec a o Ferdovi, to je jedno. No, tak
4: Ferda.
3: Hele, důležité je, že leze chlapovi takhle po ruce, jo?
4: Ferda.
3: Ferda třeba, no, ten mravenec hlavně.
4: Jo.
3: A ten chlap se optá, kolik je ti let, jo? A teď je ho důležitý, jo?
4: Jo.
3: A ten mravenec povídá, bude mi 7, jo? A teď dávají vacha, teď to bude hrozně dobrý, jo? A ten chlap povídá, nebude!
4: Nebude! No jo, z mravence. No, nebo ten mravenec, jak se probudí na tom tanku.
3: Kde?
4: Tank takový, ten plachový.
3: No, vím, takhle tam u toho smíchovat.
4: No, tak se probudí na tanku ráno a... to se mi stane vždycky, když se ožeru, tak přinesu domů takovouhle kravinu.
3: Hele, a to já znám taky dobrý, ten se ti bude líbit. Hele, přijde takhle chlap k doktorovi a na hlavě má žábu. No. A ta žába povídá, pane, koukněte, co by to vyrostlo u prdele. Dobrý, co?
4: Ne, ostrý. Ježiš, no mě včera přišel kluk ze školy.
3: Jo, tvůj kluk chodí do školy, to bych ani
4: nevím. No, ještě jo, furt. A přines 5 z matiky a ještě poznám z matiky.
3: Jo.
4: A já mu říkám, co jsi nevěděl? Blbe.
3: Ale to si přehnal, ale to se bude řešit na našem poslaneckém klubu.
4: Ale klukovi říkám blbe, ne?
3: No takhle, jo.
4: Takhle. A říkám, co jsi nevěděl, blbe? A on prej, učitel mi dal příklad. Kolik je 3x2? Já říkám, no kolik je 3x2? On říká 6. Říkám, počkej, to je dobře. No, on mi pak dal ještě příklad, kolik je 2x3. Říkám, jaký je v tom kurva rozdíl, idiote vylízanej. On říká, to samý jsem mu řekl já. Co byste mu řekl?
3: Jo, co bych, hele? Myslíš, že bychom si měli přidat?
4: Já myslím, že jo, já to rovnou napíšu.
3: Při... A ty to napíš, jo, já to podpořím za náš poslední
4: dát.
6: Prosím, oklid ve sněmovně, budeme hlasovat o návrhu zákona 153/2004 o drastickém, ale opravdu drastickém zvýšení daní.
4: A pojď.
6: Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Konstatuji, že zákon 153/2004 byl přijat. Pro dnešek
4: no jo, ale co teď budeme dělat? Hádanky ne už, hádanky.
3: Tak dáme toho panáka a pak se uvidíme.
4: Tak jdeme na toho panáka, ať si můžem dát to pivo.
3: Ať si můžem dát to pivo.
4: Tak jo.
7: Kdo ve scénce ve sněmovně poznal Vladimíra Čecha? Všichni jste pro, tak to je jasný. Takže Vladimír Čech.
3: Já jsem se zdržel teda.
7: No, to myslím byl teda heroický výkon. Já se musím přiznat, že mě tam docela odbourala zmínka o tom pivu hned na začátku.
3: To mě napadlo tamhle za dveřma.
7: Úžasně. Ne, pivo nechci, já myslím to upřímně.
3: Jo, mě zase se... dostal tady ten telefon s tím.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Zábavu nám dnes přináší úžasný moderátor, ale původně herec Vladimír Čech.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za usměvavou tváří skrýval Vladimír Čech celoživotní trauma z dětství. Jeho maminka, jedna z nejkrásnějších a nejoblíbenějších televizních hlasatelek Československé televize, Heda Čechová, na výchovu syna byla totiž sama. Její manžel, také Vladimír Čech, starší tedy, totiž dával přednost hospodě a synovi se nevěnoval. A po rozvodu to bylo ještě horší. Vůbec se o něj nestaral, jako kdyby ani nebyl. Tím nejvíc svého syna zklamal a Vladimír to snášel velmi těžce. Bývalá televizní hlasatelka svému synovi dlouhé roky tajila, proč se vlastně s otcem rozešla. Řekla mu to až těsně před smrtí. Nechtěla totiž, aby byl Vladimír svědkem různých nálad a příhod, takže z toho manželství odešla, i když svého muže měla pořád ráda. Ale zjistila, že to s ním prostě nejde.

0: V roce 2000 se stal Vladimír Čech prvním moderátorem slavné soutěže Chcete být milionářem. Před kamerou takto moderoval až do září roku 2003.
1: Dobrý večer. Ať už se venku děje cokoliv, tady má všechno svůj pevný řád. Soutěžní hra Chcete být milionářem si neber žádnou dovolenou.
0: Právě díky tomu se dostal do povědomí veřejnosti a dodnes všichni víme, že žádný z jeho nástupců nebyl tak dobrý jako on. Jak na tuhle éru vzpomínal? Co pro něj milionář znamenal?
2: Pravda je, že mě mockrát napadlo to, že vlastně člověk poctivě dělal asi 22 let divadlo a vůbec si ho nikdo ani nevšiml, jakoby teda, a potom najednou udělá nějakou soutěž a ono, já jsem přesvědčen, že dokonce bych tam mohl být úplně špatný v té soutěži. Jo. Tam není ani důležitý, jestli jsem byl dobrý nebo špatný, ale podstatný je, že jsem se objevoval na obrazovce. A najednou jsem byl jakoby celebrita a dokonce tehdy mám úžasnou historku, že v době toho největšího rozpuku téhle soutěže, kdy to bylo během toho prvního roku, to bylo šílený. To kamarádi, kteří to prostě zažili, tak říkali, no to ti teda fakt nezávidíme, to si nikdo neumí představit, co to je. Když člověk ztratí kompletní soukromí a nemůže udělat vůbec nic, nemůže nikam vylézt, aby se na něj někdo nevrhal. Vlastně během tohohle prvního roku mě nabídla jakási agentura, abych s nima nacvičil nějaké představení divadelní, takové to zájezdové, a já jsem jim na to teda kývl a oni to pustili do tisku a teď zase se začalo všude o tom psát a v nějakém bulvárním časopise se objevila moje fotka na titulní straně a u toho bylo napsáno, moderátor Čech bude dokonce hrát i divadlo.
0: Milionář byl svého času tak populární, že se stal námětem i jednoho vystoupení a řekněme scénky v pořadu Petra Novotného a my si to teď připomeneme. Uslyšíte tedy Vladimíra Čecha, Petra Novotného i Hanu Zagorovou ve Faustovi jako milionáři.
1: Dobrý večer. A teď zkusím znova zas vyvolat ten pekla jazz. Himmel, Herrgott, Fagott, Fix! Volal mne někdo. Pomoc! Čech! Čech, to vypadá jako čert. Já nejsem Čech. Ani Rus. Jsem Mephistopheles. Možná je to asi on, ten chlap, co nedbá na bonton. To je ďábel, to je z pekla duch. Už proto je tu jaký spuch.
3: Moment. Já jsem se náhodou navoněl.
1: Ve verších mluviti musíš? Mluviti? Klasiky neprzniti?
3: Jistě, samozřejmě, to nebude žádný problém.
1: Co trolíš, ty bláhový? Vždyť já jsem dávno voňavý? Hezkej štěprej verš. Seifert žije.
3: No, promiňte, no, tak já jsem na ty verše nikdy nebyl. A když už jste to tedy zastavil, víte, tak já bych vám chtěl hrozně poděkovat, protože vy jste mě jednak pozval tady do toho svého úžasného pořadu a hlavně vy jste mi dal nádhernou, skvělou roli. A mezi náma lidi už mě příliš spojují s tím milionářem a málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: Ne, děkujte, Vladimíre, to byla kamarádská výpomoc. A navíc já jsem samozřejmě chtěl taky zabránit těm pomluvám, který už jedou a my víme, o čem mluvím.
3: Jasně.
1: Jo? Že prostě vás už ten milionář poškodil natolik, že už nejste schopni ani říct jedinou normální větu.
3: Jasně, to jste velice laská, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: No. Já bych možná jako pokračoval dál.
3: A rozmyslel jste si to opravdu dobře? Mě tedy diváci často vyčítají, že ty soutěžící přece jenom trošku trápím, ale já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel? Já vám klidně ukážu nějaký šek. Počkejte, jestli ho najdu.
1: Jaký
3: tady
1: šek?
3: Někde, počkejte.
1: Co děláte,
3: prosím? Já jsem...
1: Ale netrpejte se, pane Čech!
3: Co, prosím?
1: Vy nejste milionáři.
4: Tohle je Faust v dobrotách.
3: To je pravda, to je pravda. Jistě, to není problém.
4: Ztraťte se, vy vysoké temné klenby. Azurně snívá, nechať se schvívá obloha k nám.
5: To je ono. To je Faust, teď konečně vidím klasika.
3: No, tak děkuju, já vím samozřejmě, já jsem do toho dal tedy všechno, ale zase až taková poklona, no tak já a klasik, že?
5: Ne, to nebylo vám, samozřejmě, já jsem mluvil o Goethem. Ten napsal Fausta.
3: Aha.
5: Jistě, přece ví každý malý dítě.
3: Aha. A jste si tím opravdu jistý?
5: No tak samozřejmě jistý, takhle, on ten příběh Fausta a Markétky zpracovalo více autorů.
3: To je dilema, co? Nechcete třeba pomoct diváků?
5: Vladimíre, já už jsem vám tady
3: řekl. Já už jedu, samozřejmě, už jedu. Žel, již zničila jej ten krásný svět, tvá drtivá pěst.
5: To je ono, tak to má vypadat. Faust.
3: Takže vaše poslední slovo je Faust.
5: Ano.
3: Ano, jste si tím úplně jistý?
5: Ano.
3: Trváte tedy na Faustovi?
5: Jasně.
3: Dobře. Již mačkám tlačítko. Chvilka napětí. A správná odpověď přijde až za chvilku.
5: Co za chvilku?
3: Víte co, nerozčilujte se, stejně už nic nemůžete vrátit zpátky. Já vám teď položím takovou otázku. Co byste udělal s případnou výhrou?
5: Jakou výhrou, Ergot?
3: Jo, tak pan Petr je tajnůstkář, ale to nevadí. Obrátíme se tedy na váš doprovod, paní Novotná, prosím vás. Váš manžel se trošku stydí. A co vy? Nemohla byste nám říct něco takového intimního z vašeho rodinného života? Jestli si prohlíží nějaké takové...
5: Nebo co vy dejte mu? Vidíte, že to je počuk.
3: Jaké mám na mysli.
5: Normální počuk. Nechte toho, vám říkám.
3: Ne, kdyby, aby mi...
5: Prosím vás, pojďte se, co to děláte?
3: Co?
5: Kam to zíráte? Kam už nezírejte. Ta paní se z toho zblázní, ta vás může žalovat za sexuální harašení. Prosím vás, teď jste mě oženil s úplně cizí ženou. Aha. Takhle, Faust, ano?
3: Ano.
5: Soustejte se.
3: Jo, jasně.
5: Má tři přání, Faust má tři přání.
3: Jasně, dobře.
5: Za prvé chce vidět svoji životní lásku.
3: Ano.
5: Za druhé chce prožít, co ještě neprožil. A za třetí chce jet někam, kde ještě nebyl. To je tak jednoduchý, chápete to? Opakuju, Faust, přání, Mephisto, plnění. Přísahejte, že jste si to zapamatoval.
3: Jo. Tak. Nechcete 50 na 50?
5: Nechci 50 na 50! Chci ženskou! Ale ne, tuhle tu ne! Já chci svoji největší lásku! Tu lásku mého života, já chci Markétu!
4: Jak myslíš, Fauste? Tady je!
6: Dobrý večer.
5: Co je tohle? Nebo víš co? Ty nejseš Čech, ty seš převlečený Slovák. To je hogo-fogo, Margito. Už tě vidím.
3: Počkej, co to děláš?
5: Sundej tu kozí bratku, tenore. Zpívá, vyžitel zpívá. Cirou. To by to nestačilo, jak jsi dostal s tím vínem.
6: To není můj manžel, tohle přece, podívej se.
5: A kdo je to?
6: No pan Čech moderátor, že jo?
3: I ty, Markétko! Já samozřejmě nejsem jenom moderátor, já jsem taky herec! Tady jsem mu vyčaroval jeho životní lásku, splnil jsem mu jeho přání!
5: Trapas jako hrom, ona je samozřejmě moje celoživotní láska. A to se tady nemá říkat. Znáš Margitu, ten se to doví a utluče mě svým tříčárkovaným C?
6: Náhodou to vůbec není pravda, protože tebe mám povolenýho. Jo. Protože Štefan říká, že jsi úplně neškodný.
3: Ale to já jsem taky slyšel.
5: Tohle to je taková šaškárna, ale tohle jsem tady ještě ale opravdu nezažil.
3: Výborně! Takže já jsem vlastně splnil Faustovi i jeho druhé přání.
5: Jaký přání?
3: No jaký přání, já jsem vám přece splnil něco, co jste ještě v životě nezažil. A teď bych vás ještě měl zavést někam, kde jste ještě v životě nebyl.
6: A to bude hodně těžký, protože Petr byl všude.
4: A já ho zavedu někam, kde ještě nebyl.
3: A kam už dávno patří.
4: Do pekla!
6: Teda. To bylo pěkný. No to mi Štefan tedy neuvěří.
3: Ale to bylo skvělý, to bylo skutečně naprosto skvělý. Já jsem z toho milionáře naprosto vyléčený. Haničko.
2: Dobrý večer. Co kdybyste mi někdy zavolala, až bude Štefan v New Yorku? Já bych se mohl docela dobře stát vaším přítelem na telefon.
6: Myslíte?
2: No tak, 50-50.
5: Mými hosty byli Hana Zagorová a Vladimír Čech.
7: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Usměvavý Vladimír Čech, herec, moderátor a svým způsobem i bavič, jak jsme si dnes dokázali v našem pořadu, bude dál dominovat našemu vysílání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl dvakrát ženatý. Měl dva syny a dvě dcery. To, že měl čtyři děti, prý možná nejvíce souviselo s tím, že byl sám jedináčkem. Že vyrůstal sám a že si strašně přál sourozence. Na děti zavzpomínal i ve slavném pořadu Banánové rybičky, když byl hostem Haliny Pavlovské společně s Ondřejem Nefem.
2: No já jenom jsem ještě chtěl, že jsem vyrazil se svojí dcerou, který teď je 22 a ona se narodila v Ostravě, já jsem tak hrdě vyrazil s kočárkem, potkal jsem kolegu tam z ostravské opery, který tak znalecky nakouk do toho kočárku, já jsem se tak tetelil, co řekne na to úžasné, nádherné dítě, nejkrásnější na světě, on tam tak kouk, říkal, krásno, on byl basista, takže mluvil takovým hlasem dobře posazeným, to ani nedokážu napodobit. Krásný dítě, krásný. Tak jsem se tak začal dmout a on povídá samozřejmě neomylně celý strejda.
0: Po tom, co Vladimír Čech skončil v pozici milionáře, toho televizního tedy, mohli ho posluchači soukromého rádia slýchat v pořadu S Čechem po Čechách. V roce 2008 pak pro Českou televizi natočil dokumentární seriál Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem. I v civilu byl totiž vášnivým turistou. V jednom dni prý ušel nejvíc 75 kilometrů, a to při slavném prčickém pochodu. S přáteli každoročně absolvoval i akci nazvanou Obcházení republiky. A při svých cestách toho lecos zažil. Opět se svěřil Halině Pavlovské.
2: To mě o podobné situaci říkala jedna známá, která kdysi skákala padákem a nějaký její kolega, tomu se zase podařilo, vyskočil na podzim padákem a byly nějaké jako větrné proudy a špatně se mu to řídilo, ten padák, a nakonec zjistil, nemohl tomu zabránit, podařila se mu neuvěřitelná věc, bylo pole, široké posečené pole, uprostřed pole byl takový malý remízek. A do toho remízku se odebrala dvojice za podobným tedy účelem jako v té předchozí příhodě. Uvědomí toho, že tam nikdo nemůže překvapit samozřejmě, kdo by taky přes to pole. A představte si, že jim tam ze zora spadnul chlap na jeho. Neuvěřitelný prostě. No a on taky poměrně, nevím jestli o manželovi asi nemluvím, on si zbalil padák, říká promiňte a prchal přes to pole zase.
3: No teda, když jsme u toho mohli do toho vstoupit, tak jste mi připomněli příhodu, kterou jsem tedy zažil já. A jak bych to řekl, je to po 10. hodině, se to vysílá. Prostě já byl v tom autě, teda v jiném, než jste vyprávěla, ale v podobném.
4: A to bude rozhovor.
3: Já vám to pak vysvětlím, nevím, se smijou, takže to asi pochopili. A prostě bylo to tak jaksi naaranžováno, že jsem viděl z toho auta ven. Ta dáma nikoli. A všechno jako, jak říkal pan
4: Čech. Kdybyste to dělal v autě.
3: Co myslíte, že bylo?
4: No v podobné autě, já myslím, že můžete o typu nějaké, ale to bylo zarazené.
3: Ne, krásně a dobře, situace obdobná, až na to, že jsem byl tedy uvnitř s tou dotyčnou dámou, koukal jsem ven a najednou jsem si taky myslel, jak říkal pan Čech, že nikde nikdo nemůže být. Načež vyšla rodina sestávající patrně z maminky, tatínka, babičky a tří dětí a šli ke mně. Já jsem si říkal, co se stane, prostě mravní narušení mládeže, ale zase prostě už to bylo v takovém stádiu, že jsem toho nechtěl nechat. A představte si, že něco, prozřetelnost nebo něco, vyřízla jako díru v té hradbě křovin, protože to bylo v lese, a oni zahnuli. A to možná byl ten poklad, že tam byla ta díra. Chápete to? Já vám to pak vysvětlím.
4: Chápu, začínám to chápat.
2: A tam stál zlatý kolovrat.
3: A tam stál zlatý kolovrat.
4: Už tomu téměř rozumím. Ne, já jsem se jako, tak jsem měla ten nepatřičný obličej, protože mě zaujalo, jak jste při tom všem dokázal dobře monitorovat ty generace v té rodině.
0: Se svou druhou ženou Miladou, která mu byla oporou až do poslední chvíle, prožil v harmonickém vztahu 21 let. Vážné zdravotní problémy se u Vladimíra Čecha poprvé projevily před Vánoci roku 2011. Bolestmi břicha. O měsíc později mu lékaři diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. Následovala operace, po ní chemoterapie a biologická léčba. O svůj život bojoval velmi statečně a ani v těch nejtěžších chvílích ho neopouštěl jeho pověstný humor. Ještě v roce 2012 vyrazil s batohem na zádech zdolávat vrcholky hor. S divadlem se ale musel rozloučit. Nadále se přesto věnoval dabingu a přijímal i práci před kamerou. Naposledy s ním natáčel režisér Tomáš Magnusek. Věděl, že je nemocný, ale působil prý neskutečně pozitivně. Bavil celý štáb a odváděl naprosto profesionální práci. O své nemoci nemluvil. Nikdy. Ani před svou ženou, ani před svou maminkou.
5: Ale já mám takovou teorii, jak tak sleduju svůj život a objevil jsem to už dávno, že mám možná takovou šťastnou hvězdičku. Jo, ale ta hvězdička není velká hvězda. Někdo má takovou supernovu, která mu svítí a umetá mu cestu celým životem. Ta moje hvězdička je maličká. Pouhým okem je sotva viditelná. To znamená i na úplně jasné obloze někde vysoko v horách. Nevím, která to je, ale někde tam bude. A je tak slabá, že má tu energii jenom tu a tam. To znamená, že můj život se vždycky ubíral v takových sinusoidách. Vždycky chvilku nahoře, pak zase byl určitý propad a takhle to šlo
6: vždycky,
5: celý život.
6: Vždycky, když se rozsvítilo, tak
5: vždycky,
6: dobrý.
5: Vždycky, když už jsem byl teda někde dole a vypadalo to se mnou bledě a když mi prorokovali někde na škole, jo, s tím to špatně dopadne, podívejte se, tak blikla ta hvězdička, která už se na to nemohla koukat a něco se stalo. A všechno dobře dopadlo, že jo? Takže jsem dokázal odmaturovat k překvapení třeba mých rodičů a podobně. Dokázal jsem se dostat na školu, tu školu jsem dokázal dokončit, že jo? Takhle, a vždycky to takhle bylo. Ostatně i ten milionář tehdy, který hodně mě provázel mým životem, tak to byla taky taková zvláštní shoda okolností, protože...
6: Že to vážně chceš říct, že to, takhle hvězdy řídí tvůj osud?
5: Já si myslím, že to tak jo, bude. No a ta hvězdina je hvězdy. Ta jedna hvězdička, malinká, slaboučka, která vždycky blikne, když je nejvíc potřeba. To znamená, že ona mi vždycky přihrála něco, že najednou jsem někam šel a ono se něco třeba stalo. Ne vždycky samozřejmě, ono to nevychází po každé, ale to si myslím, že je to nejdůležitější. Ona, ta hvězdička nemá žádné jméno, ale
6: když existuje. Když tak koukneš na oblou, víš, kde je zhruba?
5: To nevím právě. Já
6: vždycky, jo, takhle ty...
5: Nevím.
6: Ty netušíš.
5: Já jsem tak podíval, říkám, někde tam jsi, takže ti děkuju. A když zase budu potřebovat, tak doufejme, že nesklameš. Zatím nikdy nesklamal.
0: Nakonec ani ta šťastná hvězdička nepomohla. Bohužel rakovina se herci rozšířila po celém těle. Dostavil se takzvaný Lynchův syndrom. Zemřel v nemocnici, ve spánku, 22. března roku 2013 ve věku 61 let. Měl být ještě převezen domů, aby skonal v přítomnosti nejbližších a v prostředí, které miloval. Jeho stav byl ale natolik vážný, že převoz už byl nemožný. Pro nás ale zůstane na obrazovkách jeho úsměv. Jeho lišáctví, když nabízel možné odpovědi a také se snažil zvyklat soutěžící. Vzpomeneme na jeho role v divadle a připomeneme si i veselé historky, které citoval v nejrůznějších pořadech. To všechno nám zůstává v paměti a my za to moc děkujeme. A vám za dnešní pozornost a poslech. Doufám, že nám ji budete věnovat i příště u dalšího dílu našeho vzpomínkového pořadu. V to doufá Patrik Rozehnal.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, přeju vám pěknou a klidnou poslední hodinu tohoto týdne. Je neděle 13. září 2026 a z brněnského rozhlasového studia se vám hlásí Borek Kapitánček na začátku noční linky Českého rozhlasu. Jako vždycky by vaše příběhy, které zavoláte na telefonní číslo, které za chvilku uslyšíte a nejen jednou, anebo napíšete na web rozhlas.cz/linka, tedy tyhle vaše příběhy by mělo spojovat jedno téma. Napadlo vás někdy, že vás přinejmenším v nějakém ohledu považuje okolí za staromódní? Bazírujete třeba na tom, že dohoda platí jen podáním rukou? Nebo se vás stále ještě netýká současná hyperkorektnost a při příchodu dámy vždy povstanete ze židle? Říkají vám doma, že jste staromódní, když si nepůjčujete peníze? Těch možností a oblastí, kdy a kde býváme staromódní, je dlouhá řada. A ať už o tom napíšete na zmíněný web, anebo zavoláte na číslo 731 800 900, bude to příběh na téma V čem jsem a zůstanu staromódní, na který se těším. Tak ještě jednou nerušený poslech noční linky a ptám se, v čem jste a zůstanete staromódní?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je 5 minut po 23. hodině, je tu čas noční linky Českého rozhlasu a ptám-li se na to, v čem jste a zůstanete staromódní, musím říct i to, že jsem si vlastně během písničky, kterou zpíval Petr Muk a možná ji znáte i v podání Václava Neckáře, uvědomil, že jsem staromódní třeba v tom, že si pobrukuju, no zpívám dokonce, s rádiem. Ne, nebudu to dělat naživo, nechci odhánět posluchače a posluchačky, ale zeptám se paní Staňky, která se dovolala jako první, v čem ona je a chce zůstat staromódní. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás srdečně zdravím a zdravím rovněž posluchače.
0: Za všechny děkuji.
1: Jsem staromódní, pane Borku. Šíleně. V první řadě jsem odpůrce rozvodu. Takže s tím mnoho lidí nesouhlasí a já zase se nemůžu smířit s tím, ať se podívám doleva, doprava, kdyby to byla mladá generace, ale staří lidé, dneska už osmdesátníci, pod jednou střechou je jich několik rozvedený. A ještě navíc poukazují na mladou generaci, kdyby radši byli sticha a nebyly kritiky. To je jedna věc.
0: Vy sama jste vdaná?
1: Druhá věc. Prosím, ne, já jsem vdova. Měla jsem jednoho muže.
0: Rozumím. Já jsem se chtěl jenom dobrat nějakého konkrétního výsledku, protože vlastně mluvíte i o mně.
1: Jo, tak to bych nerada, promiňte.
0: Ne, to je v pořádku,
1: doufám,
0: není za co omlouvat. Ne, v žádném případě. No, říkala jste druhá věc?
1: Je ta nemoc povolání. Já chodím, neumím nosit jinou barvu než černou. Chodím hodně v černý. A každou chvilku někdo mě tak chce píchnout, že nosím ty černý hadry, že proč chodím pořád v černým. Tak už mám svůj takový slogan na obranu, že moudrý člověk bude sticha a blbec mě nemůže rozhodit.
0: Vy můžete klidně dělat v médiích, protože tam těch útoků zmíněných jedinců, nebudu opakovat to slovo, tak tam si užíváme hodně.
1: No vidíte, já bych se s nima možná občas poradila. Nemám pocit, že bych měla nedostatečnou slovní zásobu. A další věc, nesnáším hodnocení Evropské unie, poněvadž by se měly napravit křivdy dějin. V podstatě Velkomoravská říše byl pokus slučování státu, zachování míru v Evropě. A to byla prvopočátní nějaká taková Evropská unie. A druhé Jiří z Poděbrad se svou ženou Johanou. Mám takový pocit, že ty se také, nevím, jestli byli první nebo druzí, něco podobného zasloužili. Také se domnívám, že Německo nebylo tak bohatý stát, aby rozpoutalo druhou světovou válku. Takže naši páni politici...
0: Tady bych si vás dovolil zastavit, paní Staňko. Vraťme se k tématu. V čem jste staromódní?
1: Začít hovořit pravdu. Nesnáším blafování lidí a nesnáším lež. Jsem staromódní.
0: Děkuji.

0: za tuhle vaši vzpověď, paní Staňko, a přeju vám krásnou dobrou noc. No ještě jednou se zase pro změnu já omlouvám za to, že jsem vám skočil do řeči, ale nic. Politiku a politiky bych raději v noční lince nevítal.
1: Nehodlala, já mluvím o dějinách, ne o politikách.
0: Vím, ale to slovo tam padlo. Tak děkuju a mějte se hezky.
1: Mějte se krásně.
0: Naschledanou.
1: Dobrou noc. Naschledanou.
0: Jana z Jirkova píše na rozhlas.cz/link, tedy na web, kam se může dostat i ten váš vzkaz týkající se tématu, v čem jsem a zůstanu staromódní. Tedy Jana píše následující. Tohle téma se mě velmi týká. Ano, spousta lidí, hlavně mladší ročníky, mě označují jako staromódní. Ovšem já bych se označila jako retromódní nostalgička. To zní lépe. A mají pravdu, velmi se mi například líbí móda 50. a 60. let, obdivuji historické kočárky a hračky a retro všeobecně. Současná doba je na mě příliš hektická, dává mi v životě dost zabrat. Jediné kladné, co přinesla, je pro mě lékařský pokrok a moderní technologie, které pomáhají usnadnit život. To je tak ale všechno. Ráda bych žila poklidnější život, kdy lidé k sobě měli blíž. V čem jste a zůstanete staromódní? Na tohle téma můžete volat během písničky Vašo Patejdla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu přeju, vážení přátelé. Ani zdaleka tady nejsem proto, abych uváděl všechno o sobě na téma, které je aktuální v každé noční lince, ale napadla mě ještě jedna věc, ve které jsem staromódní. Já jsem si to uvědomil, když jsem v Brně říkáme šalina, ale asi bych měl říct spíš tramvaj. Tak tedy, když jsem jel posledně tramvají a viděl jsem, kolik, nechci říkat věkově zařazených cestujících, ale přece jenom ti mladší se vlastně všichni dívali do mobilu. To já jsem se raději díval na hezký holky. No ale možná teď uslyšíme něco zásadnějšího na téma, v čem jsem a zůstanu staromódní. A to od paní Vlastiny. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku. Děkuji vám za vybrání písničky. A chtěla bych pozdravit pana Petýka z Valaška a jeho paní přišla z nemocnice. Taky přeju hodně zdravíčka. A Robertovi do Olomouce a teď tématu. Já jsem staromodný k tomu, že rodičům říkám a starším osobám to se sluší a patří. Rodičů jsem říkala do poslední chvíle. Byla jsem z pěti dětí a jediná já jsem to vydržela celý život a mám úctu ke starším lidem, jak jsem já. Strašně moc pomáhám, když je potřeba. Teď už moc nemůžu, ale když jsem pomáhala hodně. A to by bylo asi nejvíc. Aby mladí lidi, aby si hleděli starších lidí. A to je asi všechno. Pane Borečku, děkuji vám za to. A zatím nashledanou.
0: Paní Vlastino, můžu se vás ještě na něco zeptat?
1: Ano.
0: To vykání rodičům má ve vaší rodině, předpokládám, tradici. Je to tak?
1: Ano.
0: Vy máte potomky?
1: Já mám 5 potomků.
0: A všichni vám vykali? Říkali vám vy, maminko?
1: No, akorát ten nejmladší mě začal tykat. Ale jinak mě vykali.
0: A jak jste přijala to, že vám právě v duchu téhle rodinné tradice, o tom se chci bavit, že vám ten nejmladší začal tykat?
1: No, těžko jsem to nesla. Mm-hmm. Ale nepřesvědčila jsem ho, tak už jsem pak na to kašlala. Už jsem zůstala při tom tykání, ale jinak bylo mě to hrozně líto, že mě jako tykal. Bohužel v učilišti jsem tak učili. Do té doby nešel do učiliště, tak mě vykal. Jak přišel z učiliště, tak mě začal tykat. No tak už jsem ho pak nechala tomu, že už začal být dospělej, tak jsem ho tak nechala.
0: Jako byste naznačovala, že ho učiliště zvlčilo.
1: No, asi jo. Mezi těmi dětma, víte, že ti děti většinou tykali rodičům, že? No. A on mezi nima, že? Tak si zvykl na to tykání asi, nebo já nevím, proč. No, ale mrzlo mě to, bohužel nebylo už děti. Už ty jako odvykl vykat. Ale jako ty 4 mě vykali.
0: Paní Vlastino, děkuji za čas, který jste věnovala noční lince a přeju vám,
1: krásný podzim. A šťastnou cestu domů.
0: Děkuji vám a naslyšenou. K tématu, v čem jsem a zůstanu staromódní, napsal Bedřich na rozhlas.cz Lomítko Linka. Dobrý večer, lidé můžou být staromódní na oblečení, třeba staré věci. Tady ten vzkaz, to jeho psaní končí. Bedřichu, děkuji i za těchto pár slov, ale možná, že jste udal směr těm dalším, kteří se budou chtít dovolat na 731 800 900 a říct také, v čem jsou a zůstanou staromódní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na malou chvilku se teď odmlčím, protože jakmile řeknu téma a přivítám naši paní posluchačku Noru, no tak už dál nemusím mluvit. Paní Noro, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jsem ráda, že mě takhle zdravíte, ale to mě nemusíte tímto způsobem uvádět. Já to vůbec nemám v úmyslu.
0: Ne, naopak, já vás chválím, tímto vás chválím, protože váš příběh má vždycky začátek, ten hlavní děj, závěr, rezime, no a celé je to vyklenuto skoro jako, řekněme, starověké drama. V čem jste a zůstanete staromódní?
1: Pane Borku, nechvalte dne před večerem. Ještě nevíte, a já taky nevím, jak se to vyvíne, to, co chci říct. Nevím, jestli mi ty myšlenky v mozku dobře naskakují a jak to skončí. Tak jednak já nerada používám slovo, že myslím, protože se řídím jedním starým úslovím, které je takové velmi jadrné, ale když někdo myslí, tak vymyslí. No, není to nic pěkného. Já jenom proto posuzuji u sebe tak, že jsem se narodila do nějakého prostředí, v nějakém prostředí jsem vyrůstala, setkávala jsem se s těmi svými nejbližšími příbuznými a do dneška ale vím, že ten základ jsem získala ve své rodině, takové ty základy, které by měly být dány do vínku každému člověku, čili slušnost, umět poprosit, umět poděkovat, být vstřícný k ostatním, umět pochopit druhé, umět je taky vyslechnout, umět poradit a když se dostane do situace, že někdo potřebuje pomoc, tak tu pomoc mu poskytnout. Možná, že to mě později vedlo i k tomu, že jsem se rozhodla pro své povolání ve zdravotnictví, ale to bylo po vícero důvodu, to byla třeba z nemoc tatínka. Když nemůžu říct, já si nemyslím, že jsem staromódní, protože jsem v něčem vyrůstala a ona se ta doba měnila a člověk si věmy přijímal. Pochopitelně, že dneska nenosím takové oblečení, které jsem nosila ve svém dívčím věku, nebo když jsem šla třeba na medicínu, kdy byla tehdy ty široké sukně s těmi spodničkami, úzké pásy. No vyhovovalo to tehdy mému věku, mému typu postavy a podobně. Takže dneska zrovna tak, ne že bych nosila staré věci, když je dokážu využít, ale přijímám i to, co je nové. Pochopitelně se nedívám na nějaké modní výstřelky.
0: To bychom měli módu. To bychom měli módu, respektive oblečení, ale nikdy jste neslyšela třeba od svých nejbližších, babi nebo mami, ty seš tak staromódní?
1: Ne.
0: Ne.
1: Ne, to skutečně to neslyším. Já to beru i tak, že třeba nesouhlasí s nějakým nebo s mým názorem a podobně, ale to je vývoj u každého člověka, který je velmi individuální a když bych narazila, neříkám to z rodiny, ale obecně na nějakého blbce, tak tomu, když uvidím, že to je skutečně tupý člověk a blbec a že nemá smysl se s ním bavit, tak mu to nebudu vyvracet a půjdu od toho pryč. Pochopitelně, že se snažím pochopit i názory jiných, nebo to, co se děje kolem mě, tak si to potřebuji vysvětlit. A tady mě právě chybí, to není staromódnost, ale to, že já bych chtěla se dopídit k jádru věci, že jsem byla vždycky zvídavá. A slyším spoustu zpráv, přitom poslouchám jedině rádio a televizi, nemám internet, čili digitální techniku nemám prakticky žádnou, ale nejsem z toho absolutně smutná. Vůbec mi to k životu nechybí, ale formují se taky i dál, že si vyslechnu ty určité názory, nemusím s nimi vždycky souhlasit, ale to není otázka módnosti, to je spíš otázka toho, jestli já se třeba dovedu určité situaci přizpůsobit, aby to pro mě bylo vhodné, nebo když mě to nevyhovuje. Nemám ráda určité věci. Doslova jako, jak bych to řekla, no tak nesnáším třeba ty piercingy, ale všimněte si, že ta móda začala po těch devadesátkách a teďka už tolik není. Nebo zrovna tak tetování, nebo nějaké určité takové výstřelky, protože když čtu Vondruškovi středověké knížky a když tam vidím, jakou měli třeba z módu, tak se říkám kolikrát, i mezi námi se pohybují lidi, kteří vypadají spíš, jako kdyby byli šašci z nějakého panoptika, ale konec konců středověká móda u mužů byla taky taková. Měli každou nohavici jiné barvy a nosili zahnuté boty a kadeřili si vlasy a podobně. Takže každá doba nese něco, a člověk si musí z té doby něco vybrat. Mám ráda i nové věci, ale hodnotím je podle jednak jejich užitečnosti, podle jejich výkonu, podle estetického sledu, eventuálně když jsou to určité nástroje, nebo řekněme i do kuchyně, hrnce nebo hrníčky, šálky a cokoliv, jak je to vytvarované, protože starý člověk už má trošinku jinou pohyblivost, jinou citlivost a potřebuje sahat po těch určitých věcech jinak, než byl zvyklý kdysi ve svém mladém nebo středním věku. Ale to si myslím, že je otázka přizpůsobení. A to, že jsem si zachovala slušnost a schopnost myšlení, to myslím je zákonitý vývoj a já jsem ráda, že jsem se tomu nenaučila, ale že se to do mě dostalo, že to ve mě zakotvilo a že to ve mě trvá do dneška. Takže já tomu neříkám staromódnost, ale schopnost přizpůsobit se určitým podmínkám, určitému prostředí. Hlavou se neprorazíš, to je naprosto jasné, tak proč já bych si rozbíjela vlastně hlavu o tu zeď, když to mohu udělat trochu jiným způsobem. A to neznamená, že bych ze svých myšlenek uhýbala. Stačí vám to?
0: Paní Noro, mně by stačilo, i kdybyste třeba řekla jenom tu první větu, ale i za ty ostatní vám děkuju. Mějte se hezky a děkuju za váš telefonát. Naslyšenou.
1: Pane Borku, taky zdravím vás i všechny. Dobrou noc, nočníčci.
0: Naslyšenou. Pavel ze Židlochovic napsal na rozhlas.cz/Linka tyto řádky. Tak já jsem takovým staromilcem hlavně v hudbě. Mám rád staré dobré písničky, zkrátka, protože současná hudební scéna není moc můj šálek čaje. No a taky jsem staromilec, co se týče módy. Na žádné módní výstřelky už si nepotrpím. To bejvávalo spíše za mlada. Teď už mám rád hlavně, aby mi bylo v oblečení pohodlně a plnilo svůj účel, když je teplo a nebo zima. No a abych nezapomněl, mám rád všechny filmy s Vlastou Burianem. Ty si myslím, že z módy nikdy nevídou. Tak dobrou noc všem, přeje Pavel.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Myslím, že nejen hlas, ale i rukopis Michala Davida jste poznali. Byl to on, který vám společně s Janem Bendigem zpívali v noční lince Českého rozhlasu. Vracíme se k tématu. V čem jsem a zůstanu staromódní, nám chce říct Pepíno. Zdravím vás na Valašsko.
1: Dobrý večer, teď zdravím všetky posluchače, pokud ještě nespí, ať tak ten, no tak staromodní. Nám třeba z manželku vytýkají, že já třeba, my zemědělčíme ještě, máme dobytek, že, tak seču ještě kosu, jako jak kdysi se seklo ručně, protože u nás to tam je takové hornáte, takže nějakou techniku moc se nedá používat, že no a hrabiama se to hrabe a obraca a třeba obilie to ještě kosu hrabicu se seče, že a takové různé ty věci, že no, ale tak to má člověk zažité od mládí, že tak jako ten, no a třeba jste mluvili o vykání, to my jsme, nebo já jsem rodičům nikdy netykal, jako vždycky to už od mala byli naučeni vykať a stařečkovi tému dokonce onikať, jako jsme, jo, to už bylo tak samo sebu se to.
0: A jak to máte se svými dětmi?
1: No, děti ty všechny tykají, a i vnuci.
0: Takže u vás se to vlastně zlomilo, dá se říct.
1: No, to automaticky, ať jsou to vnuci a pravnuci, takže to už je všecko samé tykání. A i tak, když člověk leda kde přijde, tak jako někdo vyká, ale většinou aj cizí se stane, že nejáci mladí a jako tykají nebo co, takže je to takové dost neslušné, bych řekl, že no, ale tak to člověk přejde, že to není tak důležité, že.
0: Pepíno, a jak jste na tom s používání takových technologií, moderních technologií, jako je třeba, no třeba internet, anebo internetové bankovnictví?
1: Ne, to vůbec ne.
0: Ne?
1: Já jdem, manželka ta něco tam jako praktikuje, ale já klasicky mám jako ten chytrý mobil, ale takové ty základní věci. Jinak to nepoužívám a už se to nechci za to ani učit.
0: Já v tomhle já vám docela rozumím, jsou věci, chápete, které se ani já už nechci učit,
1: no,
0: ale jsou obecně prospěšné. No,
1: v 80 rokách člověk potřebuje jeden pohyb, zdraví, že a tak, aby jsme fungovali.
0: Tak, tak.
1: No.
0: To jsem si uvědomil dnes, když jsem byl na žebříku a otrhával jsem švestku, protože dělám kvas, tak jsem si říkal, co já vlastně potřebuju. Ano, ještě ten pohyb, aby ještě jakž tak šel, abych se na ten žebřík dostal, aby potom v zimě bylo čím se zahřát, že?
1: Já jsem zase dělal povídla. Minulý týden. Celý týden jsem se s tím hrál. V kotli jsem to míchal.
0: Pomalé
1: to
0: míchání, ano, aby se nepřichytla. No jo.
1: To musí několik dní, až to úplně dotuha. Ono musí být tmavé a lesklé, ty povídla.
0: Tak, tak.
1: No.
0: Pepíno, děkuju za tenhle, no dá se říci, i návrat do starých časů.
1: Ještě bych chtěl paní Vlastičku z Krnova, jestli můžu pozdravit, ať zdraví, ať jí slouží zdraví, ať se drží, jo. Já jsem Přeskopec, ona je z Karlovic, pochodí, takže rád by ji pozdravil, jo.
0: Jako by se stalo, Pepíno.
1: Jo, děkuju.
0: Není zač a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Zdravím, přátelé, píše Bohumír na webu rozhlas.cz/Linka. Často mi naši mladí řeknou, dědo, kde to žiješ? Po starou my žít nebudeme. Přichází z nápady, já kroutím hlavou, nebo je ženu někam. Doma se někdy ptají, babi, co budeš dnes vařit? Ne, ne, dneska doma obědvat nebudu, já si koupím něco ve městě. V oblečení, jak by smet. Tomu nerozumíš, jak dneska mladí chodí. Od vás já si radit nenechám. No o mobilech ani nemluvě. Rozumím všemu. Ty dědo, na co jsi ten mobil kupoval? Tak bych mohl psát do nekonečna. Zakončuje svůj dnešní příspěvek posluchač Bohumír. A já se vás znovu ptám, v čem jste a v čem zůstanete staromódní?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po písničce, kterou zpívala Petra Janu, je čas v noční lince přivítat další posluchačku. Je to paní Emma, která čeká na čísle 731 800 900, s tím, že chce říct, v čem je a v čem zůstane staromódní. Dobrý večer přeju, Emo.
1: Vám taky přeji všem posluchačům krásný večer. A paní Sklnová, která pochází z Valach jako já, taky jméno jsem zapomněla, ona ví, ona poslouchá každý večer, takže ji zdravím. Včera jsem zůstala úplně jako stabilní.
0: Staromódní.
1: Tak já jsem řekl, z práce unavená, jsem hospodská, to je jedno. Ale chci vám říct jednu věc. Mě rodiče vedli vždycky k poctivé práci. A to je pro mě důležité. Pro někoho v dnešní době je to jako staromodní věc, nebo zbytečná věc. Jo, ale jako práce a to je pro mě prostě na prvním místě. A potom rodina. Aby rodina měla všechno, co potřebuje. Pak jsou druhé věci, že třeba já potřebuji nějaké potřeby, ale první řadě musí být děti, manžel a potom pejsek a pak jsem já, asi tak nějak.
0: No, tak máte pěkně nastavené priority.
1: Mám jako, protože své děti miluji, manžela ještě víc a pejska ještě víc, které máme 12 let.
0: Máte ráda sebe?
1: Sebe, ano, já si taky dopřeju.
0: No to, tak jako, všechno v pořádku. Už jste si myslel, že tady nastoluju nějaké psychologické téma. Já jsem jenom chtěl slyšet to pokračování. Emo, moc krát vám děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: Vám všem to a řeknu vám jednu věc, že vaše radio je úžasné. Já přijedu z práce v 11, o půl jedné, jo, ve 12 a první co, tak si pouštím v ložnici vaše radio a poslouchám téma.
0: Já se skoro až červenám, unavená z práce a přijde a pustí si rádio. Co si můžu přát víc? Emo.
1: Usínám u vašeho rádia a poslouchám. Před 11. po 11. hodině vaše rádio, v noci ho poslouchám. I s Jankou, to je můj pejsek, který se mnou spínka. Jo, prostě jste úžasný, prostě lepší rádio a fakt asi neexistuje. A přeji vám všem hodně úspěchů, abyste měli hodně posluchačů, spokojených, tak jak jsem já. Protože kdykoliv zavolám, tak se vždycky dovolám.
0: No, to je pozitivum.
1: A to si velice vážím a vyslechnete si prostě můj názor a takové. A je to úplně super. Člověk se potřebuje občas vyventilovat. A vy jste ta ventilace pro mě, vaše rádio.
0: Tak já vás, co by velký ventilátor, zdravím a přeju dobrou noc. Naslyšenou.
1: A ještě bych chtěla pozdravit pana Honzu, na kterého takom nemám momentálně štěstí. Protože když on má svátek, tak ten den já mám narozeniny. A ještě jsem neměla šanci ten den, když mám narozeniny a já Honza mu popřál, protože třeba odbadný, nebo později, nebo dřív, jo. Ale to vyjde.
0: To vyjde. To už se tématu netýká, to vyřídíme jindy. Mějte se hezky, Emo, a naslyšenou. V čem jsem a v čem zůstanu staromódní? Téma noční linky, kterou právě posloucháte. A Jenda napsal na rozhlas.cz/linka následující. Já zůstanu staromódní v nepoužívání žádné bankovní aplikace v mobilu a neukládání platebních karet vůbec nikam. Když chci něco platit, musím u toho být přítomem. Přítomen, žádné se to samo neexistuje. S bankou pracuji od jak živa v počítači a nemám potřebu platit faktury po cestě z místa A do místa B. A pokud jde o placení různými QR kódy, to vůbec neuznávám. Dělá se s tím spousty podvodů a pak se lidé diví, že přišli o spoustu peněz. To stále cituju psaní pana Jendy. Vybírám si pouze takové obchodníky, kteří mají normální terminál na karty a jakmile tam mají ceduly platba kódem, tak jdu pryč. A nebo platím hotovostí, které mám ovšem běžně u sebe jen několik desítek korun. jestli za ten terminál někdo platí poplatky a jaké, to mě jako zákazníka vůbec nezajímá. Dokonce znám jednu prodejnu, řeznictví, kde terminál mají, karty přijímají, ale když chce člověk zaplatit kartou, jsou velmi hrubí a drzí na zákazníka. Tam už také nechodím. A všem, co karty neberou, od letošního léta říkám, byl jsem 9 dní na Malorce, odjel jsem tam s 30 eury a k překvapení mě samotného přijel jsem zpět s těmi samými 30 eury. Jedinou platbu jsem tam neudělal jinak než kartou. Takže je vidět, že když se chce, tak to jde. No Jendo, tady tedy končí jeho vzkaz, a Jendovi tak to na dálku vyřizuju, s tím placením kartou jsme na tom stejně. To je další věc, u které jsem si uvědomil, jak jsem staromódní. Když platím v hypermarketu a všichni přiloží buď to moudré hodinky, anebo ještě moudřejší mobil, když to já musím najít a chci najít peněženku i s tou bankomatovou kartou. To je asi tak vrchol mých technologických vymožeností v tomto ohledu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Písničku už na ten vraz zpíval Karel Gott, tedy nikoli Any Song, ale Když milenky pláčou. A tohle je naše posluchačka Libuše, která do noční linky přináší ten svůj pohled na staromódnost. V čem jste staromódní a v čem chcete zůstat tak staromódní, paní Libuše? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. I všechny vás zdravím. A v čem jsou staromódní? Jsou staromódní v tím, že jsem vyučená pánskou Krejčovou. Celý život jsem pracovala v oděvním průmyslu nebo předtím v krasu. A naučili jsme se, bylo nám vtloukáno pořád, káro musí pasovat, modrý s modrým, červený s červeným, nemusíme smít to být takhle. A když si vidím, co se prodává za nehorázný ceny, když je zešitý modrý káro s červeným dokupy, je to úplně děs a hrůza a ještě tolik peněz to stojí.
0: Takže módní jako výstřelky. Jsme u módních výstřelků.
1: Módní výstřelky, tak. Díravý kalhoty, jako vidím oblečení normálně. Když už má být někdo oblečený, tak má být normálně třeba barevná sukně, jednobarevný věc a obráceně. Nesmí být jedno kostkový a druhý proužkový. No to je prostě to, a ty mě říkají tady, seš staromódní. No tak asi, že jo, ale jiná nebudu.
0: A teď mi řekněte, nemáte náhodou v rodině někoho, kdo je, jak bych to řekl, kdo ještě není sezdaný a třeba už se brzo objeví s partnerem či s partnerkou?
1: Ne, všichni už mají, jako mám jo. Mám vnuky, jako všecko už je to poženěný, povdávaný a zaplať pánbu, všichni jsou normální.
0: No dobře, ale teď si vemte, že láska je mocná čarodějka, to není žádný cancor, jak se říká v Brně. Teď si vemte, že některý z vašich vnuků přijde představit babičce svoji nastávající a ona přijde v těch, jak vy říkáte, roztrhaných riflích, tedy džínách.
1: Ještě se to nestalo, ale fakt je, že mají jako tohle, tak to já taky beru, jako že si nasadil kšiltovky nebo takhle, Bůh ví co. To v tým mě to takhle nevadí. Mě vadí jenom takový ty až moc výstřední věci, no.
0: Libuše, takže co se týče módy, jste prostě staromódní. Červený k červenému, ano. Modrý k modrýmu, káru má sedět, žádný proužky a zároveň čtverečky. No to je pravda, že tak. Z toho potom přecházejí oči. A co takhle, řekněme, vlastnosti? Máte nějakou staromódní vlastnost?
1: Ne, ne, takový ty to tykání, nebo tohle, to mě vůbec nevadí. Tykají mě normálně i ty vnoučata, i pravnoučata, vůbec mě to nevadí, v pohodě. Mm-hmm.
0: A co používání internetu?
1: Internet nepoužívám, to vůbec ne, ani to bankovnictví, jako to vůbec, telefon normální, obyčejný a... Mm-hmm. To je všechno.
0: Dobře. Od nikoho jste neslyšela? Babi nebo mami, ty seš v tomhle strašně staromódní?
1: Tak to ani ne, jenom říkají, že jsou až moc velký šetřílek a takový zbytečnosti.
0: No prosím, půjčky jste si nikdy nebrala?
1: Ale taky jo, jako když jsme pracovali a byly ty podnikové půjčky nebo takhle, tak to jo, ale... Jinak ne.
0: Já vám děkuji za váš telefonát, paní Libuše, a přeju vám krásný nový den. Začíná za necelých 5 minut. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: V čem jsem a zůstanu staromódní? Téma noční linky, kterou právě posloucháte. A na závěr téhle hodinky, samozřejmě kromě písničky, ještě jeden čtený vzkaz z webu rozhlas.cz/linka, kam napsala Dáša. Za mě jsem a doufám, že vždy budu staromódní v hodnotách, jako je slušnost a empatie. Děti jsem vychovala tak, aby se zastavili, dívali se lidem do očí a děkovali. A když něco chtějí, tak umí poprosit. Umějí se rozdělit, umí pomoci druhým a nekradou. A tohle všechno jsou úplný základy. Tohle jsou hodnoty, které by měly přetrvávat napříč stoletími a časem. Dáši, děkuji za její psaní a vám, pokud vás to třeba inspirovalo, ať už téma, nebo to aktuálně odrecitované psaní, vězte, že můžete stále psát a stále telefonovat i v té další části Noční linky. Začíná za pár chvil a to už bude nový den, bude pondělí 14. Telefon je 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dámy a pánové, vítám vás v novém dni a v novém týdnu. Píšeme pondělí 14. září 2026 u mikrofonu Noční linky Českého rozhlasu v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitánček. No a téma? V čem jsem a v čem zůstanu staromódní? Telefonovat můžete tradičně na 731 800 900, psát jako vždy na web rozhlas.cz/lomítko/linka. Tu první možnost teď využívá paní Libuše, která telefonuje, pamatuju si to dobře, z Mnichovic?
2: Ano, ano.
1: Zdravím vás.
2: Já vás zdravím a všechny posluchače, to jsou napřímo. Já teda staromodní nejsem, já mám ráda hezké věci a třeba po mamince nějaký fecík nebo halenka, je to zachovalý, tak to ráda taky nosím. A jedna paní je mladá a ta se oblíká jako staromodně, jako šaty. Víte, jak se dřív nosívaly ty a kloboučky tomu a to se mi zase moc nelíbí, protože mladá se říká, no tak no ta móda, tohleto staromódně se mi nelíbí.
1: Ona se nám ta staromódnost trošku, teda mě se trošku vymknula z rukou, protože se pořád pohybujeme na té módní úrovni. Já myslel třeba na takové věci jako staromódnost v tom smyslu, třeba už tady zaznělo, vykala jsem vždycky rodičům, nebo dáme na pouze ústní dohodu. Nemusí být všechno psáno, stačí podání ruky. Takhle jsem to taky myslel, ale pokud to vidíte.
2: Babička jako vykala mamince, co tři tak bylo. My jsme tykali i rodičům, i prarodičům, jo, jsme nevykali. A teď to není to vykání, že jo, to
1: bývalo. Dobře, a tak co třeba vlastnosti, které jsem tady jemně naznačil? Máte nějaké další vlastnosti, kvůli kterým jste si třeba od blízkých vysloužila o hodnocení Libuše je staromódní?
2: Ne, nejsem staromódní, já se ráda oblíkám. A jako ta paní říká, nosí černý, to ne, to se mi nelíbí. Já jedině to kombinuju s něčím, černý a třeba světlý, to se mi líbí, ale černý nosí, to se mi nelíbí.
1: Dobře.
2: Takže jakože líbí se mi voda všechno, ale tohle to starodávný nebo něco takového, to ne, to se mi nelíbí. Takže, haló, slyším se?
1: Já vás poslouchám.
2: No, takže jako, no, já nevím, no. Znamená, že někdo je potrpí si na takové věci, ale já teda ne.
1: Takže nejste staromódní.
2: Ne.
1: Dobře, paní Libuše, píšu si čárku u moderně smýšlejících posluchaček Noční linky Českého rozhlasu. Jo? Mějte se pěkně. Dobrou noc.
2: Tak opatrujte se, dobrou noc, děkuju.
1: Naslyšenou. Tradičně píše i František, cituju. Já si myslím, že na můj věk až moc využívám toho, co mě dnešní doba nabízí. Internetu, telefonů, automobilů, pracovních strojů a tak dál. Pozoruju, že mnohem mladší generace nějak za mnou zaostává. Aspoň s chutí pracovat. To se mně moc nelíbí, pokračuje František. A končí svoje psaní slovy. Líbí se mně třeba kontakt s lékaři, kdy si léky objednám po telefonu a nemusím chodit do čekárny k lékaři pro recepty. Ohromná věc. Františku, máte pravdu, no ale tu staromódnost tu tam nějak nemáme. Ale děkuji i za to, že jste napsal, že jste moderní chlap.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma V čem jsem a zůstanu staromódní. Řekl vám paní Marcelo někdy někdo, třeba i blízký, vy jste v něčem nebo ty jsi v něčem strašně staromódní? Dobrý večer.
1: No, tak jak jsem už předeslala, tak dneska moje vnučka, ale nejdřív vám chci říct to, čeho se držím celý život. Já jsem pracovala už, já jsem narozená v první polovině minulého století, tak už jsem stará baba. Ale měla jsem vždycky pod sebou i ve starým režimu zaměstnance. A zrovna tak po revoluci jsem jako měla firmu a tak dále. A nikdy jsem nedovolila nebo jsem nenabídla svým podřízeným, aby mi tykali. A hrozně se mi to osvědčilo, protože ono, když pak dojde k nějakému konfliktu nebo něco, tak daleko hůř se to rovná, když někdo si myslí, že je jako
0: vám rovnej.
1: Kámoš, jo. Takže, ale měli mě rádi, co jako každý říká, no za vás to bylo teda úžasný a tak dále. Ale to je vedlejší. Ale dneska mě šokovala vnučka nejmladší, která mi řekla mimo jiného, babi, prosím tě, nevíš, jestli je to normální, nebo co, jaký máš na to názor? A já říkám, o co jde? No, moje kamarádka, ona teď vycházela z základní školy a šla na gymnázium. A její kamarádka šla na soukromou školu. A říká, oni si tam tykají s učitelema a říkají jim křestním jménem, tak asi to je tak normální. Já pám, a vy taky tykáte na gymplu učitelům? No to ne, ale asi jste vy dřív narozený, jste asi staromódní.
0: No, to je zvláštní přístup. Já o takové škole tak jsem asi staromódní a taky už se mě to naštěstí moc netýká. Ale já o takové škole moc neslyšel, zatím neslyšel.
1: No já jsem to dneska slyšela a říkám, prosím tě, to není možný. A to jim říkají křestním jménem. Jo, normálně křestním jménem a tykají jim. No tak

0: To teda mě šokovalo teda.
1: No já jsem byl zase překvapen, když jsem nastoupil na střední školu a první, kdo začal nám všem, žákům, žákyním, tedy studentům a studentkám, na průmyslovce ovšem, začal vykat, byla naše profesorka češtiny.
0: No to právě, že dřív teda na těch druhých stupních, nebo vlastně v těch středních školách se dřív vykalo i žákům.
1: No, mě to překvapilo. Já jsem ten takzvaný boomer, jestli to říkám správně. Já jsem dítě vychované v tom rovnostářském systému, který měl být rájem na zemi. No, tak možná proto mě to překvapilo. Paní Marcelo, já vám děkuju.
0: No, není zač, mějte se krásně a všechny zdravím, kdo ještě nespí.
1: Děkuju a naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
1: V čem jsem a zůstanu staromódní, téma noční linky, kterou posloucháte. Přidáte se na tomhle telefonu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je staromódnost, ale staromódnost nejen v oblékání, v mnoha oborech a v mnoha odvětvích, no prostě v mnoha oblastech byste to mohli o sobě slyšet při svém konání. Tak naschvál, paní Veroniko, kdy naposledy vám tohle, že jste staromódní, řekl někdo z blízké rodiny? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Veronika od Uherského Brodu. No tak, že by jsem byla staromodní, to mi přímo neřekl. Mám už také několik pravnuků, jsem starší ročník, ale když používám jako internet, mám internetové bankovnictví, ale museli mě to tam ty děti dát, sama bych si to nedala. Ale tak jako třeba slyším, babi, já už jsem ti to řekl dvakrát, ale klidně ti to zopakuju po třetí, jako když tomu nerozumíš. To
0: no tak my se už pomalej učíme v určitém věku, že?
1: Ano, to určitě právě říkám, protože už mám ty pravnuky, tak třeba to všecko chápu těžej, ale jako vyřídím si, co potřebuji na internetu nebo na tom bankovnictví, to jako hrabě. Ale víte, co mě jako strašně vadí, že my třeba ať v televizi a kde všady nemáme trenéry, máme kouče, nemáme se dobře, máme se ready. Víte, mě to někdy připadá, jak kdybychom se měli za tu češtinu stydět. Proč musíme používat jako takové zkomoleniny, když máme tak krásný český jazyk?
0: Tady bych si dovolil jenom drobnou vsuvku. On vlastně i ten trenér je cizí slovo, ale to nechme být. Já jsem se pousmál, protože mi vlastně koukáte přes rameno. Jedním z blízkých budoucích témat na začátku října bude o češtině spíše nevážně. Přesné datum ještě samozřejmě sdělím, ale to jen tak na okraj a protože jste to zmínila. Takže vy se učíte i těm moderním věcem a tím pádem neslýcháváte tak často, že jste prostě staromódní.
1: No právě říkám, třeba mi to musí říct dvakrát nebo třikrát, ale jako používám.
0: No to je ta fáze věci. Učení, no tak jak říkám, už nám to do hlavy nejde tak rychle jako v 6, v 7, 8 letech, že jo?
1: Ano, ale jako neodsuzuju mladé, když mají trostranné kaloty. Že ne, že by se mě to líbilo, ale stejně s tím nic nenadělám. Tak proč bych ji, jako jak oni říkají, prudila, že?
0: No, tak. To je krásný český slovo. Děkuju, píšu si a možná to v říjnu vyřídíme. Veroniko, já vám děkuju za telefonát a přeju vám krásný nový týden.
1: Jenom bych chtěla pozdravit paní Aničku z Mikulova a paní Noru, která ráda velice poslouchám. Ale jinak mějte se hezky a dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kdo vám naposledy řekl, že jste v něčem staromódní? To není jen tak řečnická otázka, to je téma Noční linky, kterou právě posloucháte. A já na vlně Českého rozhlasu, tedy Noční linky Českého rozhlasu, vítám paní Soňu, abych se jí zeptal na to též. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny. No.
0: Kdy naposled jste slyšela, že jste staromódní?
1: Vyloženě mi to nikdo neřekl, ale jsem staromódní v kuchyni. Jako ať už se to jedná o vaření takových těch obyčejných starých jídel, nemám ráda tady ty nové čínská kuchyně, vietnamská kuchyně, mexická kuchyně. Jako já se pořád držím podle mojí mámy tady té staré české kuchyně a myslím si, že aj mladým, jak vnukům, tak mladým jako synovi, že to prostě chutná. Jo.
0: Zkuste být konkrétnější. Mě by zajímalo, teda upozornil, že jsem naposledy jedl před 6 hodinami a začínám už pomalu teď slintat, ale zkuste být trošku konkrétnější a řekněte, jaká konkrétní jídla jsou těmi jídly, kterých, jak vy říkáte, se držíte.
1: Třeba takový. Byly to, možná se tomu říká lokše, takové ty placky z vařených brambor, na plotně.
0: Na sucho.
1: Já sice teď používám, ano, plotinku. My jsme to vždycky namazali, to dělalo takové ty puchýřky, namazali sádlem, srolovalo se to a my jsme měli celý den, prostě jsme furt chodili, že jo, a tahali to. Pak je to třeba taková omáčka, je to fazolová omáčka, kterou moje máma dělávala a kterou dělávala beleše. Nejsou to prostě takové kynuté těsto, taky na sucho upečené na pánví a není to tak dlouho, co jsem to dělala. Nejsou to langoše, ale jsou to takové beleše.
0: Někde se říká báleše třeba.
1: Báleše, ano. Potom jsou to třeba, já nevím, takové halušky, strapačky se tomu říká. Halušky jsou s brinzou, tady ty strapačky s tím kysaným zelím, trochu nějakého uzeného do tého. A to jsou takové jídla, které já prostě dívám, chutná to, takové ty české ingredience do toho, jak se říká, žádné dneska ty moderní, ani nevím, co to je, kolikrát, když čtu nějaký recept, tak ani nevím, co to je. No a za druhé, říkají mi, to mi vlastně řekla třeba dcera, staromódní v účesu. Já prostě od mládí, od děcka, od malička nosím krátký sestřih, že jo. Takový ten klasický, dříve se chodilo na pánské se ostříhat, jo. A jako pořádně nutilo do nějakého toho moderního střihu. Když jsem byla u holičky, ano, dobře, tak vyhovím, nechám si udělat nějaký ten nový střih, ale já jsem se v tom necítila, já jsem prostě, nevím, byla jsem úplně někdo jiný, ale zase jsem se klasicky vrátila ke krátkému střihu a jsem spokojená.
0: Ale tady ten účesový konzervatismus je věc, kterému já velmi dobře rozumím. Já už bych si sám sebe ani nechtěl představovat z vlasy.
1: Já nevím, jak mi vypadá.
0: Víte, jak je to pohodlný mít tu holou hlavu?
1: Nevím, já nemám holou.
0: To bylo řečnicky samozřejmě, no. Já jsem spokojen tak, jak to je. Jakmile, já totiž říkám, jak to jednou chlapovi začne padat, je zbytečný honit nějaký přehazovačky, nastřelovat si vlasy, zbytečně. Všecko dolů.
1: Jo, no. Ale když to sluší těm chlapům, mně se to třeba fakt líbí, jako když můj kluk chodí od mládí, taky neúplně, že by měl letiště, jak se říká, na hlavě, ale úplně nakrátko, úplně tak nějak. A dneska to sluší těm pánům.
0: Ano, jako američtí kosmonauti, že jo, se necháváme ostříhat. To je ončo, paní Sonio.
1: Jo, já jsem taky. No, takže já jsem v té kuchyni a třeba, dejme tomu, mám tady nějaký mixer, nějaký šlehač, jo, ale já si to ještě ráda vyšlehám. Víte, jak byla taková ta metla?
0: Ano, já ji mám doma, no. No. Teda jo. Nepoužívám, protože jsem líný, takže já to dělám právě tím šlehačem, ale mám ji tam.
1: Já ji ještě někdy právě používám, jo, takže držím se tady toho v té kuchyni, žádné nové ingredience, nějaké různé koření a to, klasika, zelenina, koření to základní, nějaká zelenina ze zahrádky a takové ty moderní jídla a já prostě nemůžu, jako mi se to... Třeba to chutná, nebo jasně, že jsem, když jsme jezdívali, že jsem okusila takový, ale doma se držím klasiky a je to pro některé je to staromodní, ty ani nevyzkoušíš tamto a takový a tam to chutná, tak držím se toho. Možná je to taky lenost, že se mi nechce nějaké ty nové recepty, ale klasika a vím, jak to dopadne, vím, co to je a nežádné nějaké názvy, fakt neznám, nebo neznám, čtu to, nějaké ty recepty, ale držím se svého. A hlavně ten účes, to se držím svého.
0: Já a taky.
1: Já jsem si jednou nechala, já mám takový špinavý blond vlasy, že je nakrátko ostříhaný, nechala jsem si jednou nějaký kaštanový přeliv udělat. Já jsem pak ráno vstala, podívala jsem se do zrcadla, no to byl jiný člověk, já jsem si na to nemohla zvyknout, než to odrostlo.
0: No teď říkám, já už bych taky nemohl nosit vlasy. Soňo, děkuju a přeju vám krásný nový týden, který začal před půl hodinkou. Naslyšenou a buďte zdravá.
1: Taky naslyšenou, taky děkuju, dobrou.
0: Dobrou noc. V čem jsem a zůstanu staromódní. Je to téma, na které můžete reagovat, ke kterému se můžete vyjadřovat ještě zhruba půl hodinku. V obchodě chodím k pokladně s pokladní a platím, světe, div se, většinou hotově. Jsem asi konzerva. To říkám částečně za sebe, ale taky proto, že to napsala Eva z Jižních Čech. Takže, paní Evo, můžeme si takto na dálku podat ruce. Já jenom v případě krajní nouze, když je u dvou otevřených z 12 existujících pokladen velká fronta, tak jdu k těm automatickým, jinak ne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: čem jste a zůstanete staromódní? Tuhle otázku už za chvilku položím i paní Liběně, ale vlastně se můžu zeptat ještě trošku jinak. Paní Liběno, když vám někdo dá přednost ve dveřích, třeba při vstupu do obchodu nebo na úřad, potěší vás to? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Marku. Potěší mě to, poněvadž já mám merle, tak mi otvírají spíš.
0: Tak to jsme asi oba dva staromódní.
1: Tak to je jediný asi, co je staromódní, ale když jsme byli jako děti, tak na nás navlíkli bohuvíco a my jsme vypadali spíš jak čarodejnice. Nosili, každý nosil už silonky a my pořád takový ty punčocháče, který byly hrozný. No já si to nedovedu představit.
0: Já jsem taky nosil punčocháče, takový ty hnědý.
1: No, hnědý byli většinou.
0: Strašlivý, no, strašlivý.
1: No to bylo strašný a já si nedovedu představit, že bych to mým dětem dala na sebe. To bych asi vůbec ne. A v tom jídle, tak jako jídlo to není zase tak nějak staromodní. Jsou, museli jsme se naučit, když jsem chodila do učení, uhlířinu a to jsem nevěděla vůbec, jak se to dělá. No. Protože my jsme se to neučili a v té jedné hospodě, co jsem prasovala jakoby, tak říkali, prosím tě, takovouhle banalitu, prostě to je automatický, tady si to dává každý. Já říkám, no my jsme se to neučili, já nevím, jak se to dělá. No tak mi to ukázali. No
0: potřebujete hodně zbytku. Jo, vařený brambory, no, nějaký uzený okurku, máte
1: vím,
0: doma?
1: No, nějaký knedlík a
0: no,
1: tak dále.
0: Vlastně, smícha, no, hromad, eintop takový.
1: To, tak nějak. Teď už jako, jo, teď už to vím, že jo. A oni ještě mě svalně zkoušeli, jestli něco dokážu, tak se mě ptali, jestli umím ty drbáky, neboli bramborový šišky, nebo takový, já nevím, syrový brambory a vařený brambory.
0: Jo, chlupatý knedlíky.
1: Chlupatý knedlíky, ano, přesně.
0: No.
1: Ty jsou nejlepší jak k vrabčákům, když se dělá vrabci.
0: No, teď jste mě inspirovala. Nevím, co budu dělat příští. Teď už vím, co budu dělat příští víkend.
1: No, no a jako pohled ještě někdy posílám, vím, že je to drahý, ale posílám.
0: No prosím, to je další věc, kterou jsme ještě nezmínili, ano.
1: No vidíte to, poštovní známky, tak to ještě někdy posílám pohled, nebo nějaký dopis, ne jako moc, ale posílám většinou narozeninám, svátku a takhle. Jinak jako normálně, abych posílala, já nevím, to už je jedno. A potom ještě bych sem chtěla říct, že to nošení toho oblečení, no tak já bych teda na sebe dala jenom pouze to, co jako třeba řeknu příklad bílej svetřík, černý kalhoty nebo sukně, nebo zase je to jinak, že třeba nosím džíny, nosím třeba trička, to jsou takový třeba červený tričko s modrým, no, oni většinou říkají zelená a modrá, to se mi tak nějak nelíbí, to by muselo být zelený a třeba nějaký světlejší kalhoty nebo to. Šaty nosím většinou dlouhý, já je nemám ráda krátký, a nebo až tak nějak do 3/4 těch
0: lítek.
1: Lítek, ano, přesně tak. Jinak nepoužívám jako tak nějak.
0: A že budeme probírat i módní estetiku, oblékání, tak to jsem nedoufal. No, tak děkuji za rozšíření obzoru.
1: Já bych ještě chtěla říct k tomu počítači. Počítač to u mě je, to neumím. Já teďka mám jako ten chytrý telefon, jak se říká, tak jsem ráda, že umím na něm aspoň psát, umím z něj zavolat a poslat nějakou fotku. Ale většinou se mi to někdy taky nepodaří.
0: No ale to vám musím pogratulovat. Moje mátě, její 80, má chytrý mobil a i to přijímání hovoru někdy jde až na potřetí. Ale že by psala nebo posílala fotky, tam se mi ještě bohužel nedotlačil. No, no takže paní Libino, vy jste krutě moderní.
1: No, moc, no já už jsem skoro moderní. Když se něco mi stane s telefonem, tak musím počkat na vnučku, aby mi s tím něco dělala. Já jí říkám, hele, něco jsem tam zmáčkala, a nevím co.
0: Já to znám.
1: On podá, tak počkej, babi, až tam přijdu, tak já to udělám.
0: Vysvětlí, vy to okamžitě zapomenete a příště vysvětluje znova, že jo?
1: No, přesně.
0: To je jako u nás.
1: Něco vím, něco nevím a je to. Já bych chtěla pozdravit Marušku Kudrnkovou, určitě to poslouchá, protože říkala, když ten kapitánčík tam bude, já prostě vůbec nevím. Tak já jsem, to byla náhoda, že jsem šla si lehnout, že jsem koukala na film a vy jste tam byl, tak já říkám, tak já mu to vyřídím. A jinak vás ještě pozdravuju Jarmilku, Drahušku a ostatní, jo, musím Ivanku Rybějovou, jestli nespí. Takže jako tohle to je opravdu, no, nosím normální věci, no. Já si třeba nevemu klobouk, já nenosím ani čepici v zimě, když je opravdu velká zima, všem kapucu a je to.
0: Jo, no tak to já musím, to mě potom zima
1: no,
0: na mozkové
1: letiště,
0: závity. Já mám letiště, no. Ono se to sice hezky uklízí, ale jako trošku to zebe, no, když je minus 20.
1: Aspoň ušetří se za hřeben.
0: To jo, já to jenom leštím. Mějte se hezky, paní Libino, a dobrou noc.
1: Leštíte to sádlem nebo máslem?
0: Já to leštím, co přijde pod ruku.
1: Tak děkuji moc krát, naslyšenou.
0: Naslyšenou. A dobrý den nám přeje Vlasta. Ona totiž napsala, takže proto budu citovat. Nedá mi to připojit se do debaty. Je mi 81 let. Snažím se být slušná tak, jak nás rodiče vychovali. Já jsem už rodičům tykala a v mojí rodině si tykáme. Zeťáci mě vykají, i když jim tykání při příchodu do rodiny bylo nabídnuto. V práci s nadřízenými se vykalo, ale než jsem odešla do důchodu, tak převážně mladí si i s vedoucími tykali. Nedělá mi problém v obchodě, ve službách, pokud jsou příjemní, tak jim poděkovat a popřát pěkný den. Jinak se ráda bavím s počítačem. Posílám platby, objednám si občas v nabídce nějaké zboží, nějaké oblečení. Problém nemám ani s mobilem a když tak od toho mám vnuky a už i dva starší pravnuky. Čemu nerozumím, když pravnoučata mě začnou vykládat o postavičkách z různých pohádek. To už jsem mimo. Co se týče oblečení, snažím se vkusně oblékat. Držím se bývalého rčení zelený pro blázna dobrý. Tomu se tedy vyhýbám. Čemu se vyhýbám v nošení tenisek k letním šatům a na zádech batoh. Ráda si zajdu každý měsíc ke kadeřnici. Kosmetiku používám s mírou, když jdu do společnosti. Nikdy jsem tomu také nepodlehla se výstředně malovat. Co mě vadí na některých mladých, že nejsou úctiví k nám starým, ale ani k mladým ženám. Ať už se s nimi potkáte ve dveřích, aby dali přednost. Hejhle, tady to máme. Pomyslím si, chudáci. Chybí některým ty základy slušnosti. Takže vám přeji pěkný den a samozřejmě i všem posluchačům. Podepsána Vlasta. V čem jste a zůstanete staromódní?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Václav Neckář mi vlastně tak trošku napověděl. Tématem noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, je totiž v čem jsem a zůstanu staromódní. Blahopřát, to slovo ve mně vyvolalo jednu vzpomínku, konkrétně na film Vesničko má středisková, kdy Josef Sommer říká, to podávání rukou, to je strašný zlozvyk. Na západě od toho už úplně upustili. Když podáváte ruku, díváte se do očí, paní Dano. Dobrý večer.
1: Ano, krásný dobrý večer. Přeju vám a všem, Borku, všem posluchačům samozřejmě. No já jsem dneska jedno velké ucho, protože mě to fakt to zajímá, kdo je v čem staromódní. No a já teda samozřejmě, jak jste se zeptal, já když podávám ruku, tak se samozřejmě dívám do očí, protože v očích prostě to jsou okna do duše.
0: To je pravda, ale musí to mít člověk nacvičený, protože když se díváte do očí, tak potom zase těžko chytáte tu ruku. Někdy nemusíte trefit tu ruku.
1: Ale to já trefím. A to jako podání ruky pro mě prostě takzvaný raport, to je prostě pro mě směrodatný, když někoho poznávám.
0: Jestli je to leklá ryba, nebo jestli je to svěrák, že?
1: Tak, přesně.
0: Tím nemyslím Zdeňka samozřejmě, ale svěrák jako takový.
1: Víte co, a jinak teda bych přešla přímo k tomu tématu, v čem já jsem teda staromódní a v čem nejsem.
0: Tak, povídejte.
1: Já si myslím, že jsem staromódní v tom. Já jsem teda zažila u mých prarodičů, tak to znamená babičky a dědečka, že jsme vykali taky, taky už něco teda pamatuju. No a my jsme vykali a já jsem vykala i tam, jako ze zdvořilosti prostě, ne, že by mě nutil někdo, ze zdvořilosti. No a samozřejmě potom na střední škole nám taky mě překvapilo, že nám vykali.
0: Že to byl nezvyk v 15, když vám kantorka nebo kantor, jo, řekne vy, Dano, třeba vám řekla křestní jméno, ale řekla vy, jo, tak mě to překvapilo
1: ano,
0: strašně.
1: Ne. Ale učitelům bych teda nikdy v životě nedokázala tykat jako a mluvit, oslovovat je křestním jménem, to si vůbec nedovedu představit, jako na to špak profesorům, že jo. No a v čem já jsem jako konzerva? Takový ten staromilec. A to, já jsem prostě docela odkovaná, nebo odchovaná na hudbě nejen ze starých mistrů, ale prostě i Beatles třeba, aby a tak. Já prostě miluju hudbu, která má harmonii. Já nesnáším vyloženě rap, jo, to teda prostě se mnou úplně hází do všech stran. A prostě mám ráda melodičnost a mám ráda prostě, když i v tom oblékání jsem taková vlastně ne staromodní, ale musíme to ladit prostě barevně. A samozřejmě, že se nevyhýbám džínám nebo džínový sukně, to vůbec ne, ale prostě to jdu s dobou, ale roztrhaný džín bych si na sebe už nevzala, teda to ne. To fakt ne. Ale v létě šortky třeba nějaký tílečko táno.
0: Jo, já jsem zrovna v kraťasech, tak si akorát kontroluju. Jo, ještě. Tady v Brně to ještě jde.
1: No, tady u nás probržel celý den. Mimochodem mám po těch kapkách štěstí. Pro mě to bylo štěstí po úmorným létě horkém. Pro mě to bylo štěstí, že konečně jako jsem něco i dělala. A co se týče vaření, tak taky jsem taková trošku konzerva. A tam taky jako ta klasická jídla, prostě ne cizí, no cizí kuchyni. Jak se to vezme cizí, no italskou třeba já můžu velice. Velice můžu, ale jinak takové ty klasické omáčky a i když teda už se vyhýbám docela knedlíkům, ale umím je samozřejmě.
0: Nechcete přibrat, no tak to já docela chápu. To.
1: No ano, přesně. Snažím se jít přímě a zdravě.
0: No. Já se snažím aspoň zdravě, když už ne střídně. Ale děkuju, že jste mi to zdůvodnila tímhle způsobem. Paní Dano, děkuju a přeju vám krásný nový týden, ať jste úspěšná.
1: Děkuju a moc mě těšilo dnešní povídání od všech posluchačů, vlastně od všech předřečníků, které jsem přišla. Děkuju.
0: Za všechny děkuju taky. Naslyšenou. Ještě pořád můžete volat. Minimálně jeden telefonát na téma V čem jsem a zůstanu staromódní nás ještě v noční lince čeká.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla maximalistka Eva Farná. Říkám to proto, že zpívala o tom, že všechno nebo nic. No a teď se můžeme ještě jedenkrát vrátit k tématu noční linky, kterou posloucháte. V čem jsem a zůstanu staromódní, nám přichází říct Lenka. Zdravím do Prahy.
1: Já vás taky zdravím, Borku. Tak já jsem teda staromódní hlavně v tom, jak chodí upravený chlapy teda, ale nejde mi ani tak o módu nebo o oblečení, nesnáším teda teďko, jak nosí takový ty upnutý úzký nohavice úplně na tělo a krátký kalhoty, takový jako nadkotníky skoro.
0: Když on je to trend, oni se takhle šíjí i obleky.
1: To je strašný. To je strašný, jako mají krásný sako třeba, jako jo, ale k tomu tyhle ty plumpky skoro, to vypadá hrozně, ale to je jedna věc, co se týká oblíkání. A dneska jsem zrovna přemýšlela o jiný věci. Teď v poslední době všichni chlapi snad jsou fousatý. Já nevím, jak je to možné.
0: Já taky teda musím říct.
1: Dobré. A říkala jsem si, já jsem potkala chlapy, ne, tak mladý kluci ne, že jo, tak studenti to ještě ne, ale prostě jak už je ten chlap nějaký takový třeba kolem, já nevím, 30 nebo i možná 25, všichni fousy.
0: Já nevím, no tak v 25 jsem ještě byl holobrat, to je pravda.
1: No, a tak jak jim začnou růst, nebo co, já nevím, jak je to možný. Prostě od určitýho věku se chlapi snad přestali holit úplně.
0: Ale já to mám podobný se ženskýma, to stejný, já jako taky ty fousatý moc nemusím.
1: No tak ženský jsou lezen úplně oholený teďka všude, že? Tak to je úplně jiná kapitola.
0: A to taky nemusí. Ale to nechme zase na jindy a na úplně jiné téma.
1: To je na jindy, no, ale to já nechápu, co to je. Může mi to někdo vysvětlit, že prostě furt, já to zrovna u chlapů tohle nemám moc ráda. Mně se líbí, mně nevadí, když chlapi nemají vlasy, ale nelíbí se mi fousatý chlapy prostě. Ale to je opravdu, jsem se na to dneska zaměřila, šla jsem městem a jestli jsem snad viděla jednoho oholeného chlapa.
0: No, nevím, tak to je. Teď mluvíte o provaze v domě oběšencově, jo? Tak jako paní Staňka říkala, že odpůrkyní rozvodu a mluvila s rozvedeným, no tak vy nemáte ráda fousaty a mluvíte s fousatým. No, ještě, že je mezi námi ta telefonní linka. No, třeba bych možná taky bude nějakou dostal za ušiska.
1: No. To ne, tak o těch rozvodech, no tak to je zase taky jiná kapitola, ale ještě bych se vrátila k tématu. A sice, a to budete mít příště, asi to je ten český jazyk, teda to, na to jsem úplně alergická. A opravdu musím říct, že jak komolí češtinu teď moderátoři jako ve sdělovacích procesích úplně strašně ten množnej střední rod, jo, to je a posledně přísudkem, to znamená třeba témata se sdělovaly, jo, prostě to je šílený. Já jsem se na tohle to taky zaměřila, říkám, jak ta čeština prostě je snad jasná, když jsme se to všichni učili ve škole, no, jak můžou takhle mluvit.
0: Tady bych si s vámi dovolil jemně polemizovat. Ano, učili jsme se ve škole, ať už výjmenovaná slova, anebo skloňování všech číslovek, to znamená, že musíme sklonit opravdu všechny řády, stovky, desítky i jednotky, ale ono ne, všechno, co jsme se učili ve škole, dnes znovu platí. Konkrétní případ, nebudu říkat, která je to hospoda, ale ve svém názvu má tři, jo? A teď u tří nebo u třech? No, dneska je možné obojí. No, my jsme se učili u tří, ale dneska už se říká i u třech.
1: Dobře, ale pravidla českého pravopisu přepsaný nebyly a nejsou. Ty platí pořád, ty jsou pořád stejný. Já nevím o tom, teda jsem už hodně let ze školy pryč, ale nevím o tom, že by se měnily.
0: No.
1: Nebo měnila ta pravidla.
0: Měnila ta pravidla. Já myslím, že nějaký ty změny tam nastaly. Nějaké ty změny tam nastaly. No s tou češtinou to bude legrace, ale až v říjnu, protože tu příští brněnskou noční linku uslyšíte ve středu a to bude linka svázaná s jedním velmi důležitým výročím. Jste cimrmanolog, Lenko?
1: Ježiš, no samozřejmě.
0: No tak v tom případě poslouchejte ve středu. Fenomén
1: no,
0: Cimrman.
1: To já miluju. ale víte, že když mě bylo kolem dvacítky, tak já jsem zpívala kdysi s takovým souborem, možná to pamatujete, Pánkovci se to jmenovalo.
0: Ano, zbor Lubomíra Pánka, první český pankový soubor.
1: Ty mě na to přivedli, já jsem byla na nějakém natáčení s nima, jako více teda, ale při jednom, jeden náš zpěvák, to byl taky potom ještě režisér a dirigent Milan Wolf, tam o tomhle tom začala, já jsem mu nerozuměla, jsem to vůbec neznala.
0: Nechme to až na tu středu, protože už nás trošku tlačí čas. Paní Lenko, já vám děkuji za telefonát. Ano, teď jsem použil jednu floskuli, kterou bych taky neměl, a přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Teď už opravdu budu muset končit, protože jedna hodina se blíží a příště za 22 hodin se vás v noční lince ujme kolegyně Jarka Barboříková. Tak abyste věděli, tématem bude, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí. U mikrofonu byl Borek Kapitánček, přeju vám dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo bude asi opravdu hodně netradiční, protože je poctou malíři a výtvarníkovi, uznávanému grafikovi, ostatně jméno samo už vás nenechá na pochybách, pan Jiří Anderle. A taky velká rozhlasová osobnost, malíř slov v jeho dlouholetém programu Láska za lásku. No a tak místo povídek si budeme dnes víc povídat a kreslit slovy. Pěkný večer.

ptáte se, proč jsem za 100 let se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem padnul květ,

tak mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton

0: takový krásný společnosti.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Tedy řeknu vám, že asi nejenom Švejkovi bývalo dobře v hostinci u Kalicha. V jeho novodobé historii si tam vybranou společnost, své přátele a kamarády

0: 88 jsem to tam
1: 80,
0: viděl. Ne, 98.
1: 98.
0: Ta grafika je z roku 79.
1: No, a tam byly prostě takový ty kolosy a mezi nima byl Jiří Anderle.
0: No.
1: To nejlepší ze světa z grafiky vystavovali v New Yorku a byl jsi tam ty. Je to tak?
0: No je, ona se ta výstava jmenovala Mistrovská díla kresby a grafiky posledních pěti století.
1: Posledních pěti století. To bylo krásný.
2: Co New York, ale u mě doma taky vysíte. Jo?
1: U mě taky, ale já jsem se nechtěl vytahovat.
2: Ne,
1: návod k vyloupení dneska.
2: Každý ráno na vás
1: každý
2: koukám.
1: Ráno?
2: Každý ráno na jednu z vašich velkých grafik.
1: A víš, že já
2: na
1: taky?
2: Kterou jste totiž, to ani nemůžete vědět, kterou jste ještě ručně domalovával, protože byla v aukci pro konto bariéry.
0: Jo.
2: A to mě prozradili tenkrát, jo, to, on to pan Anderle ještě domalovával ručně, takže já mám vaši grafiku s vaším ručním ještě vlastnoručním domalováním, čili naprostý originál. Na mě koukáte teďka zaraženě. A to mám já doma, protože jsem to vydražil. No. Tak,
1: Tomáš,
2: tenkrát...
1: nevytahuj se, nemám ruční domalování, já mám pár grafik, ale bohužel tohle nemám. Ale my tady máme dneska Jiřího Anderleho a to je skutečně trošku důvod k trémě pro nás. No. To je důvod k trémě, to je kolos, který tady sedí, kouká na nás. Já nevím, jestli dobře nebo špatně, ale my se zeptáme, jak to děláme vždycky, my se zeptáme, Jiří, kdy to začalo všechno? Ty vlastně původně nejseš výtvarník, ty seš herec, je to tak?
0: Ale vůbec ne.
1: Ne.
0: Já jako kluk narozený na vesnici jsem měl být horníkem. V roce 51, když jsem opouštěl Rakovnickou Měšťanku, tak bylo heslo přece, já jsem horník, kdo je víc.
1: Jo, takhle.
0: A já to ani nevěděl, že mám talent, protože tenkrát na vesnici, co jsem mohl vidět, nějaký reprodukce někde v domácnostech, jak viseli ve starých selských rodinách, tam viseli obrazy z dějin národu českého, mistr Jan Hus a Lešetínský kovář a Jiřík z Poděbrad volen králem českým, že jo, to bylo veškerý umění, co jsem viděl.
2: A to už byla ta střední grafická škola na Žižkově, jo? Nebo kde
0: ne, to byla
2: nebo...
0: na Vinohradech.
1: Ne, na Vinohradech.
0: Na Vinohradech, dřív se to taky jmenovalo Vyšší škola uměleckého průmyslu, to bylo s maturitou, no a tam jsem měl vynikající kantory. To byl trapas jednou takovej, to vám musím říct, když profesor Tomášek tak zanícením nám vyprávěl o renesanci a jak a říkal, že renesance, že se to nesmí říkat renesance, to že je nesmysl, protože renesance je od slova rinascita, znovu zrození a že největší umělci byli Michelangelo a Leonardo. Michelangelo vytesal sochu Davida, která je ve Florencii a to je tak úžasný. No a já, kluk z vesnice, který dojížděl autobusem z toho Pavlíkova do Prahy, prosím, co Anderle chce? Pane profesore, já na té Florenci vystupuji a nastupuji do autobusu a já jsem tam žádného Davida neviděl.
1: To je krásné. Co následovalo, Jiří?
0: No to byl chechtot. A křičelo se, debil z vesnice a tak dále. A ten pan profesor řekl, nechte žáka, on to dožene.
1: A dohnal a předehnal, no, abych byl v té terminologii doby.
2: No,
1: dohnal a předehnal.
0: Ironie chtěla, no. Že to se psal rok, 1952 a já jsem v roce 1964 už stál před tím Davidem v té Florencii, neb jsem tam dojel s Černým divadlem, jo. I když jsem udělal ten škandál, že jsem řekl, že na Florenci žádnej no. Michelangelo není, žádnej David, tak ten Balaš mě podržel, protože on ke mně měl vztah jako ke krajanovi, jo. A já jsem, musím říct, budu to vypadat blbě, že se chlubím, že jsem opravdu toho talentu nedostal málo.
1: No.
0: To základního talentu tam na té grafické škole se učila kresba. A já už
1: základ
0: jsem byl jako
1: všeho.
0: Základ všeho. A
1: přesně.
0: Ten úkol těch kantorů byl jasný. Noste ze sebou pořáčky cák a kreslete všude a všecko.
1: Mm-hmm. Jiří, ale jak prosím tě se do toho dostalo, když ty jsi herec byl taky?

0: si projel v Černém divadle.
1: Srdcem.
0: Jak jsi dostal k hraní?
2: To byla klika, protože ten Jirka Srnec, my jsme spolu vlastně chodili do grafické školy a my jsme spolu chodili na vojenskou přípravu. My jsme s tím Jirkou Srncem pořád byli ve styku. To je další muž, který přichází ve správný čas. Jo. Říkal, zakládám novou skupinu Černého divadla, tebe bych tam měl rád technickým souboru. Co budeš dělat, až dostaneš diplom, tu troubel toho absolventa akademie? Já jsem říkal, no, půjdu ke kapele asi, no, protože se jako malíř neužili. Pojď ke mně do divadla. A Milada, moje budoucí žena, ze kterou jsem už tenkrát chodil, ta může jít jako herečka, říkal ten Jirka Srnec. Tak jsme oba dva přestoupili do nově založeného souboru a za chvíli jsme triumfovali na Edinburghském festivalu. To bylo v srpnu roku 62, o rok později, 61 jsme přišli k divadlu a 62, kolosální úspěch a Černému divadlu ležel svět u nohou.
3: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Když jsem dostal pozvánku na bienále, zabalit ten tisk do tvrdý roury papírový a poslat to třeba do Uppsaly, nebo do Štokholmu, nebo do San Francisca, normálně poštou jako tiskopis. No. Žiry to rozbalila, mezinárodní žiry, no a mě začaly chodit ceny. A jednou se stalo, že ke mně přišel Bohumil Hrabal, protože když jsme bydleli už na Novém světě, to hodně přeskakuju. Jo. Já jsem potom přišel do styku s Bohumilem Hrabalem, což byla obrovská univerzita pro mě. A on každý úterý přicházel a já jsem říkal, Bohoušku, co mám dělat? Já jsem dostal tenhle ten telegram. Congratulations, gratulujeme vám k obdržení Grand Prix Biennale Ljubljana a tak dále. To přece nemůže být pravda, to si ze mě někdo dělá srandu, ne? On říkal, ale ty kluku Pitoma, opravdu, to by bylo něco senzačního. Víš co, jdeme na tu poštu se zeptat, jestli je možný falzifikovat telegram. A utíkali jsme po Hradčanském náměstí a on říkal, když jsme šli kolem těch kapucínských domů, jo, vždycky tam byl výklenek a vrata, ten Boga šel trošku stranou od těch vrat, říkal, já si tady připadám, já mám vždycky strach, že se z nějakých dveří na mě vyvalí noha, která mě nakopne. Pamatuj si, a říkal mě tuto věc, ty vole, musíme umět tlumit svůj lesk.
0: To je krásný.
2: Musíme umět tlumit svůj lesk, rozumíš, jo? Ty, kdyby si dostal těch cen 1000, ty to je jako se mnou, mně vychází taky anglický král ve švédštině a tohleto, já to neroztrubuju, protože v této zemi se úspěch neodpouští. Musíme umět tlumit svůj lesk.
0: To je nádherný. Sovák vždycky říká, musíš zobat, ale gumovým zobáčkem. A vy to nebyl rozumíš, ono to platí doteď. No to je furt. A bude to platit, dokud budeme stát.
2: Protože jednou jsem to říkal Jaroslavovi Seifertovi, když dostal Nobelovku, tak jsme se tak nad tím seděli a on říkal, z toho nic dobrýho nekouká. A já jsem říkal, proč, pane Seiferte? No, protože to je prokletí naší malé země. Tady se úspěch neodpouští. No, ale teďko s tím Boganem Hrabalem jsme došli na tu poštu a Bogan zaklepal na okýnko a říkal, poslyšte, mladá paní, je možný, aby tenhle ten telegram si někdo tady z toho kluka Pitomio udělal legraci a napsal mu, že dostal Grand Prix. A ona se na to podívala a říkala, všechny údaje jsou v pořádku. To nemůže být falzum. No vidíš, vždyť jsem tě to říkal, tak tě gratuluju.
0: To je.
1: Tak dneska nemusíme tlumit svůj lesk, teda, nebo váš lesk určitě. Já jsem se chtěl zeptat, co jste všechno s tím Jiřím Srncem projel, ten svět? Vy jste s tím Černým divadlem projeli přeci kus světa. Kde všude jste byl? Jestli se to vzpomenete.
2: Taková rapid, rychlá montáž, pro nás to bylo to první velký zjevení, když jsme nasedali do aeroplánu, ze kterým jsme přeletěli To bylo tůčko, v Londýně jsme přestoupili vůbec vidět poprvé londýnský letiště, kde byly gigantický jako dvoupatrový baráky, vysoký plastový flašky Coca-Coly, jo.
0: No.
2: My jsme na to čuměli. No a potom nad tím, ten let nad tím Skotskem byl nádherný. Sedli jsme si na letiště, nastoupili jsme do autobusu, ten nás odvez do penzionu. Madam, majitelka penzionu, prostřená tabule, svíčky, se chvěli plameny svíček, bábovky, šampaňský. A tam stála dáma, my jsme tam stáli, náš intendant říkal, chovejte se slušně, budete pod lupou. Ne, abyste někdo hned se vrhal na jídlo a bral to do nemitejch rukou. Všichni vás budou pozorovat. Musíte být opravdu, jako aby se vám nedalo nic vytknout. A teďko ta krásná dáma stála a říkala, vítám vás v Edinburgu. Nejdřív mě dovolte, abych se vám omluvila za to, co vám Velká Británie učinila v roce 1938. Tu strašnou zradu udělala zemi, která dala světu Čapka, Komenskýho, Smetanu, Janáčka. S tím my, Skotové, jsme nikdy nesouhlasili. Promiňte nám to. Chápete to? Slzy, dojetí. To bylo přivítání, co? No to potom samozřejmě jsme hráli ty představení noční, to se jmenovalo What Next, co přijde. Který se setkali s kolosálním úspěchem. No byla recepce u starosty města, u Lorda Harwooda, na radnici a Já už to až si připadám trapně, protože ten příběh říkám poměrně často, ale vám ho musím říct. V rohu, tam byl první velký představení, prezentace díla Dmitrije Šostakoviče. Já si říkám, Ježišmarja, to musí být Dmitrij Šostakovič, ten ustrašený pán s těma silnýma brejlema. Dobrý den, gospodin Šostakovič, izviníte mě, já i z Prágy. Z Prágy, vod, tak to je krásný, tam když přijedu vždycky do Bránického sklípka na pivo.
0: Jo.
2: No a takže ty vaše symfonie jsou nádherný a ten rozhovor, jenom to jsem vám chtěl říct, ale já už jsem pozoroval, že už mě skoro neposlouchá, protože co může být trapnějšího, než takovýmu géniovi říkat, že píše krásnou muziku. On se koukal totiž skrze mě. Někam do dálky, už byl v myšlenkách. Já to pochopil později, právě Bogan Hrabal za mnou chodil a já jsem mu přehrával LPčka v ateliéru na Hradčanech Šostakovičovy symfonie. A já jsem říkal, když jsem s ním tenkrát v tom Edinburgu mluvil, tak on byl vlastně myšlenkama v partituře té 13. symfonie na Jevtušenkovi verše Babi Jar. Protože tady to je dokončeno v listopadu a měla premiéru v prosinci roku 1962. A Bogan Hrabal řekl, no jen se z toho nezblázni, když říkáš, že jsi mluvil se Šostakovičem. Já jsem s ním pil to pivo v tom Bránickém sklípku, víš?
0: To je hezký.
1: Úžasný.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Malíř a grafik Jiří Anderle, host našeho dnešního divadla, už připomněl, tedy alespoň ve stručnosti, ta léta, kdy pracoval v Praze v ateliéru na krásném místě, na Hradčanech, na Novém Světě. A právě jsem tedy pozval i našeho kolegu Tomáše Černého, když si spolu povídali svého času o místech a lidech, které Jiří Anderle v Praze poznal během svého malířského života a kteří ti lidé nebo která ta místa výrazně ovlivnili nebo ovlivnila jeho uměleckou práci. A začínáme vlastně tam, kde jsme před chvílí v hospodě u Kalicha skončili, totiž u letitého přátelství se spisovatelem Bohumilem Hrabalem.
2: Von Bogan jednou prohlásil, to jsou kulisy, kde by se dal natočit nádherný film. No tak tamhle před tím domem točil Miloš Forman Amadea. Saul Zenz zrovna tam seděl vedle mě v křesle. Byla roztočená scéna, jak císař pozval Amadea a vytýkal mu rozpustilost. A Amadeus, ten herec, nepříčetně chechtal jako blázen. Jo? Takový to ha, ha, ha, ha, ha. A ten Miloš si to nechal čtyřikrát opakovat, tu scénu, než byl spokojený. A Saul Zenz spokojně seděl, neřekl ani slovo, jenom přikyvoval hlavou. Mám pár fotek, který jsem tam udělal. Musím je nechat vyvolat, protože to je cenný dokument. Ten Amadeus, já přitom byl, když se ten Amadeus nepříčetně směje tomu císařovi do ksichtu.
3: Pamatuješ na tu scénu? No jistě, že pamatuju tu scénu, ale to se bavíme o filmování o roce 82-83. No, a ty říkáš, musím ty fotky dát vyvolat, ty to nemáš vyvolaný?
2: Já to mám vyvolaný, ale nemám skopírovaný, víš? Aha. Já to mám takhle, celý filmový archiv, fotografický archiv by zasluhoval zpracování, protože tam jsou fotky zcela unikátní.
3: Společně s Jiřím Anderlem opouštíme Hradčanské náměstí a Loretánskou ulicí budeme stoupat k Černínskému paláci, ale cestou se pokusíme vniknout do té mnohokrát zmíněné kovárny.
2: Já jsem měl ateliér někde v Nuclích a můj spolužák Božňák z akademie, když to viděl, tak říkal, člověče, já mám pro tebe takový ateliér, to není nikde na světě, přímo na Hradčanech a z toho ateliéru je vidět na celou Prahu. To kdyby si získal, já bych tě s tím chlapem, který mu to patří, tam byla dřív kovárna, dal dohromady, ale musel bys mě za to něco dát. Protože Jarda sbíral všecko, ať to byly hrací karty nebo starý pohlednice, a on se mu strašně líbil můj orchestrion. Orchestrion s nápisem Polyfon byl dřevěná skříň a v tom se točila 3/4 metru veliká kulatá plechová deska a hrálo to starou nostalgickou takovou cinkavou muziku. Tak já když tě skontaktuju s tím pánem Chabucem, který mu ta kovárna patří, a ty to dostaneš, tak mě musíš dát za to ten orchestrion, já to zadarmo nedělám. Já jsem říkal, Jardo, je tvůj, když to dostanu. No tak přišel ten den, přišel opravdu takovej dobrosrdečný pan Chabus. Říkal, no jo, tady se kovali dřív koně, ale od té doby, co tady přezdili tu čelní stěnu, tak už se tady koně nekovají. Je to jenom kovárna, která slouží opravám tady hradu. A my už tady vůbec neděláme. Kováři vymřeli, tady jsem nic nedělal, aspoň 20 let. Tak já vám dám souhlas, abyste si to mohl, ono to patří OPBH, pronajmout. Milada, když se na to podívala, když jsme tam potom přišli, viděla tu podlahu, viděla ty špalky s těma kovadlinama, jak byly zaseknutý do té země, tak říkala, Ježíš Maria, tady mezi těma dlaždicema, než to vyhrabu, tam byly nánosy stoletýho udusanýho hlína, kopita, hřebíky, rezaví. A ona chtěla mít ten pořádek, protože to všecko bylo v mezerách mezi růžovým mramorem, který se tady nedaleko těžil. No tak jsme to tak jako dali dohromady a zašli jsme tam v té kovárně, kde byla gigantická výheň. Od roku 61 až do roku 69 jsem byl u Černýho divadla, ale měl jsem tady oázu v centru Evropy. Tady je srdce Evropy, Praha, že jo?
3: Tady jsou široké chodníky a spousta stolků, židliček, piva, minerálek, čaj a foťáky a batohy.
2: Tady byla prodejna včela. Sonja s přenádherným poprsím tady prodávala. Tady to bylo exkluzivně vybavený obchod, aby západní turisti viděli, že si tady Češi žijou na vysoký noze. A Sonička obsluhovala. A já jsem jednou sem přišel s Boganem Hrabalem. A oni tady chodili za meňáci kupovat, jo. A Sonička vždycky, tak co to bude, až to bude, tak co? Čumte, ale něco říkejte, Ježíško, si to Jiříku přived, to je pan spisovatel Hrabal, pojďte se podívat, přišel genius české literatury, Bohumil Hrabal. A Bokan, jak to viděl, chytil se za hlavu, řekl, Ježišmarja, utek. On to neměl rád.
3: Potom a co neměl rád, že se o něm říká, že je genius české literatury, nebo neměl rád pozornost?
2: Že mu ruší lidi kruhy, jo. On byl ve svém světě a rád, že jo. A najednou, když přijde tak takováhle rozrušující věta, že je představován a kouká z toho autogramiáda a tyhle ty věci, no tak toho úplně deptá, protože byl nesmírně citlivý a skromný a neměl rád slávu, strašně. Sice říkal, ono je to hezký, jako když kocourka drbou pod krkem, ale mě už to nezajímá. Mě to nezajímá od 16 let, protože já, když jsem tenkrát toužil napsat knížku básní a mít ji za výlohou nymburskýho knihkupce, aby to zaujalo ty holky, o který jsem měl zájem, a to se mě nesplnilo, tak jsem si řekl, nech to plavat, kamaráde, a dělal jsem agenta pojišťovny a prodával jsem drobný zboží a na Poldovce vkladně jsem tavil ocel a sběrnu papíru a výpravčího na nádraží v Kostomlatech a tak dále. On to střídal, aby nasával život, protože to se všecko zrcadlí v těch jeho knihách.
3: Zkusíme se dostat do kovárny.
2: Já se tam pokusím, pokusíme se tam dostat.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: A já jsem ten malíř, který tady v té kovárně měl. Můžeme vejít na pár minut do kovárny?
4: Tady už víte kudy,
2: jenom nezapomeňte. Jo, jste moc hezký. Takže se připravíme, bude to nerval, se mnou to tam sekne. Protože jo, já, tam klid, co tam já klid. Jsem tam všecko vyváděl.
3: Tady je to dneska samý brnění a samý kopí. Hrajou si tady na historickou dobu. Starý skříně se spoustou skla, starý vína, starý hodiny. Schody dolů. Klenba nad náma gotická.
2: Tak teďko jsme tady vešli do kovárny, ale zadním vchodem, který já jsem nepoužíval. Ten nebyl průchozí. Ale ocitli jsme se za výhní, kde stál tiskařský lis, kde se tiskly grafiky třeba metrový plotny. Pavel, Milan, Dřímal tady předváděli výkony, které nemají ve světě obdoby. Že ty moje velikánské grafiky, které jsou dneska, já to musím říct, vypadá to, že se chlubím, jo? Ale je to konstatování. Jsou ve všech předních světových muzeích. Ty se tiskly tady na tom místě, tady jsou ty kameny, které Milada čistila.
3: No to jsou krásné kamenné bloky 30x30 cm.
2: No právě,
3: ale nádherně se to leskne.
2: Tady byly regály na sušení tisku, nebyl jsem na seznamu umělců schválených režimem, tak se to tenkrát všecko vyváželo do Kolína nad Rýnem a z toho Kolína nad Rýnem to šlo do všech světových předních muzeí. Tady měla Milada pro pan Butenovej vařič, když přišla Madame Pompidou a přišla do kovárny a tamhle se podívala z toho okna na to město, na tu nádheru, tak řekla, merveilleux, très joli, a mohlo to snít. Prašti, to bylo nádherný. Výheň, ten měch jsme sem pověsili, ten jsme navolejovali, ty kožený měchy, ten tady visí na tom čele té výhně.
3: Čili i když je tady dneska restaurační interiér, tak ten měch obrovský, dobře metr a půl dlouhý, ten tady byl už tenkrát.
2: Ten byl bokem a já jsem ho z toho boku demontoval, abych ho měl na očích, protože on je přenádherný. To je nějaký, to je prostě renesance nebo baroko. uhlí a koks, to jsme vyklidili a dali jsme si se madraci, tady jsme krásně spali. Tady se krásně spalo, museli jsme mít tady otevřený ty okna, no a tady byly štafle, tady se rodily ty nejvýznamnější cykly, iluze a realita. No, prostě tady jsem prožil nádherných čtvrtstoletí, to je dlouhá doba.
3: Jsou tady dvě okna s nepředstavitelně uchvatným výhledem na malostranské střechy, na Petří, na dolů, na Prahu. Ale mně se tady zdá tma na ateliér.
2: No, ono dřív, když to bylo vybílený, teďko to má takovej trošku tón do hněda, když to bylo zářivě bílý, tak to bylo dobrý světlo. No, tady to má, to okno má širokou špaletu, téměř metrovou, tady jsem sedával. Tady jsem viděl ten gloriet s tou americkou vlajkou, pohled na Malou Stranu, na svatýho Mikuláše. Tady jsem prožil tolik šťastných chvil, když se tady barvily ty petřínský stráně naproti. To bylo úchvatný. Támhle vím, že tam je vyhlídková cesta, kterou jsem jako, když jsem byl druhým ročníku grafické školy v roce 52 s lopatou a hrábičkama v ruce pomáhal budovat. Támhle je vidět pomník Jaroslava Vrchlického, na kterém je vytesán nápis. Já v duši své celé lidstvo nosil vír jeho tužeb, muk a snů. Jo? Překrásná soka Josefa Wagnera. To ke mně tady hovoří opravdu. Tady jsem měl pracovní stůl štoček, na kterým řezníci Pavlíkovský, když porazili prase, tak ho porcovali. Já jsem ho z toho Pavlíkova ten starý řeznický stůl přivez sem a tady jsem na něm vyrejval ty měděný desky, ty grafiky. To bylo tady. Stole, já ti děkuju. Strope, ty jsi to všecko zažil a viděl. No. Na mě jdou až mrákoty. Potřebuju na vzduch, protože je to tady pro mě zážitek. Já tady vidím, ach můj Bože, jak jsme tady s Miladou žili takový šťastný roky. To nám bylo 30 a něco. Já bych to bral. Vzpomínky jsou druhá přítomnost. Vzpomínky jsou jediným rájem, ze kterého nemůžeme být vyhnáni. Lord Byron.

0: Armstrong, další v takový krásný společnosti, v níž samozřejmě nechybí ani náš dnešní host, grafik a malíř Jiří Anderle. Ten byl zatím, tak říkajíc, středem pozornosti rozhlasového mikrofonu, ale sami dobře víte, že někdy stačí, stejně jako v té následující dnešní poslední ukázce, být třeba jenom přítomen a svou pozorností nebo někdy výrazným smíchem, jindy zase tichým přitakáním, podpořit celkovou atmosféru živé nahrávky. A tak se to Jiřímu Anderlemu povedlo společně s jeho dnes už několikrát připomínaným jmenovcem Jiřím Suchým v rozhlasovém cyklu Dva v Africe, kde byl jejich hostem také spisovatel Arnošt Lustig. No a dnes už tolikrát zmíněný Bohumil Hrabal nechyběl, považte, ani tentokrát. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
1: Při cestě může člověk zabloudit. Strefil jste se vždycky tam, kde jste chtěl?
2: Málo kdy. Řeknu příběh, pro který jsem slavný v naší rodině. Jeli jsme, když jsme přijeli do Ameriky, tak nás pozvali na svatbu v North Liberty. A já jsem to dlouho nemohl najít, protože to bylo asi 200 mil, až jsem to konečně našel. A oni nám řekli, tak ano, my jsme o té svatbě slyšeli, ale ta je v South Liberty a není v neděli, ta byla včera. Takže pokud je o zabloudění, tak tím jsem v naší rodině slavný, mě nikdo nevěří. A já kdybych řekl, že jedu do New Yorku, tak se mnou nikdo nepojede. Tady pan Anderle řekne, jak zabloudil v Africe.
3: Jo, to je to Vagadugu, to je hlavní město Nigérie a my jsme tam jeli autobusem se podívat na nějaký plastiky a na nějaký kmeny a teď ten autobus se kodrcá a opustil město a najednou ty černoušci zašli říkat hudarida, hudarida a kolem sloni, jo. A teďko s tím autobusem zašli tak jako lomcovat zprava doleva a teďko tam nemají okýnka, tam jsou jenom takový mříže, protože tam je strašný vedro a teďko ty sloní choboty, teďko já vždycky se zoufal, aby na nás ty choboty nemohli, já vždycky ten chobot odkop a úplně jsem byl z toho hotovej a když jsem několikrát takhle kopnul, tak najednou se ozve hlas mý se, ženy, co blbneš, proč tak řeš a co do mě kopeš, ono se mě to zdálo.
1: No a ztroskotání nebo uhnutí z cesty v tom přeneseném slova smyslu v životě, že si člověk vytyčí nějakou cestu a nedojde.
2: Já jsem byl na cestě do Austrálie a na Nový Zéland. A to musíš přistát v Hongkongu a v Hongkongu je taková úzká přistávací plocha.
1: Já jsem tam byl, já to znám.
2: No, to je taková plocha, kde ten pilot se modlí k jakémukoliv náboženství, aby se trefil
1: pro jistotu všem
2: na tu úzkou rampu a aby se na ní trefil včas, aby dojel. A ten náš pilot se nějak netrefil a aby nespadl do moře, tak prudce najednou klesnul. Trefil se tedy na tu rampu úzkou, ale rozbil hydraulické zařízení. A já myslím, že my jsme ani v tom Hongkongu přistát neměli, a protože jsme měli pasy socialistického Československa, tak nás okamžitě zatkli s manželkou jako komunistický špiony, což mou manželku šíleně rozčílilo. Protože ona říkala, snad si nemyslíte, že každý, kdo má pas socialistického Československa, je komunista. To křičela na toho důstojníka. No nejdřív nás tedy zatkli a uvěznili. No a ona pořád křičela, tak to se jim nezdálo. Ona se rozčílila, že ji podezírají z revoluční činnosti, tak nám přidělili zvláštního důstojníka a Rolls Royce, že nám za odměnu ukážou Hongkong a můžeme si koupit, co chceme, tedy k jídlu. A ona řekla, že s žádným důstojníkem nepůjde, tak on se musel převlíct. On se musel převlíct do civilu. Ona řekla, že nesnáší žádnou policii a oni jí vysvětlovali, že to britská královská armáda. Ona řekla, žádnou uniformu netrpím, tak opravdu ten člověk v civilu, já si pamatuju, že jsem si dal dva dorty k obědu, protože nám všechno platili. Ale to jsme ještě nezabloudili do té Austrálie a na Nový Zéland jsme nikdy nedojeli, protože moje žena se rozhodla, že za takových okolností nikam nejde a že se chce vrátit.
1: No, když mluvíte o tom přistávání, tak jeden můj přítel mě vyprávěl krásnou historku. Tady jel na vnitrostátní lince letecký a když dorazili do Bratislavy, tak tam přistál ten pilot naprosto vzorně, vůbec ani si neuvědomili, že už se dotkli země. A tenhle přítel, když vystupoval, tak říkal té letušce, vyřiďte prosím panu pilotovi, že ještě v životě jsem takhle krásně nepřistál. A ona mu na to říkala, ani my ne.
2: Yeah.

0: Pořád mám před očima tu křižovatku, kdy člověk se musí rozhodnout, jestli půjde tudy anebo jinudy, a někdy to je spojený s rizikem. Měl jste někdy takovou situaci?
1: Ne, teď je na řadě pan Andrle.
0: Aha, pan Andrle. Ano.
2: Já bych rád nechal slovo spisovateli Arnoštovi Lustigovi, ale to jsou takový ty životní fatální okamžiky, křižovatky, kdy člověk vlastně do každého dne vstupuje s velkým otazníkem. Vstává a neví, co se vlastně odehraje, protože, jak říkal Bogan Hrabal, víš, oni ty lidi jsou nepokorní, protože oni neví, že minulost je nám známá, přítomnost už v této chvíli se stala minulostí a budoucnost je šílená, protože lidský život nemá happy end. Prosím.
1: Hele, já se do toho vložím, že cituje Hrabala. Já jsem byl s Hrabalem u Niagarských vodopadů. Hrabal, to byl takový příběh, kterýmu, když jsem ukázal kongres, tak on řekl, že se mu chce strašně čůrat. Já jsem říkal, Bohuši, tady nemůžeš čůrat, to je kongres Spojených států. Oni jsou na to velice pyšní. Kromě toho, ty stojíš u tuje, který je 800 roků, a kdyby si počural, tak já za tebe zaplatím dvě pokuty. $250 za takzvaný neslušný odhalení, indecent exposure, to je $250, protože nemůžeš slíknout. Přijde strážník a hned ti dá lísteček. A za druhý dostaneš pokutu za to, že si jim počural tuhle 800letou tuji. On říkal, to se mě netýká, já mám lékařské potvrzení. Jo. Tedy se omlouvám. On to skutečně udělal. Já trnul, že jsem právě přišel o $450, ale tím tyto urinární problémy Hrabala nekončí. Byli jsme v Niagarských vodopádech a Hrabal se rozhodl, že jsou dva československé rekordy, oba Češi se zabili. Jeden chtěl proplavat z vrchu dolů Niagarskými vodopady a zabil se a částečně utopil. A druhý chtěl přelíst po provaze na šířku a spat a zabil se. Hrabal řekl, budu první Čech, který dosáhne rekordu a přežije to. A já říkám, dobře, řekni. A on říkal, já pročurám Niagarské vodopády ze zadu. Tak opravdu za $1 jsme se nechali spustit tím výtahem za vodopády, který to jsou takový veliký jeskyně, je to velice tmavý. A na druhém konci, než vstupujete, vidíte ty hrozný vodopády, ale ze zadu. No tak Hrabal se neslušně odhalil, to bylo $250, ale tam byla tma. A já jsem říkal, Bohuši, neblbni, ty vodopády mají takovou hustotu, že nemá šanci. A on říkal, to uvidíš. A on postupoval a říkal, Arnošte, doufám, že mě nezradíš a že to uděláš se mnou. Budeme mít rekord společně, jo? Jsme kamarádi. Tak jsem tedy šel a najednou vidím, že u těch vodopádů stojí asi 17 amerických učitelek, který žasli, co to tenhle cizinec, zřejmě běloch, ale s fialovým mrazem a zimou, celý už mokrej, postupuje k těm vodopádům. Já jsem říkal, Bohuši, budeme mít veliký potíže, to jsou učitelky. A on si nedal říct, protože chtěl být první Čech, který pročurá Niagarský vodopády. A opravdu to zkusil, tedy to by potřebovalo film, abyste viděli ten malej čůrek proti těm mohutným vodopádům. To on zase nechtěl švindlovat a do smrti byl přesvědčen, že je první Čech, který pročural Niagarský vodopády. A to je všechno.

tak překroč práh. Svět patří tobě, vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

0: dálce oheň kvet, a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když

0: zlý svědomí lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit

0: dobu Reed se svojí bandou pil. Ten Reed jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako léna. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salonu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít, měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid, on jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ať jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj